Dozněla symfonie číslo 41 C-dur ke chl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. A to v úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír Johana Nepomuka Humla. Hráli Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle, Martin Ruml, violončelo a Roland Krieger, klavír.

Všech pět Beethovenových klavírních koncertů vyžaduje vysokou virtuozitu. První čtyři si hrál sám Beethoven, jen poslední, klavírní koncert číslo 5 opus 73, známý jako Císařský, který měl premiéru v roce 1810, už Beethoven kvůli zhoršujícímu se sluchu nehrál. Koncert je věnovaný skladatelovu příteli a mecenáši, rakouskému arcivévodovi Rudolfovi. My uslyšíme jako solistu Alfreda Brendla, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli Alfred Brendl a orchestr vídeňských filharmoniků. Provedení řídil Sir Simon Rattle.

Cyklus Písně milostné, opus 83 Antonína Dvořáka, vznikl přepracováním 8 písní z cyklu Cypřiše a nejspíš jako řada jiných Dvořákových děl souvisí s náklonností k Josefíně Kaunicové. Zpívá Jana Jonášová, soprán, na klavír hraje Jiří Pokorný.

Cyklus písně Milostné opus 83 Antonína Dvořáka zpívala Jana Jonášová. Na klavír hrál Jiří Pokorný. Symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter, je jeho poslední symfonií. Vznikla roku 1788 a není vůbec jisté, kde vlastně zazněla za Mozartova života. Označení Jupiter pochází nejspíš od impresária Johana Petra Salomona. Orchestr Anima Eterna Brugy řídí Jost van Immerseel.

To byla symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. Orchestr Anima Eterna Brugy řídil Josvan Immerzell.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Carl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svita Karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určil ji pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.

V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květí milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nim i koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Hezké ráno, milí posluchači, na stanici Český rozhlas Vltava. Otevíráme pravidelné partitury a z brněnského studia Českého rozhlasu vám ničím nerušený poslech přeje Jan Hlaváč. Vybírám pro vás téměř 2 hodiny skladeb od děl Jana Křtitele Kuchaře přes dílo Ferruccia Busoniho. Zahrajeme si také skladbu Georges Bizeta. Následovat budou díla Maxe Regra, Ernsta Blocha a Claude Debussyho. Tak tedy pěkný poslech. Zahájíme fantazii pro varhany v tónině D-moll od Jana Křtitele Kuchaře, hudebního skladatele a pražského varhaníka. Na varhany hraje Kamila Klugarová.

To byla fantazie pro varhany v tónině D-moll od Jana Křtitele Kuchaře. Hrála Kamila Klugarová. Hudební skladatel, klavírista, pedagog a hudební spisovatel Ferruccio Busoni žil mezi lety 1866 až 1924. Po otci byl Italem, po matce Němcem. Důkladného hudebního vzdělání se mu dostalo už od rodičů ve Štýrském Hradci. Veřejně vystoupil jako klavírista v 8 letech, ve 12 letech dirigoval vlastní Stabat Mater. Během svého života zahájil oslnivou mezinárodní pianistickou kariéru. Vynikl jako znalec a interpret klavírního díla Johanna Sebastiana Bacha, Ference Lista a jiných. K interpretaci Mozartových, Beethovenových a Brahmsových klavírních koncertů si napsal své kadence. Významná byla i jeho dirigentská činnost v Berlíně, kde uváděl moderní hudbu všech významných kompozičních škol na počátku 20. století. Z díla Ferruccia Busoniho si nejprve vyslechneme z roku 1910 jeho sonatinu pro klavír číslo 1. Na klavír hraje Kostjantin Tyško.

To byla sonatina pro klavír číslo 1 od Ferruccia Busoniho z roku 1910. Na klavíry ji hrál Kostjantin Tyško. Jak už jsem zmínil, Busoni byl nejenom hudebním skladatelem, ale také dirigentem a za ním samotným ke konzultacím z Prahy do Berlína dojížděl i náš Alois Hába. Nastupující generaci hudebních avantgardistů imponoval Busoni svým spiskem Náčrt nové estetiky hudebního umění z roku 1907. Busoni zde hájil autonomnost hudby jako svobodného, na vnějším světě nezávislého umění. Z díla Ferruccia Busoniho ještě vybírám jeho sonatinu pro klavír číslo 6. Je to vlastně komorní fantazie na téma z opery Carmen od Georges Bizeta. Na klavír hraje opět Kostjantin Tyško.

Ferruccio Busoni byl autorem sonatiny pro klavír číslo 6, komorní fantazie na téma z opery Carmen od Georges Bizeta. Na klavír hrál Kostiantin Tyško. A Bizetova Carmen byla zmíněná hudebně v tomto díle a my si teď poslechneme od samotného Georges Bizeta jeho symfonii číslo 1 C-dur z roku 1855. Zahraje nám Česká filharmonie, kterou řídí Zdeněk Košler.

Z díla francouzského skladatele Georges Bizeta jste slyšeli symfonii číslo 1 v tonině C-dur. Hrála Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. A teď se zase zaposloucháme do komorního díla německého skladatele varhaníka a pedagoga Maxe Regra. Jeho největším vzorem byl Johann Sebastian Bach a ze skladatelů vrcholného 19. století měl zvláště blízko k Johannesu Brahmsovi. Sonátu Azdur pro klarinet a klavír Maxe Regra nám zahrají Lubomír Bartoň na klarinet a Iva Návratová na klavír.

Sonáta Asdur pro klarinet a klavír od Maxe Regra zněla v podání Lubomíra Bartoně na klarinet a Ivy Návratové na klavír. Hebrejskou meditaci, tentokrát pro violončelo a klavír od Ernesta Blocha, nám zahrají violončelista Markus Nikos a klavírista Jaroslav Smíkal.

To byla hebrejská meditace pro violončelo a klavír od Ernesta Blocha. Na violončelo hrál Markus Nýkos, na klavír Jaroslav Smíkal. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte stále ranní partitury, které dnes zakončíme dílem francouzského skladatele Claude Debussyho. Vybírám fantazii pro klavír a orchestr v podání klavíristky Ivany Stanovské. Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

0: dozněla Fantazie pro klavír a orchestr od Claude Debussyho. Na klavír hrála Ivana Stanovská, Státní filharmonii Brno řídil František Jílek. Milí posluchači, končí dnešní vltavské partitury. Naslyšenou opět příště se těší autor a průvodce pořadem Jan Hlaváč.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Mladistvým snem Vladislava Vančury bylo stát se výtvarníkem. Realita ho však vedla jinudy. Pracoval jako knihkupecký příručí, učil se fotografem, krátce navštěvoval přípravnou výuku na Pražské umělecko-průmyslové škole a pokusil se o přijetí na Akademii výtvarných umění. S několika přerušeními absolvoval gymnázium, maturoval ve 24 letech. Studia medicíny ukončil promocí jako 30-letý. Ve stejném roce se oženil a lékařskou praxi si manželé zřídili ve Zbraslavi u Prahy. Z webové České divadelní encyklopedie cituji. Vladislav Vančura se stal jednou z nejvýraznějších postav české meziválečné literatury, respektive její avantgardní linie, proslulý zejména svou tvarově a myšlenkově experimentální prozaickou tvorbou. Kromě literatury ho silně zaujaly možnosti filmu, a to zvláště poté, co se stal zvukovým. Úzce spolupracoval se společností AB Film, co by autor námětu, spoluscénárista nebo režisér na snímcích Před maturitou, Na sluneční straně, Marijka nevěrnice, Láska a lidé. V letech 1937 až 1938 byl prvním předsedou Československé filmové společnosti. Už za okamžik uslyšíme úvahu Vladislava Vančury o uměleckém filmu. V rámci cyklu Postavy světového filmu, který vznikl v roce 1967, si krátce před 8:30 připomeneme umění režisérky Věry Chytilové. Film se mění, cenzura zůstává, tak nazval svůj trojdílný cyklus Tomáš Pilát a my se s ním do historie nuceného dohledu ponoříme ve 8:45. Japonsko jako exotickou dálku nám ve 9:45 přiblíží Eliška Závodná. A jak se daří houslařství na Chebsku, to předloni zjišťovala Tamara Salcmanová. Repríza jejího pořadu dnešní víkendovou přílohu završí. Teď ale počátkem přílohy voní růžový čaj Karla Hynka Máchy, skladba v podání autora a dnešního oslavence Štěpána Raka, který se narodil 8. srpna 1945.

0: Následující esej se stává ze dvou textů českého spisovatele a scénáristy Vladislava Vančury. První z roku 1920 vyjadřuje naději, že film jednou bude druhem nového umění. Druhý, Strojopis z pozůstalosti, pojednává o tom, jakým způsobem dojdeme k uměleckému filmu. Oba k vysílání připravil Petr Turek, čte Lubor Šplíchal.
1: Film, psáno roku 1920. Forma filmového dramatu není ještě určena. Čeká dosud na svého básníka. Dnešní filmové hry jsou dělány pro laciný úspěch, u špatného vkusu. A přece bude film druhem nového umění. Snad spíše pro svoji novotu než dosavadní neušlechtilost má mnoho nepřátel. Jedni srovnávají film s divadlem a praví: co lze fotografií ukázati než povrch, podoby, gesto, scenérie? Umění tkví vnitru, mimo slovo, obraz a hudbu nic je nevyjádří. Jiní nezamítají biografu, ale snižují jej na pouhou podívanou. Až na několik málo jsou filmové hry špatné. A tak ti, kdo jdou do BIA jen proto, aby viděli Kanadu, tropy, americká města, dno mořské, mají to, co chtěli. Je to snad málo, ale bohužel často více, než vidíme v divadlech, kde jsou herci i režie nepoměrně horší. Vždyť Vinohradské divadlo je jen jedno. A oč jsou ostatní po stránce divadelní a básnické horší než průměrný americký film? Ovšem, srovnáme-li film a divadlo, dopouštíme se nepřístojnosti. To nejde. Nejpodstatnějším výrazem dramatické básně je živé slovo. Filmu živý obraz. Ti ušlechtilci již biograf zatracují. Oprávci, kteří by rádi viděli, aby se stal album fotografií slavných herců. Moralisté děsící se filmové frašky, jež se rodí, mluví do větru. Film bude uměním. Mnoho lidí si toho přeje, mnoho lidí o tom pracuje a snad právě někdo básní nové filmové dílo, jež všechny přesvědčí. Nabízí se mu bezpočet prostředků. Myšlenka, pohyb, zástup, všechny živly a účinky sil budou jeho herci. Básníka film nic neomezuje. Klíčení trav, neviditelné hvězdy, Himalája, vše, čeho se dotkne jeho poezie, zobrazí projekční plátno. Nové umění stěží se spokojí s předváděním dramat jednotlivcových. Nebude líčit jen stavů hrdiny. Prudký děj, obecnost, nová velikost, jiné radosti, nájezd síly, jež se již budí, zobrazí nový svět. Jestliže nynější biografické obecenstvo neodmítá spanilé herce a herečky, již nyní na promítacích plochách je to jen proto, že není lepších. Leč tehdy, až lid konečně nespokojený, si bude vybírat, nerozhodne se pro Psylandry. Potom s Bohem ctnosti boháčů, nevěrné ženy, nejsvéhlavější pany a děti, jež jste všichni tak koketní a bydlíte v domech plných ohavné nádhery. Ty chytráku detektive a postavy z komedií, zůstaňte, ale neučte se něčemu lepšímu, než chytat nešťastné lidi a dávat si navzájem kopance. My diváci dosud nevíme, co to je, ale současný vývoj to ukazuje umělcům. Ovšem, zdá se nám, že stará Praha sama o sobě nestojí za filmování. Vždyť krásu obrazu netvoří námět, ale výtvarné umění. K filmovému dílu sdruží se umělci, aby dle téhož řádu řešili čas, prostor a básnili o obrazech. O uměleckém filmu. Strojopis z pozůstalosti. Film představuje velmi širokou oblast. Jeho vědecké, technické a konečně i hospodářské stránky jsou těsně spjaty se složkami uměleckými, ale přece jen je možno mluvit i samostatně o umění filmovém. V tomto smyslu je třeba rozeznávat i dvojí uměleckou práci, jež se odnáší k témuž záměru. Plán filmu a jeho realizaci. Nemůžeme ovšem leč vyjmenovat i části, ve které se oba oddíly rozpadají. Plán filmu v podstatě zahrnuje kompozici dějového pásma a rytmizování děje, to jest sled filmového času, střídu míst, postavení či akci kamery a vposled určování objektivu. Vedle řečeného spadá do oblasti filmového plánu kompozice slovesná, hudební a zvuková. Druhá velká skupina, kterou shrnujeme v pojem realizace filmu, odvisí z největší části od režiséra. Předpokládá jednotící názor a výtvarné zvýraznění všech optických složek filmových. To znamená volbu či konstrukci scény, světlo, pohyb kamery, užití objektivu, zevnějšek a hru herců, kompozici obrazu a jeho vnitřní rytmus, konečně pak jejich sled. Neméně důležité je ovšem i dramatické užití slova, zvuku a hudby. Vposled pak střih s montáží filmového materiálu. Z náčrtku je patrno, že úkoly z oddílu prvého se vracejí při realizaci. Lépe a určitěji lze říci, že jde od začátku do konce o touž věc. Z toho pak plyne, že záměry filmového dramatika a filmového režiséra se nemohou lišiti ani o vlásek a že je nezbytno, aby oba byli filmovými básníky. Jestliže můžeme zhruba zahrnout i práci filmového dramatika v otázku, co se má dělat, odpovídá režisér otázce jak. Každé dílo je ovšem souhrn těchto dvou složek, ale u žádného nebývají tyto úkoly odděleny časovou mezerou a nejsou řešeny samostatně. Pro tuto zvláštnost je nutno tím více zdůrazňovat jednotu filmového díla, jež v umělecké řadě se stává hodnotou teprve realizací. Odlišnost filmu nesnese srovnání s hudebními tvary či s divadlem, neboť jejich texty mohou být i posuzovány jako básně a mají účin básně i bez provedení a scény. Filmové nápady mohou však být i povýšeny na filmovou poezii teprve provedením a po této realizaci jsou neoddělitelny. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že podstatou filmového umění je básnická tvorba. Jak si však má filmový básník vésti? Tvůrčímu umělci filmovému, právě tak jako ostatním básníkům, je dovoleno vše, co v řadě určité disciplíny, v našem případě tedy disciplíny filmové, umocňuje myšlenku. Pravda jako deformace, vznešenost jako trivialita, vášnivost či chladný výpočet, vše slouží stejně tomuto účelu. A naopak to, co neporušuje zvyklost, co napodobuje známý pořádek, vše, co je odvozeno, vše, co nezvýrazňuje projev nebo představu, i kdyby samo o sobě bylo spanilé, nemá místa v uměleckém filmu. V podobných věcech jde o samu podstatu básnictví a tím je již řečeno, že zde neplatí ani pravidlo, ani škola, ani výuční list, ani praxe. Je tedy otázka, jakým způsobem dojdeme k uměleckému filmu? Odpověď není nesnadná. Právě tak jako řeč má i film dvě funkce. Funkci sdělnou a funkci tvárnou. Pozornost filmových podnikatelů a snad i obecenstva se obrací k uměleckým filmům. A tak buď jak buď a vem kde vem, tvoří se k obrazu cizích filmových děl. Je na bíle dni, že vznikají polotvary. Tyto filmy jsou horší, než zasluhují režiséři a ostatní činitelé zúčastnění na jejich výrobě. Povinností filmové produkce podle našeho mínění je vypracovat i především sdělnou funkci filmové mluvy a teprve na pozadí její ryzí správnosti tvořit i umělecky. V tomto smyslu je nám vážiti scenáristů a režisérů, kteří zvládli filmové řemeslo, a nesouditi jich podle zkažené práce umělecké. Nejsou umělci. To však není řečeno s příhanou. Filmová scéna, nikoli vbásněná, ale vyjádřená dobře a bez kazů, je celkem vše, co můžeme od těchto odborníků očekávati. Zdá se, že v situaci, ve které se nacházíme, je to nad ostatní důležité. Mluvíme tedy pro filmy reportážní, pro filmy, kde scéna je řaděna ke scéně s logikou pozorovatele, kde není bláhových příkras a kde není přičiňována poezie jako přívažek. Úskalí kýče, sentimentality a líbezné spanilosti, jež se tak často vydává za krásu, je možno obeplout. Je dlužno se jí zříci. Je dlužno zodpovědět si otázku, co můžeme a co je nad naše síly. Není pochyby, že i umění bude z této poctivé snahy mít i víc, než z nedomyšlené tvorby, která se sápe po filmové básni, postrádajíc básnického ducha. Vrátíme-li se k výčtu úkolů scenaristových a režisérových, nemůžeme přehlédnout ti, že se odnášejí a že se zařazují mezi nejrůznější umělecké disciplíny. Vrch mezi nimi má ovšem umění výtvarné. Na současných proudech literárních můžeme sledovat i zoptičtění poezie. Z druhé strany přivádí nás k obrazové básni moderní malířství. Z podobných jevů je dlužno usuzovati, že jde o snahu posplynutí jednotlivých umění ve vyšší jednotu poezie. Vývoj filmu jde stejnou cestou. Jeho výrazové prostředky jsou ze všech konců umění a tato složitost má v nové řadě filmové skládat i novou poezii. Poezii z dění světel a pohybů, poezii dynamického obrazu. Bylo již řečeno, do jak značné míry se filmová tvorba opírá o řemeslo, techniku a vědecké poznatky. Uvědomíme-li si všechny tyto závislosti, vzrůstá nám problém filmové práce do velikosti málem obludné. Naštěstí jsou však světelné štětce filmové mnohonásob dokonalejší než štětce starých uměn. Budou-li ovládány s mistrovstvím, jemuž se podivujeme v obrazárnách, stane se film právě o tuto dokonalost mohutnější. Obsáhne a rozezvučí všechnu senzibilitu divákovu. Film má pečeť současnosti. Znamená syntézu a kolektivitu. Souhrn umění, souhrn prací. Jeho díla mohou dosáhnout i vyšších emocionálních poloh než díla jiných umění.

0: Texty Vladislava Vančury o jeho pojetí uměleckého filmu pro vysílání připravil Petr Turek. V dnešní premiéře a v režii Izabely Šenkové četl Lubor Šplíchal. Cyklus Postavy světového filmu připravil v letech 1967 až 1968 Aleš Fuchs. V rámci letošního filmového léta na Vltavě si některé z těchto osobností připomínáme. Dnes to bude Věra Chytilová, čili nejen o ženě.
1: Když jsem jí volal poprvé, řekla mi, abych se nezlobil, ale že takové věci dělá strašně nerada a že je dost jiných, kdykoliv ochotných. Omlouvala se, že nemá čas, ačkoliv chápe, že zase na druhé straně. Prosím vás, jaké pak konfese je třeba dělat? Čas spěchá. Takže jsem považoval za úspěch, když jsme se domluvili, že se ještě domluvíme a že si zavoláme. Volal jsem samozřejmě já. Smluvili jsme si schůzku, chtěla mi na ní vysvětlit, proč nechce rozhovor natočit. Přišla, totiž přijela trochu pozdě, ale už z dálky mávala, že se jako omlouvá. Je také jenom žena. Skutečnost jsem srovnával s popisem kteréhosi zahraničního novináře. Věra Chytilová, štíhlá žena s rozcuchanými vlasy, velkýma výraznýma očima a nápadnou tváří. No ano, nebyla to úplně špatná charakteristika, ale snad příliš vnější. Je ještě něco, zdá se mi, podstatnějšího. Třeba tohle. Když mluví, sleduje reakce toho druhého, jako kdyby si ověřovala nosnost vlastních slov. Když mlčí a poslouchá, poslouchá skutečně. Ale musí to být spontánní a bez zábran, pak to vystříháme, řekla, když už magnetofon poslušně zaznamenával slovo za slovem. Z malého rozhovoru se stala hodinová diskuse. Jak ji sestříhat, aby nezůstaly jenom ostrůvky myšlenek? Tohle všechno říkám zejména proto, že jsem se přesvědčil o určité jednotě její osobnosti a jejich filmů. Ačkoliv je jistě směšné tvrdit, že její filmy jsou jen obrazovým přepisem jí samé, to je hloupost, i když bych se jí na tu hloupost rád zeptal. Ale nezeptal jsem se a rozhovor začal úplně odjinud.
2: Zdá se mi, a myslím si, že je to objektivní fakt, že moderní umění, nejenom tedy film, se v mnoha směrech vyjadřuje způsobem, který je čím dále tím víc širokému obecenstvu obtížně srozumitelný. Vývoj moderního umění směřuje spíše směrem od diváka.
3: Já si tedy myslím, že právě nesměřuje čím dále více od diváka moderní umění. Já si myslím právě, že je to naopak, že divák nepochopil a nechápe, že moderní umění se mu přibližuje. Každý, kdo přistupuje k jakémukoliv uměleckému dílu, hledá pochopení toho, co autor si myslel, co autor tím chtěl říct. Ale já si myslím, že to umělecké dílo je tady jaksi proto, aby divákovi přiblížil to, co on, ten divák, si myslí sám. Ale divák není ochoten vlastně sám sebe hledat. Každý člověk je nějak jiný. Ale mnozí jsou schopni jaksi se střetnout v určitém bodě. Vzrušující na tom, na uměleckém díle je to, kde se kdo najde. A na čem se lidé najdou? Kde jsou schopni tady toho kontaktu? A o to jde. Já jsem pro absolutní toleranci, proto, aby se člověk mohl svobodně projevit, ať už způsobem naprosto konvenčním, nebo klasickým, nebo způsobem naprosto novým, jsem proti jakémukoliv nátlaku, aby věci byly tak, či onak, a nesouhlasím s tím, že je nebezpečný jakýkoliv projev.
2: Myslím si, že divák má v jednotlivých oblastech uměleckých tomu či onomu uměleckému dílu jisté navyklé přístupové cesty, jisté navyklé kanál, jedním z těchto kanálů, abych tak řekl, je třeba zrovna právě ten příběh, který moderní umění je něčím navíc nebo něčím malým. Sám za sebe tomu rozumím a myslím si, že třeba když umělecké dílo zůstane jenom v tom přízemí toho příběhu, tak často nemá schopnost právě vést s divákem dialogy ve vyšších poschodích. Nicméně bych stejně hrozně rád věděl, jestli si myslíte, že příběh v uměleckém díle opravdu vadí a že je skutečně jenom jakousi rekvizitou ze staré doby.
3: Je to otázka, jak kdo tedy pracuje nebo jak volí materiál, jaké prostředí si zvolí ke svému sdělení, že to je skutečně otázka temperamentu, otázka chuti, otázka potřeby. Rozhodně si myslím, že příběh nevadí, ale může to zavádět diváka. Může ho odpoutávat, jeho pozornost. A protože už příběh byl i jaksi zneužit jenom k tomu, že byl přijímán a konzumován jenom jako takový, tak proto se pravděpodobně hledají a hledali nové prostředky. Kromě toho, pro mě má příběh jednu nevýhodu. Nevýhodu časové ztráty. Příběh vyžaduje, aby byl dořečen a současně znemožňuje, aby se právě v něm realizovali ti, kteří sdílejí problém, ale nezdílejí ho právě v této formě. Příběh může omezovat. Proto si myslím, že je velice málo dobrých příběhů a příběhů takových, které jsou schopny skutečně širokého záběru.
1: Psal se rok 1962. Šesté číslo měsíčníku Film a doba přináší úvodník Generální téma, v němž si autor zaprorokoval. Podle povahy naší skutečnosti, podle její akčnosti a dynamiky i podle povahy generálního tématu lze soudit, že náš nový filozofický syntetický film, po němž voláme, bude sotva tím typem bezdějového filmu, jako jsou práce Antonioniho a Felliniho, ale naopak bude nabit dějovostí, dramatičností, životní epikou. Neboť epika je čin, jak řekl Walker, a o čin jde především. Pár stránek dál se píše pod titulem Mladé hledání. Šormův turista i Chytilové strop v tom nejlepším slova smyslu vedou spor o novou cestu za divákem, o účinnost filmového obrazu a sílu filmového charakteru, spor o cestu moderního filmu. Proto si myslím, že Mladé hledání letošních absolventů i posluchačů FAMU stojí za zevrubnější rozbor i zájem diváků. Čas nedal zapravdu filmové epice, dal zapravdu někdejším absolventům Filmové akademie muzických umění a docela jinému stylu filmového vyprávění. Ve všech pěti filmech Věry Chytilové jsou to Krátkometrážní strop a Pytel blech, povídka Automat svět z Perliček na dně a konečně dva snímky celovečerní O něčem jiném a Sedmi krásky, tedy ve všech těchto pěti filmech je zřetelný odklon od tradičního vypravěčského slohu. I pojetí postav je v těchto filmech jiné. Lidé, o nichž Věra Chytilová dělá filmy, jsou zrcadla konkrétní skutečnosti, někdy obyčejná, jindy vypouklá. Chytilová se nestará o pravděpodobnost individuální psychologie svých charakterů, vzrušuje jí pravda jejich výpovědí. Ukazuje lidi jako tabule popsané složitými vzorci životu. Tabule je ale plochá a život je složitý. Aby nemusela znásilňovat a spoutávat, vzdává se předem ambice vyprávět příběhy. Natáčí filmové demonstrace, postavy jsou v nich projekcí obecnějších problémů. Rozumějme tomu dobře, nenatáčí schémata, živé věšáky na myšlenky, nechce jen, aby individuální vývoj postavy přerostl a překryl ještě další sdělnost. Někdy by si člověk přál, aby byly její filmy, řekněme, méně dokonalé. Ve snímku O něčem jiném vede souběžně a na sobě zcela nezávisle paralely životů dvou žen. Obě jsou naprosto rozdílné, každá žije po svém. Jedna v zajetí domácnosti, druhá slávou svých sportovních úspěchů. Film klade otázku, který z obou životů má větší naději naplnit touhy obou žen. Odpověď, i když se nabízí, není rozhodně jednoznačná. Žena v domácnosti se točí kolem sporáku, dítěte a manžela, v nejzoufalejší chvíli se vrhá do náruče milence. Touží dostat se mezi lidi, chtěla by mnohem víc, není sama se sebou spokojena, ale její vzpourou je jen milenec. Známá sportovkyně, ověnčena medailemi mezinárodních úspěchů a vavříny ze zahraničních zájezdů, touží po okamžiku domácího klidu a pokoje a snad i po tom kuchyňském koutě, volném čase, dítěti a soukromí. Dvě vyhraněné koncepce. Kdybychom detailně rozebírali charakteristiku obou hrdinek, snadno zabloudíme. Ani konečné řešení není podstatné. Hlavní je otázka položená divákovi. Otázka zdaleka přesahující obě ženské postavy. Jak naplnit lidský život? Základní vlastnosti filmu byly bezprostřednost, téměř improvizace záběrů, snímaných jakoby v nestřeženém okamžiku skrytou kamerou, spontánní projev hrdinek, obsazených neherečkami, dokonalá kamera a znamenitá režijní profese. Není třeba milovat kinematografii, abychom si zamilovali film Věry Chytilové. Stačí milovat život, napsal kritik pařížských Le Nouvel Littéraire. V absolventském stropu šlo o to tež, ale v jiném pohledu. Studentka medicíny nechá studia a stane se manekinkou. Láká jí pozlátko prostředí, známostí, hezkých šatů. Je ale víc a víc nešťastná. Vedle lesklého pozlátka vidí brzy i hrozivou propast morální, do níž se snad z hlouposti a touhy po dobrodružství stále více propadá. Nezáleží teď na tom, že snímek končí smířlivě, alespoň náznakem vůle k nové životní cestě. Ve stropu ještě tušíme, že mladá dívka je nejen nositelkou tématu, ale i konkrétní postavou, nadanou alespoň drobnými psychologickými črtami. V pytli blech je už větší důraz na autenticitě záběru, téměř panoramatickém pohledu na dívčí internát, bez snahy zachytit v popředí individuální lidský osud. Hlavní je společné téma. 15-17leté dívky hledají v životě, často jen intuitivně a neuvědoměle, něco konkrétního, něco, co by stálo za to. Všechna děvčata, jak je kamera dokumentaristicky zachycuje, jsou drobnými příklady režisérčina sebevyjádření. Sedmi krásky se na první pohled liší ode všeho, co dosud Věra Chytilová natočila. Jsou jejím druhým celovečerním filmem. Na scénáři se podílela Ester Krumbachová, malířka, spisovatelka, výtvarnice, spoluautorka filmu Jana Němce. Kameramanem filmu, neboť kamera je tu prvořadá, je Jaroslav Kučera. Jehož jméno jsme si mohli zapamatovat z kameramanského podílu na Jasného filmu Až přijde kocour. Sedmi krásky jsou film barevný, řekl bych, barevná improvizace na dané téma s použitím hudby a celého gejzíru nápadů. Chtít vyprávět, o čem film je, tedy něco jako obsah filmu, by bylo bláhové. Popište dráhu meteoru, který vám přeletí před očima po nebi. Hledal jsem dlouho nějaké přirovnání, nějaké srovnání. Něco, jak zachytit doslov onu nádheru barev až marnivě hýřivou. Nepřišel jsem na nic, s čím by se dal porovnat ten místy až překypující kolotoč gegů a nápadů. Snad se dají sedmi krásky přirovnat k dětskému kukátku s barevnými obrázky, onomu barevnému kaleidoskopu z našeho dětství, kdy jsme s okem na sklíčku fandili se zatajeným dechem roztodivným barevným říčkám. Jenomže barevné kukátko neboli sedmi krásky mají i svůj vnitřní obsah, byť obtížně a nejednoduše do filmu vložený. Sedmi krásky jsou o tom též jako jiné filmy Věry Chytilové. O hodnotách a nehodnotách. Mám v zápisníku tříšť útržků některých situací sedmi krásek. Tady jsou některé z nich. Hrdinkami filmu, slovo hrdinkami je v úvozovkách, jsou dvě dívky. Kolik je jim? 20. Kde pak tolik? Jsou na plovárně a nudí se. Nejmenují se, jsou bezejmenné. Vystupují jen jako Marie první a Marie druhá. Nudí se a hrají si na to, jak jsou hrozně zkažené. Všechno na světě se kazí, proč bychom se neskazili i my? Vadí nám to? Nevadí. Jedna, ta hezčí, svádí staršího pána. Potom podle úmluvy přijde i ta druhá, když se za jeho peníze nabaští, pošlou ho k šípku. Máte dětičky, pane? No dovolte, kdy vám, pane, jede vlak. A šups, doprovodit na nádraží a pryč. Na ranní procházce. Nikdo si jich ani nevšimne. Jsou šíleně namaškařené. Hele, zahradník, nic, ani si jich nevšimne. Ale metařka si před nimi odplivne. Výborně, my nejsme vzduch, my jsme. Listuji v zápisníku dál. Vybavují se mi útržky a scénky dialogů. V nočním podniku stropí svou nenuceností paniku, přeruší program. Nakonec je vyvedou na toaletě. O jiné dívce. Hele, anděl a nelítá. Ukradnou peníze a zmizí. Potřebují je? Nepotřebují. Je to jenom hra. Volá milenec a říká do telefonu vášnivé nesmysly. Julie, ty nejsi z tohoto století. Teď už vím, co je to láska. Dívky přitom stříhají vejce a uzenky nůžkami a zní sbor chorálovou písní. Co nám chybí? Nic. Jedna druhé nabízí bifteček vystřížený z barevného magazínu. Proč se říká miluji tě? Proč se neříká vejce? Ty myslíš vážně, že o něco jde? Že něco je? No třeba potom, kdy někdo není. Jako když umře? Ve vaně. Něco by se mělo dít. Děvčata, vy pořád někam spěcháte, říká jim paní na toaletě. Přece jenom jsme. A nechávají za sebou kukuřičná zrnička. Házejí po sobě šlehačkovými dorty, scéna ze starých grotesek. Nakonec je jim dána možnost, aby všechno, co zničili, pošlapali, rozbili, aby vše napravili. Bylo by možné vůbec napravit, co zničili? Ptá se komentář filmu a vidíme, jak by to bylo směšné. Tady končí hrst poznámek, schopných zachytit jen drobnosti a povrch sedmi krásek. Filmu o bláznovství dvou dívek posedlých střeštěností světa, prázdnou povrchní nicotností, vtělenou jenom do hry, vtípku a legrace, jindy nadsazenou až do zlomyslné a hloupé zloby. Věra Chytilová o tom říká, příběh filmu podává obraz o jistém chápání a realizování života, který je demonstrován v nadsázce na příběhu dvou Marií. Nejsou jako lidi, jako osobnosti, ochotné přijímat, dávat a tvořit svůj život a svůj svět a tím i život a svět těch druhých. Cizopasí. Nejen na druhých, ale také, a to je podstatné, na sobě samých. Přerod se nakonec uskuteční nesmyslně rychle, neboť nejde o přerod, jen o změnu imitace. Vzpomeňme si, čemu se bránila manekýnka ve stropu. Prázdnotě, imitací žití. Předtím též se chrání dívky v internátu z filmu Pytel blech. Snímek o něčem jiném hledá pravé poslání života obou žen, kreslí cestu od hloupé imitace k výšinám úspěchu. Ale není to cesta od záporu ke kladu. Obě krajní možnosti, jak naplnit své poslání, jsou plné hluchých míst. A na jedné i na druhé straně vidíme marnou touhu po harmonii. Věra Chytilová natáčí filozofující demonstrace, filmařsky brilantní, kameramansky zajímavé, někdy až příliš věcné, strohé a neženský chladné. Jejími hrdinkami jsou ženy. Francouzský kritik píše, že film o něčem jiném je originální především proto, že je to film pro ženy, který s inteligencí a s poezí vrhá světlo na svět ženy. Pojednávají filmy Chytilové jen o světě žen?
2: Jedním ze základních problémů vašich filmů nebo ze základních pohledů se mi zdá, že je svět ženy obklopený světem mužů, nebo ještě lépe žena ve světě mužů. Myslím, že tato otázka je pro vás ne-li kardinální, tak velice základní.
3: Pro mě jsou hrdinky pouze prostředkem, kterým chci mluvit o určitých věcech, které mě třeba zajímají nebo proti kterým protestují. Abychom mluvili tady konkrétně, řekněme film o něčem jiném. Tam jsou hrdinky dvě ženy. Ovšem mně nejde o to, abych ukázala, jak žijí ženy, jak žije žena v domácnosti, jak žije žena, jako například byla Bosáková a tak dále. Já jsem tímto způsobem chtěla hovořit o pochybnosti o tom, jestli člověk žije jak si, a je schopen žít v nějaké harmonii. A jestliže hrdinky byly zrovna ženy, no tak to bylo proto, že se mě to jaksi nabízelo, nebo proto, že jsem ten materiál znala, že jsem ho ovládala. Přece nemůžu chtít sdělit něco nějakým prostředkem, jehož neznám strukturu. Samozřejmě, že pravděpodobně tedy v mých filmech budou ženští hrdinové působit nejpravdivějším dojmem, protože mě jejich životní třeba pocit bude asi nejbližší, i když o tom třeba nebudu vůbec přemýšlet. To je něco, co je bez záměru, co je, jak říkám, náhodou, tak jako tedy náhodou jsem zrovna já žena.
4: Ale musím říct, že mě hrozně vadí, že právě proto není náhodou, že se mě na to ptáte, na tyto věci. Protože kdybych byla muž, tak byste se mě neptal, jestliže bych zvolila jako své hlavní hrdiny ve filmu muže. Proč se zabývá mužskými problémy? Byly by to asi problémy čistě lidské. A tyto lidské problémy jsou také předmětem mého zájmu v mých filmech. Ku podivu.
1: Francouzská herečka Jeanne Moreauová říká, žena jako režisérka by určitě mohla vnést do kinematografie něco nového, ale chtěla by to udělat? Film vytvořený ženou, to je vždy něco velice a hluboce autobiografického. Ženy se dokážou jen těžko promítnout a zapomenout na sebe sami. Týká se tento názor i Věry Chytilové? V poslední době se objevilo ve filmovém světě hned několik žen režisérek. Vedle francouzsky Agnes Vardové, Švédka Ingrid Tulinová, dosud známá hlavně z filmů Bergmanových, dva filmy má už za sebou i druhá její kolegyně, Maji Cetrlingová. Nedávno jsme si mohli přečíst o režijních pokusech známé francouzské spisovatelky a dosud jen scénáristky, pokud jde o film, Marguerite Duras-ové. Pronikají ženy k filmové režii, aby, jak říká Moreauvá, vyprávěli o ženách, které jsou pro muže zpravidla naprostou záhadou? Věra Chytilová je znepokojena světem, v němž žije, lidmi. Ve jménu nových hodnot ukazuje hloupost, prázdnotu a pozérství. Jejími hrdinkami jsou hlavně ženy, ale její filmy nejsou jen o ženách, jsou i o něčem jiném, abychom parafrázovali titul jejího filmu. Jsou o nás všech. Snad především o ženách, ale nejen o ženách.
0: Věra Chytilová, čili nejen o ženě, to byl podtitul jedné z částí cyklu Postavy světového filmu. V roce 1967 ji v režii Heleny Filipové připravil Aleš Fuchs. Učinkoval Josef Červinka. Třídílný cyklus mapující cenzuru v českém filmu připravil v roce 2020 Tomáš Pilát. V repríze první části zjistíme více z obecné historie cenzury, ale také něco bližšího z dohledu a kontroly v období do roku 1948. Hovoří filmoví historici Jan Jaroš a Václav Březina.

0: dokonce tak dokonale utajované, že o některých jevech dnes už vůbec nic netušíme, jak vyhlíželi. Typickým příkladem jsou třeba mysteria ve starořecké Eleusíně. A celkově lze říci, že už od nejstarších dob se projevují pokusy ovlivňovat i smýšlení poddaných nebo smýšlení veřejnosti a předem jí nadiktovat, zejména ve vnímání jaksi historických událostí, řekněme, co si má nebo nemá myslet. Už ze starověkého faraonského Egypta máme doklady, že byly vymazávány, respektive vytesávány nápisy související s nevhodnými panovníky nebo s nevhodnými hodnostáři. Něco podobného se dělo i ve starověkém Římě, kdy lidé prohlášení za státně nebezpečné zločince byli postiženi něčím, co by se nechalo česky označit jako prokletí památky. Jejich jméno prostě mělo být na věčné časy vymazáno a už nikdy nemělo být připomínáno. To ostatně jsou praktiky, které známe i z nedávných dob. Zpočátku církevní omezení byly v průběhu 18. století umenšovány nebo zatlačovány do pozadí státem. Císař Josef II. V podstatě prohlásil, že jen státní úřad, tak řekněme cenzura státní nebo zeměpanská, je jediná rozhodující, a pokud církev chce něco zakazovat, tak se vlastně má nejdřív obrátit na tyto úřady státní, protože v opačném případě je to pouze její záležitostí a nelze kohokoliv nutit, aby se těmito příkazy řídil. To je stav, který od té doby, od druhé poloviny 18. století, pak trval po dobu habsburské monarchie za meziválečného Československa a vlastně i v době komunistické nadvlády. Procházel samozřejmě nejrůznějšími změnami a úpravami, ale to základní poslání, to jest zamezit šíření nevhodných informací a naopak prosazovat šíření těch správných a žádoucích, tak to byl jakýsi, řekněme, hlavní úkol cenzurních orgánů. Vzhledem k tomu, že už se nejedná pouze o knihy, ale i o další atributy veřejného působení, zejména o denní tisk, o časopisy, samozřejmě také o divadlo a v neposlední řadě od konce 19. století také o rychle se rozvíjející film.
1: Čeští filmaři se s cenzurou setkávali už před vznikem Československé republiky, už od vzniku filmu za Rakouska-Uherska. Filmový historik, dlouholetý vedoucí kina a dlouholetý zaměstnanec Ústřední půjčovny filmů Václav Březina.
2: Určitě postihovala, jsou záznamy o tom, že se tedy cenzurovalo. Nakonec každý film měl takzvanou cenzurku, že jo. Samozřejmě v tom prvním období, řekněme po roce 1900, kdy se začínalo filmovat, tak pochybuju, že nějaká cenzura byla, protože tam záleželo jenom na tom povolení, jestli ten člověk měl povolení to používat, že jo, a byla to vlastně pouťová zábava, biograf. Že jo. Takže tam šlo hlavně o bezpečnost ze strany těch úřadů, byly hlavně technické problémy a bezpečnostní problémy, aby tam nehořelo a podobně, že tak v kinech, což se tehdy mohlo klidně stát a taky stávalo. Byly potom nějaké problémy už většinou, jako se to zdálo, že to je příliš třeba amorální nebo nemravné a podobně. Byly takové filmy, že jo, kde třeba se točily, že jo, už takové jakoby opravdu filmy, kde šlo o nevěru a podobně, takže to se nějak pečlivě dbalo, aby se nedával špatný příklad.
1: A cenzura to byla i za první Československé republiky. Jan Jaroš.
0: Zásahy cenzurních úřadů se konkrétně ve filmu mohly projevovat rozličně. Buď ten film byl zakázán celý, anebo byl propuštěn k veřejnému předvádění pod podmínkou, že závadné scény budou z něho vystřiženy. To se obecně stávalo velice často. A vedlo to i k mnohým protestům, protože, jak někteří představitelé meziválečné cenzury zdůrazňovali, pro ně jsou naprosto druhořadé nějaké umělecké hodnoty. Jde jim pouze o to, aby se ve filmech nevyskytovaly myšlenky nebo obrazy nebo sdělení, která se vyskytovat nemají. A zdali se tak děje v uměleckém nebo neuměleckém filmu, je naprosto vedlejší a v nejmenším to nerozhoduje. Období meziválečné republiky bývá někdy idealizováno, ale nesmíme zapomenout, že v podstatě veškeré veřejně sdílené statky, ať již se jedná o literaturu, divadlo, film, denní tisk, časopisy, to vše podléhalo schválení cenzury. Bez jejího svolení v podstatě nesmělo vůbec nic vyjít. Pokud například nesouhlasila v novinách s nějakými články, nebo lépe řečeno s částmi článků, byl výsledek takový, že ty nevhodné části musely být vyndány. A v konečné podobě se to projevilo tak, že místo nich tam zůstaly bílé plochy. U filmu, jak už jsem říkal, se jednalo o vystřižení nevhodných scén. Postiženy mohly být jakékoliv filmy, dokonce třeba i Chaplinova komedie Světla velkoměsta dopadla v tomto ohledu špatně, protože cenzoři si prosadili, že nevhodné scény, například alkoholického opojení, musí být vystřiženy, protože neposkytují vhodný příklad. Cenzura totiž požadovala, aby filmy, ale i literatura, divadlo šířily žádoucí vzory, aby nepodněcovaly nápodobu nevhodných modelů jednání. Zvlášť ostražitá byla vůči sexuálním narážkám, vůči nahotě, ale také vůči zlehčování státních či jiných, například náboženských autorit. Je například známo, že v případě dobrého vojáka Švejka v románové podobě prošlo, že jednou z hlavních postav groteskních a karikovaných je feldkurát Katz. Ovšem do filmu už tato postava proniknout nesměla. V němé verzi byla vystřižena a když tvůrci připravovali na začátku 30. let verzi zvukovou, Švejka tam hrál Saša Rašilov, tak pro jistotu byl polní kurát Katz změněn na lékaře, protože lékaři zjevně už nepodléhali žádné ochraně a tudíž bylo možné si z nich tropit žerty. Z představitelů církví nebo státní správy se toto nesmělo.
3: Každý má nějakou chorobu, pro kterou přijde do hrobu, pro kterou ještě není označení v moři mikrobu. Někdo vážně ochoří, od čeho jsou tu doktoři? Doktor už něco najde, na co zajde, než ho umoří.
0: Právě tak byla cenzura citlivá na šíření jakýchkoliv revolučních výzev nebo myšlenek. Například známo, že němý film z roku 1921 Šachta pohřbených nadějí byl nejprve zakázán. Rok probíhaly spory o to, s jakými úpravami by mohl být propuštěn k veřejnému předvádění a když tvůrci, eventuálně distributor, všechny tyto požadavky zapracovali do výsledného tvaru, tak zase nastaly výhrady vůči mezititulkům, které připadaly božičské a protistátní, protože vyzývaly prý ke svržení kapitalistického řádu a tvůrci museli prokazovat, že veškeré mezititulky jsou převzaty z básní Petra Bezruče. Teprve, když se jim toto podařilo prokázat, tak tam směli zůstat. Tento film je zvláštní tím, že po dlouhá desetiletí byl považován za ztracený a teprve v posledních letech bylo nalezeno jeho neúplné torzo. Můžeme tudíž na něm vidět, jakým způsobem se tlaky cenzury projevovaly. A to se dělo, řekněme, v demokratickém státě, rozhodně demokratičtějším v té době, než byla řada sousedních států, ať už to bylo Polsko nebo Maďarsko, nemluvě o nacistickém Německu.
1: A další pohled na cenzuru první republiky, tentokrát od Václava Březiny.
2: Každý film měl takzvané cenzorní povolení, že to existuje, to se dokonce snad i něco zachovalo. Tam bylo razítko, že se to může teda provozovat. Že? Takže byl jakýsi takový dohled. Kino patřilo pod ministerstvo průmyslu jako výroba filmu, takže i ten to nějak obstarával. Že? Ten ideový dohled nějaký. Pak samozřejmě byly nějaké záležitosti třeba kolem filmu, kde se muselo, že bylo nějaké povolení, byly nějaké problémy s některými sovětskými filmy ve 20. letech, ale pak se to zase srovnalo, protože byla kulturní dohoda, takže se vlastně tady oficiálně sovětské filmy v Čechách hrály. Že? Tady zase to byla cenzura těch peněz. Jo. Vememe si, co se točilo, když, řekněme, vememe tu éru toho zvukového filmu, protože ten lidi znají, jo, znají i ty Antony Špelce a CK Polní maršálky a podobně, ty se v televizi objevují. Ten němej film to bylo trošku jinde, ale v té zvukové éře tam šlo o to, že se vlastně tam byla pobídka a systém jiný. Zhruba to bylo tak, že když jste chtěl dovážet film, byla to taková jako pobídka českých distributorů a producentů, aby se filmy točili český, že jo, protože to byl průmysl. Takže oni byli takový jakýsi, prostě když jste natočil český film, tak jste od státu dostal, ono se to jmenovalo jinak, ale v podstatě povolení k nakoupení x počtu zahraničních filmů. Takže řada českých filmů, takových těch adaptací různých operet a divadelních komedií vznikala proto, aby se co nejlevněji natočil český film, který si svoje v kinech udělal. K tomu ale ten producent žil vlastně z těch povolenek na dovoz těch zahraničních filmů. V těch 30. letech byl samozřejmě problém s německy mluvenými filmy. Teď, že samozřejmě tady byly zase kina v Sudetech, který měli německý filmy, takže tam byly takový trochu jako problémy s tím nakupováním, že těch zase tady byly jako určité nacionalistické kruhy, které odmítali německý filmy, že demonstrace dokonce byly, že proti uvádění zvukových německých filmů, tak samozřejmě to hrálo určitou roli, tam byly nějaké jako snahy, že jako zrovna určitý film třeba ne. O tom dovozu těch filmů ze Sovětského svazu jsem už mluvil, ale to byla zase záležitost taková jako intelektuální, to nebyla. I když se třeba v kinech hrály takový ty Alexandrovovy komedie, se hrály v druhé polovině 30. let, dováželi se sem. Ale jinak myslím, že ta pobídka byla hlavně tady v tom, že šlo podpořit tu domácí výrobu a pak se to všecko strašně změnilo v době protektorátu. Tam řada těch distribučních firm zanikla, protože z důvodu rasových nedostalo povolení ty producenti jako fungovat. Že jo? To je taky pravda, že vlastně zůstali Lucerna Film a National Film a ještě, počkejte, co bylo to třetí, který vlastně měli možnost produkovat v době protektorátu český filmy. Prague Film, no. Ale to byla už taková jako smíšená firma. Že jo? A to hrálo velkou roli, teď řada lidí měla i od filmu nesměla, že v době protektorátu z těchto důvodů jako fungovat. Tak to taky ovlivňovalo, že to byl taky jakýsi státní zásah. Zase na druhou stranu je, že v době teda protektorátu vlastně spousta umělců, nejenom herců třeba, se živilo tím, že psalo pro film. Počínajíc Vítězslavem Nezvalem, Olgou Šajflugovou a podobnýma lidma. Takže vlastně tohle jim přispívalo jako k tomu živobytí. Jo. To nebyly jenom třeba tyhle dva, ty se mě honem napadly, ale taky, že jo, Vančura, že jo, dokud velmi jako aktivně působil právě v té přípravě těch filmů, že jo, jako, že oni psali, že tam bylo nějaký lektorský kolegium, který posuzovalo scénáře a který jaksi striktně odmítalo teda věci, které nebyly kvalitní, že jo, a naopak vyzdvihovali věci, které měly určitou literární úroveň, třeba ty scénáře a tak. Takže dost těžko jako říct. No a vlastně to, co vzniklo tak jako napůl nedobrovolně v tom protektorátu, tak se projevilo v těch několika letech od toho 45. do toho 48., kdy vznikly opravdu veliké hodnoty, že jo, včetně Radoka, já nevím, i dalších, že řada režisérů ukázala, že by uměla dělat věci. Pak to samozřejmě v těch 50. letech, kdy ta výroba se teda zase tvrdě omezila, že některé roky v 50. letech třeba bylo natočených jenom 8 filmů, že? Tak to zase bylo poměrně málo a kdy se dávala před, no, ale to trvalo poměrně krátkou dobu, protože pak se teda brzo přišlo na to, že tam musí být ta zábava taky, že o tom kyně, takže i v těch 50. letech už se točily pohádky a komedie. To bylo taky důležitý, no a jsou to věci, na které se koukáme do teďka, že jo. Nechci říct, že ty staré filmy byly nějak lepší, ty byly takový, jako mohly být. A je zajímavý, že byly dělaný s takovou, že tam je z toho cítit to řemeslo dobrý. A že většina diváků, která se dneska na to dívá, jsem často překvapený, že se na to dívají i lidi, kteří věkově tomu naprosto neodpovídají, tak jsou schopní se na ten film koukat. I třeba z těch 50. let, že jo. Tak i svým způsobem třeba podvědomně oceňují to, jak ty herci hrajou a že tam je jakýsi z toho cit, že jo? Že to není jenom ta technika těch lítacích figurín a nebo podobně, že nebo to, co, jak se dělá vlastně ty filmy s tím modrým pozadím. To je opravdu jiná doba. No a je hezký, že se to snad všechno zachovalo, nebo skoro všechno zachovalo a že koho to baví, tak se může podívat i na ty staré věci. No.
1: Václav Březina se dostal v našem povídání o cenzuře k Mnichovské dohodě a k protektorátu Čechy a Morava. To byla pro Čechy velmi neradostná období. Pokračuje Jan Jaroš.
0: Je například zajímavé, že v těsně po mnichovských dobách nebo v prvních měsících německého protektorátu se na černé listině na indexu zakázaných děl ocitly nejen filmy, nejen romány, nejen divadelní hry, které a priori bránily samostatnost Československa nebo obsahovaly nějaké protiněmecké invektivy, ale nežádoucí bylo doslova vše, ba jakékoliv slovo, které připomínalo bývalý stát. To znamená, že v okamžiku, kdyby zazněl výraz jako československá koruna nebo československé hlavní město, tak už to samo o sobě bylo nežádoucí a muselo být vymazáno. To postihlo například i americký film Osmá žena Modrovousova, který se mimo jiné odehrává i v Československu. A v pohnutých pomnichovských událostech tam musely být vystřiženy všechny scény, které se československého státu nějakým způsobem dotýkají. A protože v poválečném období se archivářům Národního filmového archivu podařilo vrátit nuceně vystřižené scény zpět, ovšem, protože ty původní se nezachovaly, tak byly doplněny z jiné kopie, která měla jiné než české titulky. Takže pokud si ten film promítáme dnes, tak veškeré části, které nemají české titulky, respektive jsou opatřeny jinými cizojazyčnými titulky, tak poskytují přesnou představu o tom, co muselo být nuceně vystřiženo, co zmizelo, protože to cenzuře vadilo. Nejde tedy jen o to, co skutečně vadilo, ale projevuje se určitá předpojatost v obavách z toho, co by vadit mohlo. Tato předsudečnost se pak velmi výrazně projevuje i v následujících desetiletích. Rovněž stojí za zmínku, že jakkoliv československá cenzura mezi válkami byla poměrně přísná a nepropouštěla nic, co by mohlo kazit, říkalo se tomu, veřejné mravy a mohlo ohrožovat zájmy státu. Zrovna tak se Československo bránilo pronikání nacistických ideí Dokonce například byly embargovány výrazy jako byl vůdce nebo záběr na vlajku s hákovým křížem a podobně. Je ovšem také příznačné, že už nedlouho po Mnichovu se české orgány rozhodly k tomu, že stáhly filmy, které velmi ostře nebo velmi výrazně propagovaly ideu odporu nebo národní svébytnosti, stavěly se proti ústupkům vůči silnějšímu německému sousedu a tyto filmy mizí ještě v průběhu podzimu nebo zimy 1938, a jedná se o díla, jako byla Hasova Bílá nemoc, nebo filmy s Voskovcem a Werichem, filmy, které reagovaly na mnichovské události.
4: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes.
0: Samozřejmě, že v roce 1939 a zvláště pak po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava veškeré filmy a obecně veškerá díla, která byla shledána nežádoucími nejen pro svůj obsah nebo pro své zaměření, ale už třeba i jen pro židovský původ jejich autorů a nebo kvůli jejich protinacistickému smýšlení, můžeme říci, že v té době byla stažena značná část někdejší české, eventuálně československé produkce, pokud byla shledána nežádoucí nebo nevyhovující novým podmínkám. Cenzura ve válečném období byla tedy už podřízena okupační správě, která si v podstatě diktovala nejen co smí, ale zejména co nesmí být zobrazeno. Některé projekty, ačkoliv byly formálně nezávadné, třeba pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký, byla posléze stažena z výrobních plánů, protože okupační orgány v ní stále hledaly jakési jinotaje, které tam nejspíš vůbec nikdy nebyly. Cenzura se projevovala nejen přímými cenzurními opatřeními, které byly samozřejmě závazné, ale mohla mít i jinou podobu, například soudní. Takže občas došlo i k situaci, kdy cenzura určité dílo sice povolila k veřejnému šíření, ale vyskytli se lidé nebo společnosti, které se cítili být tímto dílem poškozeny a proto rozpoutali soudní přelíčení a pokud byli dostatečně movité a měli schopné advokáty, tak mohli dosáhnout soudního zákazu. To se například přihodilo Svatoplukově románu Botostroj, který kriticky líčil sice nejmenované, ale zjevně baťovské impérium obuvnické, kde autor sám pracoval a čerpal z vlastních zkušeností. Baťovi se vůbec nezamlouvalo, že z jeho pohledu je takto pomlouván. Dal celou záležitost k soudu, který nakonec dal zapravdu jemu a dokonce autorská práva přisoudil právě Baťovi s tím, že skutečný autor je tudíž ztrácí a nesmí tuto knihu nikdy nikde vydat, protože ji nevlastní. To byla poměrně vážná narušení zavedených pořádků, které pak byly porušovány i v následujících letech. Dokonce můžeme říci, že pozůstatky takovéhoto smýšlení nalezáme i dnes. K meziválečné éře, na rozdíl od těch poválečných, rozhodnutí cenzury byla veřejně dostupná. Každý si mohl ve věstníku ministerstva vnitra přečíst, jak cenzurní sbor rozhodl o jednotlivých filmech, románech, divadelních hrách, zdali je povoluje bez výhrad nebo s výhradami, případně zdali je zakazuje. V tom se tato situace výrazně liší od situace, která nastala v komunistickém Československu po roce 1948, kdy naopak měl být vytvářen dojem, že jakoby žádná cenzura neexistuje a pokud cenzura něco zakázala nebo nepovolila, že vlastně ani neexistuje to, co zakázala nebo nepovolila, že do lidského povědomí smějí vnikat jenom ty informace, které byly oficiálně povolené a žádné jiné.
1: A o filmových poměrech v době protektorátu a mezi lety 1945 a 1948 i Václav Březina.
2: Za protektorátu tam teda to povolení to muselo být předem, že to byl celý systém toho, jak vlastně ty filmy byly povolovaný, schvalovaný. Byla taková rada, která hodnotila ty scénáře, že jo, jako kvalitu, a tak jestli pak byla následně nějaká cenzura teda ze strany protektorátních úřadů, to taky jako byla. Že jo. Ale jinak potom v 45. roce, kdy začala kinematografie patřit pod ministerstvo informací, a tak tam byl dokonce nějaká sekce, že jo, sekční šéf, pokud vím, jednu dobu byl taky Vítězslav Nezval třeba, tak tam to fungovalo tak, že určitě byly vždycky nějaké tlaky, jako hlavně tehdy už ideové na filmy, a byla snaha tedy velká jako vymítit pozůstatky tedy buržoazní kinematografie, kdy se jako i vlastně první taková cenzura byla, co se z filmů, které byly natočeny před 45. rokem, co se teda dále dávalo do distribuce, že jo, ne všecko. Potom třeba filmy, které byly odmítnuty, tak se promítaly dál a ty měly teda už jako taky to povolení. Potom v roce 45 se dělaly nějaké úpravy, že se vystřihávali herci, kteří měli špatnou pověst, případně měli ty malý dekrety třeba, že jo, za spolupráci, za protektorátu, tak jejich třeba role se zkracovaly na minimum, že jo, vystřihávali se, to se obecně ví, že jo, vystřihávali se i takové filmy jako třeba Kristián, nebo dokonce i Svět patří nám, z kterého vypadla role Adiny Mandlový, že jo, třeba tehdy, nebo Járy Kohouta, teda potom 48. roce, který emigroval, tak taky byly ty filmy různě vynechávaný. Většinou se to oficiálně omlouvalo tím, že se nezachovala celá kopie, že se promítá jenom to, co vlastně se podařilo jako získat. Že jo. To je třeba příklad toho Světa patří nám, tam je přesně titulek, že jo, jako taky, že teda kopie není kompletní, že se nezachovala.
5: O proměnách filmové cenzury v českých zemích na pozadí různých politických a společenských režimů v letech 1919 až 1949 v pořadu nazvaném Film se mění, cenzura zůstává z roku 2020 s filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou hovořil autor pořadu Tomáš Pilát. Jedním z prvních Čechů, který v té době podnikl cestu kolem světa, byl Josef Kořenský. V jehož knize Japonsko budeme listovat v pořadu, který za okamžik začne. Ukázky zazní také z vyprávění dalších cestovatelů Alojze Svojsíka a Františka Václava Krejčího a také jedné cestovatelky Barbory Markéty Eliášové, která si v roce 1911 po smrti snoubence zapsala, cituji: Zasvětlo mi ve spleti myšlenek nové světlo a ukazuje do dálky. Rozjedu se do světa. Podívám se, jak žijí lidé na jiném sklonu země koule. Jaké jsou jejich snahy, čím vyplňují život. Co je pro ně štěstím, co jim působí žal. Obohatím tak svoji duši a napíši o tom knihu, abych i jiným něco dala. Promyslela jsem vše, prostudovala mapu světa, a mám pevný a určitý plán. Japonsko. V roce 2020 jsme si připomínali 100 let vzájemných česko-japonských diplomatických vztahů. Tehdy vznikl dvoudílný pořad Elišky Závodné Japonsko jako exotická dáma.

0: Ve druhé polovině 19. století se v Evropě i v Čechách projevuje vliv japonského umění, literatury a uměleckých řemesel. O exotiku ze země vycházejícího slunce se zajímali umělci i sběratelé. Cestovatelé a dobrodruzi v Japonsku většinou jenom pobývali krátce při svém putování kolem světa. Některým se ale zalíbilo v zemi natolik, že se tam rádi vraceli. K těm patřil i Josef Kořenský. V jehož cestopisech jsme už listovali. O své zážitky se cestovatelé často dělili také s ostatními. Psali knihy nebo pořádali přednášky a besedy. Nešlo pouze o osvětu, ale také o získávání financí na další cesty. Tak postupoval Josef Kořenský, ale i mnozí další, například Alois Svojsík, katecheta z pražské vyšší dívčí školy a také bratr zakladatele českého skautingu. Svojsík do Japonska zamířil v prvním desetiletí 20. století. V roce 1913 pak vydal ve své době nejrozsáhlejší publikaci o Japonsku u nás a nazval ji Japonsko a jeho lid.
1: Nechci urazit nikoho v Evropě, ale vážně můžeme tvrdit, že Japonci jsou nejčistotnější národ na světě. Také jinde ve světě se lidé míjí, ba dokonce snad i koupají. Aby ale celý národ ve všech svých vrstvách po celá staletí téměř denně pociťoval potřebu řádné koupele, toho příklad nalezneme pouze v Japonsku. Není snad jediného domu v Japanu, aby tam zvláštní místnost nebyla vyhrazena pro lázeň. Vzpomínám mimoděk na město daleko od Japonska, kde domácí páni i v nynější době moderní hygieny pokládají a také v Činži započítávají jako luxusní zařízení koupelnu.
0: Svojsík se nezajímal jenom o poznání historie a proměny Japonska. Ostatně i u nás se z Japonska postupně stávalo Japonsko, ale zajímal se především o všednodenní život v Japonsku, často odlišný od evropského, i pokud šlo o osobní hygienu.
1: Každý japonský kuli, každá služka má denně k dispozici lázeň. Buď blízko u kuchyně, nebo u klozetu najdeme místnost, kde stojí neveliká dřevěná vana, obyčejně celá ubedněná. V jednom koutě vany pod kovovým dnem umístěna jsou primitivní kamínka, jimiž voda ku koupeli se ohřívá. Je známo, že téže vody v koupeli užívá v Japonsku týž večer celá rodina. Podle tradice rodinné vstupuje do vany nejprve otec, pak matka, staří rodičové, děti a naposled služebnictvo. V hotelích mají přednost hosté, a to v tom pořadí, jak do hotelu přibyli. Netřeba připomínat, že nikdo není tak neslušný, aby v koupeli užíval mýdla. Ostatně vždy vedle vany bývá tekoucí čistá voda, v níž hned možno toaletu dokončit. Japonci koupají se ve vodě horké, dle našeho názoru téměř vařící. Nikdy jsem v Japanu nebyl sto vstoupit do koupele, jak mi ji domácí lidé připravili. Vždy bylo nutno přidat hojně vody studené. Japonci snesou vysokou temperaturu koupele a když vystoupí z vany červení jako raci, posadí se zcela lehce oděni na práh svého domu, nelekají se průvanu, neznají nastuzení. Mnoho kontroverzí povstalo už mezi Evropany a Japonci v příčině jejich ústroje při koupání. Japonci koupají se totiž nejenom doma před členy své rodiny, ale i v horkých vřídlech a ve veřejných koupelích v tom úboru, v jakém se asi koupával praotec Adam. A to muži i ženy pohromadě. Navídky evropských a amerických časopisů, kazatelů, spisovatelů, turistů odpovídá Japonec chladně. My v tom způsobu koupele nevidíme nic nemravného, nic, co by přirozený náš stud uráželo. Že jest to nemravné, dozvěděli jsme se teprve od vás, mravokárců, kteří na jiné jste svrchovaně přísní, mezi sebou však krajně laxní. Veřejné lázně, jež jsem navštívil, byla budova dvoupatrová s malou věží, nad níž vztyčena jest do výše postava čápa s roztaženými křídly. V hořejších místnostech se zámožnější návštěvníci svlékají a oblékají, dolejšek vyplněn jest asi 10 koupelnami. Návštěvník přináší si vlastní mýdlo a ručník. Ručník japonský zasluhuje bližšího povšimnutí. Jest bavlněný a mnohem menší než ručníky, jakých se u nás užívá. Za to předčí naše ručníky rozmanitostí upotřebení a okrasami. Na každém bývá buď nějakého oblíbeného zvířete, rostliny nebo posvátné fuji, dětí a podobně. Není-li na něm obrázek, jistě alespoň několik dekorativních písmen zdobí ručník.

0: Také Japonsko od druhé poloviny 19. století rychle přejímalo evropskou a americkou vědu, způsob organizace společnosti, modernizovalo školství a přejímalo evropskou kulturu. Svědčí o tom také další Svojsíkovo vyprávění Japonci a evropská hudba. To je taková zajímavá kapitola našich vzájemných vztahů. Tentokrát půjde dokonce o hudbu českou, ale nejenom.
1: Jeden z nejlepších znalců Japonska o hudbě japonské řekl: její jedinou předností je, že ji slyšíme tak zřídka. V době nejnovější zaváděna jest do Japanu též hudba evropská. V Tokiu založena byla celá konzervatoř hudební podle vzoru podobných vzdělávacích ústavů u nás. Není bez zajímavosti, že ve velikém sále této konzervatoře rozléhal se též český zpěv. Bylo to naše české pěvecké kvarteto, jež na své umělecké cestě kolem zeměkoule přijelo i do Japonska a tam koncertovalo. Mimo veliké koncerty, určené hlavně pro cizince, uspořádalo zmíněné sdružení také dva speciální koncerty v konzervatoři, předvádějíc ukázky zpěvu v jazyku anglickém, francouzském, italském a německém. Ve druhé části programu zpívaly se pak skladby a národní písně české. Bylo to jistě poprvé, kdy česká píseň hlaholila až v dalekém kraji, kde slunce vychází, a bouřlivý potlesk přečetného publika byl důkazem, že česká píseň dovedla si nalézt cestu i k uším a srdcím Japonců. To bylo ovšem v době nedávné, v roce 1906, kdy Japonci zvykli si už poslouchat evropský zpěv a hudbu. Dříve prý bývalo mnohem hůř. Vypravuje se z těch dob zajímavá příhoda z časů moderního přerodu země. Tehdy, v letech 70. navštívila Japonsko poprvé Evropská operní společnost. Byli to Italové, kteří ve Velikém divadle v Tokiu předváděli italské opery. Divadlo bylo přeplněno a všichni byli plni očekávání, jak evropská hudba a zpěv, o níž v novinách tolik četli, vypadá. Když zpívali muži, obecenstvo pozorně naslouchalo. Když však začala zpívat primadona, publikum se začalo smát. A čím vyšší tóny a umělejší koloratury zpěvačka zpívala, tím více se publikum smálo. Nakonec smálo se prý celé divadlo tak upřímně, že jim až slzy tekly po tvářích. Jistě zvláštní důsledek hudební produkce.
0: Pro budování moderního japonského státu bylo zapotřebí nové poznatky a technologie nějak využít. Angličtí a američtí vědci se v té době v Japonsku prosazovali v nejrůznějších odvětvích, v ekonomice, medicíně, archeologii, ale také filozofii a sociologii. Přes tyto rozsáhlé změny však modernizace v japonské společnosti nezasahovala příliš hluboko. I to můžeme někdy vyčíst z textů českých cestovatelů. Na začátku 20. století vycházelo u nás relativně velké množství cestopisů. Exotika zkrátka a dobře lákala dospělé i mládež. Pokud jde o japonské císařství, tak to bylo cílem především dvou našich cestovatelů, Joe Hlouchy a Barbory Markéty Eliášové. První Češky, která cestovala kolem světa. A Japonsko si zamilovala. Ve 20. letech minulého století byla u nás bezesporu největší znalkyní japonské společnosti i jejího života. Její dílo a osobnost byly až donedávna spíš zapomínané než připomínané, ale od začátku 21. století se začíná stávat symbolem emancipované ženy, která dvakrát objela celý svět a své zážitky dovedla zdokumentovat v rozsáhlém díle. A v neposlední řadě také přispěla k budování diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československou republikou. Narodila se 2. listopadu roku 1874 v Jiříkovicích u Brna. Když jí byly 4 roky, její matka zemřela. Barbora Markéta byla nemanželské dítě, takže po smrti matky vyrůstala jako obecní sirotek. Později vzpomíná: Narodila jsem se v malé moravské vesnici a tam jsem prožila smutné dětství chudého sirotka. Přišla jsem vždycky do rozpaků, když se mě někdo zeptal na mou matku. Vidím doposud před sebou její milou, velmi bledou tvář se smutným výrazem v očích. A mám v dobré paměti den, kdy její tvář trochu ožila v rozhovoru s tetami, jež přišli na návštěvu. Tolik se mi tehdy líbila. V živém hovoru se její hlava zvedla a náhle padla zpět. Za chvíli mě tety řekly, už nemáš maminku, umřela. Nevěděla jsem tehdy ještě, co to znamená, ale dala jsem se do pláče. A nikdo mě neutěšil, nikdo mě nepohladil, nikdo si mě nevšímal. A tak to bylo potom po celé moje dětství. Lidi ke mně nebyli dobří. A tak jsem se záhy naučila milovat knížky, které mě půjčoval pan učitel, jediný dobrý přítel mého dětství. V 16 letech odešla Barbora Markéta Eliášová do Brna. Tam nějakou dobu pracovala v továrně, pak sloužila v německé rodině a učila se němčinu. Nakonec si našla další službu, tentokrát ve Vídni. Tam zároveň navštěvovala obchodní kurzy. Své jazykové znalosti pak uplatnila v Praze, v továrně na parkety Otakara Skřivana. Pracovala tam jako sekretářka a také korespondentka. Po večerech dál studovala. Studovala cizí jazyky, angličtinu, ruštinu a francouzštinu. Profesor Mourek, její examinátor, ji ve studiích povzbuzoval. Zval ji do rodiny, půjčoval jí knížky a když svá studia dokončila, doporučil ji na místo učitelky němčiny na vyšší dívčí. Barbora už v roce 1912 projevila svého dobrodružného ducha. Podnikla první cestu do světa. Vzala si neplacenou dovolenou a vypravila se do země, která jí lákala už jenom svým jménem. Do Japonska, Japonska nebo Japanu, vyberte si. Všechna ta tři jména zněla tehdy značně exoticky. Barbora Markéta jela vlakem přes Rusko do Vladivostoku a odtud dál parníkem po moři. V Tokiu pak nějakou dobu pracovala v anglické rodině profesora Lawrence. Ten se přátelil s rodinou jejího profesora v Praze, s Mourkovými. Paní Mourková totiž pocházela z Anglie. Protože Barbora chtěla poznat také přímo japonský styl života, odešla nakonec od Lorenců a našla si ubytování v japonském hotelu Imashikoran. Šlo o hotel rodinného typu. A Eliášová se velmi brzy spřátelila se všemi členy japonské rodiny. Dospělí i děti se jí snažili, jak později napsala, co nejvíc pomáhat. Jedna z dcer, majitele hotelu, prý Barboru trpělivě a dlouho učila, jak správně používat japonské hůlky. Barbora také vyučovala Evropany žijící v Japonsku i Japonce cizím jazykům, především angličtinu, ale také němčinu. Ona sama se velmi rychle naučila japonsky a tak se mohla ještě lépe seznamovat s všednodenním životem v Japonsku. Jako učitelka na dívčí škole se samozřejmě zajímala o vzdělávání. Průkopníkem vzdělávání žen v Japonsku byl profesor Jinzō Naruse, který v roce 1901 založil první vysokou školu. V době, kdy Barbora Markéta v Tokiu pobývala, byla už tato škola rozvětveným školním městem. A tam, jak vzpomíná, na stráních, v údolích a krásných zahradách byly malebně roztroušeny různé budovy všech jejich ústavů. Byla tam školka pro děti od 3 let, škola obecná pro děti od 6 do 12 let, vyšší dívčí, různé kurzy přípravné a odborné a konečně to, co nazývali univerzitou vlastní, totiž 4 čtyřleté běhy japonské a čínské literatury, anglické literatury, domácího hospodářství a vychovatelství. Mnoho studentek pocházelo z venkova, proto tam také byly pro ně zřizovány internáty. japonské domy obklopené zelení a květy. Kromě vzdělávání věnovala Barbora Eliášová také pozornost ženám zaměstnaným. Mnoho z nich totiž pracovalo na úřadech a poštách. Barbora Markéta jeden takový poštovní úřad navštívila. A překvapil ji. Bylo mi nápadné, píše, že všechny ty dívky byly svěží, usměvavé a čiperné. Nenašla jsem mezi nimi jedinou unavenou tvář. Příčinu toho poznala jsem, když mě zavedli do oddělení odpočinku. Byly to dvě prostorné, čisté místnosti, po japonsku zařízené. V první seděly na podlaze kolem nízkých stolečků dívky, jež měly právě oddech. Některé si četly, některé psaly, jiné hrály karetní hru úta. Ve druhé místnosti pak dívky pily čaj. Stěny byly ozdobeny jejich básněmi. Telefonistky v Tokiu mají službu 7 hodin denně a každá z nich má právo trávit 15 minut z každé hodiny v odpočívárně.

0: Japonská kuchyně se poslední dobou prosazuje po celém světě, ale na začátku 20. století ji evropští návštěvníci vnímali dosti rozporuplně. Ledacos bylo pro ně objevem, ledacos taky zklamáním.
1: Prosbě z modlitby Otčenáš, chléb náš vezdejší dej nám dnes, nutno v Japonsku chápat trochu jinak. Rýži vezdejší dej nám dnes. Vezdejším chlebem a každodenním hlavním pokrmem v Japonsku je rýže. Jak si Japonci toho daru nebes váží, je vidět nejlépe z toho, že není božstva, jež by mělo tolik chrámů a svatyň jako božstvo rýže. Téměř v každém údolí pokrytém rýžovými políčky můžeme vidět svatyni, častokrát ne větší než malá dřevěná chatrč, kolem ní několik stromů a chrámek ověšený různými votivními dary zbožných věřících. Daně bývaly za dřívějších dob odváděny v rýži. Kolísání cen rýže budí největší zájem národa a o deštích nebo suchu, jež mají největší vliv na zdar této plodiny, hovoří se téměř denně po celém Japonsku. Japonec nepojídá pouze rýži, nýbrž vyrábí z rýžové mouky také celou řadu druhů pečiva. Jest to rovněž rýže, jež mu poskytuje oblíbený národní nápoj saké.
0: Když se vrátíme o 100 let zpátky, můžeme s evropským cestovatelem žasnout nad složitostí nebo spíš pracností přípravy toho nejnáročnějšího pokrmu – rýže.
1: Vaření rýže jest proces velmi delikátní, vyžaduje značnou pozornost a zkušenosti. Hospodyně vypere rýži už den předtím večer a pere ji v čerstvé vodě tak dlouho, až voda zůstane úplně čistou. Pak ji vysype, či vlastně procedí, do koše. Ráno nasype rýži do hlubokého železného hrnce, ten postaví na ohniště a nalije do hrnce vodu. Vody nesmí být ani příliš mnoho, ani málo. Hrnec přikryje dřevěnou poklicí, pod ohništěm zapálí několik otýpek dříví a jakmile se rýže začne vařit, odstraní hořící otýpky. Pak sundá hrnec z ohniště a postaví ho na slaměnou podložku. Teprve po delší době, kdy lze čekat, že všecka rýže je stejně provařena, odstraní hospodyně poklici a vysype rýži do kulatého dřevěného válce. Je-li rýže dobře uvařena, musí být měkká, ale zrnka nesmí tvořit chuchvalce a musí si zachovat lesk. Na ohniště, kde se vařila rýže, postaví se jiný hrnec, v němž se bude vařit polévka. Mimo tyto dva pokrmy vaří se ovšem vždycky ještě voda na čaj. Málo kdy pojídají Japonci pokrmy společně, sedíce na podlaze kolem nízkého stolu. Obyčejně každému členu rodiny přinesou malý čtyřhraný podnos ze dřeva, na němž je malá porculánová miska s rýží, na pravé straně pak malá dřevěná miska s polévkou miso. Uprostřed podnosu je ještě maličký talířek s naskládanou zeleninou a zbývající pravý hořejší roh bývá vyplněn nádobkou s nějakým mimořádným chodem. Obyčejně to bývají zavařené švestky, vařené velké boby, malý kousek ryby, sušený krab v sodové omáčce a podobně. Na okraji podnosu leží dvě hůlky, které v Japonsku zastupují vidličku a nůž. Bývají různé délky, nejdelší pro muže, kratší pro ženy a velmi krátké pro děti. Některé jsou čtyřhrané, jiné kulaté, obyčejně se od jednoho konce k druhému zužují. Nejlacinější hůlky bývají dřevěné, nejdražší ze slonoviny. Zápolit s těmito hůlkami dovede ovšem pouze Japonec. Evropan, pokouší-li se o to, bývá zpočátku velmi neohrabaný. Japonci manipulují hůlkami tak dovedně, že neslyšíme jedíly jediného zvuku. Jeden návštěvník Japonska vyprávěl, že přišel do vojenských kasáren v Tokiu v době, kdy tam ve velikém sále asi 200 vojínů společně obědvalo. Bylo přitom tak dokonalé ticho, že by snad bylo bývalo slyšet i špendlík, kdyby byl upadl na podlahu. Japonec ovládá tak bezpečně toto jídelní náčiní, že dovede hůlkami sebrat ze stolu i jehlu.
0: Kromě architektury a malířství dovedli Japonci k dokonalosti také kulturu stolování. A samozřejmě správné nalévání čaje bylo umění.
1: Jakmile se v Japonsku přinese jídlo, nalévá se současně i čaj. Pije se ten čaj, o němž japonští lékaři tvrdí, že prý na nervovou soustavu nepůsobí tak silně jako čínský čaj, který také my v Evropě pijeme. Čaj v Japonsku připravují tím způsobem, že hodí hrst lístků čajových do hliněného čajníku a nalijí na ně horkou vodu. Čajník postaví pak na třínožku nad oheň, aby voda zůstala horká. Šálky, v nichž pijí čaj, jsou malinké, bez uch, a každý člen rodiny má svůj šálek, jehož pokaždé k pití čaje užívá. Rovněž misku na rýži má každý svoji. Nejprve vysrknou trochu čaje, na to vezmou misku s rýží a přiblíží až k ústům, hůlkami naberou pak malé sousto rýže, jež pojídají. Společně s rýží popíjejí polévku a občas sáhnou do misky, kde jsou naskládané kousky zeleniny. Rýži naberou si znovu obyčejně dvakrát i třikrát. Pokládají za neštěstí jíst jednu misku rýže. I kdyby neměli hlad, berou si Japonci aspoň pro jméno druhou porci. Za neslušné se však pokládá žádat ještě o novou porci zeleniny nebo zavařeniny. Rýže přináší se v dřevěném válci do pokoje a tak se podává. Polévka zůstává v kuchyni nad ohněm, aby nevychladla. Jedí-li Japonci poslední misku rýže, přilijí do ní trochu čaje, aby se zbylá zrnka rýže od misky odlepila.
0: V zemi se také velmi důsledně dbalo na dodržování etikety u jídla. Jako mnozí jiní, i Barbora Eliášová si stěžovala na pro Evropana nepohodlný způsob sezení. Museli jste si kleknout na kolena a sedět na nohách. Jiný způsob sezení nebyl možný. Pohostinnost Japonců však Barboru okouzlovala, píše. V Japanu neznají 5- nebo 10-minutové návštěvy. Průměrný návštěvník zůstane 2 až 3 hodiny a mnohý je zadržen na půl dne. Někdy se zdrží na den celý. Kromě životního stylu, jako bylo například posezení u jídla, také japonská kuchyně dovedla některé cestovatele z Evropy pořádně zaskočit. Základní potravinou byla rýže, různě upravovaná zelenina a ryby, jako dnes. S japonskou kuchyní ani Barbora Eliášová neměla jenom dobré zkušenosti. Z jednoho výletu si přivezla i neobvyklý gurmánský zážitek. Píše, mně podala Aoyagi-san zvlášť zabalenou krabičku a řekla, vy nerada sashimi, syrové ryby, moje matka vám posílá toto. Otevřu spokojeně krabičku a hle, na jednom závitku rýže v pohodlné poloze hoví si narůžovělá žížala. Paní Aoyagi ještě nevěděla, že žížaly já taky nerada. Konstatuje ve svých cestopisech Barbora Eliášová, která v Japonsku pobývala přibližně ve stejnou dobu jako Alois Svojsík. Ten samozřejmě zaregistroval i japonskou snahu poznat, popřípadě přizpůsobit se evropskému životnímu stylu, například v restauracích, řekněme, evropského střihu.
1: Restaurant, kde se vaří po evropsku, neschází dnes už v žádném větším městě ostrovní říše. Navštěvují je nejenom Evropani, ale také Japonci. Ti se tam chodí učit jíst po našem způsobu. Nepozorován seděl jsem častokrát v koutku restaurace a bavil se pohledem na to, jak mladý a často i starý Japonec se namáhá, aby s pomocí našich vidliček a nožů snědl talíř evropské krmě. Sedá si k tomu tak nešikovně a zápolí s příborem s tak zřejmou námahou, že bezděčně připomíná malé evropské dítě, které maminka nebo tatínek učí jíst civilizovaným způsobem. Ale ještě mnohem komičtěji vypadá Evropan, jenž jí po japonsku a neumí to. Můžete to ostatně zkusit doma sami. Sedněte si na zem na koberec, nohy pěkně složené pod sebou, do levé ruky vezměte malý talířek vařené rýže a do pravé ruky dvě stejně veliká dřívka ve tvaru dvou obyčejných násadek ku psaní. A teď prosím, s chutí do jídla. Mezi obě dřívka, jež držíte mezi prsty pravé ruky, nabírejte rýži, ale pozor, aby vám nepadala dolů. Japonci jsou lidé velmi čistotní, velice byste je tím zarmoutili. Myslíte, že to nejde? Přál bych vám vidět Japonce, jak těmi dvěma hůlkami za několik okamžiků vyprázdní velikou dřevěnou škatuli, v níž na jedné straně nacpána je stvařená rýže a na straně druhé v krásných arabeskách složeny jsou kousky ryby, různé druhy zeleniny a nějaký kukuřicový pyroh. Je to takzvané bento sandwich, jejíž na každém skoro nádraží v Japonsku prodavači křikem ku koupi nabízejí. Častokrát jsem měl pořádný hlad a vida své aklimatizované společníky, hlavně inženýra Horu, jak si na bento pochutnávají, koupil jsem si také jedno. Krásná dřevěná škatulka v hedvábném papíře, jehož je možné použít místo ubrousku, nahoře uvázána ona dvě dřívka jako vidlička a nůž, sněhobílá rýže, různobarevné obrazce ostatních pochoutek. Dávám se s chutí do jídla nebo do práce. S ním kousek neslané rýže, na podnu kousek nasládlého lososa a bento raději odkládám.

Barbora Markéta Eliášová se do Evropy vracela přes Havajské ostrovy a Spojené státy, konkrétně přes San Francisco. Tam byla na 5 dní s podezřením, že je japonská vyzvědačka zadržena. Po propuštění pokračovala vlakem dál do Chicaga a New Yorku a pak lodí do Hamburku a z Hamburku zpět vlakem do Prahy. Doma se znovu věnovala pedagogické činnosti, učila, přednášela a samozřejmě psala. V roce 1915 vydala svůj první cestopis Rok života mezi Japonci a kolem země koule. O 5 let později, v roce 1920, se do Japonska vrací. Rok a půl tam má pracovat jako koncipientka na československém vyslanectví v Tokiu. Když v roce 1918 skončila válka a byla vyhlášena Československá republika, začal náš stát ve světě zakládat vlastní diplomatická zastoupení. A právě Barbora Markéta byla jednou z těch, kteří se v československé zahraniční politice aktivně angažovali. Vláda zřejmě chtěla využít její zkušenosti z Japonska a také znalosti jazyka. O možnosti jejího působení na vyslanectví v Tokiu se začalo jednat už v roce 1919. V listopadu toho roku se Eliášová v jednom dopisu zmiňuje o jednáních s tehdejším ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem. Píše, ministr Beneš mě dosud k rozmluvě nezavolal, nepřišel prý k tomu pro něj ještě čas, pro velký nával práce. Je prý ale jisté, že do Japonska poslána budu, ale zdá se, že na to nespěchají. Její druhá výprava do Japonska, tentokrát ve státních službách, začíná až 1. března roku 1920. Cestuje společně s dalšími pracovníky vyslanectví, Radou Vínceltem a sekretářem Reichmannem a také jeho ženou. Sanitní vlak z Prahy je odvezl do Terstu a byla to prý komplikovaná a docela dlouhá cesta. Trvala tehdy 6 dní. Z Terstu pak výprava pokračovala dál parníkem, nákladní lodí. Plavba se zdála být nekonečná. Na palubě lodi nebylo mnoho jiných cestujících, ani mnoho možností k rozptýlení. A na lodi už také začaly první neschody mezi manželkou sekretáře Reichmana a Eliášovou. Paní Reichmanová chtěla bydlet společně s manželem, to ale nebylo možné, a tak musela pobývat ve společné kajutě s Barborou. Jako manželka vyššího diplomatického úředníka si prý připadala nedoceněná. K Eliášové se chovala povýšeně a arogantně. Podle jejího názoru jsem jí nebyla ani zdaleka rovna, neboť přesto, že jsem přicházela od mnohaleté činnosti učitelské, byla jsem v nynější hodnosti daleko pod jejím manželem, vzpomíná Eliášová. Oba Reichmanovi byli na svou diplomatickou misi velmi hrdi. Už na lodi si prý Reichmanová svému manželovi stěžovala, že se k ní Eliášová chová neuctivě. Ten se prý kvůli tomu velmi zlobil a vyhrožoval Barboře, že jí to na vyslanectví znepříjemní. Když konečně připluli do Japonska, pokračovali dál vlakem do Tokia. Tam ale na ně nikdo nečekal. A tak pomohla Eliášová. Zavolala do hotelu, ve kterém před 7 lety už bydlela, když tam byla poprvé, a celá výprava tak mohla přenocovat. Druhý den se ozval vyslanec, Karel Pergler. Poslal pro radu Vínceltu a manžele Reichmanovi auto, ale Eliášová musela čekat na další pokyny v hotelu. Teprve za týden prý přišel do hotelu sluha se vzkazem, aby se dostavila na vyslanectví. Ani tam ji však vyslanec Pergler nepřijal. Už v Praze jí prý dával najevo, že si na vyslanectví nepřeje žádnou ženu. Ústrky tedy pokračovaly dál. Eliášová dostala 1 stolek do chodby, kde si ji nikdo nevšímal. Jak později vzpomínala, byli k ní buď lhostejní nebo přezíraví.
Eliášova také velice brzy zaregistrovala, že na vyslanectví panují dosti podivné vztahy. Nejvíc pravomocí tam měl mladý úředník, 19-letý Jiří Novák, který byl vyslancovým osobním sekretářem. Pergler si ho nesmírně oblíbil, zval ho do rodiny, podobně jako manžele Reichmanovi. Po několika dnech nevšímavosti začali najednou na vyslanectví Eliášovou zahrnovat nejrůznějšími úkoly a požadovali jejich okamžité plnění. A samozřejmě taky začali psát do Prahy první stížnosti. Eliášová je prý neschopná pracovnice, i když opak byl pravdou. Eliášová například překládala články z japonských listů o japonském obchodě a hospodářství, ty pak signovali jiní a posílali jako svou práci na ministerstvo zahraničí. Práci jí prý později zadával výhradně Novák. Ten byl vlastně smluvní síla. Ona byla na vyslanectví jako legační oficiál. Vyslanec Pergler se o její práci naprosto nezajímal, ale přesto posílal do Prahy několik žádostí o její odvolání. Když se Eliášová nemohla uplatnit v úřadě, trávila čas s japonskými přáteli, pořádala přednášky a psala do novin o Československu. O jejím působení se psalo také v českých novinách, například v Českém světě. Slečna Eliášová za tu dobu, co v Japonsku dlí, vykonala pěkný kus práce, píše se tam. Přednáší, informuje, píše do japonských i anglických novin, všem možně se přičiňuje, aby čilý japonský národ dověděl se o naší osvobozené vlasti co nejvíce pozoruhodných a sympatických věcí.

V létě pak odjeli rodiny vyslance i sekretáře na společnou letní dovolenou. A Eliášová musela zůstat v Tokiu. Bála se prý dokonce požádat o pár dnů dovolené. Na konci léta se obě rodiny vrátily, ale přátelství bylo jakoby konec. A tak z toho nejvíc vytěžil Jiří Novák, protože byl kontaktní osobou pro oba teď už znepřátelené tábory. Na vyslanectví začala vládnout přímo bojová nálada. A proměnil se i vztah k Eliášové. Všichni najednou začali usilovat o její přízeň a nezapomněli ji samozřejmě informovat o nepravostech těch druhých. Konec roku pak byl ve znamení skandálu. Jiří Novák se chtěl vydat na studia do Spojených států. Cestu si nechal financovat od úřadu. Jakmile však odplul do Ameriky, vyšlo najevo, že psal falešné dopisy a zprávy a na jejich základě zpronevěřil velké částky státních financí. Byly informovány americké úřady, takže Novák byl zadržen ještě na lodi. Byl odsouzen na půl roku do vězení, což si vlastně odpykal už ve vazbě. A vyslanec Pergler byl poslán na dovolenou, nucenou dovolenou. Do Tokia už se pak nevrátil. Sekretář Reichmann dokonce Eliášové nabídl, že když napíše do Prahy, jak to na vyslanectví vypadá, pak on jí u ministra zařídí, aby mohla v Japonsku zůstat. O něco podobného se pokusil předtím i Pergler, ještě než ho odvolali. Vztahy mezi ministrem zahraničí Benešem a Karlem Perglerem byly však už delší dobu napjaté a tak ministr dovedl využít skandálu a odvolal ho. Vedení vyslanectví převzal na nějaký čas Rada Wienzelt. Spolupráci s ním si Eliášová velmi pochvalovala. Popisovala ji jako nejlepší období svého působení na vyslanectví. Věnovala se převážně překládání dokumentů a propagaci. Praha urgovala její návrat. A i když Wienzelt písemně ujišťoval, že ji v Tokiu opravdu potřebuje, nebylo mu vyhověno. V září 1921 přišel do Tokia nový vyslanec, František Chvalovský, a tak Eliášovou zprostili služby a poslali domů. V Praze se pak celá aféra donekonečna vyšetřovala, posuzovala, kritizovala a odsuzovala. Barbora Markéta Eliášová se z toho zhroutila a byla penzionována s odškodným ve výši jednoročního platu. Takový tedy byl konec diplomatického působení cestovatelky a spisovatelky, která byla celou svou tvorbou i životem spojena s Japonskem. Patřila mezi první zprostředkovatele japonského obrazu české veřejnosti.

0: Svou vlastní kulturu má Japonec hluboko ještě v duši. Ona určuje jeho ideály, jeho etiku a estetiku. Dle jejich tradic se Japonec šatí, baví, jí a pije, hledá erotické štěstí, pracuje umělecky. A evropské civilizaci podřizuje pouze zevní mechanismus života, práci v továrně a v kanceláři, komunikaci, politický život a vojenskou službu. Z evropské civilizace přejímá výhody a vynálezy, jež činí tok jeho každodenního života příjemnějším.
1: To konstatoval v cestopisu z roku 1923 spisovatel, publicista a politik František Václav Krejčí. I on patřil mezi zástupce samostatného Československa v Japonsku. V knize Jaro v Japonsku popisuje svůj měsíční pobyt v zemi vycházejícího slunce, když se vracel v roce 1920 z pobytu u československých legionářů na Sibiři. Byl totiž vedoucím delegace z pověření prezidenta republiky. Krejčí a jeho kolegové měli z Japonska pokračovat v cestě dál, do Ameriky. Měli odplout z Yokohamského přístavu a na cestě si tak mohli prohlédnout kus Japonska. Přírodní krásy, japonská krajina Krejčího přímo okouzlovala, jak píše.
0: Nejmocnější kouzlo této země jest skryto v těchto poutnických místech, kde tolik mýtů a příběhů je vtěleno do zvětralých chrámů a svítilen, které celé věky září jako nevysychající zdroj, stále chráněný stínem prastarých stromů.
1: Pokud jde o pomoc pro české legionáře na Sibiři, pomocí měla nejenom delegace, kterou vedl František Václav Krejčí, ale také Jan Lecl, stavitel a architekt, který už od roku 1907 působil v Japonsku. Všechno potřebné pro československé legionáře na Sibiři, šaty, potraviny, léky, se nakupovalo v Japonsku. Jan Lecl měl obchodní zkušenosti, uměl výborně japonsky a dokonale znal japonské zvyky. Proto byl ideálním kontaktem na vyslanectví i v Japonsku. Právě i pomoc legionářům začala oba národy zbližovat. A Jan Lecl, jako obchodní ataše na československém vyslanectví tehdy, se snažil o navázání nejenom obchodních styků. V roce 1922 také v Japonsku založil česko-japonskou obchodní společnost a v polovině roku se stal obchodním zástupcem firmy Škoda. Píše domů.
0: Daří se mi všechno, co jsem začal. Líbí se mi zde stále víc. Moji přátelé, kteří mi z dřívějších dob zbyli, mě podporují ve všem, o co požádám. Zvykl jsem si na ten zdejší život a okolí tak, že jsem byl všem doma cizí.
1: Ke každodennímu životu Japonců patřilo i mnohé nebezpečí. Požáry, tajfuny a zemětřesení bývaly pro Evropany často děsivým zážitkem. V září 1923 postihlo Japonsko ničivé zemětřesení. Barbora Markéta Eliášová je prožila v Yokohamě, Jan Lecl v Tokiu. Ten všechno přečkal v relativním bezpečí, v jednom tokijském hotelu.
0: Náhle cítím prudký otřes ze spodu i ze stran. Sklenice padaly, láhve i talíře byly smeteny ze stolu, mezitím byl slyšet řinkot skla, padání omítky a zástěn, zdi praskaly.
1: Zemětřesení netrvalo snad ani minutu, ale škody napáchalo mnoho. Na mnoha místech v Tokiu hořelo, vodovody byly zničeny, takže hašení požárů bylo víc než obtížné. Ale Leclův hotel zůstal ku podivu ušetřen.
0: Díval jsem se na tu skázu skoro celou noc až do brzkého rána ve společnosti jednoho japonského přítele. Ten správně podotkl, že takovou podívanou neměl ani sám císař Nero v Římě, když ke svému potěšení dal město zapálit. Ten požár byl skutečně hrůzně krásný. A ten večer jsme si ani jeden z nás neuvědomili, co škod a neštěstí způsobil.
1: Barbora Markéta Eliášová byla tehdy v Japonsku už po třetí. A jako poprvé naprosto nadšená. Chystala se právě na výlet ke známým. Bydlela tehdy v domě krajana Procházky na Jakohamském pobřeží. Seděla prý tehdy kolem poledního v domě, psala dopisy, když zcela náhle a bez varování přišlo to nevylíčitelně hrozné. Nejdřív prudký vítr zaburácel kolem otevřeného okna, ozvalo se temné dunění z podzemí a země se začala prudce otřásat. Mohutné zemětřesení srovnalo Procházku v dům se zemí. Eliášová ale jako zázrakem vyvázla bez zranění, spolu s ostatními stihla utéct na vrchol Jamate před vlnami, které se valily na pobřeží. Procházela pak troskami města, na mnoha místech podobně jako v Tokiu hořilo. Nikdy nezapomenu té cesty, vzpomínala později. Cesty zbořenou a spálenou Jokohamou. Všude byly hromady trosek a také mrtvých. To všechno popsala později ve své knize nazvané V Japonsku v dobách dobrých i zlých. Podařilo se jí nakonec dostat do tábora pro lidi postižené zemětřesením a pak po pár dnech se rozhodla raději odjet do Tokia a odtud přes Spojené státy zase domů.

0: Vraťme se ale ještě k jiným dojmům, které se do paměti cestovatelů v Japonsku nezapomenutelně vryly. A ti dovedli pro nás barvitě všechno vylíčit. Co například s Evropanem udělala návštěva japonské zahrady? O tom věděl své už zmiňovaný a citovaný spisovatel a cestovatel Alois Svojsík před více než 100 let.
1: A já jenom zahrádečku jako dlaň. Jak často jsem si v Japanu přával, abych slova této naší krásné národní písně mohl vtělit ve skutek a mít takovou malou japonskou zahrádečku doma v Čechách. Často je to zahrádka jenom tak malá jako stůl a přece má jezírko, přes ně kamenný můstek, skaliska bizarních podob, malou lucernu a několik stromků zakrslých, že nejsou vyšší než malé stromové sazenice naše. To by pak bylo divení u nás, kdybych tak mohl celou tu zahrádku i s pozadím malého japonského domečku a jeho obyvatel přenést do prozaických našich měst. Japonská zahrada není ani květnicí, ani místem k pěstování rostlin. V 9 případech z 10 není v ní nic, co by připomínalo květinový záhon. Některé zahrady mají sotva nějaký ten zelený výhonek, jiné nemývají zeleně vůbec a jsou jenom zátiším složeným ze skalisek, oblázků a písku. Japonská zahrada je vlastně spíš miniaturní krajinou a nezávisí nikterak od velikosti plochy, na níž má být zřízena. Může mít rozlohu čtverečního akru i několika, stejně však může být pouze jako hračka, jenom několik čtverečních decimetrů. Vídáme ji v malých obydlích stísněných mezi jinými domy tak, že nezbývá místa ku zřízení zahrádky mimo dům a tak se zařídí zahrádka v nějaké vyřezávané bedně, v míse nebo jiné nádobě. I v takové trpasličí zahrádce bývají k vidění miniaturní vršky, mikroskopické rybníčky spjaté obloučkovitými můstky a podivné drobounké rostlinky nahrazující stromy. Zkrátka, celek je roztomilý a živý model japonské krajiny. Největší krásy bývá dosaženo, je-li možno zahradou vést potůček. A vrcholem všeho je, je-li možné v zahradě improvizovat malý vodopád. Pomocí úlomků skalin a oblých kamenů dociluje se malebných břehů potoka. Několik balvanů a návrší, přes které vede obyčejně liliputánská pěšinka, také nikdy neschází. Ve větších zahradách bývá takové umělé pohoří značně vysoké a zřízení jeho bývá nejenom pracné, ale také dosti nákladné. A v zahradách skutečně velikých, kde zahradník disponuje plochou podle své vůle, kombinovány jsou rybníčky, můstky, vrchy, klikaté pěšiny, keře všelijak přistřižené, sosny groteskních tvarů s větvemi, jež křivolace vyrůstají hned od povrchu země. To všechno je vykouzleno takovým způsobem, že se vám skutečně zdá, jako by plocha zahrady byla 10x větší, než ve skutečnosti je, a celek připadá vám jako obrázek z pohádek Tisíce a jedné noci.

0: Jak Češi poznávali Japonsko, ale také jak před 100 lety vznikaly první diplomatické kontakty mezi Japonskem a Československou republikou. O tom jsme poslouchali v pořadu Elišky Závodné. Z cestopisných zážitků Aloise Svojsíka a Františka Václava Krejčího četl Libor Vacek.
1: Víkendová příloha.
0: V Šenbachu, dnes v Lubech u Chebu, se začala psát historie houslařství v tomto regionu. Byla zde v roce 1873 založena houslařská škola, která nyní sídlí v Chebu a je jedinou veřejnou střední houslařskou školou v celé Evropě. V roce 2024 se do ní vypravila Tamara Salcmanová.

celých dějinách lidstva je umělecký proces bojem menšiny silné duchem s většinou silnou počtem. Moudrost má tedy obtížný úkol, protože s každou generací začíná od bodu nula. Ví, že lidé neproniknou snadno do hloubky života, staví proto před umělce jasný úkol. Čelte pralesu bezuzdnosti, touhy pomoci, majetku a vlivném postavení, ryzí krásou. Nabídněte život, jenž nelze měřit penězi, a odmítejte kulturu povrchnosti. Ansámbl Inegal.

0: Nejen housle z počátku minulého století či repliku barokní kytary mohou vidět návštěvníci výstavy v Chebské galerii G4, která připomíná 150. výročí založení houslařské školy v Schönbachu, nyní Lubech u Chebu. Hovoří ředitel galerie Zbyněk Ilek.
1: Tady máme rozsáhlou sbírku už fotografických pohlednic, které se sbíral pan ředitel houslařské školy. Původně jsme uvažovali o tom, že by jsme vystavovali ty pohlednice jako důkaz toho, jaký význam měla ta houslařská škola, když byla ještě v Lubech. Když jsme zjistili, že škola oslaví 150. výročí, tak jsme si řekli, proč bychom to nespojili. A v tomhle poschodí se nalézá nejenom ta sbírka pohlednic, ale také dokumenty o té škole samotné. Takže vezmeme to od těch pohlednic. Ta sbírka začíná ještě litografickými pohlednicemi, to znamená pohlednicemi, které nevycházely z toho fotografického podkladu. Dál už jsou pohlednice, které zobrazují významné budovy, významné části obce Schönbach, dneska Luby. Je tady více než 200 pohlednic a pak bychom se mohli podívat na historii školy, která byla v těch klubech, měla dobrý zvuk, spolupracovala s tamní fabrikou Cremonou. V určité době, kdy se měnily systémy školství v Karlovarském kraji, tak vlastně bylo rozhodnuto, že ta škola zanikne. A tam se tenkrát povedlo, že integrovaná střední škola v Chebu přijala pod svá křídla tuto lubskou školu. Ta škola by se dalo říct, že je zachráněná a že to houslařské řemeslo, které tady mělo tu obrovskou tradici, nezanikne. Jsou tady nástroje, které pocházejí z Schönbachu. Jsou to staré nástroje.
0: Mistrovské housle Willibalda Wilfera. Houslový smyčec vyrobený firmou Atelier Saldo Luby, housle tříčtvrteční, klasická práce schönbachského houslařství z první poloviny 20. století. Housle firmy rodiny Baštů ze Schönbachu, housle Anonym, konec 18. století, uvnitř nápis hotoveno v Schönbachu. Housle firmy Antona Osmanka, působení v letech 1880 až 1945. Barokní kytara.
1: A tady v těch dalších vitrínách tak jsou právě ty části nástrojů, které vyrábějí už současní studenti.
0: A tady jsou nástroje, které se používají při výrobě. Ohýbačka na lobby smyčcových nástrojů 30. léta 20. století. Vnitřní forma na zhotovení věnce houslí, stavěč na duše, sada krkařských dlát mistra Gubrana na zhotovení hlavice. A jaký je váš vztah k houslím?
1: Jako člověk, který hrával na klavír a k houslím nikdy neměl přístup, by se dalo říct. Rád je poslouchám, rád se na ně dívám, je to krásný nástroj. Asi by mě těšilo na ně umět hrát.

0: Nadšena výstavou v galerii G4 vydala jsem se do houslařské školy, která se v roce 2005 stala součástí integrované střední školy Cheb a přestěhovala se z Lub do Chebu. Vedoucím učitelem houslařské školy je Jiří Pátek, který je autorem obsáhlé a velice zajímavé knihy z dějin houslařství na Chebsku.
1: Je to jedna úplně z prvních umělecko-průmyslových škol nejenom v Českém království, ale v celém Rakousku-Uhersku. Vznikla už v roce 1873 jako požadavek výrobců, kteří měli dlouholetou praxi a potřebovali se vzdělávat ve stavbě hudebních nástrojů. Takže už to v podstatě byli hotoví mistři. A postupně se zaváděla i ta dílenská výuka, takže můžeme říct, že vlastní otevření školy s těma dílnama jako školský vzdělávací zařízení pro mládež a samozřejmě i dálkaře z celého toho prostoru středoevropského, to nastalo v roce 1908. Škola skutečně vznikla v Lubech, dřív se to jmenovalo Šembach, nemělo to ale český ekvivalent a to městečko Šembach bylo tradiční centrum výroby strunných hudebních nástrojů, ale i různých jiných nástrojů, spolu s Kraslicema a s Klingentálem a Markunkechenem tvořili takový čtverec, kde paralelně se vyráběly ty hudební nástroje všech různých kvalit, to znamená od školy orchestrálních až po mistrovské. Takže skutečně škola vznikla v Lubech. No a v roce 2005 v rámci optimalizace středního školství v Karlovarském kraji se potom škola ocitla v Chebu, teda byla zachráněna, protože bylo takových těch důležitých 10 důvodů, proč bohužel nemohla zůstat v Lubech.
2: Za CK byla ta škola velice proslula.
1: To je právě to, že se jí říkalo Esterreichische Cremona nebo Rakouská Cremona a někoho potom napadlo po té druhé světové válce použít ten název Cremona. A samozřejmě v roce 1989 po revoluci, potom samozřejmě Itálie, milánská oblast Cremona, středisko mistrovské výroby, kde žil Stradivari a Guarneri a Amati, tak oni potom vznesli požadavek, aby se tenhle ten název, který měla ta továrna v Lubech, potom změnil. Jo, takže vznikl Strunal jako továrna. A škola samozřejmě byla součástí toho města, toho života ve městě. Organizovala i společenské akce hudební, řada orchestrů tam například byla.
2: A jak vůbec se ty houslaři na to Chebsko dostali? První zmínky jsou snad ke konci 17. století. Tady u těch Lub, u toho Šenbachu se těžila rumělka, čili tady to byla hlavně hornická oblast. A jak najednou umění houslaři?
1: To totiž není jenom otázka pod Krušnohoří nebo Krušnohoří tady u nás, přímo na Chebsku, nebo chcete-li v Karlovarském kraji dneska. Je to záležitost právě těžby, která byla utlumena už v dobách Rudolfa II. Ta rumělka neboli cinabarit dokonce je druhé největší místo v Evropě po Slovinsku, takže to je taková zvláštnost v těch horních Lubech. A tím, že se hledala náhradní obživa, přecházeli ty němečtí kolonisté na tu výrobu, dneska bychom řekli zboží zbytného nebo lehkého průmyslu později ve 20. století, jako byl textilní, sklářský průmysl a právě i výroba hudebních nástrojů. Takhle to zkrátka vzniklo. Jsou teďka různé teze, jak se ty houslaři dostali za kopec, to znamená za hranice do té oblasti Vogtlandu, to znamená Markunkirchen a Klingenthal, kde rovněž vznikaly paralelně ty centra a dneska se muzikologové nebo vědci přou, kde teda to nakonec vzniklo. Jistý je, že vznik houslařství je v Cremoně v Itálii, ale je už dokázáno, že tyrolská škola nebo škola v Mittenwaldu a podobně už byla před Stradivárem. To znamená, že můžeme říct, že v těch Lubech se prostě našla ta náhradní možnost té obživy, tak se jednoduše vrhli na ty řemesla. Jedno z nich jsou ty hudební nástroje, především u nás v Šembachu v Lubech, ty smyčcové. Nejstarší dochovaný nástroj máme z roku 1664. Je to violo Johana Adama Pepla, který pocházel z Mostku. Tam byl na té vinětě, na tom štítku uvnitř té starobylé violy je napsáno Bruk jako Mostek a to je osada, dneska již zaniklá, u Milhostova, nebo mezi Milhostovem a Novým kostelem u Lubu. To znamená, to je důkaz toho, že oni byli roztroušeni, ty výrobci, úplně všude. V té době ještě nebyla tovární ani manufakturní výroba. Dnes je uložena v Germánském muzeu v Norimberku. Dokonce existují ty violy dvě, tak jedna byla před pár lety darována i do muzea v Markunkirchenu, muzea hudebních nástrojů. A podle toho jsme zjistili, že v cechovní matrice Markon Kirchen už je zapsán někdy kolem roku 1677 Johann Adam Pepl jako občan Markon Kirchenu, tak se domníváme, že to bylo právě z náboženských důvodů, že oni odcházeli do exilu, protože Sasko bylo protestantské, kdežto Čechy prošli tvrdou rekatolizací po roku 1627 obzvláště.
2: Speciální dřevo, které se používá na výrobu strunných nástrojů, těžilo se tady v Krušnohoří nebo se muselo dovážet?
1: Těžilo se i tady samozřejmě, protože v době toho 17. století probíhala takzvaná malá doba ledová. Ty teploty byly velice nízké, takže to dřevo pomalu rostlo a ty přírůstky byly velice pomalé, to znamená to dřevo, když to řeknu jednoduše, velice zhoustlo a byly teda ty podmínky pro to řezivo a následně to zpracování v prvovýrobě nejlepší. Potom v té druhovýrobě už pro samou konstrukci hudebního nástroje ideální. Ale nutno poznamenat, že záhy už koncem toho 17. století a 18. století se vozilo dřevo především z Balkánu, bosenský žíhaný javor, to je ten takzvaný fládr, a smrk se potom zásadně těžil například na Šumavě, kde byly později založeny i rezonanční pily, právě na šumavský rezonanční smrk.

0: skončilo CK a jsme první republika.
1: Ano, naše husarská škola pak se stala státní husarskou školou. Dokonce máme fotografickou dokumentaci, kde to teda skutečně byla škola, kterou spravovala republika. Na té fotografii je vidět například vyobrazení TG Masaryka, naše národní hymna, kde domov můj a státní znak. Ale z 95% tam byli žáci německého původu. Vyučovalo se v němčině. Byli to němečtí učitelé, německý ředitel. Víme, že během té první republiky se navázalo na tu předchozí etapu, akorát se změnil název. Byla to potom Československá státní houslařská odborná škola. I jeden z našich významných houslařů, Benjamin Patočka, se tam třeba vyučil, nebo Bohumil Herclík. Během té druhé světové války se pokračovalo ve výuce ku podivu. Akorát v roce 1943 se ze školy vytvořil lazaret pro raněné německé vojáky. Výuka se přerušila, ale podařilo se v roce 1946 hned díky dosídlencům navázat. Přišli dva významní houslaři z vnitrozemí. Někteří houslaři byli německého původu, dostali výjimku, co se týká vysídlení podle dekretu prezidenta republiky a mohli zůstat jako specialisté v Šembachu v Lubech. A těch bylo poměrně hodně. Krastice, Luby a to okolí bylo poměrně ještě dost dlouho, do 60. let 20. století, osazeno těmi německými kvalifikovanými odborníky z hudebního nástrojařství. Oni učili a zaváděli výrobu. Noví vyučenci z husarské školy pomáhali s výrobou jak těch školních nástrojů, tak těch nástrojů později i mistrovských, protože během 50. let nabízela Cremona Luby ty mistrovské nástroje těch slavných a legendárních husařů, kteří právě přišli po válce do Lubu, jako je Josef Vávra. Josef Petzel tam zůstal jako specialista, Alfred Neudeff nebo mistr Mrkvička, Bohumír Pechar a podobně, ty všichni tomu dávali ten nový ráz a zároveň ještě i učili na té husarské odborné škole v Lubech. Škola měla zhruba někdy od těch 50. let do konce 80. let spíš statut takové závodní učňovské školy. Bylo to nastaveno způsobem, že žáci absolvovali třetí ročník té továrně a pokud někdo projevil zájem a měl tu píli a trpělivost, protože u nás to není o talentu v zásadě, jako třeba na konzervatoři, když se hraje na nástroj, u nás je to o píli, protože my to naučíme každý, kdo chce. Ti žáci potom si mohli udělat v době socialismu, takzvanou večerní školu práce, což byl takový eufemismus po mistrovskou školu, by se dalo říct. A potom se z nich stávali mistři husaři, kteří pracovali doma ku podivu, ale byli zaměstnanci té továrny. U nás nebylo možné, aby někdo byl v té pozici živnostníka, to neexistovalo. Takže my jsme to měli nastavený tak, jako ty mistři, že se po domácku vyráběli nástroje a v zásadě se odezdávali potom továrně, která za ty valuty, které chyběly v tom socialismu, tak se to prodávalo do celého světa. Do roku 89. Potom nastala změna a škola přiřadila někdy v roce 90 do své oborové struktury umělecko-řemeslnou stavbu hudebních nástrojů, to znamená individuální výroba hudebních nástrojů po dobu 4 let s výstupem maturitní závěrečné zkoušky, která je potom dokladem toho, že absolvent je schopen opravovat, vyrábět tak, jak se učil podle individuálního vzdělávacího plánu v těch dílnách na tom odborném výcviku. To byla ta zásadní změna. No a protože škola se potýkala s ekonomickými problémy, hlavně protože byla drahá, svým způsobem, protože je to škola veřejná, takže se hledalo řešení, jak té škole pomoc a na rozdíl od Krastic, kdy teda ta slavná umělecko-průmyslová škola hudebních nástrojů v roce 2010 zanikla bez náhrady, včetně dechového učiliště, které se potom spojilo s tou Krastickou průmyslovou školou, tak my jsme se zde v Chebu poměrně dobře etablovali, navázali jsme na tu tradici a jsme rádi, že jsme v chebském okrese a myslím si, že škole se výborně daří a ty úspěchy jsou jedinečným důkazem toho, že jsme schopni tu školu vést dál. Dokonce jsme vydali knihu, máme vlastní kurzy stavby hudebních nástrojů, děláme tónové přehrávky strunných hudebních nástrojů, přivezli jsme několik zlatých medailí, například z Liberce Eduka Majdžob nebo vzdělání a řemeslo České Budějovice, takže si myslím, že ta škola se v tom Chebu docela dobře etablovala a že v rámci té integrované střední školy v Chebu se jí daří.

0: Strunné nástroje se vyrábějí pořád v Lubech nebo ne?
1: Strunné nástroje se pořád v Lubech vyrábějí. Ta velká slavná Cremona, později teda Struna, zanikla v roce 2020, vznikly nové firmy a vracíme se jakoby před rok 1914, kde byla ta největší konjunktura hudebního nástroje. Nebylo to v tom meziválečném období, jak se někde milně uvádí, ale ten největší boom nastal před první světovou válkou. A dneska tam vznikají právě, proč to říkám, ty firmy, které mají podobný charakter. Jsou to malé a střední firmy. A jsou tam ty firmy hned čtyři. Například je to Atelier Sardou, výroba smyčců, mistrovský tradiční renomovaná firma, slavná po celém světě. Nebo je to Accord Quint, výroba špičkových smyčcových nástrojů. Nebo je to Petr a Michal Rácoj, mistři husaři, kteří založili firmu a pracují na mistrovských nástrojích. A nebo je to Violin Schönbach SRO, rodina Skálova, rodina Lupačova, mistři husaři, kteří taky založili rodinnou firmu, která má charakter té domácí výroby, tak, jak to skutečně bylo před tím rokem 1945 ponejvíce.
0: Až jsou to absolventi vaší školy?
1: Všichni jsou to absolventi naší školy, je tak. To tak.
0: A jak vy jste se k tomu dostal? Jste absolvent této školy, nebo jak jste přišel k houslím, hrajete na ně?
1: To je taková častá otázka. Není potřeba umět hrát tak, jak bychom si představili, když vidíme hrát houslistu, to by bylo na dva životy. To skutečně už ta houslařina sama o sobě vyžaduje dost času. Já jsem se k tomu dostal jednoduše, jsem z Lubů. Narodil jsem se v Kraslicích. Pradědeček Adam Eberl pochází ze saského Adorfu, to je nedalek Lubů, Schönbachu. A ten potom přesídlil, protože se oženil právě v Lubech. Můj děda Josef Eberl řemeslo nikdy nevykonával, ale pracoval také v hudební nástrojství roční 1932, a ještě pořád žije. Otec se vyučil na naší škole kytarářem, takže všechno bylo jakoby naplánováno, by se dalo říct, ale ono to skutečně nebylo původním záměrem, ale tak nějak jsem se k tomu dostal, že to bylo nakonec to nejlepší řešení a jsem za to velmi rád, protože ty hudební nástroje jsou nejenom z hlediska estetického, ale i z hlediska akustického, což málo které řemeslo spojuje. Je to nejenom krásné pro oči, ale ještě se na to dá zahrát, což je úžasný. Samozřejmě jsem musel absolvovat také odborné stáže, které trvaly několik let, protože mistrem nebo odborníkem se nestáváte tím, že vychodíte školu. To by bylo dost krátké a dost málo času. Takže jsem nastoupil ještě mistru houslařovi Vladimíru Čechovi v Kraslicích, poté k Alojzi Šibalovi a taková ta opravdu vysoce odborná stáž potom byla, dá se říct, už taková ta mistrovská zkouška u mistra houslaře Arpáda Šiváka v Lubech.
0: Vy jste mě trošku překvapil tím, že jste řekl, že ten, kdo se jde učit houslařem, nemusí vůbec umět na nic hrát, ale snad musí mít hudební sluch, nebo ne? Nebo manuálně zručný?
1: Všechno se dá naučit. My samozřejmě umíme nástroj namontovat, si řídit a přehrát. To znamená, přehráváme, to zvládneme, naladíme a přehráváme. Uchazeči k nám chodí a nemusí umět hrát na hudební nástroj. Není to vyžadováno. My je naučíme tak, to řemeslo, aby byli schopni odstranit ty nedostatky. Děláme tyto nové přehrávky, spolupracujeme s virtuózem Jaroslavem Svěceným. Umělecko-řemeslná stavba těch hudebních nástrojů je sama o sobě dost náročná. My je učíme úplně všechno od základu. To, že potom jdu na tu mistrovskou stáž, jako třeba v mém případě, u mé profesní kariéry, tak to je věc, která samozřejmě časem přijde. To znamená hra na nástroj, možnost odstranit ty nedostatky, aby to seřízení bylo tak, aby ten interpret byl spokojený. Zájem o školu je pořád stejný. My máme záměr 12 do prvního ročníku. Dívky dokonce měly někdy i převahu. Musíme si to vysvětlit tak, že škola primárně nabízí ten obor jako alternativní umělecký obor. Není to teda žádná líheň nebo příprava na budoucí dělníků nebo kvalifikovaných pracovníků do provozu, to samozřejmě lze se takhle uplatnit, ale především už to, že jsou tady dívky, kde se nepředpokládá, že to potom budou v životě dělat. Jsou výjimky čestné, třeba například Pavlína Sikytová z Plzně a podobně. I do historie, když se podíváte, tak těch housaři bylo opravdu jako šafránu. Mistrem houslařem se nestáváte tím, že absolvujete školu, jak jsem říkal už předtím, ale tím, že po škole ještě absolvujete různé stáže nebo nějaké další odborné vzdělávání po celém světě, by se dalo říct. Protože naši absolventi jsou roztroušení po celém světě, nejenom v Evropě. Když někdo chce dosáhnout těch parametrů té mistrovské školy, může si zvolit hned několik možných variant. Například tady Martin Kirchenu je ve Wilhelmerz, pobočka umělecko-průmyslové školy ve Cvikově. Je to vysoká škola husarská, zakončená výstupy bakalář art, takže to už je ta nadstavba. Nebo nastoupí k nějakému výrobci, který je renomovaný a má tu tradiční výrobu velice dlouho, nebo jsou to dokonce celé husarské rody. Podmínka toho přijetí je individuální, není zase potřeba mít talent, ale zkušenosti. Pokud nemáte čas umělecké řemeslo vykonávat, takzvaně sedět a vysedět tu práci, tak nemá smysl s tím vůbec začínat nebo v tom pokračovat. U nás je to především o píli a trpělivosti. Talent se může dostavit a nemusí. Takže může tady být například teď v tuhle chvíli průměrný žák, ale může se stát za 20 let špičkový mistr houslař.
2: Veronika Pospíšilová. Housařskou školu jsem si vybrala, protože mě baví práce se dřevem a mám ráda hudbu, hraju na violončelo a chtěla jsem o tom vědět tak něco víc, takže proto jsem šla na tuhle školu.
3: Jonáš Jelínek, mám poměrně dobrý vztah k hudebním nástrojům a baví mě práce se dřevem a chtěl jsem nějaké umělečtější zaměření. Hraju na kytaru, na basu, na piano, na flétnu. Mám v plánu pokračovat v Lubech a potom ideálně do zahraničí.
4: Jiří Maleček, jsem ve třetím ročníku. Škola mě velice zaujala, zaujali mě tě učitelé. Jestli se tomu budu věnovat, tak to budou smyčce.
5: Daniel Adam Martilík, je mi 18 let, chodím na houslařskou školu na obor houslaře, hraju na housle. Chtěl bych se věnovat výrobě hudebních nástrojů. Hraju country, bluegrass, trošku folk a lehce do středověké hudby.
0: Mistr houslař.
6: Straka Milan. Já učím na houslařské škole od roku 2001, přičemž danému řemeslu houslařině se věnuju už od svých 14 let. Můj dědeček byl houslový virtuos, který dělal ředitele umělecké školy v Lubech. Já vyučuji na škole teorii odborných předmětů, což je vlastně technologie výroby houslí, kytar a smyčců. S tím souvisí samozřejmě materiály, stavba hudebních nástrojů, odborné kreslení, samozřejmě také restaurátorství. V neposlední řadě jsem pracoval i pro manufaktury, také jsem se tím živil, to znamená, dělal jsem nové nástroje, opravy a mám různé stáže u mistrů houslařů. Mezi ty, které bych chtěl vypíchnout, tak by samozřejmě patřil pan Kohout, mistr houslář, potom je to pan Dlouhý, u kterého jsem také dělal stáž. No a nemůžu opomenout mého mistra, lupače Emila. Nevyměnil bych to, opravdu mě to baví, takže jsem rád, že na této škole způsobím.
0: Vstupujeme o patro výše.
1: Do houslařské dílny.
0: Do houslařské dílny, ano. Tady se pracuje.
1: Jo, a tady je dílna mistra Ludra Fuchse.
0: Co pán dělá?
7: Teďka hobluje zrovna vrchní klembu u javorové desky. Upravuje tu vrchní klembu hoblíkem.
0: A tady mladí lidé?
7: Tady zrovna srovnáváme tu krabici, říká se tomu krabice, ten povrch tady tohohle věnce, kdy budou přilepovat na tuto vrchní desku a zavírat to jakoby do korpusu.
0: Tak a to už dokážete?
8: No, měl bych už.
0: Jak se jmenujete?
8: Vojtěch Hens.
0: Budete houslař?
8: Chtěl bych být.
0: Hrajete na nějaký nástroj?
8: Na housle.
0: Teď si stavíte housle pro sebe?
8: Jo.
0: A jak dlouho trvá stavba takových housl?
7: Tak to se nedá takhle říct, to prostě každému jinak. Když je někdo zkušený, tak já nevím, to může mít bez laku za měsíc hotový, když to někdo neumí, tak mu to může trvat půl roku, rok.
0: Děkuju, přeju hodně zdaru.
9: Mám taky.
0: Naschledanou. Jdem na kytary. Kytarista je tu podle trička.
10: Já se jmenuji Honza Matějček. Stavím kytary, sice je houslařská škola, ale učíme se tady stavět i kytary. Rád bych se tomu věnoval do budoucna.
0: Co máte namalováno?
10: Tohle to je kytarová horní deska s žebrováním, který jsem si teda v podstatě skoro vymyslel. Je teda podle nějakých jako norem, by se dalo říct, ale není to obkreslený právě na kytaru, na akustickou a chci si postavit i elektrickou kvůli některým jazzovým písničkám, které taky hrajeme.
0: A tady dva pánové zbyli a ti sem chodí proč?
11: Vojtěch Jeřábek. Jsem kytarář, jsem tady ve třeťáku. Na kytaru jako učím se na tu svoji první. Teď chodím do hudebky.
12: Aleš Holpuch. Jsem taky na kytarářovi. Hraju na elektrickou kytaru, na akustickou taky.
0: Věnovat se oboru kytaráře budete?
12: Rád bych.
13: Aleš Holpuch totiž. Tak jeho praděda je velmi vynikající houslář. Jeho děda je vynikající houslář. a Aleš je kytarář.
6: takže mám takové tušení, že asi si založí nějakou firmu na výrobu hudebních nástrojů a budou vyrábět jak housle a kytary.

0: Opouštím houslařskou školu. Jiří Pátek mě odvádí do svého houslařského království, do ateliéru ve Špalíčku na náměstí Jiřího Spoděbrat. Pokusím se to popsat, je tu spousta nástrojů, houslí, částí houslí, knih, starých fotografií a jsou tu i jiné strunné nástroje, starý psací stroj, psací stoleček, staré skleníky, rytiny, hodiny a pan Pátek mi bude provádět a povídat.
1: Tento ateliér postupně vznikal od mých 15 let, ještě v Lubech, kde jsem teda začal sbírat dobové reálie ze starého Schenbachu, Lubská a Kraslická, kde byli houslaři německého původu především teda. No a postupně se ta sbírka začala zaplňovat. Ateliér ve Špalíčku je tematicky rozdělen do dvou částí. První část je takové muzeum a druhá je vlastní dílna, kde vyrábím a opravuju nástroje. A podařilo se mi do té dílny nainstalovat spoustu krásného starého nářadí, které pochází ze 4 dílen, které zanikly a které jsem buď zdědil nebo vykoupil. Základ je, má vlastní dílna z těch Lubů. Druhá dílna je pozůstalost po mistru houslařovi Alfredu Neudorferovi. Třetí pozůstalost do jisté části je po mistru Alojzi Šibalovi, to byl můj učitel, a ta poslední část z loňského roku je po mistru Rudolfu Fischerovi z Dasnic na Sokolovsku, což byl vynikající mistr houslař. Tematicky jsem to rozdělil, vidíme tady dláta, hoblíčky, ohýbačky na Luby, jsou tady šablony, desky javorové, různá rozpracovanost dílců, jako je krabice, věnec, krabice, korpus nebo rezonanční skříň, samozřejmě ta laková část, to znamená také teda ty krásné vonavé laky a jejich příslušenství. Ateliéru teda v té ještě přední části máme tu sbírku vzorových nástrojů, a to nejenom teda těch smyčcových, ale i těch drnkacích nebo trsacích, jako jsou italské mandolíny nebo dokonce jazzové koncertní ukulele a podobně. V té skleněné skříni jsou různé dobové reálie a takové památky na Luby nebo na region hudebního nástrojství Lubsko-Kraslicko v rámci Karlovarského kraje, a to jsou různé ocenění jako medaile, diplomy, knihy, ale i různé takové miniatury nástrojů. No zkrátka je tady průřez tím 19. a 20. stoletím, co všechno ještě krom toho byli schopni houslaři vytvořit v rámci své propagace. Už mezi válkama vznikaly i různé soutěže nebo dokonce i divadelní hry, například Stradiváry v Kremoně, které se třeba v tom Schenbachu nebo v těch Kraslicích dávaly v divadle jako hry.
0: Jsou tu také pověšené housle a vizuálně jsou krásné, ale určitě budou asi něčím významné.
1: Tak, ty housličky, které jsem nazbíral, není zase úplně mnoho, ale jsou to takové, bych řekl, mistrovské nástroje, kterých si hodně považuji. Jsou to housle například současného mistra houslaře jediného, který přiveze medaily z známé soutěže Triennale v Kremoně v Itálii. Tím houslařem, mistrem houslařem je Jaroslav Skora, takže jsou tady nástroje od Jaroslava Skory. Je tady moje malá maličkost samozřejmě také. Jsou tady i barokní nástroje od Vladimíra Čecha, například tady ta krásná diskantová Viola da Gamba, nebo jsou tady i housle naší konkurence, bychom řekli, s Markem Kirchenem a z Klingentálu, to je ta druhá část za Krušníma horama, která je víceméně propojená velmi významně s naším regionem už od 17. století. Pak jsou tady i housličky, které nazýváme Stradivari Helier, je to samozřejmě kopie nebo model Helieru, který postavil Antonio Stradivari jako jubilejní nástroj, snad původně pro španělského krále. Nebo tady máme například housle, které jsou vyrobené z očkovaného topolu, velice vzácný materiál, který se dneska prakticky už nepoužívá a dřív se teda používá poměrně hojně, protože v tom sortimentu výroby, jak mistrovské, tak tovární, hlavně v Schenbachu, v Lubech a v Kraslicích, ta výroba těchto nástrojů byla poměrně hodně rozšířená.
0: A co je to očkovaný topol?
1: Tak to je zase druh materiálu na té spodní desce housliček. A místo toho klasického fládru, neboli také žíhání, což je balkánský žíhaný nebo bosenský žíhaný javor, tak jsou tam očka. To byly takové ty původní větvičky, které se zastřihly a postupně prostě se o to staráte, o ten kmínek, aby vám z toho vyrostl potom ten očkovaný topol nebo javor.
0: Takže ty zastřížené větvičky udělají takovouhle zvláštní kresbu. Tady jsou housle, které jsou vyložené perletí.
1: Ano, to je právě ten sortiment, protože když bych vám ukázal tady ty původní katalogy ještě z dob Rakouska Uherska, tak ten sortiment těch housel byl opravdu obrovský. Dneska je to samozřejmě zúženo na ty základní věci. Občas se nám objeví ještě ve výrobě nebo na zakázku modely, kde je dvojitý šnek a dvojitá výložka, to zarámování okolo té desky, okolo toho korpusu. Tyhle ty modely původně převzaté od houslaře a mistra houslaře Magginiho, Paula Magginiho z Itálie. Ale ty se čas od času ještě v nějaké výrobě objeví. Ale dřív to byla naprosto běžná součást té nabídky těch výrobců. Ty italské mandolíny, takže takhle spíš rozladěné než naladěné teda. A to tady mám jako takovou zvláštnost, protože to se tady u nás v regionu hojně vyrábělo v různé kvalitě. Samozřejmě jak v té kvalitě školní, tak v té kvalitě koncertní nebo mistrovské. Zkusíme to v té jazzový ukulele. A to už je lepší trošku, že? A to už je...
0: Jazzové
1: ukulele. Mistrovské.
0: Krása. To je také mandolína, tadyhle ten nástroj.
1: Je to také mandolína. Takový bychom řekli dnešním slovem atyp. Něco, co se nedělalo úplně běžně. Taková citerová mandolína bychom ji nazvali.
0: Protože mě překvapil ten tvar, který ano, je trošku jiný.
1: Ano, trošku jiný. Samozřejmě je to naprosto individuální záležitost. Není to ani v tomto případě nějaká sériová výroba, nebo co by se vyrábělo ve větším množství v té době.
0: Pong?
1: Říká se obecně pong, jinak je to teda správně hoblice. A jsme před hoblicí, která je poměrně velmi stará, je z konce 19. století, protože má ještě tu část té podstavy udělanou, takže je to na ten křížový způsob lícování teda té podstavy, když to později se to nahrazovalo těmi šrouby. Takže tady mám vlastně pong z konce 19. století, z první poloviny 20. století a nakonec ještě i potom z doby současné. Ten se našel po zániku firmy Strunál v Lubech. Byla to spíše náhoda, že je opravdu, opravdu velmi starý. Pracuju také u něj, ale velice opatrně. Spíše používám ty ponky novější, protože tam nehrozí takové riziko. To má přece jenom tu takzvanou patinu.
0: Tělo houslí se skládá ze dvou částí.
1: Tak, tělo houslí se nazývá rezonanční skříň. Má plošné zářiče, to znamená, to jsou ty plochy jako smrková deska, rezonanční smrk, a javorová deska, bosenský žíhaný javor. Mezitím jsou luby neboli boky. To je následně teda věnec. Věnec, pokud se nalepí na spodní desku, vzniká krabice. Pokud přidám víko, smrkovou desku ze zhora, tak vzniká rezonanční skříň. Druhá část, protože je to poměr mezi krkem a rezonanční skříní, tak ta druhá

0: velice zvláštní název. Není to teda duše nástroje, to můžeme brát čistě psychologicky, nebo obecně, jak hraje nástroj, jako má třeba barvu nebo výkon, ale ta duše spojuje, takový kolíček smrkový, musí být taky nalícován, spojuje vzruchy mezi vrchní deskou a spodní deskou právě v tom korpusu. Celkově se to nazývá akusticky spřežená soustava. Začíná se malinkatým pražcem, přenášíme to přes délku chvějící se struny na kobylku a z kobylky na desku. No a z té desky to musíme převést na tu desku spodní, aby se nám ty zruchy přenášely. Celkově ta rezonance takhle funguje úplně bezvadně. Bez tohoto nenápadného, naprosto prostého kolíčku jménem duše, který je tam vlastně spříčen, nalícován do toho korpusu, by housle neměly ten patřičný výkon a barvu.
1: Proto duše.
0: Velmi důležitá součástka.
2: Já se koukám za vámi, jak visí. To jsou kobylky na nějaké velké strunné nástroje.
0: Ano, to je taková dekorace. To jsou vyřezené původní kobylky z kontrabasu nebo na kontrabas. Jsou vystavené, protože jsou to zase takové neobvyklé nebo zvláštní modely těchto kobylek na tyto velké smyčcové nástroje. Máme základní 4 smyčcové nástroje. Říkám základní, protože jinak máme nástroje třeba i renesanční a barokní. Ty mají samozřejmě kobylku taky.
2: Tady, jak je to tělo?
0: Ano, říkáte to naprosto přesně.
2: To máte také krásně zdobené nějakou perlí.
0: To je perle v kombinaci s ebenem. Je to právě bílá práce připravená, která vychází z modelu, který jsem zmiňoval, Antonia Stradivaru Hellier. To už je hotovo.
2: A jak dlouho to trvalo?
0: Tak ty jubilejní, no tady ty zvláštní nástroje na objednávku samozřejmě trvají třeba i roky, dva, jo, protože se k tomu housař vrací příležitostně, není to ten hlavní článek té výroby. Každému nástroji věnujeme úplně stejnou péči a čas. Když byste se zeptala housaře, jaké má nejlepší housle, tak vám řekne právě ty, co dělám. Ty mistrovské housle se liší především výběrem kvalitního materiálu, to znamená materiály nejvyšší kvality, zpracováním a samozřejmě tam rozhodují i parametry toho, jak ten nástroj zní pochopitelně. Opět připomínám výkon a barvu. Ještě samozřejmě ta klasifikace toho mistrovského nástroje vychází z toho, kdo ho vyrábí a natolik je ta značka nebo ten housař renomovaný, zkušený, jak dlouho ta profesionální dráha trvá, jaké má výsledky například. Jo, takže nelze úplně přesně určit, jestli se jedná o mistrovský nástroj, ale jsou samozřejmě jména houslařů, kteří používají tento titul mistra houslaře právě ve vazbě na to, že mají dosažený úspěch v té výrobě hudebních nástrojů.
2: Liší se to teda materiálem. A jak dlouho ten materiál zraje? Jak dlouho to dřevo zraje?
0: U tohoto rezonančního dřeva nebo dřeva, které se používá, nebo řeziva, které se používá na výrobu strunných hudebních nástrojů, tak tam rozhoduje především to, že je to takzvané přirozené vysoušení dřeva. To znamená zhruba od těch 5 až do 20 let. Od 5 let už se může používat ten materiál, ale jsou samozřejmě desky nebo řezivo materiál, které zraje 10 nebo 20 let, nebo je má houslař ve svém skladu řeziva připravené, takže často se kupuje dřevo i starší 10 let.
2: Součástí houslí jsou kolíčky.
0: Ano, to je taky součástka.
2: Ano. Ty kolíčky se dělají z jakého dřeva?
0: Tak nejčastěji z ebenového nebo palisandrového. Nebo se může použít jiný materiál, například zimostrás. V praxi to funguje tak, že si většinou ty kolíčky objednáváme zase u jiného výrobce, který se zabývá výrobou součástek.
3: Tamhle na zemi je takový stroječek nebo konstrukce dřevěná. Mně to přijde jako kolo.
0: No, ono to takhle dohromady vypadá jako kolo. Jinak jsou to šrouby nebo taková sada šroubů na zavírání právě té rezonanční skříně. Komplet ze dřeva, to jsou vlastně šrouby, jsou tam ty plochy, které pomůžou utáhnout a zalepit ty plochy, když zavíráme tu krabici a vytváříme z ní tudíž přiložením té smrkové desky, zalepením tu rezonanční skříň.
3: A teď už máme housle postavené, říkám to správně. A
0: nanášíme lakovou vrstvu. Tak jsou v základě, jsou laky lihové a olejové. Olejový lak je poměrně náročnější jak na ty technologický postup, tak i na to schnutí, ale je převážně na těch mistrovských nástrojích. Když dělám třeba sériovou výrobu nebo nějaké lacinější housle, tak lak lihový, páč ten prakticky okamžitě zasychá.
2: A čím housle získávají tu svoji barvu? Protože nejsou stejně barevné.
0: Tak to záleží na tom, co taká kuchařka, co ten houslař namíchá, co připraví, jaké barvy, jak bude postupovat, co od toho očekává, nebo co chce zákazník, v jaké podobě. Nebo jsou houslaři, kteří dělali celý život jenom jeden druh

0: tady, když se kouknu, tak jsou tu staré diplomy.
1: A je získal v té pozůstalosti, jak jsem uvedl, po Alfredu Neudefferovi, byl významný hlavně tím, že dělal špičkové violončela, houslař, který se věnoval výrobě violončel. A toto jsou diplomy, které získal v těch 50. a 60. letech v různých mezinárodních soutěžích houslařských, anebo tady u nás. Tady například to diplom Ministerstva lesů a dřevařského průmyslu v Praze, nebo jsou tady uznání za violu, celostátní tónové soutěže smyčcových nástrojů, jsou tady diplomy z mezinárodního houslařské soutěže z Poznaně, dokonce z Itálie, tady vidíme diplom přímo z Cremony za violončelo. Ještě v 60. letech velmi intenzivně pracoval a potom i po vysídlení do Spolkové republiky Německo tam pokračoval v té mistrovské výrobě až do roku 1993.
0: A tady visí část těla houslí popsaný.
1: Tak, to jsou takzvané šablonky nebo šablony a na ty si ti výrobci často psali některé poznámky nebo některé důležité parametry, které potom používali nebo si připomínali. Je to takový jakoby sešit, ta šablona, na kterou si psali různé údaje, především rozměry nebo menzury a podobně. Můžou to být i různé zkušenosti nebo jsou to různé poznámky a podobně.
0: Tady je těch krků, to je také z té pozůstalosti.
1: Já jsem se snažil zachovat některé věci tak, jak je zanechal ten mistr houslař v té dílně, tak jak mu doslova prostě ty věci odpadly z ruky a zůstal na tom ponku nebo na tom houslařském stole. Takže to je taková památka, na které se už nepokračuje a má funkci teda toho muzejního exponátu.
0: Tady za vámi jsou jako šablonky, můžu takhle zachrastit.
1: Ano, ano, ano, ano. Jsou šablony rezonančních otvorů nebo takzvané EFA.
0: Takže ty rezonanční otvory se dělaly taky různého tvaru?
1: Taky různého tvaru a vždycky to je součástí celkově nějakého modelu. Všechno k sobě patří a musí to být vždycky jeden model. Třeba model Stradivari, Guarneri, Amati. Po každý jinak vypadá to EFO, jinak vypadá ta hlavice.
0: Pozná to normálně lajek?
1: Liší se to tvarem. Nevím, jestli lajek, ale určitě odborník ano.
0: Tady za vámi vidím, to je malá citera nějaká stará.
1: To je taková malá citera. To byl taky nástroj, který se tady u nás hodně vyráběl. Takový bych řekl národní sudetoněmecký nástroj. Bohužel po válce tyto nástroje končily jako symbol sudetoněmectví na hranici. Doslova se citery snášely na hromadu a pálili.
0: Má struny? Nemá.
1: Ha? Má, ale opět to je, vidíte, taková relikvie, bychom řekli.
0: Jo, ještě mi jednou prnkněte.
1: Je to tak nelibozvučné, tak disharmonické, disonantní, že bychom řekli, že je to hudba připravená třeba do nějakých filmových sekvencí hororu a podobně.
0: Ještě nějaká zajímavostka?
1: Tato vitrínka slouží ke sbírání miniatur houslí. Vidíme tady rozpracovanost. Je zvláštností našeho regionu, že řada mistrů houslařů, především mistr Rudolf Fischer z Dasnic, se věnoval výrobě takovýchto, bych mohl řekl dneska, suvenýrů, takovýchto malinkatých houslí. Takže vidíte, že i housličky se dá dělat jako miniatura, anebo jsou to housle, které jsou samozřejmě i k použití, jsou funkční a jsou to housle, které jsou ještě menší než housle osminové, na které třeba hrají malé děti v základní umělecké škole.
0: Proč to bylo? Pro radost?
1: Nejenom pro radost, ale byla to v podstatě zakázková práce.
0: Jsou dokonale propracované, jsou dokonce ve futrálu, smyčec, nalakované komplet.
1: A nebo to mohlo fungovat jednoduše jako součástí nějaké propagace. Přesvědčený jsem o tom, že je to spíše na objednávku. Tyto věci se dělají velice obtížně. Musíme si představit, že čím ten nástroj je menší, tím je obtížnější ho provést, udělat. Každá miniatura je velice pracná a to platí pro všechny odvětví uměleckých řemesel.
0: Na křesílku bílé rukavičky.
1: Používá se to při přebírání a diagnostiky nástroje. Když jsou to velmi vzácné nástroje nebo nástroje sbírkové, tak je potřeba použít tyto rukavice, aby nedošlo ke kontaktu s tím lidským potem. No, máme tady třeba ještě výstavku materiálu. I materiál ne úplně zcela běžného, jako je kořenice spodní desky javorové.
0: Můžu ťuknout?
1: Nebo smrkovat, a bude možná slyšet ještě lépe. Rezonanční šumovský smrk.
0: Všechno je to krásně popsáno.
1: Ano, ano, ano. Fernambukové řezivo na smyčce. Fernambuk. brazilská záležitost, exotická dřevina, především používaná na výrobu hůlek, smyčců.
0: Ty žíně jsou koňské?
1: Ty žíně jsou skutečně koňské, říkáme tomu potah a jsou převážně z Mongolska. V této části například vidíme nějaké vzorové garnitury, to znamená, to jsou ty části součástek, které mají přijít v tom technologickém postupu montáže a seřízení, jako vidíte tady ty struníky, kolíky, kobylky, hmatníky a podobně, anebo zde nástroje připravené na opravu. Jsou to housičky, které jsou odstrojené, které se budou postupně restaurovat až do té podoby, jak vidíte, kompletních připravených housle na hru. Struník se dělá zase z té dřeviny, kterou si zvolím celkově na tu garnituru, v tomto případě z ebenu. Zde třeba vidíme viněty, to je takový štítek identifikační, taková zpráva pro toho, kdo kupuje ten nástroj, kdo ho vyrobil, kde ho vyrobil, také především v jakém roce, případně údaje, které třeba ten housař chce poskytnout těm budoucím generacím o sobě. Ten se vkládá dovnitř té rezonanční skříně do toho korpusu. Určitě tady vidíme i kobylky, které jsou velice důležité na přenos těch vzruchů, to znamená, kobylka musí být lícovaná, musí být z kvalitního materiálu a vyžaduje poměrně velké vědomosti. Říkáme tomu kobylka, protože nám to připomíná tu kobylku. Nelepí se, ale lícuje se. Dřevo zásadně javorové.
0: A kobylka může být různě zdobená?
1: Ne, ona není zdobená, ona má takové výřezy, které mají svůj smysl. Zase kvůli rezonanci a kvůli přenosu těch vzruchů na tu vrchní desku.
0: Ano, a zatím vidím sbírku kolíčků, které jsou teda nádherné, některé vykládané perletí.
1: Ano, i slonovinou, ano. Původně, že jo, se používala slonovina, dneska nikoli. No, to je vzorová vitrínka, kde jsou vzorové kolíčky, které se v tom, jak jsem říkal, tom sortimentu vyráběly před první světovou válkou. Opět si teda, ta se tady vyskytuje několikrát v různé velikosti, jsou tady obyčejné i koncertní.
0: A tady se koukám na housle, které jsou teda velmi zvláštně ozdobené.
1: A to je taky krásně, ano. Je tam perleť, která se hodně používala pro zdobení. Dneska jsou součástí smyčce, takzvané žabky smyčce. A tady vidíme takové květinové perletě na starém nástroji, vyrobeném před rokem 1914 právě v Lubech, v Šembachu. A je teda ozdobený těmi květinovými perleťovými očky podél té rezonanční skříně. To by se dalo říct, že je tak stručně vše. Snažím se, aby ty exponáty nebo ty dobové reály byly ošetřeny. Otázkou bude, jak s tím naložit, tu sbírku nějak řešit třeba formou toho daru do nějakého muzea. To je to jediné, co mě napadá, co by mělo smysl pro budoucí generace, protože pro sebe jsem to samozřejmě nevytvářel.

0: pořadu Houslařství na Chebsku hovořili Zbyněk Ilek, Jiří Pátek, Milan Straka, Libor Fuchs, studenti houslařské školy a Tamara Salcmanová, autorka pořadu, který jsme v premiéře vysílali v roce 2024. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Maršová, končí. Pokud si chcete některý z pořadů sobotní víkendové přílohy znovu poslechnout, vždy celý následující měsíc ji najdete v celodenních záznamech vysílání. Na webu stanice Vltava hledejte pod odkazem Audioarchiv a dále pak celodenní záznamy. Já vám přeji dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: A Milenu M. Marešovou, autorku a průvodkyni dnešní víkendové přílohy, která se právě v tuto chvíli na Vltavě uzavřela, teď u vltavského mikrofonu střídá Martina Kolajová. Přeji vám krásnou sobotu, je 8. srpna, právě minula 11. hodina dopolední, což znamená, že víkendová příloha skončila, ale sobotní dopoledne na Vltavě ještě rozhodně neřeklo poslední slovo. Před námi je poslední hodina dnešního dopoledne a ta nabídne dvě zdánlivě vzdálené disciplíny, které ovšem spojuje jedno, dobrý rytmus. Nejprve nás čeká 30 minut s tradičním jazzem, a tedy s hudbou, která umí stárnout s grácií a pořád má co říct. A potom od 11:30 vás pozveme k poslechu knižního pólu, čili povídání o knihách a jejich autorech. A dnešním hostem tohoto pořadu bude germanista a divadelník Petr Štědroň. Tak zůstaňte s námi, sobotní dopoledne může mít mnoho podob a my jsme rádi, že jste si vybrali právě podobu, kterou nabízí naše stanice a tady Český rozhlas Vltava. Troufám si říct, že vás zaujalo zajímavé vyprávění o stavění smyčcových nástrojů a houslí především, které přinesla před chvílí dnešní víkendovka. Ale housle ty teď určitě znít nebudou, čeká nás totiž půl hodinka s takzvaným tradičním jazzem. O němž je známo, že se v něm hrálo především na dechové bicí a harmonické nástroje. Hlavní melodii drží trubka, klarinet a pozoun, rytmus a harmonie pak doplňují bicí, kontrabas nebo tuba, banjo či kytara a také piano. Myslím, že moje slova by potvrdil autor dnešního jazzového dopoledne Jan Pospíšil, tak si pojďme poslechnout, kterou kapitolu z historie jazzu pro dnešní dopoledne a pro nás vybral.
2: Jazzové dopoledne. Vítejte v jazzovém dopoledni. U mikrofonu vás zdraví Jan Pospíšil a dnes se budeme věnovat hudbě orchestru Jeana Goldketa.

Slyšeli jsme píseň In the Evening z března 1924. Orchestr byl ve své době považován za ten nejlepší z nejlepších, jak kritiky, tak jazzovými muzikanty. Budeme pokračovat skladbou It's the Blues z března roku 1924 a nahrávka byla pořízená v Detroitu.

Jean Goldcat se narodil do francouzské divadelní rodiny. Měl klasické klavírní vzdělání, které získal v Rusku a později jej dokončil v Americe. Miloval tedy klasickou hudbu a jazz považoval za trochu jednodušší muziku. Ale my si teď pustíme další ukázku a bude to píseň My Ohio Home. Vokálního recitativu se ujme Hoggy Carmichael, slavný klavírista, skladatel, hitmaker.

Na co měl Jean Goldcat, nebo taky Jean Goldcat, jak mu říkali Američané, talent kromě hraní na klavír? Jednoznačně to byl dobrý headhunter. Najal si do orchestru ty nejlepší muzikanty. Ve své vlastní umělecké kariéře pokračoval dále jako klasický koncertní klavírista, ale ve svém orchestru však na piano nehrál a soustředil se na vedení a organizaci. Pustíme si další skladbu s názvem So Tired. Nahrávka je pořízená v Baltimore hotelu v Kansas City 12. prosince 1927.

Jean Goldcat byl také úspěšný proto, že se snažil na svou hudbu pohlížet jako na marketingový produkt, aby se dobře prodávala. Muzikanty si mohl dovolit zaplatit. Dostával dvakrát tak větší gáži než například konkurenční kapela McKinney's Cotton Pickers. Orchestrem mu prošli muzikanti jako Eddie Lang, Joe Venuti, Big Spiderback, Bill Rank, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Don Murray, Danny Polo a další. Teď si poslechneme skladbu Just a Little Kiss from a Little Miss z roku 1927.

Jean Goldcat nahrál v Chicagu v listopadu 1928 další skladbu, kterou si teď poslechneme, a ta se jmenuje That's What Puts the Sweet in Home Sweet Home.

S Jeanem Goldkettem se v dnešním jazzovém dopolední rozloučíme skladbou Birmingham Bertha. Byla pořízená v Chicagu v červenci 1929. Hezký poslech a krásné dny nejen při poslechu starého jazzu vám přeje Jan Pospíšil.

0: Z nepřeberného množství nahrávek, které nám zůstaly po jazzmenech, kteří působili v době klasického jazzu, tak mu říkáme teď, v období od New Orleans až po swing, vybíral do dnešního vltavského dopoledne Jan Pospíšil a půl hodinka s klasickým jazzem v jazzovém dopoledni zase příští sobotu.
1: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
0: Petr Štědroň, germanista, dramaturg a také ředitel Pražského divadla na zábradlí, před časem v odpovědi na otázku, co čte, v jednom rozhovoru zmínil své literární oblíbence Michela Houellebecqa nebo Elfriede Jelinek i to, že dodnes má rád třeba Sherlocka Holmesa, kterého četl v dětství. No a my si za chvíli poslechneme, o jakých knihách a o kterých autorech bude mluvit v dnešním vydání Vltavského knižního pólu.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Stále posloucháte Vltavu, milí posluchači, my jsme tomu rádi, je právě 11.30 a to je každou sobotu čas na povídání o knihách a já už jsem před chvílí zmínila, že hostem dnešního knižního pólu bude Petr Štědroň, bude tedy dnes vybírat ze své knihovny a nabídne nám také své čtenářské vyznání. Petr Štědroň je germanista a divadelník a představí nám dnes knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Pol.
1: Moje čtenářství je poměrně široké. Kromě děl klasické literatury, ke které se stále vracím, se snažím sledovat i současnou českou a světovou prózu a trochu snad i poezii. Čtu ale také hodně odborné literatury, vztahující se k divadelnictví a k historii. Další odnoží mé četby je pak německojazyčná literatura. Přeložil jsem za posledních 25 let desítky divadelních her a téměř 20 knih německojazyčné beletrie. Kritériem pro výběr překladové literatury je pro mě poněkud povzneseně řečeno kvalita. A jak to u překladatelů bývá, také určitá kontinuita. Většinou se k autorům vracím a průběžně sledují jejich vývoj. Jsou to třeba Judith Hermanová, Petr Handke, Armin Petras, Roland Schimmelpfennig, Dea Loherová, Marius von Mayenburg nebo George Tábory. Dnes bych se rád věnoval především těm dílům z překladové literatury, které mě citově zasáhly. Také jsem trvale přitahován česko-německými vztahy, sounáležitostí české a německé kultury a historie, blízkostí dvou kulturních celků, ale i problémy jejich soužití. Začneme tedy těmi překladovými texty. Knihy Judith Hermanové, jedné z nejznámějších současných německých spisovatelek, uvádím do češtiny už řadu let. S výjimkou dvou jsem doposud přeložil všechny. Tou poslední knihou je Všechno bychom si řekli, ve které se pustila do psaní o psaní. Hermanovou proslavili melancholické, introspektivní knihy jako Letní dům později, Nic než přízraky nebo Letty Park. Její úsporný styl snad připomene Raymonda Carvera. Zdánlivě banální situace se náhle nasvícením jakéhosi okamžiku změní v nečekané drama. Ale nedávno se tedy Judith Hermanová uvolila na Frankfurtské univerzitě uskutečnit cyklus přednášek o psaní. K psaní mě ponouká vědomí, že věci jsou příliš chaotické, záhadné, komplikované. Nepíšu proto, že bych znala odpověď, ale proto, že věcem nerozumím. Psaní je pro mě pokus udržet se nad vodou, popisuje svůj tvůrčí proces Judith Hermanová. Postavy jejich povídek jsou někdy úplně bezbrané. O to intenzivnější jsou pak jejich setkání s jinými, milovanými nebo cizími lidmi. Tyto momenty nastávají bezděčně, bez vzruchu a pod povrchem vyvolávají existenciální tíhu. Hermanová používá málo slov, ale mezi nimi se odehrávají neuchopitelné věci. Judith Hermanová poměrně často ze svých knih čte i u nás. Naposledy v pražském Goethe-institutu, protože se zapojila do projektu Minout Prahu. Tucet slavných německy píšících spisovatelek či spisovatelů v tuctu českých krajských měst, neboli jedna kniha a řada literárních setkání od Karlových Varů až po Olomouc. Tak to je v kostce velký literární projekt Minout Prahu, který pořádá nakladatelství Větrné mlýny. Judith Hermanová strávila tvůrčí stipendium v mém rodném a milovaném Brně a z jejího pobytu vznikne povídka. Těším se na její pozorování našich životů, na její všední i hluboké úvahy, na její citlivost k lidským slabostem. Dovolte mi krátkou ukázku z její poslední knihy Všechno bychom si řekli. Nevím, kým jsem pro otce byla. Každopádně jsem nebyla jeho dítětem. Byla jsem vnoučetem, vnučkou své babičky, která měla 3 děti. Z nichž to prostřední si ve 20 letech, krátce před mým narozením, vzalo život. Narodila se do domu smutku, to mi babička říkala moc ráda. Slova dům smutku vyslovovala se stejným uspokojením jako slovo kočka. Taky říkala, ty jsi světlem v naší temnotě, z čehož jsem byla zmatená. Nikdo se nechoval tak, jako bych byla světlem. Velmi mě také zaujal německý prozaik Wilhelm Genazzino. Přeložil jsem jeho prózu Deštník pro tento den, knihu s minimem děje, tvořenou hlavně impresemi muže bezprizorně bloumajícího městem, muže pozorujícího útržky okolního dění a melancholicky až depresivně uvažujícího nad prázdnotou svého a nejen svého života. Kniha má jedinečnou náladu, poetiku, hravost a nečekané nápady i lehkou auru absurdity existence. Je to příběh o poněkud asociálním chlapíkovi ve středních letech, který netuší, co si dál počít se životem. Myšlenky ústřední postavy vtahují čtenáře do smršti existenciálních úvah. Deštník pro tento den mě oslnil svou neokázalou moudrostí a brilantním stylem. A mrzelo mě tehdy, že tato próza i její autor prošli českým literárním světem bez většího vzruchu. Genacína přitom německá literární kritika považuje za solitérního a nesmírně zajímavého autora. Posuďte sami. Nedávno jsem měl takový nápad, že všem lidem, co znám, respektive co znají mě, rozešlu časový plán mlčení. Na tomto rozvrhu bude přesně stát, kdy mluvit chci a kdy ne. Kdo se harmonogramu mlčení nebude držet, ten už se mnou nebude moc promluvit vůbec. Na pondělí a úterý je nařízeno nepřetržité mlčení. O středách a čtvrtcích by vládlo nepřetržité mlčení jen z rána, odpoledne pak volné mlčení. To jest, povoleny budou krátké rozhovory a stručné telefonáty. Pouze o pátcích a sobotách jsem odhodlán k neopodstatněnému tlachání, ovšem teprve počínaje 11. hodinou. V neděli panuje totální mlčení. Peníze se dají vydělávat různě, třeba tím, že na vlastních nohou testujete luxusní polobotky. Procházíte se po městě, dáváte pozor na kaluže a špínu, tiše snášíte bolest, kterou způsobují neprošlápnuté boty a pozorujete svět. Stejně jako bezejmenný hlavní hrdina úžasného Genacinova románu. Wilhelm Theodor Genacino se narodil v roce 1943 v Mannheimu a vyrůstal společně se třemi sourozenci v rodině postižené poválečnou chudobou. Jeho cesta k maturitě byla trnitá a pak vystudoval až v 80. letech na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem filozofii, germanistiku a sociologii. A všechny tři obory formovaly jeho 50-letou tvorbu spisovatele na volné noze. Za svoji literární činnost byl mnohokrát oceněn, stal se laureátem Büchnerovy ceny nebo Kleistovy ceny a také napsal několik divadelních her. V roce 2013, 5 let před smrtí, navštívil Wilhelm Genacino Prahu a na veletrhu Svět knihy byl u uvedení českého překladu svého románu Deštník pro tento den. Pro mě bylo setkání s Genacinem velmi silné. Strávil jsem s ním asi 3 dny. Prahu procházel s podobnými pocity jako postavy jeho knih. Byl velmi plachý a skromný, přemýšlivě pozoroval svět a v hlavě si přehrával jeho malost a smutek. Dalším mým trvalým oblíbencem je rakouský nobelista Petr Handke, mistr jazyka a hlubokých, ne zrovna útěšných úvah nad stavem světa. Handke mě fascinuje i provokuje už celá desetiletí. Při četbě jeho děl se ve mně střídá respekt s despektem, obdivuji jeho intelektuální výšiny, někdy je mi líto jeho sebestřednosti, bolestínství, egománie a nevraživosti. Přeložil jsem několik Handkových textů a 3 z nich uspořádal do knižního výboru. Vybral jsem 3 texty, reprezentující 3 velmi odlišné mody Handkovy tvorby. Od poetického Nebe nad Berlínem přes nevraživě sebestředné podzemní blues až po divadelní hru s názvem Zdeněk Adamec, která se kromě milionu dalších témat zaobírá tragickou postavou českého studenta, který se v roce 2003 upálil na Václavském náměstí. Světem těchto 3 Handkeho divadelních textů z různých jeho tvůrčích období je univerzum mezi samotou a láskou, mezi ostychem z lidí a slávichtivostí, mezi jazykem, filozofií a politikou, mezi snem a světem. Takhle nám Čechům Handke představuje Zdeňka Adamce. Úplně poslední rozhovor v životě, než se Zdeněk Adamec na protest proti stavu světa na Václavském náměstí v Praze před Českým národním muzeem polil benzínem a zapálil, byl ten s toaletářkou z pražského ústředního autobusového nádraží Florence, nebo jak se jmenuje, kam Zdeněk dorazil večer předtím z Humpolce, v batohu nic než kanistr a sirky, a kde v jedné z kabinek nádražních záchodků kdo ví, jak strávil noc. To je ale dlouhá věta, krátké věty, prosím. Někdo nám tu chce kazit slavnost typicky českými sebeupalovacími historkami a aktualizačním hororem. My tady něco slavíme? Co je to za slavnost? Nevím, ta slavnost mi jen tak vyklouzla. Ale teď, no ano, slavnost. Slavnost tady nebyla už celou věčnost. A potom je tu ještě jeden Handke. Handke spílající světu a publiku z divadelního textu Podzemní blues, ve kterém se ústřední postava projíždí ve vagonu metra a v duchu polohlasně nebo i křikem bohorovně komentuje a rozebírá své spolucestující. Jaké to teatrum mundi jednoho jasnozřivého anebo snad zcela šíleného nenávistného pána. Kdy konečně odstoupíš ve jménu nás všech? Proč, místo aby si tady namlouval návrat do nějakého katakombního světa, nejdeš zpátky do skutečných katakomb, se mnou a s námi ostatními, kde by pro tebe bylo přiměřené místo? Nebo proč prostě nestojíš ve svých sandálech na lovení lidí někde venku v nočním větru? Ach, kde vězíš, ty katakombní lidskosti? Starý svět už není. A ten nový? Ten už vůbec ne? Přiznal jsem se už ke svému zájmu o literaturu naučnou. Zajímají mě především dějiny fenoménů a vlastně už od studií kunzistorie mě upoutala především historiografická škola Anal a její odnože. Je specifická provázáním s dalšími humanitními, ale i přírodovědnými a exaktními obory. Primárním cílem této francouzské školy se stalo problémově zaměřené psaní historie, které by dokázalo pokrýt všechny oblasti lidské činnosti. Otevřeně se postavili proti historiografii, která jednoznačně kladla důraz na politické a diplomatické dějiny a historii chápala jen jako vyprávění příběhu, jako prosté kladení jedné události za druhou bez hlubšího pochopení společnosti té které doby. Mě trvale zaujali především představitelé třetí generace tohoto metodologického přístupu, Georges Duby se svou knihou Věk katedrál a především kultura středověké Evropy Jacques Le Goffa, představuje plastickou mapu či průvodce dějinami středověké Evropy. Le Goff udivuje šíří záběru sahajícího od politických událostí přes vývoj hospodářství a obchodu k dějinám mentality, myšlení a kultury. Jak a kde středověký člověk žil, čeho se bál, proti komu a proti čemu bojoval, o čem snil a v co doufal, kterými směry upíral své touhy i svou intelektuální potenci. Tyto a mnohé další otázky jsou ve středu Le Goffovy pozornosti. A dovolte ještě jednu zmínku o literatuře skutečně historické, kterou se snažím nahlížet právě v širších souvislostech. Jedná se o knihu, vlastně knížku Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu. Má dlouhý název. Knížka v českém a německém jazyku složená, která by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti, učiti se měl. Neboli ein Büchlein in böhmischer und deutscher Sprach, wie ein Bäm Deutsch, desgleichen ein deutscher Böhmisch, lesen, schreiben und reden lernen soll. Jedná se o jednu z prvních učebnic češtiny a němčiny. Vyšla v roce 1540 u Jiřího Melantricha v Praze a můj otec ji kdysi koupil v jednom brněnském antikvariátu. Je to velmi raritní dialogická učebnice, složená z česko-německých dialogů. Určena byla české a německé měšťanské a šlechtické mládeži k výuce obou jazyků a dočkala se více než 10 dalších vydání. Její autor, Ondřej Klatovský, respektive Andreas von Klatau, pocházel prý z rodiny klatovského pekaře.

0: roku 1552 zemřel v Prostějově. Knížka v českém a německém jazyku složená je poměrně obsáhlá, dialogy jsou často velmi dramatické a skrývá se v nich značné množství podprahové historie všedního dne. Třeba hned dedikační předmluva míří ke šlechtickým a měšťanským mecenášům. Doba je však velmi proměnlivá a brzy tak bude toto věnování politicky nežádoucí. V pozdějších vydáních se už dokonce neobjeví. Klatovského knížka obsahuje popisy obchodních cest, přepočty měn anebo návody, jak a kde nakupovat zboží. Objevuje se zde velmi antisemická kapitola, zároveň i mravoučné a naopak až oplzlé pasáže. O ženách, pití a hýření. Zkrátka není to jen obyčejná učebnice němčiny a češtiny, ale pramen poznání dějin poloviny 16. století. Dovolte malou ukázku poněkud upachtěného veršotepectví v úvodu knihy. Kdož žádá řeči německé, buď to Němec také české, v těchto knížkách o tom najde, kdož toho žádosti vbude. Mládencům k užitku psaná, k jich poctivosti vydaná. Závistivý odejdi pryč, ty zde sobě nenajdeš nic. Wer Deutsch will reden fein subtil, auch böhmisch, was er selber will. Der such's in diesem Büchlein, wird's finden, lass kein Zweifel sein. Der Jugend ist zu gut gemacht, ihr Nutz und frunherein betracht. Geh weg, du Tadler aller Ding, was du hier findest, ist gering. Vedle této své proslulé česko-německé knížky je Klatovský autorem další jazykové učebnice, čili Naučení krátkého obojí řeči a také nejstarší známé české učebnice aritmetiky s názvem Nové knížky o počtech na cifry a na líny. Masarykův slovník naučný o Ondřeji Klatovském tvrdí, že byl členem básnické družiny Jana Hodějovického z Hodějova. To, že Klatovský ze Šumavy nejen pocházel, ale dobře ji i znal, svědčí popis cesty z Prahy do Norimberka. Z Kladrup na Přindu 3 míle, a to půl cesty od Prahy jest do Norimberka, na veliké a vysoké hoře zámek, a velmi daleko uhlídá z něho do Čech i do Němec. Svým dílem k tomuto pohledu do obou stran horstva, které nás od věku dělí a spojuje zároveň, Klatovský bezesporu už v půli 16. století významně přispěl. Jak se do obyčejné učebnice němčiny a češtiny může dostat spousta dobových informací, a to i velmi nelichotivých, si předveďme na poslední ukázce. Ti nekřtění, o těch lidé mluví, že všem škodí. Nekřtění veliká kupectví vedou a mnoho peněz ven ze země vynesou. Již oni to svým mistrovstvím umějí, že na vexl peníze dávají. Koupí laciněji, než sám má dáti, jediné, aby hotové peníze měl a jimi v lichvě těžil, kteráž mu, co škodoval na koupy, trojnásob více zaplatí a užitek přinese. Günter Grass a jeho román Plechový bubínek byl pro mě kdysi zjevením. Důkladně jsem se jím a zbytkem takzvané gdaňské trilogie pročetl už na gymnáziu v Německu. Žasl jsem nad absurdními situacemi, hořkosměšnou komikou, ostrými úvahami tehdy 30-letého autora. Obdivoval jsem bezohledně šelmovský pohled na svět a jeho absurdní dějiny. Je to fascinující životní historie 30-letého muže trpasličího vzrůstu. Muže s hrbem a nadměrně velkou hlavou. Jakéhosi filozofujícího blázna, který co by chovanec psychiatrické léčebny bubnuje na plechový bubínek, někdejší svou hračku, a takto si vyvolává vzpomínky na svůj dřívější život. Autor pohledem tohoto skřeta podává krvavou grotesku dnešního světa a zejména pak karikuje německou historii posledních desetiletí. Grassův plechový bubínek někde si vzadu provázel celá léta. A v divadle Na zábradlí právě teď začínáme se zkoušením tohoto veledíla, které si vysloužilo Nobelovu cenu. Grassův groteskně hořký, absurdní pohled na svět je dnes v období válek a rozpadajících se hodnot vysoce aktuální. Dramatizace vyžaduje velkou míru stylizace a scizování, Jejím autorem je sám režisér Armin Petras a já jako překladatel se na inscenaci moc těším. Dítě, které svým skloničivým zpěvem dokáže otřást realitou. Dítě jménem Oskar Macerat, vypravěč, provokatér, svědek i žalobce 20. století, který svět nahlíží z perspektivy člověka mimo společnost. To jsou souřadnice, které mě na románu Günthera Grasse fascinují. Děj románu se odehrává v dnes již zaniklém prostoru, kde se setkávají polské, německé, židovské, kašubské a další vlivy. Na pomezí identit i na hranici jazyků. To je samozřejmě pro překlad velkou výzvou. Román sleduje konec epochy očima člověka, který se rozhodl nevyrůst. A kdo je vlastně Oskar? Obyčejné dítě, které se spírá autoritám? Geniální outsider? Psychopat? Symbol společnosti, která se raději obrací k fantazii, než aby čelila své vlastní odpovědnosti? Metafora? Nebo úplně obyčejný člověk jako každý jiný? Günther Grass se proslavil jako pozdní osvícenec v době, která je unavená rozumem. Vymýšlel si příběhy a zachycuje hlasy a drze monologizuje, napodobuje a zároveň vytváří ironické nářečí, kterým umí mluvit jen on sám. Tím, jak ovládá německou syntax a tím, jak je ochoten využívat její labyrintické jemnosti, připomíná Thomase Manna. Grassovo literární dílo je dialogem s velkým dědictvím německé vzdělanosti, vedeným s velmi přísnou láskou. A to je pochopitelně i velký překladatelský závazek vůči dramatizaci Armina Petrase, navíc samozřejmě také při vědomí vynikajícího a kanonizovaného překladu Vladimíra Kafky a Josefa Hiršala. Armin Petras navíc do textu vnáší divadelní principy, rozehrává a prohlubuje situace, pracuje s chórem jako výrazovým prostředkem kolektivních traumat a kolektivních selhání. Když Bůh ještě chodil do školy, napadlo ho na nebeském školním dvoře, že by mohl se svým spolužákem, malým nadaným ďáblem, stvořit svět, napsal Günther Grass v jiném svém románu Psí roky. Dialektika dobra a zla a jejich relativita a tragikomičnost jsou zkrátka motivem, který se proplétá nejen Grassovou tvorbou, ale i celým příběhem 20. století. A já jsem na místo růstu začal s bubnováním. Můj bubínek to snášel dobře, dospělí už méně. Chtěli mému bubnu skákat do řeči. Chtěli stát v cestě mému plechu, mým paličkám nastavovat nohy. Ovšem příroda se o mě postarala. Nikdo si netroufl mi můj buben vytrhnout, neboť když mi odebrali buben, křičel jsem. A když jsem křičel, tříštily se drahocené věci. Byl jsem schopen rozespívat sklo tak, že praskalo. Mluvil jsem celou dobu o prózách a o divadle a mluvil jsem o německé literatuře. Jistě, slušelo by se asi zmínit nějaké básníky, velké české básníky. Udělám to s radostí a nejen kvůli tomu, že by se to slušelo. Možná se vysmějete mé stařině, ale mám rád básně dvou básníků spjatých s Brnem. Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška. K Janu Skácelovi se měl jako dítě blízký vztah díky svým rodičům. Vídali se s ním pravidelně, jednou jsem u Skácelu jako dítě dokonce přespal a málomluvný tichý Skácel mi na usnutí četl ze svých uspávanek. Jan Skácel byl básník český, ovšem národnosti moravské, prozaik a autor poezie pro děti. Za války byl totálně nasazen, po vystudování filozofie pak pracoval v médiích. Po roce 1969 však nesměl publikovat. Od roku 1981 omezeně opět publikovat směl. Sametové revoluce se však nedožil, zemřel 10 dní před jejím rozpukem. Patřil jako jeho velký přítel Oldřich Mikulášek k brněnské bohémě. Z dětských let si také pamatuji na setkání s ním u vynikajícího malíře Bohumíra Matala, který se v nepříznivých desetiletích stáhl do hájemství mlýna na Tišnovsku a tam tvořil. Vidím to jako dnes, setkání zádumčivého básníka s verichovsky žoviálním a perlivým Matalem. A já jako dítě se nemůžu rozhodnout, která povaha je mi bližší. K Oldřichu Mikuláškovi jsem se dostal přes Jana Mikuláška, jeho vnuka a dle mého názoru jednoho z největších českých divadelních režisérů. Mikuláškova poezie se často konfrontuje s okolním světem, vystupuje proti všednosti a obyčejnosti. Je to poezie přemýšlivá a reflexivní, zdůrazňuje rozdíl mezi životem a smrtí a nakonec se opatrně dobere smyslu lidského bytí. A myslím, že tyto momenty básníků vnuk Honza, jehož si opravdu nesmírně vážím, určitě zdědil. Opatrnost v soudech, pokoru a ostych před velkými gesty a tlachy, obrazivost a multitalent. Jana Mikuláška, jehož inscenace můžete vidět na Zábradlí nebo v Národním divadle, velmi obdivuji a cítím z něj talent táhnoucí se celou jejich rodinou. Na závěr bych ale přece jen odcitoval pár veršů z německé poezie. Pár veršů Gottfrieda Benna v překladu Ludvíka Kundery. Také Ludvík Kundera, bratranec slavnějšího Milana, germanista a skvělý překladatel, mě celým svým životem velmi oslovil a ovlivnil. Jezdíval každý čtvrtek z domovského Kunštátu do Brna, kde si odvedl své působivé přednášky na filozofické fakultě a pak se vydal do sauny s přáteli z brněnského okruhu. V jeho domě v Kunštátě jsem zase často přihlížel jeho rozvážnosti, pomalosti, rituálním přípravám všech možných druhů čaje. Na stěnách mezi přeplněnými knihovnami zhusta visely obrazy jeho avantgardních přátel. Z básní Gottfrieda Benna na mě leze smutek. Čiší z nich smrt a bolest, přesto jsou dojemně krásné. Jsou nepřekonatelné právě jako smrt a bolest. Tak třeba tato báseň, která tolik vyjadřuje pochmurné vize světa a pochyby nad člověkem. Koloběh. Na osamělé stoličce děvky, jež zemřela neidentifikována, byla zlatá plomba. Ostatní, jak po tiché dohodě, vypadli. Omývač mrtvol tu plombu vytloukl a protancoval. Neboť, pravil, jen prach, ať v prach se obrátí.
1: Na Vltavě jste poslouchali další vydání pořadu Knižní pól a tentokrát byl jeho hostem germanista a divadelník Petr Štědroň. Pořad připravil Petr Šrámek a další čtenářské setkání s knihami můžete na Vltavě poslouchat zase za týden. Odvysílané díly pořadu najdete na našem webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal to bleskový průzkum Medianu. 4 lidé zahynuli při ruském útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast. V Brně pokračuje festival Maraton hudby. A bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
2: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
3: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
2: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
4: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
2: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Průzkumu Medianu pro Český rozhlas se věnoval příspěvek, který se věnoval také volnějším pravidlům pro zadlužování státu, která prosazuje současná vláda. A to vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median právě pro Český rozhlas. Ministerstvo školství zřídilo nový inzertní rozcestník pro hledání práce a zaměstnanců ve školství. Funguje jako součást vzdělávacího portálu edu.cz. Nabídky pro uchazeče o práci můžou posílat různé typy školských zařízení. Teď je k dispozici asi 450 pozic, včetně zaměstnání pro nepedagogické pracovníky, jako jsou psychologové nebo třeba kuchařky. Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu ze 6 balistických raket, kterými Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. V Brovarském okrese Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynuli 3 lidé, mezi nimi malé dítě, jak uvedla oblastní vojenská zpráva.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je dnes na návštěvě Srbska, na sociálních sítích upřesnil, že v Puchyvce u Kyjeva zahynuli ve svém domku 2 staří lidé a jejich 3letý vnuk. Jeho otec a 15letý bratr byli zranění, stejně jako soused, který jim přišel pomoci, ale Rusko na stejné místo udeřilo znovu. Kyjev podle Zelenského zasáhlo 6 balistických střel a v metropoli jeden člověk zahynul. Ukrajinský prezident dodal, že antirakety ve skladech nezachraňují lidské životy a znovu poprosil partnery o jejich urychlené předání Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Maďarská vládní strana TISA dnes rozhodne o svém kandidátovi na prezidenta. Parlament pak hlavu státu zvolí v úterý. Zvolení nového prezidenta je podle agentury Reuters klíčovým prvkem plánu premiéra Petera Maďara na rozbití mocenských struktur bývalého premiéra Viktora Orbána. Jeho opoziční strana Fidesz plánuje volbu bojkotovat. Odvolání předchozího prezidenta Tamáše Šujoka červencovou změnou ústavy totiž nepokládá za legitimní. Krajně pravicový politik Abelardo de la Espriella složil přísahu a stal se novým kolumbijským prezidentem. V inauguračním projevu slíbil zahájit boj proti obchodu s drogami a zavést úsporná opatření, aby obnovil důvěru v ekonomiku. Kolumbii chce také připojit do vojenského programu Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten de la Espriellu ve volbách podpořil a po uvedení nového kolumbijského prezidenta oznámil, že Bílý dům zemi poskytne 1 miliardu dolarů. Česko trápí nedostatek srážek, sucho se podle hydrologů prohlubuje, průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, jak popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
6: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Také dnes zní brněnskými ulicemi festival Maraton hudby. Koncerty mohou lidé navštívit i v zahradách nejznámějších brněnských vil. Organizátoři projektem Light Up Tugendhat připomínají 25 let od zapsání vily Tugendhat do seznamu světového dědictví UNESCO. A podle manažera festivalu Jana Macha je cílem akce přitáhnout k architektuře pozornost širší veřejnosti.
7: Nejviditelnější budou světelné instalace a videomapping, které rozzáří nejen vilu Tugendhat, ale také Arnoldovu vilu a vilu Lev Bear. Potom každou hodinu jeden koncert zajímavého umělce před jednou z vil, zajímavé instalace od profesionálních umělců, stejně jako ten večerní videomapping.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne zůstane jasno až polojasno na většině území. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě bude kolem 24. V 1000 metrech na horách pak kolem 20 a na Šumavě naměří až 23 stupňů. A víc zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
8: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
8: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
9: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A z Českého rozhlasu Vltava vám teď 6,5 minuty po 12. přeje pěkné sobotní odpoledne Martina Kolajová. A v následujících chvílích, a dalo by se říct i v těch předchozích v našem vysílání, se bude skloňovat Brno, také Morava i Slezsko. My jsme na závěr dnešního dopoledního vysílání poslouchali knižní pól, jehož hostem byl germanista a divadelník Petr Štědroň. Teď v současnosti řídí divadlo Na zábradlí, ovšem od 1. srpna roku 2028, tedy přesně za 2 roky, vede Národní divadlo Brno. My jsme ve zprávách před chvílí slyšeli, že v Brně pokračuje festival Maraton hudby a hudba spojená s Brnem a také s Moravou bude znít už za okamžik v dnešním poledním koncertu. Neb jeho hudební náplně připravil náš kolega z Českého rozhlasu Brno, redaktor Jan Hlaváč. A povídka ve 13 hodin a 30 minut se jmenuje Město mezi stromy a napsali Jindřich Zogata, český básník a prozaik, který od 60. let patří k výrazným hlasům nejen moravské, ale také slezské literatury. Tolik tedy malé pojítko, brněnské a moravské pojítko v odpoledním i dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vltava. Tak ať se vám náš program dál pěkně poslouchá.
1: Polední koncert. Pěkné poledne, milí posluchači, na stanici Český rozhlas Vltava při poslechu poledního koncertu vám přeje Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do folklorních inspirací v hudbě 20. století v dílech autorů Emila Axmana, Bohuslava Martinů, Klementa Slavického, Vlastimila Lejska a Vítězslava Nováka. Nejprve to budou moravské tance pro orchestr od Emila Axmana. To byl český skladatel a muzikolog původem z Moravy. Studoval na kroměřížském gymnáziu a na Karlově univerzitě v Praze. V kompozici byl žákem Vítězslava Nováka. Moravské tance první řadu pro orchestr od Emila Axmana nám zahraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Petr Altrichter.

dozněly Moravské tance pro orchestr od Emila Axmana. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Petr Altrichter. Bohuslav Martinů zkomponoval dvojzpěvy na texty moravské lidové poezie s názvem Petr Klíč pro sbor, housle a klavír. Zpívá Vachův sbor moravských učitelek, na housle hraje Jan Stanovský a na klavír Jiřina Kolmanová.

Dozněl Petr Klíč dvojzpěvy na texty moravské lidové poezie od Bohuslava Martinů. Zpíval Vachův sbor moravských učitelek, na housle hrál Jan Stanovský, na klavír Jiřina Kolmanová. Český hudební skladatel Klemen Slavický studoval na pražské konzervatoři skladbu u KB Jiráka, mistrovskou školu absolvoval u Josefa Suka a dirigování u Václava Talicha. Působil v Pražském rozhlase jako režisér a dirigent. K charakteristickým znakům hudebního projevu Klementa Slavického se řadí jeho niterní vztah k lidové písni. Moravské taneční fantazie Klementa Slavického jsou skladbou pro orchestr. My si je poslechneme dnes v podání České filharmonie, kterou řídí Leoš Svárovský.

dozněly Moravské taneční fantazie pro orchestr od Klementa Slavického. Hrála Česká filharmonie, provedení řídil Leoš Svárovský. A teď se z moravské oblasti přesuneme do oblasti Moravského Slovácka. Vlastimil Lejsek byl koncertním klavíristou, ale také příležitostným skladatelem. Za skladatele se vlastně nepovažoval, skladbu dělal jako koníčka, komponoval hlavně skladby pro klavír nebo klavír čtyřručně. Jediným písňovým cyklem Vlastimila Lejska zůstaly čtyři slovácké písničky. My si tuto hudební drobnost poslechneme v podání Michaely Zajmy, na klavír hraje Jan Hlaváč.

Čtyři slovácké písničky od Vlastimila Lejska zpívala Michaela Zajmy. Na klavír hrál Jan Hlaváč. Vítězslav Novák a jeho slovácká svita je snad nejznámější skladbou skladatele. Poslechněme si výběr z této svity s částmi Mezi dětmi, Zamilovaní, U muziky a V noci. Zahraje Filharmonie Bohuslava Martinů, provedení řídí Tomáš Brauner.

0: Dnes jsme se v poledním koncertu prošli folklorními inspiracemi v hudbě 20. století. Na závěr zaznělo dílo Vítězslava Nováka, výběr ze slovácké svity pro orchestr. Hrála Filharmonie Bohuslava Martinů, provedení řídil Tomáš Brauner. A pěkné odpoledne se stanicí Vltava vám přeje Jan Hlaváč.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
2: Povídka.

víkendový vltavský čas pro povídku bude dnes i zítra patřit autorovi, který se jmenuje Jindřich Zogata. 6. srpna oslavil 85. narozeniny a od 60. let patří tento český básník a prozaik k výrazným hlasům moravské a slezské literatury. A my si teď v podání Alexandry Gasnárkové poslechneme povídku Jindřicha Zogaty s názvem Město mezi stromy.

Okruh slunce do kruhu luny zapadá. Zbigněv Čech v lese, odrážejícím sedlovými střížkami větví smrků měsíční světlo, zaslechl ťukání datla na dřevo a bezděčně, aniž pomyslel, že ptáci v noci spí, řekl: vstupte. Ozvěnou svého hlasu se zarazil. Proč neřekl dále? Les pomyšlení vyvolané ozvěnou promlčel, šuměl a o datla ani pozdního chodce se nezajímal. Ťukání na kmen ustalo v sílícím tichu, slyšitelném díky tmě, rušící také podoby. Široko daleko nemohly být žádné dveře. Na polanu, kam chodili jen srnci a zajíci a tetřevi tam hluše tokávali, vykřesal voska velkého vozu ve hvězdách jediným škrtem meteoru, velkým jak ovčákovo křesadlo nebo uhlík zvednutý z vatry, docela obyčejnou zastávku elektriky. Tramvaj právě přijížděla. Nastupte si, vyzval datel v uniformě řidiče. Dál pěší cesta nevede, odjíždím každých 12 minut. Čech se ovládl, nakolik se mu podařilo zakrýt své znepokojení, a nedůvěřivě se usmál na řidiče s průbojným zobákem. Od které minuty počítáte? Zeptal se na oko, aby řeč nestála, a uvažoval. Něco není v pořádku. Řidič k nastupování do tramvaje nevyzývá. Je zaneprázdněn službou u řídícího pultu stroje. Přehazuje výhybky a cestujících si téměř nevšímá. Tramvaj je navíc bez čísla. Jste pravidelná linka? Zeptal se, když nastoupil. A dochvilná! Posunul si datel čepici do týla. Les stichl do dřeně a jen po osinách blízkého sosnového porostu sklouzla ozvěna: můžete se posadit. Vystupuji na příští zastávce, odbyl Čech povídavého řidiče a vyčítal si, proč vůbec mluví s ptákem. Sáhl do kapsy a hledal jízdenku. Není vyloučeno, že se objeví i lesní revizor. Prohledal kapsy zbytečně. Našel jen kousek jahodového lístku z dětských let, kdy si hrávali děti z předměstí na zelené. Zkusil na tabák seschlý útržek zeleného použít, ale nevešel se do děrovače. Neplatná jízdenka pálila černého pasažéra v prstech. Přistupovali další cestující a datel se pod chřípím prapodivně usmíval. Brzy byla tramvaj plná rozespalých kavek, srnek, laní, koroptví a zajíců. Jelen s parohy nadstavenou hlavou se dovnitř nevsoukal. Byl tu i párek tetřevů, konipásek a drost, podle všeho nejzkušenější cestující. Tvářil se v sveřepě, hvízdal si a pokukoval Čechovi pod lani mačkající rozdrcený lístek. Vystoupím raději za jízdy a dřív, než se něco stane, rozhodl se Čech a prodíral se ke dveřím. Řidič si posunul zpětné zrcátko a pozoroval jej. Nebolí vás hlava? Zeptal se rak potoční, sedící na sedadle vyhrazeném pro invalidy. Jsem lékař příhod v lese. Mám sebou krabotran, jeho účinek je zaručený. Všiml jsem si, že jste před chvílí zbledl. Děkuji, odbyl Čech tvora podávajícího klepety bílou pilulku. Tramvaj se prodírala mezi hustě rostoucími kmeny smrků, míjela fosforeskující pně a tu a tam metr vysoké muchomůrky. Nad struhami ji přenášela Čechovi neznámá povznesenost zemská. Potůčky nebyly přehrazeny jediným jezem nebo můstkem. Rak potočný, podobný ryborakům, o nichž se v naučné literatuře píše, že už vymřeli,
nespouštěl z Čecha oči na stopkách. Měl v očích ledové jasno. Čech se prodral ke dveřím. Drželi pevně. A když pohlédl jejich prosklenými výplněmi vzhůru, spatřil vosku. Seděl na kozlíku z drobných hvězdiček vozu dotýkajícího se lesa jen nad Polanou, škrtal křesadlem, práskal bičem, spikleneckým mrkal na Andromedu vzdálenou několik světelných let a zpíval si Jezdili formani. Datel u řídícího pultu poskakoval rychlou jízdou celý bez sebe. Tramvaj svištěla, kmeny uhýbaly, muchomurky smekaly klobouky. Železná kola se nesmočila ve struhách. Krátké spojení bylo vyloučeno. Byl jste to vy, Zbigněve Čechu, kdo mne zval dál? Nebo jste nebyl vy? Hvízdl potměšile. Z této tramvaje se nevystupuje, ani za jízdy. To poznáš, křikl Čech, vyvedený z míry ptačím hlasem vyslovujícím jeho jméno. Mezi skřekem a výsměchem se Datlův hlas podobal výhrušce. Nejeď, řekl tišeji. Připadal si najednou sám sobě hrozivě blízko, nebo velice vzdálený. Praštil pěstí do skla. Odmrštilo mu ruku a po tramvaji se rozlétla drť zeleného. Chytil se držadel a nakolik mu prostor dovolil, kopl do okna. Popukalo na stovky drobných krychliček. Vítr nabral vysypaná sklíčka a rozhodil je lesem. Tramvají zahučel vítr. Zvířátka vřískala a voska na nebi přestal zpívat. Les hučel. Ptáci zvednutí z hnízd a ze sedadel třepotali křídly. Díra v okně, cenící ostré skleněné zuby, je větrem vytahovala za křídla. A běhy, jimiž se zajíci zapřeli do rámů, nestačily. Les je polikal. Ve chvíli byla tramvaj poloprázdná. Než mohl vzdušnou dírou prolézt i člověk, tramvaj tažená větrem jela tak rychle, že by to byla sebevražda. Prudký vítr vymetl Datla ze sedadla, smíkl jim do lesa, tramvaj zpomalila a o několik metrů dál se startasem zastavila o muchomurku. Ryborak už seděl pod ní. Natahoval klepeto. Až za chůze se Čech vzpamatoval a otřepal. Musel se posadit na peň. Tak to ne. Tudy cesta nevede. Tady i chodník zarostl. Přemýšlel, kudy dál, když zaslechl zvonek. To je dobře, zaradoval se. Konec. Konečná. V duchu se usmál a pohlédl tím směrem. Spatřil zvonek rolní nad Kadlubem. I všeru rozeznal, že mu zvonilo jen v uších. Jak to, že zvonek roste v lese? Svolávám žáby k obědu. Ozvala se jako na vysvětlenou liška, zametající chvostem hrabanku u Kadlubu. V noci? Liška přeslechla, co si člověk v temnu lesa vysvětluje otázkou a vedla samomluvu dál. Je na čase vymetat komíny. Jaké komíny? Neudržel Čech opět jazyk za zuby. Dávej pozor, navázala Liška dialog. Používám na to vrány. Poručila vráně. Vrána vzlétla, zakrákala, svolala hejno. Černí ptáci nalétali do dutých kmenů uschlých buků a temnější než ocikáněná noc, vířící peřím a popelem, vraceli se otřepat Lišce před nosem vše, co jim na křídlech mastné černi ulpělo. Liška vrány očichávala, olizovala se a vysílala je štěkem na další prometání buků. Zbožňují uzené, libovala si. Čech se dosud nezbavil dojmu,
že se mu vše, čím noc naplnila les, jen zdá. Ale otřesen krkolomnou jízdou tramvaje, nemohl zapudit liščí instinkt a zeptal se jí. Znáš datla? Zvoňte už, poručila liška mimo něj a pro sebe. Zvonek rolní v lese se zatřepal, ale nevydal jediné klinknutí. Liška protáhla nos, mile se usmála, ohonem vykroužila poklonu a odběhla s vysvětlením, že jí čeká ještě povinnost pro několik salamandrů a ještěrek u kaluže. Ve dne bych byl už na samotě, myslel si, a mrzelo jej, že cestu k přátelům neuspíšil nebo neodložil na zítra. Voska velkého vozu byl už rozmrzelý nedorozuměním přes polního chodce s lesem po setmění. Pořádek nad zemí byla jeho svatá věc. Seskočil z důlku vyseděného na kozlíku ve hvězdách, poplácal Čecha po rameni a řekl: kamaráde, nelám si hlavu, povedu tě. Chvíli šli šerem po slepu. Po několika krocích rozhodil sepjaté větve smrků nad jejich hlavami chvost meteoru. Štěkl blesk a Čech byl zaskočen. Setkal se starou známou. Liška za kapradinami do půlkruhu jim uctivě vytěla ohonem poklonu a nabídla, aby si odložili. Co si mám odložit? Zeptal se Čech. Nic nenesu. Ten bič, obrátila se na vosku. Aha, vzpomněl si. Šatna je zdarma, uculila se. Dál a z hlubiny za Liškou znělo violončelo. Jste očekáváni, vlichotila se Liška. Cokoliv si od této chvíle budete přát, vyplní se vám na záruku. Cože? Otočil se Čech. Ale nic, usmála se Liška druhým koutkem ryšavé tlamičky. Nemarní čas se zvěří, zatahal voska Čecha za rukáv. Strun svatojánských broučků přibývalo, hudba sílila. Blížili se k propadlišti, nad nímž se rýsovalo jeviště. Poznali, že vešli do zeleného divadla. Vítal je smyčcový orchestr. Pryskyřicí kalafunované smyčce stírali tóny skřídel broučků a voska se pochlubil, že kalafunu dodává on. Stejně nemá často co dělat. Sbírá odštěpky hvězd. Orchestr dohrával árii. Čekal jsem vás dřív. Přispěchal odněkud regen z chóry a v poklonách litoval, jak je všude daleko a nejdál k vážné hudbě. Chcete si árii poslechnout od začátku? Není třeba, mají toho bez tak dost, ukázal Čech na frak na fraku. Díval se do smutných očí přicházejícího tenora. Silné tepny na jeho krku vzbudily dojem, že má krk upletený z provazů. Nemají, úlisně slíbil šéf kůru. Nikdy nebudou unaveni. Hrají a zpívají nepřetržitě. Ke zpěvu jsou uspůsobení operací. Také muziku si dovedou zpívat a zpěváci muzikovat. Čím jsou uspůsobeni? Nevěřil vlastním uším Čech. Chirurgickým zákrokem, operací, vysvětloval šéf. Od dob, kdy byla opera uvedena poprvé, opakují ji stále, ve dne, v noci. Proto hučí les, napověděl voska. Šéf kůru se nyní usmál přes polknutou slinu. Možná, že tady byl někdy les. Pravda, lesy bývaly všude, jenže lesům odzvonilo už dávno. Nemyslíte? Odkud jste přišli? Zeptal se, jako by se už nechtěl přiznat k tomu, že je prve čekal. Kde si myslíte, že jste? Zeptal se Čech. V lese ne. Ne. Couval šéf z fraku. Zbohem, řekl Čech bez loučení.
Voska stál u kapradí na jedné noze,

křičí a šumí, sehraný, a není-li to právě Voska, kdo jej chce vést tak, aby jej zaváděl. Město mezi stromy bylo o kus dál osvětlené. Nad 30 poschodovými domy, rostoucími z podzemních skal a ulicemi ztrácejícími se mezi zdmi jak říční koryta, zářily hvězdy zašroubované do závitů stébel ptačích hnízd a nebýt kmenů rostoucích ulicemi i nitrem staveb, Čech s Voskou by šli najisto. Tak hustě bylo stromů naseto, že se jich mohli i přidržet. Míjeli břečťanem ovité dveře, okna, průchody. Sálali dráždivými výbojkami lesa ve květu. Pod stínidly okvětí jedné větší budovy si Čech všiml, že v parketách místnosti za oknem je vyhloubený důlek a muži od 20 do 100 let do něj postrkují špičkami lakýrek kuličky. Zastavil se, aby se hrou potěšil. Výjev za oknem strnul a když hleděl pozorněji, Čech rozeznal, že je to plátno roztažené přes celou zeď a kuličkami jsou kukaččí vejce. Odvrátil se. Lidé ve společenských oblecích vcházeli a vycházeli ze dveří do dveří. Vítr jim otevíral. Čech měl sto chutí chytit někoho za rukáv nebo rameno, zatřepat jim a promluvit si konečně lidskou řečí, jenže muži i ženy se tvářili nepřítomně, nikdo přátelsky a žádného známého nespatřil. Vzpomněl si na Lišku a netroufl si nikoho oslovit, aby se zblízka nedozvěděl, co mají obyvatelé města mezi stromy, podsaky a halenkami. Košili nebo srst? Přidal do kroku. Octl se v neznámém lese, v němž mu leccos připadalo známé. Sám, ale jinak sám, než byl v minulých letech. Spěchal k přátelům, ale co mu chodník dal znát, nebylo ani zdaleka pochopitelné. Ani za kmeny se nemohl zbavit stále její chromým poklusem dobíhajícího Vosky. Stůj! Ozvalo se z hůry. Díval se do očí sově. Poslechl. Soví moudrost nelze přeslechnout, předběhnout, ani předejít si. Stojíš na noci, zamžourala sova. Létat neumím, řekl tiše. Zkus mu, aby nestratil rovnováhu, vysunul nohu na půl kroku. Našlápl propast. Rychle se obrátil a spěchal místy, o nichž se po paměti domníval, že je od loňska zná. Pod nohama ucítil chvění, které sílilo. Dlažba prorůstající mechem se zvlnila jak had a Čech podruhé, tentokrát bez sovýho varování, si všiml, že nejen kolej tramvaje, ulice, ale ani žádný chodník z města mezi stromy nevede. Rozběhl se a zůstal bezradně stát. Město mezi stromy šumělo, hrálo a vibrovalo na hrotu smyčce. Byla jeho stéblem Pampeliška. Čech nevěděl, jak dlouho chodil sem a tam a bál se rozšířit okruh svých kroků. Tma poskrývala věže do hustého závoje smuteční příze. Gotické jehličnany byly samá věž. Jedinečnost jednotlivých stromů, i kdyby převyšovali ostatní, však zanikala a možná právě proto křížky větviček ve vršcích smrků a několika jedlí nedali tušit, jak vážnou hudbu neviditelný orchestr rozehrává. Noc se smrkala a seschla v nekonečné drolivé zrnko suché pryskyřice na jedlovém kmeni. Dám vám 5 korun za litr, nabídl chodec nocí chlapovi s pilou u chodníku. Mám v krku, jako by mi v něm hořelo. Chlap odřezával kmeny břízek od kořenů, krájel je motorovou pilou na metrové špalky a dva jeho pomocníci shrabovali piliny a pěchovali je do

litrových lahví od mléka. Láhve rovnali do bedýnek, nakládali je na nákladní auto a mlékařský vůz je odvážel. Dřevo je vzácné, vysvětlil dřevorubec. Něco zužitkujeme na nábytek a papír. Piliny také nejsou k zahození. Dobře se platí. Vyrábějí z nich klích. Proto je cpete do láhví? Zeptal se Čech. Aby nám je někdo nevyfoukl, rozesmál se dřevorubec. Nejste první, kdo si spletl piliny s produktem kravského vemene. Chvíli nám můžete pomoct. Nemám kdy, poděkoval se Čech. Kolik je hodin? To vím přesně. 10 minut po 11. Podíval se ještě jednou na hodinky a zasekl sekeru do klády. Z klády se vysypaly saze, přiběhli pomocníci a začali je ze záseku vybírat a smetat. Chlapi, napřed vyberte hnízdo, poručil dřevorubec. Saze jsou také k něčemu? Zeptal se překvapený Čech. Všechno je k něčemu dobré. Pomocníci nechali sazí, zvedli se k lípě nesoucí k obloze list, vybělali ji měsíčními paprsky, natočili pilu a ze žebříku ukrajovali kmen od zhora. Stačí, zastavil je dřevorubec. Je tam. Levou dlaní si nastavoval ucho a pravou rukou sáhl do dudlavého kmene. Chvíli dutinu prohmatával. Držel v hrsti neopeřené kavčí mládě. Cukalo sebou. V horké dlani brzy skrotlo a pípalo. Už neuletí. Dřevorubec vylovil ještě 2 holátka, podal je pomocníkovi a druhému přikázal rozdělat oheň. V kastrůlku na drátěné vidlici nad ohništěm škvařili špek. Až byl do zlatova, vytáhli z kapes roubovací nože, zařízli holátka a svačili, ještě než ptáčci stačili na špeku zhnědnout. Máš hlad? Ozval se za Čechovými zády Voskův hlas. Už ne. Oddechl si Čech rád, že slyší Vosku a spolkl slinu zvedající mu žaludek. Kde ses tady vzal? Pojď odtud, řekl Voska. Brzy začne svítat. Asi ano. Nic není jistějšího. Dřevorubci vyplivli kůstky do maliníku a otírali si ústa. Čech následoval Vosku. Co děláš ve dne? Zeptal se Čech. Prosím tebe, ohnal se rukou Voska. Kdo by vydržel pořád kočírovat? Nikdy nevím, jestli nějaká železná potvora, co jich horem lítá, obrátil obličej k nebi, mi nevrazí do vozu a nerozseká jej na cimprcampr. Formanka je dnes zatracená věc. Už není, co bývala. Nejraději bych vypřáhl na pořád. Nic ti nebrání. Nejde to, řekl lítostivě Voska. Velký a malý vůz nikdo nevypřáhne. Asi máš pravdu. Mlčeli. Voska zmáčkl palcem krkošku ve věžičce smrku u chodníku. Vzduch zabzučel. Roj počernalých včel zavířil ve větvích jehličnatých věží. Na chodník dopadl roj do chuchvalce sražených trubců. Voska vyndal z kapsy beverčí ohon, trubce smetl do mřížky vedoucí kanálem z ulice někam k pampeliškovému stvolu nebo smyčci violončela a povzdechl si. Nikdy nemají dost, nedají pokoj, blbosti jim nestačí, pořád dobíhají včelu a přijdou přitom o krky. Odlehčený roj potemnalých včel znovu zavířil, hnízdo v kostrbatých rozsochách borovice se naklonilo a vrána šedivka z něj rozkroužila křídla podobná ručičkám lesních hodin. Ustálili se na 11:30. V zápětí naskočila příští minuta. Seřiď si čas, vydal radu Voska. Hodiny na žihadlový pohon jsou víc než kosmická záležitost. Šedivka jim pomáhá jen brky. Včelí hodiny jsou varovně živé. Předčí všechny mechanické pomůcky na určování času.
Nezastoupí a nenahradí je ani paví pero hodinek s vodotryskem. Na to vem jed. Hodiny lesních včel zaručují přesnost. A ne ledajakou. Tu minutu přes 11:30 si můžeš klidně odečíst. Zdá se mi, že sladkým časem včel něco doháníš, popichl Vosku. Není co, opáčil Voska. Jenom se nechci spozdit. Mé hodiny, řekl, jako by noční les patřil jen jemu, nikdy nejsou zbrklé. Roj potemnalých včel zabzučel a vznesl se. Hrom do toho, klel Voska. Musí se to stát zrovna dnes a ještě před půlnocí. Dnes bude zase trubčí den. Jak to trubčí den? Zeptal se Čech. Pochytám je zas až v noci. Včely mých hodin sedají rády koním na chomouty. Nemyslí si, že se v nebi třpítí jen hvězdy nebo mosazné plíšky na postrojích mých koní. Včely vyletí někdy tak vysoko, že je žádný čas nezajímá a nepřivábí je ani med v rozkvetlém jeteli. Nikdo nepochopí, co se vlastně stane. Naštěstí sám čas, otrokář, jehož jsme si vymysleli, nemá schopnost cokoliv chápat a nenutí, abychom mu otročili. V tom je naděje. Třeba se včely do rána vrátí sami. Třeba je svede hlad. Za osinatou borovicí na vršku, na němž si protírala oči kopretinová observatoř, usmálo se slunce spící v žlutém středu květiny. Brouci ke dni zvedali krovkami z kořápku její střechy. Slunci se nechtělo. Líně vyklouzlo z jádra kopretiny a než odložilo brýle obrovských dalekohledů vlastních lidem a zvedlo se z kopřiv u lesa, dlouho šermovalo paprsek proti paprsku s měsícem. Roj se vrací, dozníval zdaleka Voskův hlas. Čech byl sám. Neohlédl se. Les hučel jen stromy. Datel vyťukával do jedle napadané kůrovci ptačí morzeovku. K vrchům hor prosvítala bezlesá temena polan. Do plechového kokrhání budíku zbývalo ještě několik hodin. Čech poznal známá místa. Kruh luny do kruhu slunce zapadá.

0: 6. srpna se dožil 85. narozenin básník a prozaik Jindřich Zogata a my o tomto víkendu vybíráme z jeho povídkové tvorby a právě jsme si poslechli povídku s názvem Město mezi stromy, kterou vybrala Marie Šťastná a v režii Pavly Pešatové četla Alexandra Gasnárková. Kromě povídek je Jindřich Zogata autorem řady písňových textů a sbírek poezie a další jeho povídka bude na Vltavě připravena o nedělním odpoledni opět od 13. hodiny a 30. minuty. Tento týden od pondělí do pátku jste na Vltavě mohli poslouchat povídky, které napsal jeden z nejoriginálnějších autorů americké literatury, povídkář a romanopisec Sherwood Anderson. A předtím jsme vysílali povídky českého scénáristy Marka Epsteina. Obě sady povídek najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz, kde si ještě několik týdnů můžete poslechnout. Najdete je také v aplikaci Můj rozhlas. A když už byla řeč o scénáristovi Marku Epsteinovi, ten byl před časem hostem také ve vltavské vizitce. My se k jeho návštěvě vrátíme dnes od 5. hodiny odpolední, kde si můžete rozhovor s Markem Epsteinem poslechnout. Mimo jiné tam říká, že při psaní scénáře k filmu Kafka pochopil Kafku jako autora a pochopil i moment konečnosti, který Kafka řešil. Okamžik, kdy nad dílem ztrácíte moc ve chvíli vydání knihy, v mém případě odevzdání scénáře režisérovi, uvádí Marek Epstein ve vizitce, kterou si poslechněte dnes odpoledne od 5. hodiny odpolední. Teď minula 2. hodina odpolední a vltavským éterem bude znít hudba. A to hudba v podání španělského ansámblu, který patří k jedním z nejživelnějších evropských ansámblů, které jsou zaměřeny na starou hudbu. Pěkný poslech a pěkné odpoledne z Vltavy.
1: Staří mistři.
2: Dobré odpoledne, milí posluchači. U poslechu starých mistrů vás vítá Lucie Podroušková. Dnes nám hudbu starých mistrů budou však paradoxně interpretovat mladí španělští hudebníci. Bratři Aaron, Pablo a Daniel Zapico svým nespoutaným hudebním projevem potvrzují onen stereotyp o temperamentní španělské kultuře a hned na úvod dnešního vydání pořadu se představí ve fandangu od mistra španělské barokní kytary Santiago de Murcie.

Vyslechli jsme španělské fandango Santiago de Murcia v interpretaci Arona Zapika na čembalo, Daniela Zapika na teorbu a Pabla Zapika na barokní kytaru. Tato nahrávka byla pořízena na letních slavnostech staré hudby v Praze, kam v roce 2012 zavítali bratři Zapiko s programem výstižně pojmenovaným jako fandango. Kromě stejnojmenné, ve své době velmi oblíbené taneční formy v pojetí různých iberských skladatelů, mohli posluchači tohoto výjimečného koncertu dále vyslechnout instrumentální tokáty, pasakálie či folie. Bratři Zapiko se dostali ke staré hudbě už ve svém raném mládí. Společně hrají hned v několika uskupeních. Ve svém vlastním triu s názvem Concerto Zapiko, ale také v obsáhlejších tělesech, jako je třeba ensemble Forma Antiqua. Tento vokálně instrumentální soubor založili bratři před více než 20 lety v Langreo v Asturii a je v současné době považován za jedno z nejdůležitějších a nejvlivnějších uskupení staré hudby ve Španělsku. S proměnlivým obsazením, které sahá od tria samotných bratrů Zapiko až po velký barokní orchestr složený ze špičkových hudebníků, se ve své interpretaci snaží vždy věrně a autenticky přistupovat k danému repertoáru. Zároveň se snaží do skladeb vetknout i špetku originality, a to na základě improvizace. Hrají převážně hudbu španělské provenience 17. a 18. století, a to jak tance, tak i velká sborová díla pozdního baroka, včetně operního žánru. Bratři Zapiko přistupují k repertoáru také z muzikologického úhlu pohledu a snaží se připomínat již poněkud zapomenuté španělské autory. Další skladba, která v jejich podání nyní zazní, je instrumentální kus nesoucí název Cumbres. Pochází z pera stejného autora jako předešlé fandango, které jsme vyslechli v úvodu dnešního vydání pořadu, tedy Santiago de Murcia.

Dozněla instrumentální skladba s názvem Cumbres španělského autora Santiago de Murcie v podání souboru Concerto Zapico ve složení Aaron Zapico na čembalo, Daniel Zapico na teorbu a Pablo Zapico na barokní kytaru. Santiago de Murcie je jedním z nejhranějších skladatelů v oblasti španělské hudby pro barokní kytaru. A není divu, byl totiž dvorním kytaristou španělské královny Marie Luisy Savojské, tedy první manželky krále Filipa V., který nastoupil na španělský trůn po smrti Karla II. V roce 1700. Santiago de Murcia je autorem několika hudebních sbírek věnovaných barokní kytaře. Jedná se o typické španělské formy, jako jsou například fandango, jacara nebo canarios. Bratři Aaron, Daniel a Pablo Zapico do programu koncertu pro letní slavnosti staré hudby v Praze roku 2012 zařadili jednu z nepřeberného množství anonymních verzí jacaras. Ve své době se jednalo o velmi populární hudební útvar, vyskytující se převážně ve dvou různých formách. Buď jako píseň, zařazovaná do intermez divadelních děl, nebo jako charakteristický harmonický doprovod tance, který nabízí nekonečný prostor pro improvizaci. Termín jacara se vykládá několika způsoby. Španělský lingvista Juan Corominas určil v roce 1954 jeho původ v arabském výrazu pro šachy. Jiné zdroje uvádějí, že se však spíše jedná o arabské slovo jacara, které lze volně přeložit jako chtít někoho rozčílit. Tak či tak jde o velice energickou skladbu, kterou si nyní v podání Concerto Zapico vyslechneme.

Právě jsme slyšeli španělskou temperamentní chakaru v podání bratrů Aarona, Pabla a Daniela Zapico. Jak již bylo řečeno dříve, dalším typicky španělským tancem je takzvaný canarios. Jde o živelný a velmi rytmický tanec, postavený opět na půdorysu jednoduché harmonické kadence. Jak je patrné již z názvu, pochází z Kanárských ostrovů a svým nábojem má evokovat souboj nápadníků a dvoření se krásné dívce. Dnes je patrně nejznámější verzí canarios ta od španělského barokního skladatele a kytaristy Gaspara Sanse. Jeho canarios je napsána pro pětizborovou barokní kytaru a je zajímavá tím, že ze začátku nabízí několik instruktivních, jednodušších a konkrétně vypsaných variacích pro inspiraci a zároveň pak dále vybízí k improvizaci, na které je ostatně veškerá tato španělská taneční hudba založena. V duchu improvizace Sanzovo canarios také zpracovali bratři Zapico v obsazení Aaron Zapico na čembalo, Daniel Zapico na teorbu a Pablo Zapico na barokní kytaru.

Vyslechli jsme rozverné Canarios Gaspara Sanze v podání Pabla Zapika na barokní kytaru a jeho bratrů Aarona na čembalo a Daniela na teorbu. Bratři Zapico se ovšem neomezují pouze na tvorbu typicky španělských skladatelů. Snaží se hrát především kusy, které jsou vhodné pro jejich vlastní obsazení, tedy barokní kytaru, teorbu a čembalo. Mezi takové patří například i skladby Giovanniho Girolama Capsperga, dalšího velikána v oblasti loutnové tvorby počátku 17. století. Skladatel s německými kořeny, působící však především v Itálii, napsal množství sbírek pro loutnu a teorbu, několik knih madrigalů, psal ale také symfonie, árie i duchovní hudbu. Z jeho díla zahráli bratři Zapikové v roce 2012 na letních slavnostech staré hudby několik skladeb. My si nyní poslechneme jeho tokátu číslo 11 ze sbírky Libro Quattro d'Intavolatura di Chitarrone z roku 1640 a ze stejné sbírky posléze i Capsbergrovu Pasakálii.

Utichly poslední tóny tokáty číslo 11 a pasakálie Giovanniho Girolama Capsbergera. Repertoár tria Concerto za piko je geograficky poměrně široce rozkročen, sahá dokonce až na území našich českých zemí. Návštěvníci jeho koncertu v rámci letních slavností staré hudby, z jehož programu si dnes hrajeme, tak měli možnost slyšet i pasakálie českého barokního skladatele Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, který je rodákem z městečka Krásno. Ve své době byl vynikajícím varhaníkem a čembalistou, a tak není divu, že jeho skladby zaujaly především čembalistu Aarona Zapika, který nyní onu pasakálii společně se svými bratry přednese.

Vyslechli jsme si pasakálii českého barokního skladatele Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera v podání Aarona Zapika na čembalo, Pabla Zapika na barokní kytaru a Daniela Zapika na teorbu. Své místo má v repertoáru bratří Zapico rovněž italský varhaník, čembalista a skladatel Domenico Scarlatti. Ten působil dlouhá léta u španělských a portugalských dvorů a díky těmto příležitostem psal i ryze španělská díla pro tamní publikum. Nyní zazní jeho kantáta pro soprán a orchestr Di file vendicarmi vorrei, kterou již v úvodu zmiňovaný soubor Forma Antiqua uvedl také na letních slavnostech staré hudby. Tentokrát ovšem o 3 roky dříve, tedy v roce 2009. A to v podání Marii Espady v sopránu, Pabla Zapika a Enrica Solinise na barokní kytary a Aarona Zapika na čembalo. Jako další si pak vyslechneme Scarlattiho Fandango, nyní už opět v úpravě pro trio Concerto Zapico. Tato skladba překvapivě končí ve své dominantní tónině, proto zůstává otázkou, zda šlo o autorův záměr, nebo zůstala skladba nedokončená. Bratři Zapico pracují s celým materiálem velmi pozoruhodně a nechávají tak na posluchačích, aby si sami vytvořili vlastní představu.

Právě dozněla kantáta Di file vendicarmi vorrei a fandango italského skladatele Domenica Scarlattiho. V kontrastu Scarlattiho fandanga uvedli na koncertě v rámci letních slavností staré hudby v Praze bratři Zapico také skladby Caponas y Chaconas a Folias. Obě dvě skladby jsou anonymní. První ze jmenovaných je dokonce improvizací samotných bratrů Zapico. Druhá Folia je ve své podstatě rytmický a harmonický model, který byl v Evropě s velkou oblibou pěstován již od období renesance. Samotný termín folia údajně pochází z portugalštiny a svým významem odkazuje k hýření nebo bouřlivé radosti. A radost ze svobody, kterou tyto všechny improvizační formy skýtají, je rozhodně slyšet i z interpretace Aarona, Daniela a Pabla Zapica. S přáním, aby tato radost naplnila i vás, milí posluchači, se s vámi loučí Lucie Podroužková.

0: Český barokní soubor Collegium Marianum tuto středu vystoupil v pražském kostele svatých Šimona a Judy a koncertem uzavřel letošní ročník Mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Ten se v Praze pořádal už po 27. My jsme se ovšem v uplynulé hodince dnešního vltavského odpoledne vrátili k minulým ročníkům Letních slavností staré hudby, a to prostřednictvím nahrávek barokního orchestru Forma Antiqua a Sapico Brothers, což je bratrské trio, které tvoří klavírista Aaron, Daniel, který hraje na teorbu, a Pabla jsme slyšeli hrát na barokní kytaru a arciloutnu. A v jejich podání zazněly slavné pasakálie, fandanga i tokáty známých autorů období baroka. A jen u nás na Vltavě se může stát, že španělské baroko vystřídá během krátkého jediného okamžiku české drama. I tak vypadá sobotní odpoledne na kulturní stanici, která spojuje hudbu, literaturu, divadlo i slovo. Rozhlasová hra nás čeká za chvíli.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: S vámi, milí posluchači, stále Český rozhlas Vltava. Od mikrofonu vás krátce po 3. hodině odpolední zdraví Martina Kolajová. Jak už bylo řečeno, po španělské barokní hudbě, které před chvílí patřilo sobotní odpoledne, přichází ona avizovaná změna nálady i času. Z hudebního barokního slunce se totiž přesouváme do srpnového podvečera k rybníku na letní rekreaci a také mezi lidi, jejichž zdánlivě poklidné rozhovory postupně odhalují dávná přání, zklamání i nenaplněné touhy. Čeká nás rozhlasová adaptace hry Františka Hrubína Srpnová neděle.
2: Český rozhlas Vltava.
1: Umění slyšet.
0: Letní den, který na první pohled slibuje jen odpočinek, se proměňuje v příběh o lásce, žárlivosti, samotě a také o tom, co všechno může vyplout na povrch během jediného nedělního odpoledne. Vltava vás, milí posluchači, zve k poslechu rozhlasové adaptace divadelní hry Františka Hrubína Srpnová neděle. Hra se díky inscenaci Otomara Krejči stala manifestem nového divadla bořící kánony socialistického realismu. Inscenace z roku 1958, ke které Otomar Krejča přizval scénografa Josefa Svobodu, hudebního skladatele Václava Trojana a prakticky to nejlepší možné herecké obsazení, se stala jednou z nejúspěšnějších počinů činohry Národního divadla a během 3 let dosáhla 163 repríz. A právě z této divadelní inscenace vychází i naše rozhlasová adaptace z roku 1960. Režisér Krejča využil prakticky stejné obsazení. Alfreda Moráka hraje Karel Heger, dále uslyšíte Vlastu Fabiánovou, Marie Tomášovou, Bohumila Záhorského, Jiřinu Šejbalovou, Radovana Lukavského, Luďka Munzara, Františka Filipovského, Jana Třísku a řadu dalších legendárních herců.
2: Sobotní drama.

tak sluný, rozlehlý život před sebou mít. Jako tvá hladina, na níž prostíráš klid oblohy slavnostně vzduté. Blankytu plný rybníku, na kterém vítr čeřívá vlny. Jako ty vlastních vod nikdy nebudeš syt, člověk syt nebude nikdy holého žití, ať v mlhách ztrácí se, ať se na slunci třpití. A jako ovládl živel země a vod, i život ovládne. Z jeho hladiny zmizí mdlý bludičkový svit, z hlubin s mrtvými slizy zdvihne dno úrodné, život, aby se z nás rozlil a obzíral slunný, pokojný čas.

0: Tak jdu. Podívej, podívej. Už se scházejí na pohřeb. A my půjdeme taky, Jedouši.
1: Kolik pak bylo to, Nikovi?
2: Počkej, byl s mojí. 58.
1: Mohl tu ještě bejt.
2: Jo, to i mladším dojdou měchy. Tuhle tudy mě taky jednou půjdeš zahrát.
1: Nás už budou vystřelovat na měsíc. Prý začínáš v Otavě.
2: Ale včera jsem kousek přisek tamhle, u háje. Podívej se, to je mrcha. Každý den mi přes tu louku šlape.
1: Lufťačka.
2: Mrcha, div mi tam nevyšlapala cestu pro žebříňák. No, teď přijde sem, sedne si tady na lavičku a bude se tu vystavovat.
1: No, je jako Majolenka.
2: Majolenka, z dálky. Ta už má nějaký ten pátek za sebou. Ale co říkám, pátek, takový mají za sebou jenom neděle.
3: Kdy já už vás mužský viděla jít kolem školy? Takže se chlapi nedovedou zapovídat.
1: Svezem se s tebou, Ančo, počkej.
3: Nečekám.
2: Mrcha jedna.
4: Počkej, Ančo, však on ti neboštík neuteče.
0: To jsou drni. Majolenka.
5: Ale že jí to dal té mixové, viď? Už má nějaký ten pátek za sebou.
0: Prosím tě, ty mlč. A co jim je do toho, dětkům?
5: Tu máš. Na, Mary. Dej ty listy ty sama.
0: No, ty vypadaj. A ty jsi vždycky ten hodný a já ta špatná. Podruhý zase půjčím nějakou knížku. A ty si neber košily sám?
5: Tady se víc potím a je neděle.
0: V pátek si vzal čistou na tu estrádu, byla by ti ještě stačila.
5: Je neděle.
0: Vždycky budeš čistší než ty chřupani tady. Už mi na plovárně dvakrát vynadali. Proč nejdu prát dál? Prej se tam koupají děti.
5: Je boží neděle.
0: Jen ať se podívaj těm svým harantům na zadek.
5: Vidíš ho, podívej. To je ten, co přijel ráno autobusem. Odkud pak já ho znám?
0: Až budu mít služku, převlíkej se třeba třikrát za den.
5: Ale Mary...
0: Na kom ti tu, prosím tě, tolik záleží?
5: Zase mi řekni, že se parádím kvůli ní, dáš mi za týden dvě košile. Podívej, podívej. Už se vrací. Odkud ho jenom známe?
0: Jen seď. Už se dočkáš. Schválně, jestli se ti ta tvoje Majolenka pochlubí, že jí ujel. Ve 4 ráno.
5: No, a co má bejt? Přijel, vyspal se, no bože.
0: Takový vyspání bych ti přála. To bys potřeboval jako sůl. Pak by si svážil toho, co máš doma.
5: No jo.
0: Jo, takových, co dovedou domov opravdu vystlat, je pár. Jen pár je nás. Čím dál ti míň. A já tý mixově jednou povím, co si o ní myslím.
5: No tak pověz, no pověz.
6: Mě už ty lampiony přestávají bavit.
7: Ono tě neubíde, Hanko. Tohle bude naše místo, aspoň říkal.
6: Pošmistrovi vynechá motor, něco si vzpomene. Copak já se ho budu ptát, kde se mám jít večer projít? Ještě by měl říct, že smím jen pod tenhle lampion.
5: To jsou ale krásně opálený nožičky.
0: Fuj.
5: Proč?
0: Ty víš.
5: To vím.
7: Za chvíli to budeme mít z krku, Hanko.
6: Mohli jsme se koupat. Mílo, ty se zdala nachytat kvůli Jirkovi.
7: A kdyby... Hanko, počkej na mě!
0: Že se nestydíš.
5: Hele. Šnek, podívej se na toho Šneka. Jo, taky jsme to jedli, viď, Mary? Na štědrej den dopoledne u hroznu, pamatuješ? Co myslíš, takovej Šnek šel by ochočit? Pojď sem, maličkej, pojď sem. Želva jde ochočit. Želva, jo. Co pořád blbnou s těma lampionama? Teď se jenom blbne.
0: Ve 4 ráno.
5: Co?
0: Ty taky všechno zaspíš.
5: Proto jsem tady, abych všechno zaspal.
0: Prosím tě. Síčko má... Počul, mamo.
5: Želva jde ochočit. Želva jde.
0: Pojďte k nám, paní Mixová, pojďte.
5: Ruce líbám, milost paní, ruce líbám, milost paní.
0: Tak jste to včera večer natáhli, co?
8: Byli jsme tam sotva hodinu.
5: Ano.
0: A to je Fešák, ten váš muž.
8: Prosím?
0: Opovídám, pan inženýr, jaký je Fešák. Konečně jsem vás viděla dohromady, sluší vám to. Ještě vyspává, že?
8: Je unavený.
0: To všichni, paní Mixová, to všichni. Na život není čas, na lásku není čas.
5: Jo, už tvou nás.
8: Teď v letě mám už nejvíc práce.
0: A jak pak jste spala na dnešek, dobře?
5: Takový Šnek, prosím, už prvé jsem povídal, že takový
0: Šnek. Tu chudinku pořád musíš někoho trápit.
8: Kdo pak to zase umřel? Tady je pohřbu v té vsi.
5: Ano.
8: Když jsme sem jezdili, to jsem byla ještě malá. Ano, nebylo tolik pohřbů.
5: Ano. To víte, milost paní, víc lidí, víc pohřbů. Když to nestačí srovnat válka, jde to pomalej. Příroda si musí pomoct sama, když jí lidé nepomohou.
8: A kde pak máte Zuzanku? Balíme.
0: Co?
5: Balíte?
0: Vy už chcete odjet?
8: Zítra.
5: Ale milost paní.
0: Vy jste tu chtěli zůstat celý měsíc. Hm.
8: A tak to tu osiříme, Douši, to tu osiříme.
5: No.
8: Kdo pak doprovodí nás?
5: A slečna Zuzanka také jede?
8: To tu má zůstat sama?
0: No už je to slečna, má maturitu.
5: Hodné děvče a hezké.
8: No, po druhé už bych si takové fanfárum na starost nevzala.
5: Ano.
8: Dělá to dospělou, ano. Přitom se to pořád hyhňá, hned zase brečí.
5: Ano, ale hezká je, to je marné, ta nezapře, že je z vašeho rodu.
8: Není, pane Bachu,
5: ano.
8: Je z mužovy strany.
5: Ano. Nevadí, ale má příklad.
8: Příklad.
5: Ano, ve vás, paní Mixová.
0: Ty děti vidí kolem sebe všelijaké příklady. To mi měli jinčí mládí. Když jsem byla malá, nikdy jsem neslyšela, že by se tatínek s maminkou hádali. Ale co ty děti musí vyslechnout dnes?
8: Zase tu dnes nebude klid.
5: Jo, blbnou. Připravujou benátskou noc, to pošmistr se zbláznil.
0: Co jsi mi to sem, prosím tebe, do té tašky strčil za papíry?
5: Psst, mlč.
0: A jo, představte si, paní Mixová, tohle jsme našli ráno na náměstí.
5: Mlč.
0: Kus knížky. Pojďte se podívat, no podívejte se.
8: Dovolíte? No. První věcí života je láska, To je z královny Margo.
5: Ano, milost paní, ano, láska, a je to pravda. A takových případných věcí je tam víc.
8: No, jak je tohle to možné? To asi udělala Zuzka, ale už když jste nám ji půjčovali, chyběla celá jedna složka.
5: Ano, milost paní, ano, chybí tam kus a veliký kus. A zrovna s tou popravou, jak rád zvedne ruku a toho salacedesa přivážou ke čtyřem koním a... No a pak nic, až zase, jak se začnou scházet ti gaskoňci.
8: Vy to ale ovládáte, pane Bachu.
0: No, to nám zase ztratila sousedka.
8: Děkuji vám, paní Bachová. Zuzka se vám omluví.
5: Ale milost paní, to nic. Tak si slečna Zuzanka početla, že ano?
8: No, já ani nevím. Pořád se smála. Krvák říznutý slaďákem.
0: Říkala. Vás. Kde to dnes ty děti berou?
5: A divíš se, prosím tě. Ale poslouchejte, milost paní, to, co jste nám půjčila, vy víte to od toho leje. Víte, no to o tom moři a starci, tedy nezlobte se, ale já nevím, a proj na to byly fronty. Jo, to jste říkala vy, že ano.
0: Dneska vám to zase sluší, paní Mixová.
5: Víte, milost paní.
8: Vidíte, a zrovna mě dnes není dobře.
0: To koukám.
5: To já bych takovou věc napsal na 10 řádcích.
0: No jo.
5: Ale potom už by musel začít nějaký ten děj.
0: A co to?
5: Ale tady, ten děda mluví pořád s rybama.
0: Jste nějaká nesvá.
8: No to bude asi z toho pohřbu.
5: I s rukou?
0: Cizí bolest vám taky nepřidá, vidíte.
5: I s rukou.
0: Mě zrovna tak. Jakoby někdo umřel mě.
5: I s rukou tam ten děda mluví. Ne, milost paní, nezlobte se. Ale politika tam není. To je tedy pravda.
8: A za to se musí... královně Margo, já jsem do toho jenom tak nahlédla, pane Bachu, tam je politiky dost, že?
5: Ano. No jo, ale to už se nás netýká. A potom, milost paní, jak to ten Dumas podal? A pak tenkrát to ani nebyla politika, to bylo takové fikšmika, hotovo.
9: Dobré ráno.
5: A pan pošmistr.
9: Dobré ráno.
8: Dobré jítra, pan
5: pošmistr. Pane pošmistře.
9: No, když jsem si to vymyslel.
5: To je ale lampionku.
9: Myslíte, že to bude stačit?
5: Váš, 8:12. Práci jste měl nechat těm zelenáčům.
0: No, pan pošmistr je taky ještě mladík, že?
10: Paní Mixová, už jste dostala ten telegram?
8: Já telegram?
10: Poslal jsem s ním Landu na plovárnu. Já myslel, když je tak hezky, že budete na plovárně.
8: Aby tak, Péťa. Nevíte, co v něm bylo, pane poštmistře?
10: To nevím, přijímal ho Landa. Ale nebojte se, nic hrozného to nebude. To bychom si na poště řekli.
8: A kde pak bych toho Landu sehnala?
10: No, teď roznáší noviny, přinesu vám to k obědu.
5: Ale milost, paní, dneska se telegrafuje kvůli každé hlouposti.
8: No, jen když to nebude nic s Péťou.
0: Vy se ale umíte polekat, jako opravdová máma.
5: Pane poštmistře, paní Mixová nám chce odejet.
1: Co?
10: Co?
5: No?
10: Tak najednou?
8: Musím. Péťa se vrátí z letního tábora. Za ty prázdniny mě psal jen jednou, kluk jeden. No, snad mu to tam prospělo a muž mě taky už potřebuje, tak...
0: No, no jo, však jsou bez nás ty mužský ztracený. Jako hniličky.
5: Osom, jo. To bude na plovárně jako povymření.
10: Víte, paní Mixová, že už jsem sehnal ten kalendář?
5: Vy už v létě zháníte kalendář. Sakra, vy to ženete. No,
10: kalendář pro mezinárodní geofyzikální rok, pane Vach.
5: Aha.
10: Tam byste se například dočetl, že teď v srpnu máme dny s mimořádnou meteorickou aktivitou.
5: Jo.
0: Edouši, pojď. Musíme do kostela. Pojď. Pán Bíček by nám to neodpustil.
5: No pro jednou, v Praze nejdeme celý rok.
0: Aspoň na kousíček pohřbu. Počkej.
11: Paní Mixová, kdybyste něco potřebovala...
8: Děkuju. Proč?
0: No, já myslela jako žena ženě.
5: Pojď, Mary, pojď, pojď, pojď. Naschledanou, paní Mixová, naschledanou. Naschledanou, pane pošmistře.
0: Naschledanou.
5: Pojď, Mary, pojď, pojď. Naschledanou, pojď, pojď.
10: Naschledanou.
5: A ten chlap s tím igeliťákem, víš, že ho známe? Ten, jak tady chodil? Od Pavouka, pamatuješ bar u Pavouka?
10: Proč jedete tak najednou?
8: Vy taky, pane poštmistře.
10: Bude se nám stýskat.
8: Vy v tom taky něco vidíte, že odjíždím? Najednou. Vždycky se přece odjíždí najednou.
10: Taky jste přijeli. Tak najednou. To není náhoda, že jste si sedli na oběd zrovna do toho kouta, co sedám já.
8: Ale to, že tam ještě zbyla dvě místa, na ta si za dva dní přisedli Vachovi, to je náhoda, pane poštmistře. Nešťastná náhoda.
10: Podzim. A tady bývá hezký podzim, jen jak začnou mlhy. Je před námi celý rok.
8: Před námi? Proč neřeknete přede mnou?
10: Máte pravdu, přede mnou. Celý dlouhý rok.
8: Geofyzikál.
10: Nesmějte se mi.
8: Ne, ne, ne. Čím byste se tady taky bavil? Já vás chápu. To mají lidé horší koníčky. Flamoval jste někdy?
10: No, někdy.
8: Ale pořádně.
10: Trochu, jako mladší.
8: Mně je dnes jako po flámu. Kdyby aspoň pršelo, nebylo nic vidět.
10: Už se napršelo dost.
8: Proč zrovna neprší dnes?
10: Počasí nejde předpovídat, když vznikne na slunci erupce.
8: Vy ze mě ještě uděláte meteorologa.
10: Ano, proč ne? Proč byste nemohla...
8: Zítra mě ta vaše meteorologie nebude nic platná, touhle dobou budu v Praze.
10: Vzpomenete si na nás aspoň?
8: Pane poštmistře, proč vy o sobě pořád mluvíte v množném čísle? To víte, že budu vzpomínat. Je tu báječně. Mám okno zrovna na rybník.
10: Tady jsou rána, vidíte. Když se to modré tlačí z mlhy, všechno čerstvé, nadechnuté. Víte, že mě tenhle obraz udržel naživu? Jak jsem zavřel oči, tak jsem to viděl. A ve snu teprve to se vám ty pahorky s vřesem a ty košaté duby vzdouvaly, houpaly.
8: Tamhle ten strom na slunci. Jako by mu někdo kus koruny sříz šikmo. Něčím úplně černým.
10: To mě udrželo naživu.
8: To se chce pít. Jej, to se chce pít. Zvlášť, když je tolik vody kolem. To je v člověku úplná Sahara. No. Vy jste šťastný člověk, pane poštmistře.
10: Naživu. Ano, a ne, protože jsem odtud. Ale je tady něco zvláštního. Vy teprve byste to měli cítit. Klid. Takový klid.
8: Že nejste na pohřbu?
10: Ne, ne. Od té doby na pohřby nechodím.
8: Černé klobouky, černé šaty, Jiřiny chvojí, teď ta muzika. Připadá mi, jako by celá Písečná pochovávala mě.
12: Dobrý den.
13: Ahoj, Jirko.
12: Ahoj. Kulíbám, paninko.
8: Dobrý den.
12: Pošmistře, tak vidím, že jsem se dal nachytat jen já.
13: Co?
12: Kluci už sedí v hospodě, trestaj kuleční.
13: Jak to vypadá na hrázi?
12: No, moc daleko tam nejsme, to víš, holky. Ať je popohnat, holky nadávají. Prej se s tím děláme jen my a bude to svítit všem.
13: Jo, no, tak já už tam jdu. Večer jistě přijdete, paní Mixová.
8: Večer? Kdo ví, co bude večer?
13: Co by bylo?
12: No, neděle večer, když je teď neděle ráno. Leda, že by odpoledne někdo vzal zeměkoul jako tenhle lampion a takhle ji roztrhl.
14: Dej pozor, prosím tě.
12: Ale žádnej strach. Já vím, že ti dneska na tomhle záleží víc, než na celý zeměkouli, viď?
13: Je to pošuk.
12: Ale dobrý kluk.
8: Byl jste na plovárně?
12: No ještě ne. Jo, paninko, že neumíte plavat? Tak se přiznejte, že ne. Já mám dojem, že jdete nejdál tam, kde je vám pokrk a děláte rukama, jakože plavete a zatím chodíte nohama po písku. No, proč jste s námi ještě nikdy neplavala na ostrůvek?
8: Moc si na mě dovolujete, Jirko. Nepletete si mě se Zuzkou?
12: A byl by to snad div? Proč pak jste včera večer tak chvátala od ohýnku? A kde máte mužička? Ten se umí mračit, co?
8: Pila bych něco studeného. Víte, že zítra jedu?
12: Co? Zítra? A Zuzka jede taky?
8: Že jedu já, to vám nevadí?
12: To záleží na vás. Třeba by mě to mohlo vadit.
8: Tak už dost. Jste moc prostořeký. A s tou paninkou pomalu pro vás jsem paní Mixová.
12: Snad se nezlobíte. Včera večer při ohýnku jste chtěla, abych vám říkal Věro.
8: Ach, ach, ach. Toto tu uteklo. Jirko?
12: Prosím?
8: Podejte mi tu kabelu. Děkuji. Veralgín. Veralgín. Nemám. A hlava mě třeští. Hezká fotka, co? To je můj Peťa. Peťo, ty kluku mu jeden. Kolik byste mu řekl?
12: 13.
8: Bylo mu 11 v červenci.
12: Proč jste ho sem nevzala? Tady by si to užil.
8: Přijde ze školy, hodí aktovku ke skříni, mámo, dostal jsem pozec. To je poznámka, víte? Učím ho, aby všechno řekl, aby nic nezalhal, jako pravý muž. Mámo, dostal jsem pozec.
12: Já prvé taky.
8: Uteklo to. Uteklo.
12: Vám se tady už nelíbí? Co se vám například nelíbí?
8: Co? Ti vaši komáři, ti se mě tady nelíbí. To si je na nás celý rok pěstujete? Poslyšte, Jirko, co se tady o mě říká?
12: Co by se říkalo?
8: Proto se vás ptám, ne? Mám se bavit s těmi paničkami, jsou pořád ve vaření, v pletení ty jejich hloupé děti a muži. Nosí břicha v plavkách jako poklad, fuj. A Zuzku mezi ně teprve vodit nechci, kdyby se aspoň uměli obléknout.
12: Kolikrát jste s námi Zuzku pustila?
8: No, já za ní ručím, matce Jirko, já ji nemohu nechat běhat po nocích. Vadí vám to snad, že s ní mezi vás chodím i já?
12: Naopak. Ne, vážně, měla byste ji někdy pustit. Holky pak o ní říkají, že je nafoukaná. No to víte, holky nevěří, že ji nepustíte.
8: No, no, taky říkají, že chodím za vámi, ne?
12: Že prý je jako slečínka ze zámku. Slečínka ze zámku. Viděla jste nikdy nějakou slečínku ze zámku? Já ne. Vy taky ne, že ne?
8: Ne.
12: Že jste ji nikdy neviděla?
8: No, neviděla.
12: A že večer Zuzku k muzice pustíte,
8: Jirko,
12: že jo?
8: Jirko,
12: že jo? Tetínko?
8: Jirko, no? Vy jste drzý kluk.
12: To jsem měl říct, paní Mixová. Nezlobte se, ale na paní jste ještě mladá. A na tetínku teprv. No jo, teď mě to došlo, odpusťte.
8: Jirko, Fredo, no kde se tady bereš?
14: Vidím, že mě tu čekáte.
8: No to bych se byla spíš smrti nadála.
14: Těch lampionů. Věrko, prosím tě, neužívej tak děsivých harčení. Dostala jsi přece telegram.
8: Nedostala. Totiž ano, no, přišel, ale ještě ho nemám. No,
14: přišel, nemám, to je záhada, co? Chtěl jsem v poledne zpátky, to už to ovšem nestihnu.
12: Naschledanou.
8: To je Jirka. Pan redaktor Morák.
14: Dobrý den.
12: Dobrý den. Tak naschledanou, paní Mixová.
8: Jirko.
14: Už jsem tu od 9, kam se hnu, vrazím do nějakého chlapa s lampionem.
8: Fredo, to ti to vážně stálo za to přijet za mnou na hodinku.
14: Jirko.
8: Pane bože, taková krásná neděle.
14: Podívej se, přijel jsem.
8: Štípni mě, že se mě to nezdá.
14: Abych si s tebou promluvil.
8: Mě se to tak stýskalo.
14: Ve vážné věci.
8: Už přes měsíc jsme se neviděli.
14: A taky muzikou mě vítáte.
8: Když já se divím, že se těm lidem chce umírat.
14: A proč jsi nečekala v 9 u autobusu? Byl bych stihl polední vlak.
8: Víš, že včera přijel Vašek?
14: Cože? V podniku říkali, že je na služební cestě.
8: Neboj se. Už je zase pryč. Trošku jsme se pohádali. No znáš ho, no znáš, no víš, jaký je. Fredo, teď už s tím opravdu musíme něco udělat. Takhle už to dál nepůjde.
14: No, něco se s tím udělat musí. Tak Mixa už je zase pryč.
8: Představ si to, utek jako kluk. Prosím tě, proč mu pořád říkáš Mixa?
14: To je zvyk ze školy.
8: Nikam nepojedeš, zůstaneš tady s námi přes neděli a zítra pojedeš.
14: Jak to s vámi?
8: No mám to na krku Zuzku, no znáš ji, jednou si ji viděl. Švagrová mi jsem strčila, tak pojď, prosím tě, hlavně teď pojď, Fredo, trochu si odpočineš, pojď ke mně.
14: Věrko, prosím vyspíš? Tě, nech mě chvílečku oddechnout, ano. Pojedu co nejdřív odpoledne, jede to ve 4, ne?
8: Ne.
14: Co bych tady taky dělal, změnilo se to tu za těch 25 let, je to jako bez šťávy, taková nalíčená šeť. Co to bylo za kluka, co prve s tebou seděl, myslíš si, Bůh ví co, když takového kluka pošimráš?
8: Fredo, ty žárlíš.
14: No.
8: Ty žárlíš.
14: No zajímá mě to.
8: Je to Zuzčin kamarád, jak se ti jelo horko, viď? Tak pojď, prosím tě, Fredo, vážně, pojď, měj rozum, pojď ke mně, vyspíš se, vykoupeš se, večer si zatančíme.
14: To sotva.
8: No tak teď nikam nepojedeš, to mě přece nevykládej, že by si vydržel ty dvě cesty v takovém vedru.
14: Já jsem bledý?
8: Ale no nejsi bledý, jsi jenom unavený, no opálený být nemůžeš, když se celý rok nechceš žnout z Prahy. Pane bože, no, já se z toho nemůžu zpamatovat, není to sen, prosím tě, podívej se, Fredo, ne. No ne, na mě tamhle, na tu zátoku.
14: A proč myslíš, že bych nevydržel dvě cesty? Byl jsem na EKG, nic, všecko v pořádku.
8: No to si celý ty. Fredo, tak měj rozum.
14: Ale Věrko, prosím.
8: Zůstaň.
14: Ty měj rozum, já nemám zájem šlapat 3/4 hodiny pěšky v tom vedru.
8: Fredo.
15: Přišel ti telegram.
8: Co jsem ti říkala, Zuzanko? Že máš balit, ne? Na večer budeš chtít k muzice a ty šaty, ty moje na večer, si doufám nechala venku. To je pan redaktor Morák. Alfred Morák.
14: Dobrý den, slečno.
15: Dobrý den.
14: Dobrý den. Já jsem vás jednou viděl už. Ovšem, to jste byla ještě takováhle žabka. Ale už tenkrát jste se mě líbila.
8: Pan redaktor je stříčkův kamarád. Přijde se na stříčka podívat, schválně se sem trmácí v tom strašném vedru a stříček nám vyvádí takové hlouposti.
15: Kouká ti spodníčka.
8: Až uvidíš Vachovi, hned se jim omluv za tu královnu Margo.
15: Jak to? Proč?
8: No někde si vytrousila z knížky listy a oni je našli. Příjemné mi to nebylo. Prosím tě, nekoukej se tak hloupě. Víš přece, co je to za lidi, ne?
15: Ty myslíš, že nic nevím? Co? Strčili jste mě spát na půdu do takové díry. Cože? Bylo tam slyšet všechno.
8: Co bylo slyšet?
15: No dobrá, beru to na sebe. Obětuju se, tetičko, beru. No, beru to na sebe.
8: Nebuď hubatá, Zuzko.
15: Mohu za to já přece za to nemohu.
8: Já bych tolik nemluvila být na tvém místě.
13: Cvičíte se v konverzaci?
8: No, tak budeme, Fredo. Počkej, až uvidíš, jaký krásný pohled mám z okna.
15: A co bude se mnou? Kam smím já jít do oběda?
8: Pomosím tady trošku. Prve se po tobě scháněli.
16: Ten zbytek rozjesíme ještě tady, jsem se toho vejde.
8: Pane poštmistře, přišla vám pomocnice.
5: Milost paní, hele, já taky pomáhám. Ale. Budeme tady věšet lampionky. Ale je, bože, ten svět je ale malej, vy se znáte. Ale my se taky známe. Už prvé, jak jsem vás viděl.
8: To je pan redaktor.
13: Morák.
5: Já jsem Vach.
13: Morák.
5: Vach, měli jsme cukrářství v Jindřišské, ražte se pamatovat. Vach, známe se od Pavouka. Pamatujete přece bar u Pavouka, středisko moravské inteligence. A chodili tam samí Pražáci. Sedávali jsme v koutě pod palmou.
13: Lituju, nepamatuju.
5: No jo, však už to ani není pravda. To víte, firma byla tenkrát nadchána, ale jistě, pamatujete. Měli jsme taky reklamu. V Lidobio to běželo. Duchoňovi medové koláčky. Specialita z Jindřišské.
13: Těší mě.
5: Vy jste se dával, já to vidím jako dnes, s tou partou kumštířů. To je veselá chasa, víte?
8: Kde pak jste nechal paní, pane Vachu?
5: Milost paní, ulil jsem se.
8: Ještě jsem vás tady samotného neviděla.
5: Ulil jsem se z pohřbu. Pane redaktore, to se dobře ulejvá, když to není vlastní pohřeb, víte?
15: Pane poštmistře, ukažte ty lampiony, já je pověsím.
5: Jo.
8: Fredo, tady se ti toho změnilo. Víš, ta socha melancholie, no pamatuješ? Jak jsem se jí vždycky bála. Víš, že nemá nos?
5: Jo.
8: No, pan redaktor tady byl na prázdninách jako student. Aha. Tak, no, tak pojď, Fredo. Pojď schválně, jestli se tady ještě vyznáš.
13: Naschledanou.
8: Jenom kousíček se podíváme. Za chviličku se vrátíme.
5: Naschledanou, pane redaktore, naschledanou.
16: Pozor, Zuzanko, ať z těch štaflí nespadnete.
5: Bože můj, to je ale náhoda. Pane božmistře, pane božmistře, podívejte na ty štafle. Co říkáte? To jsou ale nožičky, víte co? Jak Duchoňovi medové koláčky. Proč pak se neoženíte, pane pošmistře? Jenomže vy byste chtěla si hodně mladou, víte, tak kolem 20, možná i stupíneček po 20, co? No, když vás tak pozoruju tady se slečnou.
16: Ale pane Vokr.
5: No, dali by vám mladou, dali. Dřív by vám dali mladou, třeba ze statku. Panečku poštmistr, to nebyla partie k zahození.
15: A není ani dnes, vidíte, pane poštmistře. Kde jsou děvčata?
16: Na hrázi.
15: Tak já jdu za nima.
5: Sahra, to je děvče. Zrovna jako její teta, panečku, ta jednou zamotá mužským hlavu. Jo. Dřív chodívala láska taky přes kuchyň, když nebylo to ostatní. Přes obchod, přes továrnu.
16: No. Oženit se. A takhle večer to někdy cítívám.
5: Co?
16: Takovou syrobu. Je to jistě hezké, když večer doma někdo čeká.
5: Jo, večer. Večer je to nejhorší, to byste koukal. Pojďte. A znám ho dobře, toho redaktora. Psával u Pavouka vždycky veršíčky na účtenky, takové blázniviny. Ale ženským se to líbilo, hněli se. Jestli pak si ji vzal, pořád ji vidím před sebou. Taky ji sebou brával k Pavoukovi. Začínal jsem totiž u Porgesa jako cesták, víte? Byla rozená totiž Porgesová, Hanna Porgesová. Jo. Ti Porgesovi jsou všichni pryč. Tohle jsem vždycky odsuzoval. Židi jsou taky lidi. A panečku, jak se s nima pracovalo? Jak se to představil?
16: Morák.
5: Morák, to je.
16: Já znával takové jméno.
5: Divné jméno.
16: Alfred Morák.
5: Jo.
16: Psával verše do studentského časopisu.
5: A vy myslíte, že by to mohl být?
16: To nemůže být on.
5: Halo, pojďte sem, paní Mixová.
8: Ano.
5: Pane redaktore, prosím vás, pojďte. Zrovna se tady dohadujeme s panem pošmistrem. Já znám pana redaktora od Pavouka a pan pošmistr z nějakého časopisu.
16: Ale...
5: Vy račte být redaktorem v novinách?
16: Ano.
5: Prosím?
16: Ne, ovšem, že ne.
5: A tak, proto, já už jsem se lék.
8: Svět je opravdu malý.
16: Já opravdu neznám pana redaktora. Jako student jsem četl verše od Alfreda Moráka.
5: Ano.
8: No to je skvělé. Fredo, tak prosím, pane poštmistře, tak tady ho máte.
17: živého.
18: No jo, to je náhoda.
13: Musíte prominout. Později už jsem neměl tu příležitost.
18: Ano, ano.
13: Zajímají mě spíš přírodní vědy, ano. Ale jen tak pro vyražení.
18: Ano.
14: No, o nic jste nepřišel.
18: Ano.
14: Přírodní vědy, to je poezie moderního člověka.
18: Ano, ano, ano.
13: Jsem opravdu rád, že vás poznávám. Vidím poprvé živého básníka.
18: Ano. No, to nám tedy večer musíte něco zvršovat. Jako u pavouka, pamatujete? Pane redaktore, pamatujete? A taky jste tam chodíval s Haničkou Porgesovou. Jo?
17: Redo.
18: Ta se nikdy ke mně nezapomněla přihlásit. Žába jedna kudrnatá.
14: Nedopadlo to s nimi dobře.
18: Já vím. Já vím, já vím, já vím. Každého z nás to nějak postihlo, každého. Každý nějakým způsobem nasazoval krk. Třeba já, když jsem chtěl dát alespoň svým známým zboží z kvalitního materiálu, tak...
17: Večer se musíme dát trošičku dohromady a popovídat si. Tohleto místečko bude naše.
18: Ano, ano, proto stálo tenkrát všecko 10x tolik. Protože do té ceny člověk musel zakalkulovat krk.
17: Ano, ano.
18: Ano.
17: Kolik pak zdobíte takových koutků, pane pošmistře?
13: 7 i s hrází.
18: Vlastní krk!
13: Nepůjdem, pane Vachu. Poroučím.
17: Naschledanou. Naschledanou. Jej. Fréda. To je strašné.
14: Velkovýroba selanek.
17: Vyprahlý pahorek, pamatuješ? Vyprahlý pahorek vzdouvá se potokem slziček. Mezi ně položíš hlavu a bělonký... Fredo, prosím tě, je to možné, že už je to 25 let? A zrovna tady to bylo a pak nic. 23 let nic. Až zase předloni. A zase tak studentsky. To tu ještě byly ty duby, víš?
14: A o čem mám s takovými lidmi mluvit?
17: Bělonký nebo běloučký? Fredo... No tak, vždycky ti záleželo na každém slovíčku. Běloučký, víš? Počkej, já si vzpomenu. Běloučký malíček zasvítí v slzičkách pro moje polibky něžné, než srp ty slzičky s ostatní trávou sežne. Fredo, znáš to? No, znáš to, to je přece od tebe. To jsi mi napsal tehdy tady v písečném.
14: Věrko, přestan.
17: Mám ještě schovanou.
14: Přestan.
17: S tou vylisovanou slzičkou Panny Marie. Ani ten malíček si mě tehdy nepolíbil. Měl jsi strach? Víš? Já jsem tak strašně šťastná, že tě tady mám.
14: Ale Věrko, přestaň pořád. Běloučky a bělounky a běloučky. Co to? To je snad jedno, ne? No. A to dnes napíše 20letý chlapec. Dnes je v básních buď špína z ulice, nebo z postele, nebo opožděné kladivo, které tluče do papírové kovadliny. Básník, co pak dnes tu může mít nějaký básník?
17: Prahlý pahorek.
14: Básník je zvíře.
17: Zdouvá se potokem slzy.
14: Jež se chce dopátrat člověka.
17: Mezi ně položíš.
14: A dopátrá-li se ho jednou, ustane na světě poezie. No, tak, Věrko, já odjedu ještě dnes, je to tu jako v bludišti.
17: Prahlý pahorek.
14: Prosím tě, buď tak laskavá, přestaň pořád kolem sebe rozlívat růžovou omáčku na mou duši. Radši bych strčil hlavu do mraveniště.
17: No a vidíš, to ke mně jít nechceš. Nebo si aspoň trošku odpočinout, vykoupat se, sednout si k lesu. No Fredo, prosím tě, přece tady nemůžeme celý den takhle chodit.
14: Já jsem přijel, abych si s tebou vážně promluvil.
17: Já ti rozumím, chápu
14: ale
17: tě.
14: Ale houby chápeš.
17: Tobě není dobře, viď? No tobě není dobře, já to na tobě vidím, že ti není dobře. No ještě taky nezdravě žiješ. Potřebuješ někoho, kdo by se o tebe staral.
14: Aha.
17: Musíš se odstěhovat.
14: Ano.
17: Ano, musíš se odstěhovat. Prosím tě, co to je za ženskou ta tvoje bytná, to mě řekni. Už jenom z ní nemůžeš být zdravý. A ten kukuč, jaký má. Člověk se pomalu bojí u tebe zazvonit, aby mu nepřišla otevřít ona.
14: Prosím tě, buď tak laskavá, netahy do toho Slávku.
17: Jakou Slávku?
14: Slávku bytnou.
17: Cože, počkej, já ti nerozumím.
14: Bytnou Slávku.
17: Cože?
14: Ano, bytnou, no bytnou Slávku, bytnou, neslyšíš?
17: Ano, promiň, prosím tě. Tak to řekni rovnou, já jsem nevěděla, že bytná je Slávka, Slávka je bytná. No, říkal jsi, že prodávám v lékárně, no promiň, to bych raději vůbec nesnídala. Já ti nevím, co to je, ale ona ti je taková mastná. No vdova, no ten vedle ní přece musel umřít, ne?
14: Ne, neotírej se o ně, ano, nechy laskavě na pokoji, ano.
17: No,
14: proč tě jsem mix ale to zdal? Asi z trestu, co? Podívej se, Věrko, já jsem přišel, abych si s tebou vážně promluvil. Ovšem tady ne. No tady ne na veřejné cestě. Kam mě sem, prosím tě, pořád taháš?
17: Ke mně jít nechceš, potřebuješ si odpočinout.
14: Věrko.
17: Fredo, prosím.
14: Nech mě.
17: Fredo, uklidni se.
14: Bolí mě hlava.
17: Mě taky, no. Mě taky. Prosím tě,
14: Fredo. A co, a horko?
17: Mě taky. Fredo, prosím tě, sedni si, podívej. Sedni si tady hezky vedle mě. Povídej nebo mlč, ale hlavně pro Boha tě, prosím. Fredo, seď. No, to Vašek vždycky takhle začne chodit, potom to jde. Péťa běhá celý den po ulici, pořádně se nenají. Péťa přinesl pětku. Prosím tě, co děláš celý den, proto si doma, aby si se mohla starat o dítě. Já tě nepotřebuji, Péťa tě potřebuje. No.
14: Prosím tě.
17: Tak když je v dobré náladě, pořád jenom projekt, premie. A zase já tě nepotřebuji.
14: Prosím tě.
17: Na dnešek začal zrovna tak. Vyčet mi těch pár dní tady, jako kdybych já se tady válela, já tady mám na krku tu holku.
14: Prosím tě.
17: Kdo pak má uhlídat takového divocha? Dnes od 3 hodin od rána jsem pořád jenom poslouchala, k čemu jsi. A když jsem mu říkala, že mě vzal mě dítě, strčil ho do tábora. Najednou mě dítě nepotřebuje.
14: No najednou tě nepotřebuje, ty vlastně nevíš, co chceš víc. Ty jsi taky trochu hysterická. Křičela si, bránila ses, když ti brali dítě, teď si zase tady zoufáš, tak co? Uvěznil tě, dal tě hlídat mladou Saní. To se stávalo jenom královnám. Víš? Mladou Saníčkou. Kolik let je té Zuzce?
17: Fredo, měl bys Peťu rád.
14: Co Peťu?
17: Peťu, no... Ne, nezlob se. Víš, já si opravdu nemám komu postěžovat. Budu ti pomáhat. Naučím se psát na stroji. Fredo, po prázdninách.
14: Jarko, přestaň, prosím tě, v čem bys mě pomáhala? Na to mi stačí ten nejmenší mozkový závit. Opravovat ve zbytečných a hloupých korekturách tečky a čárky, přehazovat slova, vidět cizím lidem do kuchyně těm nedoukům dnes?
17: Prosím tě, přece ty sám taky píšeš. Dovedeš jiné věci, jsi básník.
14: Ale až se mu zastaví srdce, pak už nebude na světě nikoho. Pak bude jenom nicota. Pak bude jen on, to je nic.
17: Vyprahlý pahorek.
14: Slyšíš to, jo?
17: Zdouvá se potokem se.
14: Víš, proto nepíšu, už 15 let nepíšu, víš? Mně jde jenom o živobytí, jako každému pořádnému člověku.
17: Mezi ně položíš hlavu.
14: Já nevím, naž bych jim dával nějakou výpověď o sobě. Ne? Proč bych se jim vydával, řekni. Jo, zvlášť dnes.
17: Vyprahlý pahorek.
14: Zvlášť dnes, jo.
17: Víš co, Fredo? Budeme se tam odpoledne podívat. Víš, že tam vysadili třešně? Asi na 100 třešní. No už jsou to veliké stromy. Ale my jsme se nezměnili, viď? No víš, že jsme se nezměnili. Já ti nevím, co to je, ale mně se pořád zdá, že je dnes mnohem víc mladých lidí, než bylo tenkrát.
14: No samozřejmě. Pro tebe jsou mladí teď tak všichni od 40 dolů.
17: Mám ještě malé dítě.
14: Žijeme ve světě, kde už i 10 let jsou starci.
17: Měl by tě slyšet Peťa.
14: Peťa? Aha, Peťa je dospělý člověk, pozor. Ale... Pozor, ty jsi pro něho dítě, víš? Chrání tě před starostmi a strachy. Ano, vezmi si Peťu někdy na paška. A se dozvíš věci. Rok už má strach, aby se táta s mámou nerozvedli. Rok už by mohl být ve strachu, jak rozvod dopadne a komu připadne. To koukáš, víš, v dětech je národ věčný. Chudáci jsou na tom hůř, než byli staří vyměnkáři.
17: Prosím tě, kdyby si nemluvil. Péťa má náhodou krásné dětství.
14: Ale, Jarko, nemluv.
17: A to přece musím vědět já, jestli má Péťa krásné
14: dětství. A já si svoje dětství nepamatuju, víš?
17: No to už si asi nepamatuješ. No, naši neměli nikdy nedostatek, já jsem neměla ani polovinu těch věcí, co má on.
14: Aha, aha.
17: Je těch hraček, co má, knížek, teď televizor. Prosím tě, kdy pak no, se někdy snilo o televizoru?
14: S televizorem se vytrhne.
17: No vidíš, jaký jsi cynik. Ten ti je náhodou rozkošný před televizorem. Zpočátku vypadal vyplašený, jako malý chycený marťán.
19: Jo, snad luníček, ne? Luníček.
17: Bane. Já už ho příště nenechám tak jako letos. Měla jsem se bránit, mohl to být se mnou. Fredo.
12: Prosím?
17: Teď vážně.
12: Co?
17: Prosím tě, co s tebou je? Ty něco přede mnou tajíš, viď? Řekni, že ne. Prosím tě, řekni, že ne, že jsi pořád můj Freda. Viď?
0: Paní Mixová, neviděla jste mého manžela? Ten člověk nemá nikde stání. I ten pohřeb mě zkazil. Tak ten pán přijel za vámi. Manželovi pořád vrtalo hlavou, odkud ho zná.
17: To je pan redaktor Morák.
0: Vachová. My se známe, od pavouka se známe. A můj muž vždycky takhle utíkal, právě od pavouka. Seděli jsme chvilku, najednou se začal chytat za prsa a vzduch a zmizel. Třeba na 2 hodiny zmizel. Co se mě kvůli tomu nadobírali. Pan redaktor chudák už tu chodí od rána. Tak jste se přece jen sešli, že?
17: Je to spolužák mého muže.
0: Jo.
17: Přijel se podívat.
0: No, to bude mít pan inženýr radost.
15: Paní Vachová, dobrý den. Pak?

0: takový řev a takové zaječení.
1: My spíme dobře. Viď, Zuzka.
2: Někdy.
0: No jo, já vím. Já nespala dobře. Já ne. Od 3 hodin jsem nespala. Jsem z toho jako připitomněla. No, s tou královnou Margocí nedělejte starosti, Zuzanko. Na všechno jednou zapomenete, uvidíte. Mládí všechno sladí. A když je můj muž?
2: S panem poštmistrem na parketu.
0: No, chytne se na kdejakou bláznovinu, když ho na chvilinku pustím z očí. Naschledanou, pane redaktore, já musím za ním.
1: Počkej, Zuzanko, počkej. Co to mělo znamenat, to prý? Prý jsem z knížky vytrousila listy, prý.
2: No, a já je přece nevytrousila.
1: Počkej, neutíkej. Sedni si. Kde jsi byla pátek 7 večer? Pomohu ti. To jsem byla zrovna u holičky, víš? Tady je ti legrační holička, Prado. Prosím tě, podívej se, jak já vypadám. Kde pak tady foukana? No tak. Kde pak jsi byla? A kde jsi byla den předtím odpoledne v 5 hodin? To, jak jsi říkala, že ti pan řídící chce ukázat leguány. To jsou ti báječná zvířata, Fredo. Pan řídící je koupil v zoo. Pro školu, víš, takové ještěrky, větší, menší, br. Ale nic nedělají. No tak, kde pak jsi byla a v kolik jsi to přišla? To už bylo dávno po půlnoci. A hlavně, s kým jsi byla? No pak je to tvoje štěstí a neštěstí? No tak honem, honem, honem, honem, ale bez prý. No dobrá, tak já ti něco přečtu. Vezmeš si mě jak děl, její smích se zvonkem chvěl.
3: Věro, věro, věro.
1: Chci! Hned, hned, hned, 3 vykřičníky. Když jsem se na něho včera večer dívala u ohýnku, jak zpívá, mrazilo mě v zádech.
2: No ty vrať mi ten deníček.
1: O kom pak si to psala? Snad ne o panu poštmistrovi?
2: Já tě zabiju. Já tě zabiju, Zuzka. Ty! Ty ženská zlá!
4: Zuzka, no vidíš to, co děláš? No, no, proč ji trápíš? Ty si asi myslíš, že tohle má úroveň, víš?
1: Tak ještě ty začni.
3: No, ale... Vezmeš si mne jak ní děl, její smích se zvonkem chvíl. Nemám ráda celý svět, ne jsem mláda, ty chceš hned. Antonín Sovavida. Nic se na světě nezměnilo. Všechno začíná od jak živa stejně. Bože, bože, co já si počnu.
2: Kde je?
3: Zuzanko.
2: Kde je?
3: Zuzanko. Zuzanko, odpuste to tetince, ona to tak nemyslela.
2: Znám ji dobře.
3: No, no.
2: Kde je?
3: Ale.
2: Chci ten deníček, chci.
3: Zuzanko, ne. Ne, počkejte, ne, neodcházejte, zůstaňte. Zuzanko, jednou se té příhodě budete smát, budete ji s tetou dávat k lepšímu ve společnosti. Ano, obě budete citovat, potom už obě. Vy budete spanilá, mladá dáma, neusmívejte se. A tetinka bude zajímavá. Mává, bělovlasá paní.
2: Vy mluvíte jako z románu. Je protivná. A smát se tomu nebudu nikdy.
3: Špatně jsem se vyjádřil. Ne smích. Úsměv. Úsměv je přece vždycky poetický.
2: Dáma. Teď mě jí začíná být skoro líto. Je mě jí líto. A strýčka taky.
3: Včera tu byl.
2: A ráno vyletěl s královnou Margo. Jú, to jsem drbna, vidíte. Ale já jim stejně nerozumím. Strýček jenom o silnicích a teta, že si vzala inženýra a ne nějakého cestáře, že ji nikam nebere. Karioka, to byl nějaký tanec, že jo? To spolu za mlada tancovali. Ne, ona má pravdu, on má pravdu a nakonec se do sebe pustí.
3: Mixa je výtečný člověk.
2: Je. A jednou bude třeba Péťa bez táty.
3: Víte, že jsem přijel, abych je dal dohromady?
2: Je. No, to by bylo od vás hezké.
3: Že? Chci jim pomoci.
2: A stejně to udělám. A zase bude kravál, až se to dozví. Už jsem si to včera večer vyjednala, strýček mi to dovolil.
3: Co pak?
2: Zítra nepojedu, zůstanu tu ještě týden. Budu bydlet u Saně.
3: To je jako v pohádce.
2: V dolejší hospodě.

0: vodě. Ušetřila jsem si, dávala jsem hodiny. No, a proč bych nemohla, jsem už měsíc plno leta.
1: A neumíte si poradit ani s vlasy?
0: Ale umím.
1: Vy, děvčata, si neumíte poradit ani s účesem. Ten váš ohon nebo Hamlet není ani ohon, ani Hamlet. Proto, co je mezi tím, proto nemáte jméno. Ani ohon, ani Hamlet.
0: Ale měla jsem jí to přece jenom říct.
1: Ta vaše anarchie v účesu je výrazem nějaké jiné anarchie. Ovšem ta je lokalizována, že? A ten účes je jejím jediným květem.
2: Zuzko! Zuzanko! Je, to jsem nevěděl, že opisuješ románky.
0: Cože?
2: Kdybys bejvala řekla mě, abych ti nasypal do péra řečiček.
0: Jaký románky?
2: No, je to tam samé mrazení v zádech a třesení v kolenu. Paninka to teď dává k lepšímu na parketu. Vezmeš si mě, ptal se jí Zuzko.
0: Pitomče! Prosím.

0: Víte, že máte pravdu.
1: Nechcete se na chvilku posadit, pane redaktore, tady na lavičku?
2: Děkuji, děkuji.
3: Totiž, jestli nezdržuju.
2: No, no, no, od čeho? Jak tu vlastně vydržíte celý rok? Jistě tu v zimě potkáváte lišky, vystrkujou hlavy a pokřikujou dobrou noc, pane poštmistře, dobrou noc.
3: Ale cikanoval jsem se 15 let po všech možných vydrholcích. Vždycky jsem věřil, že je to jediná pravá práce.
2: Razítkování dopisu?
3: Ne, ne. Ta vaše. Otevírá cestu všem dobrým, oživujícím silám v člověku. Daleko do budoucna. Jistě jí máte rád, no, musíte jí mít rád.
2: Prosím vás, kde jste sebral tyhle banální průpovědi? Co myslíte, že vlastně dělám?
3: Jste básník.
2: Básníkům už dávno odzvonili, poštmístrům doposud ne. Buďte rád.
3: Myslel jsem...
2: Myslíte, že mě tam zavezou?
3: To je zařízeno, pane redaktore, stačí, když vyjedete v 9, za čtvrt hodinky jste na nádraží. Já dělám, co mohu, aby moje práce nebyla jenom mechanická, aby měla ještě jiný smysl. Někdy vám třeba přijde telegram. Ošklivý telegram a teď ho doručte.
2: Už jste ho doručil.
3: Doručte ho tak, abyste náhodou nespůsobil něco ještě horšího. Abyste zabránil...
2: Řetězové reakci. Můj milý zlatý, jak to vlastně poznáte, že telegram oznamuje něco tragického? Takové přijedu v 9, čekej u autobusu. To může být horší, než to obvyklé pohřeb v úterý.
3: Snad máte pravdu.
2: Ale je tu ještě jiná věc. Dejme tomu, že doručíte telegram s náležitou psychologickou přípravou, tedy jemně a opatrně, aby to starou mámu nekleplo. A v tu chvíli už startuje někde letadlo s vodíkovou pumou a za pár minut, řekněme tak 200 kilometrů od vás, to klepne 100 tisíc takových maminek.
3: Kdyby každý myslel jako já, jako my tady, to letadlo by nikdy nevzletělo.
2: Ale milí příteli, to musíte počítat s tím, že někdo myslí taky jinak než vy. No, to je pro kočku to vaše myšlení. Promiňte, promiňte. To letadlo krouží nad země kouli už 10 let. Co jste dělal, že jste tomu nezabránil? Vyšel tady u rybníka Lampion, že? No, no, no, co jste dělal? Řekněte těch 10 let.
3: Odpusťte. Ale co jste dělal vy?
2: Já? Nic. Dívám se a čekám. Ano, ano, život je přece jen čekárna. Nádražní čekárna, z obou stran nádraží tunel, nekonečný tunel.
4: Milo, pojď ještě tančí.
5: Ne, Jirko, zůstaneme tady.
4: No jo, ale...
5: Vidíš, už je zrovna konec.
2: Kam pak jste si koupil lístek vy, pane poštmistře? Já chci být slepým pasažérem.
6: Proč netancujete?
7: Tančili jsme.
4: Ahoj.
5: Vidí, Jirko, tam do sebe jen strkáte.
7: Ahoj,
5: kde
7: Jirko.
5: Máš pražandy, Jirko?
4: Hele, hele, hele, hele, hele.
7: Jo, ale Jirko, váleli, viď, to bylo.
4: Jo, hodně postaru.
8: Dívá se dolů s nebe, tou dálkou, tou dálkou, tou dálkou, tou dálkou, tou dálkou. Bez lidí, že máš mě vedle sebe závidí. Že máš mě vedle sebe závidí.
4: No vidíš, a zase si v písečné. Tohle to by starýmu Hromasovi utrhlo flíkhornu zrovna u vousu. Všimme si, ještě má na botech chvojí ze hřbitova.
7: No ne, Jirko, fakt, kdy nám ukážeš tu vázu? Dal si ji do tom boli?
4: Ne, nikomu ji nedám.
5: No pro koho si ji brousil, ale je krásná.
4: A co ty, poštmistře? Pro koho si tu leze celý dopoledne z dráty po stromech? Ty se tak jen dívat, viď?
2: Kde pak jste nechal Zuzanku, mladík?
4: Já? No proč zrovna já?
5: Jen se nestyť, Jirko, najednou.
4: A kam pak vy jste zašmelil paninku, šéfe?
8: Tadam, padu do dýdyn, tou dálkou, tou dálkou.
4: Ale počkej, nezlagnu.
2: Nebojíte se jich trochu? No. Dívají se skrze nás tak drze, jako bychom byli z rosolu.
3: My jsme se taky tak koukali.
2: Co jsme vykoukali?
3: To, co jsme teď.
2: No, moc krát děkuju.
3: To je přece přirozené u mladých lidí, vždycky se tak dívají. Jim je všechno jasné.
2: Ale dovolte, mně nikdy nebylo všechno tak jasné. Opravdu ano, mají to i ve slovníku, to je jasný. Všechno je pro ně hotové, že ano. Svět byl stvořen vteřinku předtím, než na něj začali kulit oči. Že ano, všechno je pro ně hotovka, pane. Nesmějte se, na to jednou šrně doplatí a vy s nimi.
9: Pánové, ne. Ne, ne. Takhle tedy ne. Takhle se to dlouho dělat nedá.
10: Co pak?
9: To nebyla vepřová pečeně. To byly vařené podešve. Ano, pánové, uvařené podrážky. No. Je to tu samý lampionek, ale benátky jsme z toho stejně neudělali, pane pošmistře.
10: Ale za to nám hodně pomáhá rybník. Jen se podívejte,
9: fuj,
10: jak se leskne.
9: To vepřová se neslehne ani po 5-12. Ne?
3: To je úroveň.
9: Královna Margot od Dumasa. Panečku, tam se baští. Pane redaktore, to přece znáte. No jo, pak ne, vy to musíte znát. Míchaná vajíčka s kohoutími hřebínky. Co? Cigárko, pane redaktore.
2: Ne, ne. Jen v noci.
9: Dejte pokoj. Hraci na Madejrském. Je.
2: Hradbíčka.
9: Prosím?
10: Prosím.
2: Pane poštmistře.
9: Už tady budou, pane redaktore.
10: Prosím.
2: Každý máme svou hradbičku.
9: Ano, paní Mixová přijde s mou.
2: A za tou hradbičkou se doopravdy žije.
9: To bylo nějaké ostrojení.
2: Stranou, pěkně v suchu.
9: Já jsem tady povídal holka, vždyť je to obyčejný candrbal.
2: Jsem tam sám a jsem to opravdu já. To je jedno, co organizátor, básník, politik, žano, hrdina. Jsem tam sám za tou hradbičkou a proto jsem nejchytřejší, nejhodnější, nejstatečný. Jo, prostě podle chutí.
9: Člověk není krokodýl.
2: Prosím?
9: To rozčílí. Takové vedra.
2: A ráno nejdu do práce pošlu Kulího. Má mou podobu, šaty, prádlo, žano, trochu mozkových závitů mu taky půjčím, nedá se nic dělat, musí na mě vydělat.
9: Jo.
2: Abych si já za tou svou hradbičkou mohl krásně a spokojeně žít.
9: No, jo.
10: Možná někdo, ale nemůžete přece každého takhle roztrhnout na dva.
2: Vy nerazítkujete. Proč byste to dělal, pane poštmistře? To ten váš Kulí, vy z té vaší hradbičky, vy nevytáhnete ani paty, víte? Máte tam veselo za tou hradbičkou. Fantomy, nesmějte se, pane Vachu. Fantomy mladých zdravých lidí, žáno, no, babičky, no, které to, k vám nemluvím, pane Vachu, které to nekleplo, protože jste jim telegram doručil velmi ohleduplně, fantom řízeného počasí, žáno, meziplanetárních stanic, hodné ochočené pumy.
10: Lidé se ledačemu smáli.
9: Hele,
2: dnes.
9: Hele.
2: Ano, vy si jednou vyletíte na měsíc. Jo. A tím rázem se hrbati narovnají.
9: Jo.
2: Lidé si padnou kolem krku, svět se rozvoní, Adenauer se přihlásí do strany.
9: To je fakt.
2: Babičky se začnou křižovat, to je rouhání v hrad něco takového proti zemi.
9: Mlčte.
2: A vy je okřiknete, mlčte, když se vrhlo něco proti zemi, že ano, tak jste nehnuli ani piskem.
9: Ještě nikdo neobrátil svět.
10: Stejně bych chtěl být o 20 let mladší.
2: A to už byste se ani na tu hradbičku nezmohl, pane pošmistře, víte? Protože ti mladí dnes...
9: A řezat! Řezat! No, řezat! Představte si, prvé, ten smrkáč ze sklárny, ten, jak mu říká, Jirka, mě pozval na dva štoky. Mě! No, kdo to jak živ slyšel, on tady má každej sako, bílou košili, hodinky, motorku, a to se rozumí hned ženskou. Kam to povede? Pro Krista pána, kam to povede? To my? My? Jo? My znali jen řemen. Panečku, učení jako řemen, potom vojnu, jako řemen, jo? A pak teprve ženskou.
2: Jako řemen.
9: Jo. Co?
2: Řemen.
9: No, já vím. Ale Mary není zlá. Není. No to se rozumí, hezká nikdy nebyla. Ale krása není k najedění.
2: Jo?
9: No já vím. Mohl jsem to mít lepší, kdybych se nebyl oženil s cukrárnou. Kolegové cestáci mají docela pěkná místa. Dokonce i vedoucí místa, ano. Já měl přeslazenou lásku. Duchoňovi medové koláčky. No, ale co je pryč. Ani teď se nemám špatně. Jsem v restauraci Ulva. To jistě znáte, pane redaktore.
2: Pane poštmistře. Škoda, že se nemohu zdržet, abych toho vašeho kulího poznal osobně. Tohle dneska jste, víš, takový veselý, že ano, vyfintěný, za nedělní hradbičkou, že?
11: Pane redaktore.
2: To ten můj kulí, ten je, myslím, docela jako klidný, poctivý.
11: Pane redaktore.
2: Počkejte. Pracovitý, že ano, lhostejný. A domnívám se, že i sympatický. Ostatním kulíům?
11: Pane redaktore.
2: Co je? Počkejte, pane Vachu. Ale hlavně do ničeho se mě neplete, víte?
11: Pane redaktore, Mary je kasírkou. Nemáme se špatně. Děti nejsou. Děti, to je trest v téhle době. To je trest. Ale je to marné, něco nám chybí všem. Všem nám něco chybí. Věřte mě, někdy bych nejradši vzal.
2: Pane Vachu.
11: Prosím.
2: Moment.
11: Prosím.
2: Vy kulího nemáte. Vy tu vaši hradbičku taháte do práce i do postele.
11: Prosím.
2: Víte o tom, že jste vlastně šťastný člověk?
11: Aha.
2: To pan poštmistr je na tom hůř. Toho ten kulí obtěžuje, že?
11: Vy, pánové, ještě někoho zaměstnáváte?
2: Ano. A pan poštmistr taky.
9: Hele, blbost. Pošty jsou státní, vody jak živa. Pošťáky vždycky živil stát.
2: Pane poštmistře, ti lidé za tou hradbičkou by se někdy rádi dali dohromady, že? Ale to by museli ty hradbičky zbořit, no a to nejde. No to nikdy nepůjde, protože nikdo z nich by potom už nebyl nej. A potom to všechno, co za těmi hradbičkami snují, to by bylo směšně maličké. To bys byl už jenom kulí. A co pak někdo dobrovolně bude dělat kulího?
12: Pan redaktor. Hned to bude, pane redaktore, hned. A kdy pak jste se nám toulal celé odpoledne? To není od vás hezké nechat paní Mixovou pořád vyhlížet celé odpoledne. Vy chcete vždycky přijít k hotovému, že? Já vím.
2: Půjdu jí naproti.
12: Jo.
2: Trochu dál od té vřískavé muziky.
13: Sbohem, pane poštmistře.
12: No.
11: Pan redaktor je tu jako na jehlách.
12: Já vím, co je to čekat. Jdu uši.
11: Co?
12: No, nový šaty.
11: Aha, no. Jako holubička, Mary.
12: Ten jí naproti nejde. Kde pak? Jen kdybych věděla, proč z ní má takový strach. A z ní je strach. Pane pošmistře, prosím. Z ní je strach. Aspoň budete mít pré, pane pošmistře. Kdyby byl tak žhavý jako vy, ještě byste se poprali. Já se vám všem divím.
11: Rvačka patří k pořádné muzice.
12: Kdybyste se chtěl někdy oženit, pane pošmistře, tak prosím. Si to pořádně rozmyslete, ale pořádně. To bylo hrozný. A vůbec se mu nedivím.
11: V takovém vedru chytá lidi amok.
12: Prosím tě, jaký pak amok? U nich to jistě neklapalo už od začátku. Chudák ten Mixa, takový fešák. A už od pohledu dobrák a pracant. Podle toho, co ona sama o něm říkala, pracant.
11: Amok!
13: U nás amok není.
12: A co ona si na mě na pořádnou ženskou dovoluje?
11: Ale kdyby to bylo tam, v té Africe, tak by to byl amok.
13: Co říkáte, paní Vachová, té naší parádě?
12: Jo.
13: Za chvíli nám na to ještě posvítí měsíc. No jo. Je to pro všechny, pro vás taky.
11: Já jsem přece taky pomáhal.
12: Představte si, pane poštmistře, ke 4. ráno se jdete podívat, co
11: to bylo vedro.
12: Ty si spál, ty mlč.
13: A tady je to nejhezčí. Tady nám hodně pomáhá rybník.
12: Jo. Hodinu se hádali. K nevydržení. Tak se jdete podívat z okna. Ale to bylo zaječení. To bylo zaječení, jako kdyby do ní vrážel nůž a přes hlavu vám letí knížka. Rozplácne se na náměstí.
11: To je náves, ne náměstí.
12: Takhle zacházet s knížkou. Vždyť to je vzdělání. Co pak ta knížka za to může? Kdo ji hodil, to ještě nevím. Dopoledne mě vyšlo, že to byla ona. A teď si myslím, že to byl on. A divil byste se mu být v jeho kůži. Měl jsem otevřený okno. Nestyda jedna, nestyda ta.
11: A zase bude vedro, zase nebudeme spát.
12: Nepak, dneska jak spráskaná, dneska bude klid. A v tom redaktorovi taky není nic dobrýho. Kulí oči jako kocour. Vesničko má. Už se nese. Královna. Pojď, Edouši, zatancujeme si.
11: Už teď?
12: Víš, co si mě dovolila říct? To mám z toho, že chci pro lidi to nejlepší.
11: Ale Marinko...
12: Neplejte se, paní Vachová, do mých věcí. To je přece moje věc. Ženská jedna.
11: Prosím tě.
12: Klidné vyspání. To je zase moje věc.
14: Snad nečekáte na mě, pane poštmistře.
10: Krásný večer. A kdybych na vás čekal?
14: Potom si zatančíme. A až za chviličku. Je škoda o tu odejít.
10: Takhle by to mělo zůstat. My dva. Snad se mi to všechno jenom zdá, že jsem... že jsem tak blízko vás. Už dávno mi nebylo tak dobře.
14: Podívejte se, svatojanské mušky.
10: Dnes poprvé žárlím. Ale ne ve zlém, chraň Bůh, jenom... je mi nějak líto všeho, co nebylo a nebude. Já vím, jak vám je.
14: Čím to ty svatojanské mušky svítí? Co? Co říkal? Mně je skvělé, pane poštmistře.
10: A hned, jak jsem vás viděl poprvé, já bych vám přál na světě to nejlepší.
14: To mají pomalované zadečky něčím svítivým.
10: Přišla jste si pro známky, neměla jste drobné, omlouvala jste se. Vidím to všechno tak živě. Nezlobíte se?
14: Ne, ne.
10: Vidíte ten měsíc? Mhm. Je ve studánce, bude pršet. Je to škoda, když dva lidé, každý z jiného konce, a když se jednou sejdou, je to jenom chvilka. Jako hvězda, před ní nic, za ní nic.
14: Radši bych skočila do rybníka.
10: Já vím.
14: A chviličku si zaplavala. Jsem zvyklá se večer trochu opláchnout. Tady je zvláštní voda.
10: Vidíte. Ale bude to lepší. Věřte, že bude. Já bych pro vás tak rád něco udělal, kdybych směl a kdybych mohl.
14: Když večer neskočím do rybníka, připadám si jako mucholapka. Pane poštmistře, povídejte mě něco veselého.
10: Ano. Kde je tolik rozlité vody, tam jsou lidé tiší. Je mezi nimi ta voda. Nemohu zavolat na druhý břeh. Přijdeš večer. Musím se jít zeptat, a než obejdu rybník, třeba si to rozmyslím. To... no. Zdenka nebyla, to tučila v Budějovicích. Pak přišli Němci, když mě sebrali, posílali mi balíčky, psali jsme si.
14: Psali jste si. Měli jste se rádi.
10: Vrátil jsem se v 45. Napřed mě dali na sever. Ještě jsme si párkrát napsali.
14: A Zdenička se vám vdala.
10: Vdala se. Má tři kluky jako ouřezky. Už zase učí.
14: To je veselé. Ne. Ne, promiňte, tak jsem to nemyslela. Podívejte se.
10: Svatojánci.
14: Vy tomu tak říkáte? Viděl jste to někdy na ruce? Br.
10: Já
14: jsem.
10: Co jste tady celé večery přemýšlím? Představoval jsem si, že bych docela rád umřel. A najednou je mi tak... tak hezky mi snad ještě nebylo. Jen kdyby vy jste byla šťastná.
14: Já?
10: Odpusťte, nechtěl jsem. Nudím vás.
14: Ne.
10: Ne.
14: Ne, opravdu ne. Vůbec se nenudím. Opravdu ne, pane poštmistře. Pana redaktora jste neviděl?
10: Šel vám naproti.
14: Mhm. No to šel jistě v tu stranu, kde mě nemůže potkat. Co to s ním je? Mám o něho strach. Je nervózní.
10: Máte ho ráda?
14: Mám.
10: Má.
14: Vás mám taky ráda, pane poštmistře.
10: Někde jsem četl, nebo to napadlo mě samotného, nevím, že pro jednu krásnou chvíli stojí za to táhnout život za sebou jako rakev. Jsou chvíle, které se rakvi podobají, něco se v nich pohřbívá, ale celý život se pochovat nedá. Život není rakev. Nesmysl.
14: Já mám strach.
10: Jdeš se vyvětrat?
9: Jo. Pardon.
15: Hele, mladá paní, teď vás tu mám po ruce. Už kolik dní vám to chci vytmavit s tou loukou.
16: Filipe.
15: Koukej, ty mlč, ty mlč. Nás necháš jako sirotky a sám pořád stranou. Mladá paní, to si moc nenadejdete přes tu louku. Tak půl minuty víc ne. A času máte.
16: Nepůjdem?
15: A zrovna ne, abys věděl. Teď tady mladou paní vemu a půjdeme si spolu na tu mou louku zatancovat. Louka sem.
14: Prosím.
15: Louka tam. Mladá paní, ten kulí vám zkusí celý rok tady. To víte, je to poslední františkán. Hlídají si ho. Počkej. Je, slečinka, slečinko. Slečinka si dá taky říct. Počkej, hele, dáš rundu.
16: Dáš.
15: Mladá paní, dnes můžete tu louku třeba roztancovat. Jo, ale zítra to prr.
16: Tak pojď.
15: Tady jdu.
14: Jak to jsem došla oblečená? V teplácích? Chceš mě tady dělat ostudu, to má být truc?
17: Nesu ti klíč.
14: Jaký klíč? Co to povídáš?
17: No klíč, tvůj klíč.
14: Čemu, nač?
17: Dneska už budu spát u Saně.
14: Cože? Ty jsi se zbláznila, co to blábolíš, Zuzano?
17: Zítra nepojedu, zůstanu tu ještě týden.
14: Co?
17: Strýček o tom vydovolil mi to.
14: Zuzko.
17: A mámě jsem taky psala.
14: Okamžitě se seber.
17: Pan redaktor mi to taky schvaluje.
14: Zuzano, ty za mými zády. Proč tu chceš zůstat?
17: Chci si odpočinout.
14: Odpočinout, flamovat chceš, viď?
17: Prosím tě.
14: Courat, skulky, po nocích.
17: Jen se neboj, ty zrovna mi můžeš něco vyčítat.
14: Máma je na tebe slabá. Ty potřebuješ tátu jako sůl.
17: A Peťa by zas potřeboval mámu.
14: Zuzano, ne. Ne, nežartuj se mnou, ty drzí fracku. Půjdeš se mnou domů, promluvíme si o tom. Taková ostuda.
17: Ostuda. Větší ostuda už tu být nemůže. Ale já ji neudělala. Na tady máš klíč.
14: Ty ode mě dostaneš takových pár. Zítra jedeš. A teď marš domů. Ať tě tu nikdo takhle nevidí.
17: Klíč? Na klíč? Klíč jsi nevzala? Dívá se dolů z nebe, tou dálkou, bez lidí, že... Jau, Jirko, nedrž mi ty oči, ty myslíš, že tě nepoznám, viď?
18: Pust!
17: Jú, ty jsi něco pil. A abys věděl, to, co tam píšu, to tedy vůbec není pravda.
19: Oblékni si korzet a obuj si středíčky. Naživu, tak si dej růži, narty, trochu červeně.
17: Nedělejte si ze mě blázny, pořád se jenom schazujete.
19: Kdo?
17: No, vy staří.
19: No dovolte, já jsem starý.
17: Stejně se schazujete.
19: Holčičko, naživu, tak si dej růži, narty.
18: Ahoj, Zuzko.
20: Randíš?
17: Ahoj.
20: To se teď začnou nosit k muzice tepláky?
17: Starej se o sebe.
20: To je asi nová móda. Z Austrálie.
17: Co?
20: Z Austrálie!
17: Co jsi to řekla?
19: Zuzanko, ne, počkejte, ne, nechoďte pryč. Zůstaňte, podívejte, vám to stejně sluší. Vy byste si mohla vzít k teplákům vějíř, vždyť vy jste stejně nejhezčí.
17: Prosím vás.
14: Zuzanko, ty jsi se ještě nepřevlékla?
17: Přijď tu, čekám na tebe s klíčem. Na.
14: To si ještě vyřídíme.
17: Na to už nebude čas.
14: Bude.
17: Nebude.
14: Uvidí, že bude.
17: Nebude.
19: Zuzanko, převlékněte se a přijďte, ano?
17: No jo.
19: Naschledanou.
14: Fredo, tam ti je k nevydržení. Tady je vzduch jako víno. Prosím tě, kde se celé odpoledne touláš? Pořád přede mnou utíkáš.
19: Ale neutíkám, ty jsi stále obstoupena cizími lidmi a já potřebuju být s tebou sám.
14: A já s tebou, Fredo. Mě je tak smutno ze všeho.
19: No, buď rozumná a všechno dobře dopadne.
14: Myslíš?
19: Vím to.
14: Víš, že Zuzka zítra nechce jet?
19: Jo.
14: Chce tu ještě týden zůstat sama.
19: Ale
14: vždyť to víš dobře. Mám dřív než já, Fredo. proč za mými zrady. Tak,
2: Jarko, teď víš, že neposlouchám, co lidi povídají, taková mladá holka to o sobě napovídá.
14: Já ty posloucháš.
2: Nebuď jak ta baba, pojď o tu, pojď, mě to jde na nervy, pojď, podívej se. Jarko, já mám pro tebe dopis, rozumíš, já to mám sepsané, pro tebe i pro
14: ne,
2: sebe.
14: Ne, prosím tě, Fredo, prosím tě, ne. Já chci chviličku s tebou sedět, nebo mluvit, nebo mlčet, ale opravdu nečíst, to se nezlob, nečíst. Já už to znám všechno nazpaměť. To jsou si tvoje do nekonečna opakované refrény, do omrzení, studené kuře, pocit studeného vykuchaného kuřete, trosečník našel v počívce kabátu hlavičku od círky, prosím tě, co pak dnes někdo tak mluví? Co už jsme se kvůli tomu za celý ten rok nahádali, zase mě budeš vyčítat, naříkat, no dovol, já jsem ti přece život nespackala, já ne.
2: Pozor, nevíš, oč jde, Věrko.
14: Já to vím.
2: Pozor.
14: Já to vím.
16: Merinko, počkej, kam jdeš?
21: Nech mě.
16: Merinko,
21: tě povídám.
16: Počkej, Mary.
21: Všechno vyskazíš, všechno. I ten pohřeb si vyskazil.
16: Merinko.
21: Vyprávěli si, jak to bylo hezké. Já bych takový venkovský pohřeb chtěla, hned bych ho chtěla. I včelička prý ho doprovodila, to muselo rvát srdce. Na té kytičce na rakvi se nechala spustit s ním.
16: Ano.
21: Nech mě umřít, Edouši, nech mě umřít a pust mě.
16: Mary.
21: Proč mě nepustíš? Nejdřív mě sem táhneš. Ale ty jsi sem nechtěl jít jen tak. Takhle, kdybys mohl sám, beze mě. Taky budeš chodit beze mě a brzy, Edouši, brzy. No, milost paní Mixová, moc vám děkuju, moc. Starýho dětka zblbnete.
16: Mary.
21: Prej vám zase půjčil tu knížku.
14: Dojdu vám pro ní, pane Bachu.
21: Co, pane Bachu, mě pro ní dojděte, mě? A hned? Než ji zase po někom hodíte. Vy myslíte, že nevím, jak to bylo ráno. A ty jsi si myslel, že si pro tu knížku dojdeš v Praze, tuhle k té, to tak. Chudák, pan inženýr. Na vlastní, aby stál ve frontě.
14: Mary.
21: Jedete akorát včas. Zůstane tu po vás takovýhle ocas ostudy.
16: Mary.
21: Takovýhle ocas ostudy.
2: Já. Vidíš to? To máš z toho, když se pořád s někým přátelíš. Jošťáci, taková hnusná baba.
14: Co já zkusím? Ježíš Maria, co já zkusím? I od Vaška. Od té doby, co se dozvěděl, že k tobě občas zajdu.
2: Co? On to ví?
14: Řekla jsem mu.
2: No.
14: Aby věděl.
2: No, Věro. No, tady. No, a stejně mám svědomí čisté.
14: Máš. Je to tvou vinou, že máme čisté svědomí. Na tebe se Vašek nezlobí. Na mě se zlobí, pohrdá, říká, kdyby jsi si aspoň našla chlapa.
2: Blbec. Kůň! Vnímá, pamatuje si, ale v jednom se od koně liší, nemá obrazotvornost.
14: Já nejsem taková, za jakou mě Vašek má. Bylo mi tě líto, když jsi k nám předloni přišel takový skleslý.
2: No to ti mockrát děkuju, že jsi to tak hezky vysvětlila, bude to lehčí pro nás, pro oba.
14: Já vím, proč jsi tehdy přišel. Vašek mi to řekl.
2: Už jsem mu ty peníze vrátil.
14: Taky mi říkal, nač jsi si přišel vypůjčit, Fredo. Která to byla? Pověz mě něco o ní, Fredo. Je to vůbec možné?
2: No, dovol. Když ti ovšem záleží jenom na tom vyspání, tak prosím,
14: Fredo,
2: tady máš dopis. No, přečti si to.
14: Můžeš,
2: tak já ti to přečtu sám.
14: Ne, prosím tě, ne, prosím tě, Fredo, ne. Ne. Nic jsme si teď neřekli. Nic si neslyšel. Nic. Prosím tě, Fredo, řekni, že mě potřebuješ. Já opravdu můžu mít ráda jenom toho, kdo mě potřebuje. Vašek mě nepotřebuje, Vašek ne, já prý potřebuju jeho. Péťa mě potřebuje. Péťa ano. A taky už mi řekl, aby ho neotravoval.
2: A já už jsem tak daleko, že nepotřebuju nikoho.
14: Ty? Najednou. Pořád jenom kňučíš, naříkáš, že jsi zbytečný, že ti všichni křiví.
2: Mě nikdo nekřiví, já sám nechci nikomu nic dávat, nechceš, nemá to smysl, ovšem,
14: ty
2: že
14: nechceš.
2: Nechci.
14: A kdo to pořád volal, ti budou jednou litovat. Já ti to řeknu, Fredo, víš, já ti to konečně jednou řeknu do očí, ty nic neumíš, to je to.
2: Věro.
14: Ty nic neumíš.
2: Věro.
14: Napsal si před 20 lety sešítek veršů a celý život si necháš říkat básník.
2: To je sprostý.
14: A to, že nic neumíš, schováváš za trampoty svých přátel, ne, kterým opravdu o něco jde.
2: Nemám přátele. Proč si mi tohle neřekla
14: dřív? No, mi tě líto.
2: Děkuju.
14: Je mi tě líto.
2: A?
0: Pana poštmistra, ano, toho je mě taky líto.
1: Já jsem se dostal do pěkné řady, poštmistr předtím mix a děkuji ti.
0: Toho mi není líto, to je chlap, to je jeho neštěstí, že je to jenom chlap. Ať ho píchneš tady nebo tam, všude jenom chlap. Ty si myslíš, že já se chytnu na to tvoje zasiknutí? To tě píchlo kuří oko.
1: Jo, dobrý. Dobrý.
0: Na pedikuru se bojíš jít. Ano. Ty jsi sešitý se samých strachů o sebe. Bojíš se i vlastního jména se bojíš. Alfred! Asi obyčejný tonda!
1: To je úroveň, že bych byl před vámi trošku směšný, tedy tím se zachraňovat nebudu.
0: Úroveň? Tak já tedy nemám úroveň. A to Hana Porgesová taky neměla úroveň.
1: Co do toho pleteš, Hanu?
0: Musí tě strašit.
1: Ty nesaháš ani pokotníky, ty umíš být jenom obyčejná ženská.
0: Vždyť ty jsi se s ní zasnoubil jenom proto, aby ti pomohli její peníze a její přátelé.
1: Co?
0: Nic si neuměla, myslel si vysoko, pořád si chtěl jenom udávat tón.
1: Ne.
0: A nechal si ji, nechal. Hned jak sem přišli Němci, vadilo ti to jméno, Porgesová.
1: Netušil jsem.
0: Netušil. A doktor Roubal to tušil a víš, jak to tušil. A oženili se židovkami.
1: Věro! Já jsem myslel, že to přijmeš tady rozumně. Já jsem proto přijel až sem. Ty víš, že se bojím scén?
0: Freda.
1: Ty jsi taky z toho rodu jako Vachovi.
0: Fred.
1: Ty k ním stejně patříš. Ty víš, že se bojím scén?
0: Fredo.
1: Děláš mě to na schvál.
0: Prosím tě, s čím jsi přijel? Co mám přijmout, rozumě, Fredo?
1: To nezapomenu.
0: Vrať se! Fredo, co? No co já mám přijmout, rozumě, co? Tolik ženských to umí, já ne. Já ne. Já se sama o sebe neumím postarat, přitom chci, aby mě někdo potřeboval.
22: Snad nám nechcete vypít rybník, paninko. I s hvězdičkama. Je jich tam jako v Sodovce, že jo? Máme hezký rybník, co?
0: Hezký.
22: Nastydla jste se? I z vedra se nastydne. Paninko, já jsem
0: pro... Jirko, ne. Ne, nechte mě.
22: Prosím.
0: Jirko! Prosím vás, přineste víno. Bude to sem?
22: Spolehněte se, paninko.
0: Tak já... Já umím být jenom ženskou.

0: volá kočku.
1: Kočku?
0: Kočičko.
1: Kočičko.
0: Máš mlíčko. Máš mlíčko, máš.
1: Ta-dam.
0: Jirko. Ono to na tu melodii. Jirko. Já bych chtěla být malá holka.
1: To byste byla pořád byta.
0: Ne, Jirko, ne. Nech to. Poštmistr už to ví.
1: Jak by to nevěděl?
0: Ne.
1: Pase jenom po vás.
0: Já myslím tohle tu zničenou parádu. Ještě řekne, že jsme to udělali my.
1: Na hrázi tam ustrhali všechno. Chudák. Toho určitě zabije.
0: Chudák.
1: Ale prosím vás, jaký chudák. Co pak si myslíte, že to parádí pro nás? Pořád by něco organizoval. Jako kdyby šla muzika organizovat. A je samá pentlička, třásnička. To naše máma pořád, pomoc mu, je to hodnej člověk, je sám. Když je hloupej, tak ať je sám. Že jo?
2: Mám. Ať už to sletí všechno a Jirko,
0: ne!
2: Kluci.
0: Ne, Jirko, ne. Ne. Buďte hodný.
1: Už jsem. Paninko.
0: Vyhráti můžete, stehínko, skuřete. Jirko, prosím vás, kdo dal tu veršovánku s Tomboli dohromady? Je to jako od Alfreda mu... Tak vidíte, Jirko. Vidíš, Jiříčku. Na Tombolu jsme propásli.
1: Vyhrál jsem.
0: Já? Vyhrála. Kluka.
1: Ofouk mu hlavu tryskáč.
0: A ten mě unes. Víš, že jsi mě unes.
1: Paninko.
0: Ne. Ne, Jirko, ne. Tady bych nemohla plavat. Co jste to o mě říkal? Jakže to plavu? Já tam skočím.
1: Nehloupněte, prosím vás. Tady je hluboko. Tady byste na písek nedosáhla.
0: Puste. Jirko, puste mě. Líbím se ti, viď? Řekni. Ale upřímně, co se ti na mě líbí?
1: Že jste jiná.
0: Jiná než?
1: Mají být jiné.
0: Nerozumím.
1: Tak, aby hezky mluvili. Ne jako kluci, ale aby voněli pořád.
0: Pořád. Ukáž. Máš hezká kukadla. A ty pyhy ti taky sluší.
1: Věruško.
0: Ne, paninka. Paninka, nebo paní Mixová, nebo královna Margo. Královna Margo, duchoněvy medové koláčky, hodím to té bábě pod nohy. Jirko.
1: Prosím.
0: Nikdo vás neviděl, když jste pro tu knížku šel?
1: Ne, nikdo, všechno je tam takové...
0: Rozházené, jako před cestou.
1: Ne, samá vůně, jako tady u vás.
0: Ležela na stole?
1: Na stole.
0: Jinam jste se nedíval?
1: Co pak jsem zloděj?
0: Ježíš Maria.
1: Co je?
0: Vraťte mi klíč.
1: Nechám si ho ještě. Paninko?
0: Prosím.
1: Či pak je ta postel u okna?
0: Proč?
1: Jen tak. Ne, vážně.
0: Zuzčina. Jsem s klíčem, honem. Nač myslíte?
1: Všechno se neříká.
0: Budu mít za sebou takovýhle oces ostudy, bába jedna. Proč ostuda? Nic jsem neudělala. Dnes bude pan Vachna mučidlech, ten si to pro tu královnu Margo pěkně vypije. Víte co, Jiříčku, víte, co my budeme teď dělat?
1: Ne.
0: My si teď budeme hádat osud. Budeme si hádat osud s královny Margo. A teď budete hádat vy mě, ne, já vám, ne. A já budu číst, ukažte, dejte tak tady. Počkejte, tak. A teď položte někam prst, tak sem, tak. Je nutné, aby se myslelo, že... Jirko, prosím vás, dejte to dál.
1: Proč?
0: Já Já už přes rok nosím brýle. Já mám jenom tři čtvrtě dioptrii.
1: Odpuste.
0: Tak teď vidím, teď. Je nutné, aby se myslela, že umřeš na čáry.
1: Ne, tak ne, Jirko, ale ne.
0: Umřete na čáry.
1: Ne, to jsou no.
0: A teď vy mě hádejte osu. Tak tady, ukažte.
1: Tak?
0: Tady. Ano, tady.
1: Vezměte si 12 spolehlivých mužů, či více, řekl král.
0: 12 spolehlivých mužů.
1: Či více?
0: Ne. Jenom jeden. Jenom jeden, jeden jediný spolehlivý, Jiříčku, tomu vy nerozumíte. Co je vám?
1: Pojďte tančit.
0: Já vím. Je vám se mnou smutno.
1: Ale ne.
0: Aha. Nebo se vám stýská. Jak se vám může stýskat, když tu máte mě? Cítíte tu vodu? Jde z ní takové teplo. Je to pravda, že jste v těch vedrech dělali ve sklárně při 67 stupních?
1: To jsme jednou taky naměřili 68.
0: Chudáčku, že to děláte.
1: Táta to taky dělá. Víte, že děláme do Švýcarska a do Ameriky. Asi do 30 zemí posíláme zboží.
0: Chudáčku, že to děláte.
1: Že vy to děláte.
0: Co?
3: Vesničko má.
0: Dělám.
3: Pojď.
1: Ale...
3: Edouši.
1: Tady jsou lidi zlí.
0: Jirko, prosím vás, počkejte, pojďme odtud. Nebo ne, jděte napřed a...
1: Ano.
0: A kupte ještě víno, kupte víno.
1: Paníko, peníze ne. Ne, opravdu ne. Ne, vážně, já jsem bral dost, opravdu ne.
0: Tak jděte.
1: Jirko. Vážně ne.
0: Jděte.
1: A já si z řeči nic nedělám. Ať si o nás povídají. Stejně už. Dávno jsem já... Já vás mám rád.
0: Děkuju. Děkuju, Jiříčku. Děkuju.
4: Tady taky. Tady taky. Vandalismus. Já nevím, koho to může bavit strávat lampionic.
3: Podívej se. Padla hvězda. Edouši.
5: Ano, Merinko, ano.
3: Přál jsi něco, když padala?
5: Kolik pak je asi hvězd? Jako ženský.
3: Tak ty jsi nepřál nic.
5: Ale přál.
3: Já vím dobře, co jsi tak asi mohl přát.
4: Co je to za zábavu, strhávat lampiony, házet je po zemi?
3: Zase letěla.
4: Nebo to spadlo samo?
5: Hele, Mary, koukej ten měsíc. Panečku, jako z tvarohu, viď?
3: No jo.
5: To by byla reklama, co? Představ si, kdyby to tak ještě bylo pod sklem, koláčky kolem. Co říkáš? A stejně jednou vyhasne. Že jo, pane pošmistře?
4: Už dávno vyhasl. Tohle přece nemohli udělat lidi.
5: No vidíte, a co vás to stalo energie? A to myslíte, že by tak krásně svítil, kdyby byl vyhaslej? To jako já, kdybych tady chodil a přitom byl mrtvej, viď, Mary?
3: Jo, ty a mrtvej, Edouši. Pojď sem, no. Pojď ke mně. Těšíš se do Haján?
5: No, co? No jo. A stejně to všechno jenom veme čert.
4: Ale děte.
5: Ale veme, Švec Vondra, pamatuješ, Mary? Tchánovi vždycky říkával, že se kvůli těm perkám tak rozčilujete, pane Duchoň. Jednou praskne celý svět, co je to proti věčnosti?
3: No, na věčnost lidi zapomínají dneska.
4: Prosím, když to říkáte vy, spadlo to samo.
5: Vítr nebyl, měl jste si to hlídat. Všechno se dnes musí hlídat. A stejně to všechno jenom veme čert. Hadi dělají, co dělají. Nemá to cenu.
4: Já myslím, že všechno má cenu. I ten lampion má cenu. Všechno, co je pro lidi.
5: Blbost.
4: A věčnost bude jenom, dokud budou lidi. Až nebudou, tak bude něco jiného. Nějaká jiná věčnost, ne lidská.
5: Blbost. Všechno je blbost. Jako ten lampion tady, blbost.
3: A to není nelidské dneska. Lidi se baví a tancují. A co nás kolem trpí?
5: Jo, dřív se mohl člověk rozšoupnout s čistým svědomím.
4: Když ho měl. Za zdejší ručník.
5: No
4: kdyby se mi neopovážili něco takového udělat.
3: A dneska lidi svědomí nemají. Všim si s Edouši, ta nosatá, ta, co chodí k plovárně na trávu. Jo. Všim si, jak se oblíkla, jako nějaká doktorova.
5: Mladým je dneska všecko fuk.
3: A to není žádná mladice.
5: Ale mladým je všecko fuk. To bych se tedy nerad dočkal, co z toho vyroste.
6: No do včerejška byl světrák.
5: A chybělo nám snad něco, řekněte.
6: Ne, to až ti mladí dnes. Začali pálit kořálku, krást. Ještě na nás vynajdou válku, uvidíte.
5: Války budou, vždycky budou války. ještě řekněte, že jsme tady tu škodu udělali my.
3: A dejte pokoj s politikou.
5: No, prosím tě, jaká pak politika? Pro mě je politika do ničeho se nemíchat. Kdo se za války do ničeho nemíchal, žil si jako za kamny a hotovo.
6: To s ním ještě bude práce, bože lidi.
5: Tak vidíte.
3: No dřív se mužský bavili o ženských a proto taky ty ženský za něco stály.
5: Dneska se toho moc nenamluví, ale za to se začíná už 15.
3: Jo, a když to mužský nemá dobrý se ženskýma, tak si dá na politiku. Bolí mě hlava.
5: Ale nebolí.
3: Povídám, že mě bolí hlava.
5: No jo.
3: Och. Jo. Snad jsme přece jen měli mít děti.
5: Prosím tě.
3: Nebo štík tatínek si to tolik přál.
5: No jo, kvůli firmě, viď?
3: Ale...
5: A kde ji dneska máš?
3: Kvůli rodině, abys neletěl na každou ženskou sukni. Edouši.
5: Co?
3: Měl jsi mě někdy rád.
5: No, prosím tě.
3: Edouši.
5: Ale Mary. No to víš, že jo. Tu máš, na. Posaď se. No, odpočin si trošku. No. Pesničko má. Pod Šumavou, fuj, s poezií tak dumavou.
7: Vy jste neodjel, pane redaktore?
8: Mrzí vás to?
7: Pojďte se podívat na tu spoušť. Prosím, vidíte, surovci.
8: Aha, to jsou hradbičky, pane pošmistře. Víte, dnes večer padají hradbičky a stačilo k tomu pár vřískavých trubek jako před Jerichem. Že, paní Vachová? Pst.
5: Spí, pane redaktore. To víte, bylo toho na ní trochu moc.
9: Luna má cylindr.
5: Prosím?
9: A jeho osmero třpitů se zrcadlí v hladině rybníka. Až položí ten cylindr na zem, nastane hluboká tma.
5: No jo.
9: Viděl jste to, pane Vachu?
5: Co?
9: V rybníčku kamínek. Jenom navrch se to trošku rozvlnilo, ale dole byl úplný klid.
5: Aha.
9: Dole je všechno v pořádku, že ano? A s váma je to zrovna tak, pane pošmítře, co?
10: Co se vám stalo?
9: Ne, proč?
10: Že se nutíte... Že tak popichujete.
9: Ale kdež, se mnou je všechno v pořádku. Se mnou ano, ale s váma ne. Bylo ještě nedávno, ale dnes ne.
10: No, jsou tu dva takový, ožere se to.
9: Nemyslím ovšem, že by to bylo kvůli těm vašim rozbitým hračičkám.
10: A je mi dobře. Všichni takový nejsou, říkám, dva, tři výrostci. Mohl bych je jmenovat a já je budu zítra
9: není,
10: jmenovat.
9: Není vám dobře, není, není, kde jaký kout se ve tmě hýbá jako živý. Hradbičky se na jeden večer rozsypou, člověk se ocne uprostřed lidí, co? Filantropická horečka jim začne lomcovat, tlačí se to do páru, tlačí se to na sebe jako v panice, fuj!
11: Podívejte se na toho měsíčka.
9: Pan poštmistr už tam v duchu letí, ale pozor, mohli by se z toho stát jednou nové ďábelské ostrovy.
5: O těch ostrovech byl před válkou film, takovej trhák. Tam mají aspoň lidi pokoj.
10: Že vy všechno berete tak z té horší stránky, pane redaktore. Náhodou lidi...
9: Ale člověče, jděte mi s tím. Lampiony na trávníku, to jsou ti vaši lidi. Tamhle v tom člověku najdete něco dobrého, tamhle v tom zaždibíček něčeho lepšího a dáváte dohromady dobrá strašidla a pro ně vymýšlíte věk facility, nějaký nový Biedermeier.
5: Potřebovali bychom všichni omladit.
9: Už jste se ráno omlazoval, pane Vachu. Vyšel jste z kluky lampiony. To je jeden z prostředků pana poštmistra, co?
10: Třeba. Taky to nemuseli udělat schválně.
9: Dělali to s větší chutí, než vy jste je věšel. Já už neznám ráj, tak piju hořký lích. Paní Mixovou, pane poštmistře, jste neviděl paní Mixovou?
10: Já.
9: Vy?
10: Opravdu. Od večera jsem ji neviděl, proč
9: od,
10: já?
9: Od večera do rána. Je vám z toho smutno, že?
10: A proč se ptáte mě? Vy jste přece za ní přijel.
9: Paní Mixová je velmi inteligentní žena.
10: Je milá.
12: Inteligentní, to znamená, že se dovede přizpůsobit každému a všemu v jakékoliv situaci.
6: Není šťastná.
12: Taky se chce každému zavděčit jako vy.
6: No, já jsem s lidmi rád za dobře.
12: Zavděčit se chcete a přitom si myslíte, že jste mladý duchem. Pane mládí se nechce nikomu zavděčit. Kdyby se vám chtěli zavděčit, ještě teď by lezli po stromech jako opice s lampiony v zubech a místo toho se proti vám vzbouřili. Chápete, to je vzpoura proti tomu vašemu bídrmajeru.
6: Vidíte, mě nemůžete rozlovit, tak když to chcete vědět, my máme zodpovědnost i za tu skopičinu tady.
12: Staří mládenci, pane, no. I když se oženíme, zůstaneme starými mládenci. Co konstrukcí si musíme kolem sebe vymyslit a sestrojit, abychom se nesesypali.
6: Moderní lidé.
12: Vy jste moderní? Měli... Když těm mladým hlupákům pomáháte strojit merendu? Nebo když se s amatérskou naivitou zajímáte o přírodní vědy?
13: No jo, pan Vachuš je taky v tom.
12: Člověče, to by vás musela jímat strašlivá závrať. Věže katedrál se prodlužují do prostorů mimo zemi. Jen zvedněte hlavu a podívejte se, kam se to žene.
3: Chrápeš.
5: Do?
3: Chrápeš.
12: Aha. Člověče, to byste se musel skácet a už nevstat. Sázím se, že v duchu cestujete rychlostí světla, přitom máte doma květované bačkory a pěstujete si kanára.
6: Mluví z vás úzkost, strach.
12: Hrajeme si, kdo dal doplivné. Vy máte v krku sucho už od narození.
6: V životě jsem neslyšel tolik pohřebních řečí jako dnes od vás.
12: A nepohřbil se dnes něco právě vy?
6: Vy jste pohřbil. Celý svět za svojí hradbičkou.
14: Dobrou noc, pane Vach.
6: Dobrou noc, pane redaktore.
5: Kam jdete? Co tady budu dělat sám?
6: S vámi, pane redaktore, bych se rád v budoucnu ještě někdy potkal. To vám je všechno jasný. Pro vás je všechno hotovka.
12: A kým pak ho obydlíte, to vaše budoucno? To byste si měl ovšem pospíšit, ale nesměl byste začínat s tak zkušenou paní a tak nešikovně a sentimentálně. Sentimentalita je neplodná. Naschledanou. Na jiné oběžnici. No.
6: A já měl radost, že vidím poprvé v životě živého básníka. Dobrou noc, pane Vach.
12: Tam... pod vrbami, kde jsem bloudil sám. Stačila mi jen bolest, kterou mám. Že, pane Vach!
6: Co?
12: Citát. Kolektivní starý mládenec. Já. Budeme jednou vzpomínat této blátivé planety.
5: Prosím.
12: Zase citát.
5: Aha, citát. Tak ji mám zbudit. Má slabé srdce. Aby tak... Št. Juš.
13: Dobrou noc, pane Vachu.
5: Kam jdete, pane redaktore?
13: Dobrou noc.
5: Kam jdete? Počkejte. Pane redaktore, co tady budu dělat sám?
12: Vy nebudete nikdy sám, pane Vachu.
5: Tak nechoďte. Pane redaktore, počkejte. Tak jsem si myslel, že dáme dohromady takovou pěknou partičku.
12: Už jsme ji dali dohromady, pane Vachu. Ještě jsme se ani neznali.
5: To je škoda, že odešel.
3: Kdybych tak neměla vychovat.

0: Jede. No, pěkně ses vyznamenal, jen co je pravda. Tak já mám tedy slabý srdce.
1: Aj, tak to taky slyšela.
0: No, počkej, já ti ukážu slabý srdce.
1: Aj,
2: dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Dej pánu dobrý večír, děvčata. Tak už nám to dohasíná. Podívejte se na toho měsíčka. A prej je vyhaslej. Jak by mohl být vyhaslý, když tak krásně svítí?
0: Eduarde, pojď už!
1: Někdy bych nejradši na všecko vzal hůl a řezat, řezat.
2: Byla to otrava.
3: Jak budu moci odjedu? Co nejdřív? Písečná mě víckrát neuvidí.
4: Ti to tu ale zřídili.
2: Stejně by se to zítra strhlo.
3: My se s tím parádíme.
2: Pošmistr by to tady nejradši všechno opentlil a dal počturc. Na nás taky. No mě to nebaví, no nikoho to nebaví, když mi někdo ukazuje, jak se mám bavit.
3: Co říkáš té bábě z Prahy? Ani nevím, co je to za lidi, ty Vachovi.
2: Tihle ne. Myslí Mixovou. Muž jí ráno uteče, celá ves o tom ví a ona se večer nestydí, ukazuje se. Já se tomu Jirkovi divím, taková bába.
3: Co bych jí měla říkat?
2: Ahoj, Zuzko! Kam s tím kufrem? Ahoj! Bú! Ty zrovna bys měla něco říkat.
3: Hanko, všimla jsi z toho kluka z Třeboně? Toho černého. Tancoval se mnou třikrát.
2: Se mnou? Ani jsem to nepočítala.
3: Počkej, jak se jmenuje?
2: Jirka ne.
3: Mně Jirka fuk.
2: Na mě je všecko fuk.
3: A není.
2: A Jirka, tady se bude randit. Mílo, ještě domů nepůjdem. Jirko, pozdravuj tu Němou a taky její tetičku.
5: Ahoj, Zuzko. Sama?
6: To je něco tak zvláštního.
5: No, s kufrem.
6: Stěhuju se. Chtěla jsem...
5: Kam se stěhuješ?
6: K Saní. Chtěla jsem tu zůstat. A...
5: Teď už nechceš?
6: Ani ne.
5: To je ohromný.
6: Tobě to snad může být jedno. Nebo ne?
5: Třeba. Pomohu ti.
6: No, prosím se.
5: Páni, to je tíha. Prosím tě, co taková holka může v kufru mít?
6: Odnesu si to sama.
5: Počkej, já ti...
6: Jirko. Proč jsi to schovával? Snad to neukrát.
5: Náhodou za poctivě vydělaný.
6: Kam to neseš?
5: Ty jsi nikdy neviděla láhev vína?
6: Ne, proč jsi to měl schovaný?
5: Tak chceš, abych ti pomohl, nebo ne?
6: Stačím na to sama.
5: Zuzko, snad nejsi...
6: Co nejsem, no jen to řekni, co?
5: Snad nejsi...
6: Ještě řekni žárlivá. Na tebe.
5: Co bys taky žárlivá? Na pitomce, že jo?
6: O to jsi řekl sám.
5: Nezlob se.
6: Musím už jít. Nemohu vás tu rušit.
5: Koho? Vás?
6: No, tebe a Mílu.
5: Tak to si teda na omilu. Na velkém omilu s ní nic nemám, já to nesu pro tvou tetu.
6: Pro tetu?
5: No.
6: No jo, ona to randí s panem redaktorem, viď? Jirko,
5: co?
6: A ty jim děláš křena.
5: Hele, nic nikomu nedělám, jsem tu s ní náhodou sám, víš?
6: S tetou?
5: No, tančili jsme tu a tak...
6: S tetou vážně? No, Jirko.
5: No, tak já vím, to je sice trošku stará, ale...
6: A líbali jste se?
5: No... Tak co máš dělat, když tě chytne kolem krku? To
6: Jirko,
5: mám
6: ne.
5: Skočit do rybníka? Ale tomu nerozumíš. U mužských je to jiný.
6: Fuj! To je vždycky stejný. A ona dě ráno čtla z mýho deníčku.
5: Z jakýho deníčku, prosím
6: tě? Jdi si k ní a mě nech.
5: Zuzko, snad nebudeš brečet.
6: Kvůli tobě nebrečím.
5: A kvůli čemu?
6: Kvůli všemu. A jsi. Víš, co ty jsi?
5: No, ty umíš jenom nadávat. A co bych měl říkat já? Zuzko.
6: Jdi pryč, jdi.
5: Zuzko, no tak... Prosím. A tu vázu dejte tě.
6: Jakou vázu?
5: No tu, co máš pod polštářem na posteli u okna.
6: Jirko.
5: Co?
6: Ty jsi byl u nás?
5: Byl. Zuzko, koukej. Zuzko, koukej, podívej se. Zuzko.
6: Pryč, jdi pryč.
5: Jirko, pitomce můžeš třeba potřebovat, ty.
7: Zuzanko, Zuzanko, vidíte?
6: Dobrou noc.
8: Ne, prosím, ne, počkejte, Zuzanko, chvílečku, prosím, no, počkejte, Zuzanko.
7: Jo, co v tom kufru máte?
6: Taky knížky.
7: Hledám paní Věru.
6: Nejste první.
7: Vy taky?
6: Ne, já ne, samý muždí.
7: Zůstalo na kufříčku trochu místa pro mě.
6: No ale opatrně, už je starý.
7: Já taky. Zuzanko, no, dejte mi ručičku, no. Podívejte, Zuzanko, viděla jste někdy pečené kuře za sklem, ano, v bifetu? Ovšem to musí být taková sichravá městská zima, víte, všechno teplo z něho vykuchali, vidíte? No ne, ten pocit nemůžete znát, pocit studeného, vykuchaného kuřete. Z nás taky všechno teplo vykuchali, že?
6: U mě se moc nepotěšíte.
7: No, chvílečku vedle mě, na kufřiče. Ne, no nebojte se, Zuzanko, tak. Podívejte, trosečník našel v počívce kabátu hlavičku od sirky, škrtl, vyskočil plamínek. Co myslíte, že udělá třísky, zapálí oheň? Co myslíte? Ne, on ten plamínek sfoukne, zešílel. Takové já jsem teď situaci. A v takové situaci je celý svět škrtl, sfoukne.
6: Já vám starým vůbec nerozumím. Připadáte mi jako přistrojení na maškarní bál.
7: Že já bych ten plamínek nesfoukl, že bych ještě...
6: Já jsem dneska nešťastná.
7: O to budete zítra šťastnější.
6: Mám tady zůstat.
7: Ještě chvilku, ještě.
6: Ale já myslím příští týden. Snad bude hezky. A jistě.
7: Jde ze mě zima na vás? Ale někde muselo zůstat trošičku tepla pro mě, Zuzanko. Aspoň do dlaně.
6: Kdybyste do mě viděl. A bylo by to s náma lepší, kdybyste pořád do nás nehučali. A taky nám jednou něco ukázali. Něco, co k něčemu je.
7: Chutná, čisto. Ale... Obláček tepla, Zuzanko,
6: vždyť
7: obláček.
6: Vždyť jste opilí, ukažte nám něco pěkného.
7: No, tohle není pěkné, ty lampiony a tohle všechno.
6: To já myslím něco v sobě.
7: Chcete?
6: Zuzanko, Jirko.
7: Prosím, Zuzanko.
6: Pusťte, Jirko. Zuzanko. Pusťte vy dětku, pusťte. Jirko.
9: Fredo.
7: No co je, co je? Špehuješ? No, tak konečně jsem ti neutek, viď? Tak já ti řeknu, proč jsem teda přijel. Slávka už je zase v tom. Slávka, bytná, v sobotu máme svatbu. No, říkala, že víš, nač jsem si od Mixy vypůjčil peníze, tak tentokrát to Slávka nechce dát pryč. Co? Rok jsme si lhali. Mně se to tvoje kočičí vrnění pěkně poslouchalo. Ty jsi zase měla povyražení po těch samomluvách toho koně Mixy.
9: Ne.
7: No co ne? Co ne? Divíš se, že si beru Slávku? Hledej nový byt. Hledej někoho, před kým bys pořád nemusel něco předstírat, zapírat třeba kuří oko. Před Slávkou nemusím, rozumíš? Mně se nechce nic dělat, mě to nebaví, rozumíš? Mně se nechce ani žít, to mě taky nebaví. Já chci, proto není slovo, co já chci. Pane Bože, na tuhle neděli nezapomenu. Myslel jsem, že jsem neobyčejný člověk a ti ostatní a zatím je to obráceně. Na světě jsou jen neobyčejní lidé. Obludný pár manželů Vachových.
10: Fantastický exemplář pana poštmistra. Ty, parádníku samice a kolem houf mladých skříků polozvířátek. A? I Slávka je neobyčejný člověk, je už předem nadšená matka. To je zajímavé, my jsme si se Slávkou nikdy nepovídali o tom, jestli se máme rádi, ale my dva, ty a já, my jsme mluvili jenom o tom.
6: Ne.
10: Ty jsi opilá, co? No, že se nestydíš. Srkolo si tomu klukovi ze sklenice, víš? No, aby Slávka neuměla. A nebyla by schopna podvádět tak jako ty.
11: Věro.
10: Co to děláš?
11: Věro.
12: Počkejte! Jezuska.
11: Skočila tam.
12: Co skočila tam? Jste na mol nebo
11: skočila,
12: co?
11: Skočila.
12: Zatěte mě, kam šla Zuzka?
11: Skočila do rybníka, sama od sebe skočila.
12: Ježišmarja. Zuzko! Zuzanko! On tady stojí jenom tak, jako by nic. Zuzanko! Tamhle je.
11: Já neumím plavat. A když neumím plavat, no, zase...
12: Já myslel, že Zuzka!
13: Pro starou byste neskákal!
12: Nehloupněte!
13: Vidíte, že umím plavat?
12: Nevydržíte!
13: Bahno! Tady je ale... Bahna!
12: A nazpátek!
13: Ne! Nazpátek! Ne!
12: Tak tamhle! Ke skoridlu!
14: Taková kočka je k neutopení. Žně, to by na ně byla lázeň.
15: Kolik pak to máme hodin? No.
14: A už je vlastně zítra.

0: V atmosféře pozdního léta se neslo uplynulých 120 minut sobotního vltavského odpoledne. Poslouchali jsme rozhlasovou podobu divadelní hry Františka Hrubýna Srpnová neděle, kterou tento lyrický básník, ale také dramatik napsal v roce 1958. Z jeho hry dodnes je cítit zvláštní atmosféra doby, banalita prošvihnutých životních šancí a také věčné téma hledání takového způsobu života, aby se člověk nemusel stydět před druhými a hlavně sám před sebou. Na Vltavě jsme v sobotním odpoledni uvedli rozhlasovou podobu slavného představení první Hrubýnovy hry Srpnová neděle. Na režii se podíleli Olga Valentová a Otomar Krejča, autorem rozhlasové úpravy byl Dalibor Chalupa. A my jsme v hlavních rolích slyšeli Vlastu Fabiánovou jako Věru Mixovou, v roli její neteře Zuzky jsme slyšeli Marii Tomášovou, Alfréda Moráka stvárnil Karel Heger a dále účinkovali Bohumil Záhorský, Jiřina Šejbalová, Radovan Lukavský, Luděk Munzar, Jana Kasanová, Jana Drbohlavová, František Filipovský, Ela Poznarová, Jan Tříská, Zdeněk Šavrda. František Hrubýn, Srpnová neděle, sobotní drama na vlnách Českého rozhlasu Vltava. A zítra opět od 15. hodiny pro vás budeme mít tradiční pamětnickou rozhlasovou hru a uvedeme závěrečnou část legendární čtyřdílné rozhlasové epopeje režiséra Jiřího Horčičky podle slavného tolstého románu Vojna a mír. Hra pro pamětníky zítra v 15 hodin. Teď minula 17. hodina, milí posluchači, a nás čeká vizitka a my se za okamžik v éteru vrátíme k návštěvě v rozhlasovém studiu, k návštěvě scénáristy a spisovatele Marka Epsteina, který byl hostem vizitky a Karolíny Koubové letos na začátku března.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz. Vizitka.
4: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Tam, kde jako autor filmu upřete oko kamery do oblak nebo jarní přírody, kde si dovolíte krátký pohled do praskajícího ohně nebo na zaklesnuté milence, musíte v rozhlase vymyslet něco mnohem sofistikovanějšího. Musíte se snažit zapotit a vytvořit atmosféru i příběh slovy a zvuky, říká scénárista a spisovatel Marek Epstein, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání.
4: Je aktuálně nominovaný na Českého lva za nejlepší scénář k filmu Agněšky Holland Franc. Vystudoval scénáristiku a dramaturgii na pražské FAMU. Je jedním z našich nejvýraznějších současných scénáristů. Píše pro film, televizi i rozhlas, píše také knihy a divadelní hry. Za svoji práci získal řadu domácích i zahraničních ocenění, kromě zmiňované aktuální nominace za snímek Franc, už má doma Českého lva za scénář k filmu Davida Ondříčka Ve stínu. Tak Marku, kdokoliv se Kafkou zabývá, musí počítat s tím, že selže, říká Kafkův dlouholetý biografista, německý vydavatel Rainer Stach. Toho jste si tedy museli asi být vědomi, když jste tvořili snímek Franc, tak jaké pasti jste na sebe nastražili? Jak to zpětně vnímáte?
5: Vidíte, já jsem myslel, že tuhle větu jsem řekl já, protože to bylo první, co mě napadlo.
4: Opravdu? Že... Tak vidíte, tak dobře. Ale byl to Rainer Stach.
5: Já o tom nepochybuji a já si myslím, že do toho totiž, do tohohle bodu opravdu dospěje každý. Já se vůbec nechci porovnávat s panem Stachem nebo Štachem, protože on napsal o Kafkovi třídílný, neuvěřitelný dílo, který už podle mě nikdo nepřekoná, možná jednou AI. A když...
4: Myslíte skutečně, že by AI mohlo takhle... No my se k tomu dostaneme určitě ke kapitole AI, co by...
5: V každém případě to, co napsal pan Štach, je prostě monumentální. A jestli on, který načerpal takové znalosti o Francovi, došel k tomuhle názoru a já, který načerpal asi tisícinu toho, co zřejmě on, a došel jsem ke stejnému závěru, bude na tom něco pravdy.
4: Tak ty jste nominován na cenu Český lev za scénář k filmu Franc. Tak jenom se tedy znova ptám, jak jste s Agnieszkou Holland k této neuchopitelné osobnosti přistupovali, abyste ji převedli na stříbrné plátno.
5: Ten nápad natočit film o Kafkovi, který vzešel z hlavy paní režisérky. Paní režisérka kolem Kafky kroužila dlouho a ona říká, že to byl jeden z důvodů, proč studovala v Praze na FAMU, protože Praha pro ní s tím Kafkou byla nerozlučně spojená. A tím, že ona už v 80. letech v polské televizi udělala dramatizaci procesu, tak vlastně nechtěla už dělat další dramatizaci. Ona chtěla skutečně film o Kafkovi, ale zároveň nechtěla takový ten tradiční životopisný film, jaký jsme udělali třeba s Mikoláškem v Šarlatánovi, prostě narodil se, žil a zemřel. Chtěla natočit Kafku tak, jak ho nějakým způsobem ona vnímá, jak ho má v hlavě. A můj úkol bylo pokusit se do té hlavy proniknout, rozhlédnout se a nějakým způsobem to přenést na papír.
4: A jak jste se tady takhle ladili s Agnieszkou Holland?
5: Těžce.
4: Mm-hmm. Kolikrát jste přepisoval?
5: Těch přepisů paradoxně nebylo tolik, protože my jsme ze začátku velice bolestně hledali tu formu. Je to docela zajímavý, ač jsem o generaci mladší než paní režisérka, tak myslím, že ty moje prvotní nápady byly daleko konzervativnější, než byla její představa. Takže já jsem jí tam nosil asi něco, co z mého pohledu bylo mnohem klasičtějšího, než ona chtěla. Takže furt říkala tudy, ne, to musí být trochu divočejší, punkový, dokonce používala slova. Takže ona se mě tak trochu jakoby směřovala, abych prostě do té hlavy nahlédl z toho správného úhlu. A potom jednou, už neznám přesně ten okamžik, se mi nějak otevřela skříňka, ve které najednou ten film byl poskládaný z těch hraných a z těch dokumentárních částí, kde ale v té dokumentární části může vystupovat ta postava z té hrané části. A najednou jsme měli oba pocit, že takovou formu jsme ještě neviděli a že nám lecos dovoluje. Dovoluje vysvětlit, dovoluje naopak zpochybnit nebo to postavit do nějakého kontrapunktu. A ve chvíli, kdy jsme nalezli tu formu, tak pak už si myslím, že těch přepisů vlastně nebylo tolik. Pak už jsme to spíš jenom čistili a naopak si museli dávat trochu pozor, aby nás to nezahltilo, aby toho nebylo příliš, aby jsme věděli přesně, co tam naopak nedat.
4: Mm-hmm. To je určitě důležité, protože říkáte, aby nás to nezahltilo, zároveň ten film bude vždycky nějaká zkratka. Tak jak jste přistupovali k tomu, aby ta zkratka vlastně nebyla zjednodušující, byť je nutná?
5: Tak v tom filmu, jak říkáte, je to vždycky zkratka, je to nějaký podvod, je to výřez. A Agnieszka už na začátku říkala, no my asi neobjevíme něco úplně nového. Na to je tady Štach a jiní. My nejsme vědci. My vlastně, když se nám to opravdu povede, tak se nám podaří těm lidem toho Kafku na ty 2 hodiny na tom plátně zpřítomnit. Když se nám to povede, tak ty lidi budou mít pocit, že s tím Kafkou něco zažili, že rozumí některým jeho emocím, že se seznámí s nějakými základy díla a s tou strukturou života, ale že to bude víc o pocitu, než o tom jakoby faktografickém poznání.
4: Zajímavé, že mluvíte o pocitu, protože to spolu s Francem Kafkou je určitě zásadní, jak vystihnout tu atmosféru, náladu, energii života a tvorby osobnosti, která sama pro určitou atmosféru vytvořila pojem kafkárna.
5: To je otázka, jestli vytvořil vlastně Franz Kafka. My jsme samozřejmě na začátku, a tady si myslím, můžu opřít toho kolegu Štacha, zjistili, že kolem Kafky existuje ohromný mýtus a poměrně málo faktů. Aspoň těch, co se opravdu jako znají. A ten pocit, jak jste o něm hovořila, je možná z velké části ten mýtus. Takže my jsme si říkali, musíme namíchat takové kive toho Kafky, aby jsme tam dostali nejenom ten mýtus, který byl mnohem snažší, jakoby, až jakoby se můžete dostat na nějakou hranici kliše, ale aby se nám tam podařili dostat i ty fakta, která nejsou tak známá. Co se týče jeho vegetariánství, toho, že v té pojišťovně, kde pracoval, nebyl tím posledním šroubkem u temného stolu v rohu, ale že byl vlastně až vrcholným manažerem, který si mohl dovolit 6-hodinovou pracovní dobu, že nebyl zasmušilým introvertem, ale že byl zároveň dobrým kumpánem, který neskazil nikdy žádnou legraci. Tak tohle všechno jsme tam nějakým způsobem vlastně chtěli do toho filmu jakoby dostat, aby ten člověk dostal pocit, který bude komplexní, to zpřítomnění toho France.
4: Chci trošičku i demitizovat některé věci okolo France Kafky?
5: Já si myslím, že i to jsme možná chtěli, ale zase člověk má jenom 2 hodiny. Rainer Stach má 3x1000 stran, kde se snaží Kafku najít. Takže my jsme byli opravdu limitovaní a myslím si, že v tom filmu se daleko lépe přistoupí s tou emocí, než s tím faktem k tomu divákovi.
4: A jak jste nakládali nebo uvažovali o tom, jak tam zařadit části Kafkovy tvorby, které konkrétně, například povídka Skarného tábora, Ortel, jak padla volba právě na tyto texty?
5: U toho Kárného tábora vlastně Agněška měla v hlavě tu scénu a říkala, to je něčím zástupná, ona je vlastně násilná, ale zároveň je jakási cizí, protože tam je ta postava toho pozorovatele, někoho, kdo se dívá na násilí, ale dlouho do něj nezasahuje. Vlastně
4: scénu exekuce.
5: Nerozumí mu. A pro ní vždycky tahle scéna byla jako zástupná v tom, že Agněška to tak cítila. Já si myslím taky, že Kafka v něčem předpověděl tu dobu, která následuje, která bude následovat, včetně holokaustu, kde teda velká část Kafkovy rodiny zahynula. A že tady tahle ta scéna a ten stroj je nějaká vize do budoucna. Proto je tam vlastně tady tahle ta scéna a ta scéna s Ortelu zase navazuje na Francův vztah s otcem, který byl složitý, možná je taky mitizovaný, ale zrovna v Ortelu, který tady končí tak, že syn pochopí, že tatínek má pravdu v tom, že on dělá všechny věci správně a tím se provinil a načež jde na most tedy a ukončí svůj život, tak měla pocit, že i tahle scéna nám koresponduje s tím, s tou linkou dramatickou té rodiny a že by tam jakoby měla být.
4: Jaký byl váš vztah ke Kafkovi předtím, než jste o něm začal psát scénář a vznikal film?
5: Chladný. Řekl bych asi chladný, jestli vůbec nějaký vztah jakoby byl.
4: A jak se vám tedy potom hledala cesta k němu, když jste o něm měl psát scénář pro takovýto, dá se říct, tak monumentální film?
5: Bylo to složité. Já jsem se snažil na začátku paní režisérku odradit. Říkal jsem, že nevím, jestli já jsem ten pravý intelektuál, který má o Kafkovi napsat film. A vysvětlil jsem jí tedy, že jsme se asi potkali někde na střední a na vysoké škole, ale opravdu jenom velmi letmo, že to není kniha z mé kapsy. A že to všechno budu muset znovu nastudovat a znovu se k němu nějak vůbec jakoby dostat. A ona říkala v tu chvíli, no to je ale ono, to je skvělý, já tady nepotřebuju věci, který mi vysekne svůj názor na Kafku. Já potřebuju najít cestu k němu. I já, i ten film, vlastně toho Kafku budeme hledat. A když ty jako scenárista budeš hledat na začátku jako první, no tak on se ten princip toho hledání do toho musí skrz ten text dostat. Takže vlastně ona přivítala trochu moji nedovzdělanost a uvítala, že já si během toho doplňování nějakým způsobem se promítl ten proces i do toho scénáře.
4: Jaký je váš vztah k Franci Kafkovi nyní, po té, co jste ten scénář napsal?
5: Tak je to takový...
4: Už je vřelejší?
5: Je to někdo, je to postava, se kterou já jsem strávil 3 roky, takže vlastně je velice intimní. Já nedokážu říct, jestli jsem ho pochopil literárně, ale myslím, že jsem ho velmi pochopil jako autora, protože to byly okamžiky, kde jsem najednou si říkal, ale teď to jsou emoce, které já taky zažívám. Emoce nějaké frustrace.
4: Pochybnosti.
5: Pochybnosti, emoci toho, aspoň to jsem, tak já to vnímám, že vlastně Kafka, nechci říct, nesnášel, ale vlastně se velmi obával té konečnosti, kdy to dílo vezmete a necháte ho publikovat v jeho případě. V mém případě třeba to odnesu tomu režisérovi a on začne jakoby točit, že nad tím dílem ztratíte tu moc toho, přestanete být ten pánbůh, který tam může cokoliv vzít, škrtnout, nebo to nechat znovu zrodit, může tím pohybovat těma osudama, tak tady tenhle ten pocit té ztráty toho dítěte, toho svého božství, tak toho on se velmi obával a vlastně ho to trápilo, asi i frustrovalo a tady třeba já mu naprosto rozumím.
4: Že nerad posíláte svoje díla potom takto do světa a ztrácíte je ze zřetele z kontroly.
5: Ano, ta ztráta té možnosti s tím nějakým způsobem nakládat je bolestivá, myslím, pro každého autora.
4: Říká scénárista a spisovatel Marek Epstein, aktuálně nominovaný na Českého lva za nejlepší scénář k filmu Agněšky Holland Franc. A Marek Epstein je hostem dnešní vizitky. Pište vaše podněty, dotazy na e-mail vizitka@rozhlas.cz. A my si teď zahrajeme první píseň, kterou pro nás Marek vybral, a to je Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Tak jenom jestli třeba řeknete pár slov, proč jste ji vybral?
5: Já jsem ji vybral, protože to je melodie z filmu, který jsem viděl v nějakém svém pravěku, v dětství, v mládí, už je to hrozně dlouho, nevím, v kterém roce ten film byl, ale vím, že se mi tenkrát hrozně líbil.
4: Říká dědeček Marek Epstein. Vypadá, když říkáte, že mládí byl pravěk, ale taky tady Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Na Vltavě Českého rozhlasu dozněl Bruce Springsteen, vybral ho host dnešní vizitky a to je Marek Epstein, scénárista a spisovatel. Mluvili jsme o filmu Franz. Za scénář k tomuto snímku je Marek Epstein aktuálně nominovaný na cenu Český lev. No a jak, Marku, ta ocenění vnímáte, protože můžeme říct, že nedávno byly ceny České filmové kritiky, tam Franz ani nebyl nominován, teď má nejvíce nominací na Českého lva, ale je to pro vás nějakým způsobem významné, třeba ta nominace?
1: Tak je to vždycky asi milý, když někdo ocení vaši práci a je zajímavé, že u toho filmu to ocenění většinou přichází ve chvíli, kdy už děláte něco jiného.
0: A to je asi ten produkční běh toho?
1: Ono je to logický, samozřejmě. Ale vy máte pocit, že abyste mohli v té profesi potřebovat, že to, co právě děláte, je dobrý nebo nejlepší. Takže vlastně paradoxně to, že dostáváte cenu za něco, co už je pro vás jakoby pase, je zajímavým paradoxem, že nemůžete spěchnout, protože si myslíte, že to nejlepší máte před sebou na papíře.
0: Tak když už teď tady máte to své dítě, film Franz vypuštěno do světa tímto způsobem a za pár dnů tady se uvidí, jak se rozhodne na cenách Český lev, tak co děláte teď aktuálně, když říkáte, že vlastně to už teď není pro vás to aktuální?
1: Já přiznám se, já vás to nepotěší, já hrozně nerad mluvím o věcech, které u toho filmu, které ještě jakoby se ani nezačaly točit v tomhle tom prenatálním stádiu, já mám tu pověrčivost
0: to toho jediný,
1: nenarozeného
0: právě,
1: dítěte,
0: to pověrčivý,
1: takže já se můžu přiznat, že snad pracuju, píšu a spíš, co bych jako třeba chtěl letos dokázat, je, že mám 3 děti, mám 2 dětské knihy, hrozně rád bych ještě zkusil napsat 3., abych jednou nemusel dětem svým tvrdit, že někomu dlužím knihu.
0: Aha, takže píšete knihy podle počtu dětí, které máte. Tak myslím ty dětské tedy.
1: No, není to tak úplně, ale říkal jsem si, že mít 2 knihy a 3 děti není fér.
0: Jedno dítě, teda jedna kniha na hlavu, ale to jste už tady se rozeběhl na ta další pole vaší spisovatelské působnosti a to tady i ke knihám, ale já ještě vás trochu přidržím i u toho filmu. Zajímá mě váš pohled na to, že byla zveřejněna výzva filmařů a tvůrců k otevřené debatě o hranicích umění, odpovědnosti, etice při vyprávění příběhů, které nejsou uměleckou hrou, ale dotýkají se skutečných lidí. A tahle iniciativa reaguje i na kauzu kolem filmu Zbormistr. Tak kde vy vnímáte ty hranice, když se třeba zobrazuje příběh reálných lidí, který má třeba i dopad právě na jejich potomky nebo přímo na ně?
1: Ta hranice je hrozně nejasná, je individuální a těžko se mi to vlastně určuje. Myslím si, že u některých filmů zpětně i vlastních, kdyby se někdo objevil, že by dokázal film nějakým způsobem napadnout, stejně jako se to stalo u filmu Zbormistr. Nedokážu tu hranici říct, já si umím představit, že prostě někoho, koho v nějaké fázi jeho života postihlo taková věc traumatická, jako je, že mu někdo ubližoval, že se mu může po tomhle filmu něco otevřít, prostě stará jizva. Na druhou stranu pro mě ten film to nedělá. Já ten film, když jsem ho viděl, tak mě přišel relativně jakoby velmi korektní, něžný. Ondru Provazníka znám dlouho a vím, jak se s tím trápil a že to je to poslední, co bych chtěl někomu ublížit.
0: Tak zase vy asi nejste ale ten, kdo by tím traumatem trpěl, ale mě teď vlastně jde o to, jestli není tady potřeba a možná k tomu přispěl právě i snímek Zbormistr, si ty hranice osahat a nějakou hranici opravdu stanovit, jak vy jako tvůrce třeba potom, i co se to teď tímto způsobem pojmenovává a hledá, byste přistupoval k tomu zobrazování reálných osudů nebo jak byste o tom uvažoval, aby skutečně nedocházelo k nějaké sekundární viktimizaci?
1: Tohle já si myslím, že tohle nemůžete někdy jakoby úplně předestřít. Vy si můžete myslet, já sám to se vždycky snažím přemýšlet o tom, co píšu, o kom píšu, jaké to může mít konsekvence. Můj názor je nějaký, názor producenta může být zase ještě nějaký jiný, pak do toho vstoupí právníci, ty vám řeknou, že ty mají ještě tenhle názor. Já můžu jako jedině říct, že jako autor mojí snahou je hledat postavy a vyprávět o postavách, který stojí za to odvyprávět. A jejich příběh z mého pohledu musí tomu divákovi, kterému to vyprávím, přinášet něco, co ho snad spíš polepší. Jakoby já velice věřím v to, že film má dávat naději, má ukazovat na to, jak by to možná mohlo jakoby jít správně. Osobně vlastně nemám rád filmy a odmítám nabídky, když někdo mi třeba nabídne, abych napsal film o masovém vrahovi, nějakém šílenci. Já říkám, proč? Hele, já si myslím, že tyhle lidi si to nezaslouží. Takže je tady nějaký osobní přístup. Ten osobní přístup musí mít scenárista, režisér i producent předtím, než začnou točit. A ty věci by si měli pokusit odargumentovat, ale vždycky se to nedá asi dohlédnout až úplně, úplně jakoby nakonec. Ale kdybychom se měli vrátit zpátky ke Zbormistrovi, tak já si myslím, že si nezasloužil ten osud, protože ten film mně přijde velice jakoby intimní, že ten film o sobě, kdybychom z toho odebrali to, že ta slečna se tam poznala v tom, což je mi hrozně líto, že se jí to znovu nějakým způsobem zprostředkovala, emoce, to je mi taky velice líto, ale myslím si, že ten film sám o sobě, když ho promítnete jiným lidem, kteří nemají to trauma, tak může možná předejít do budoucna situacím, kdy ty lidi řeknou, hele, já jsem to viděl ve filmu, možná se to k tomu blíží, třeba dokáže něčemu jakoby předejít.
0: Já bych rozuměl.
1: Já si myslím, že to ano. Není film, kde ho nestační, a proto si nejsem úplně jistý, jestli si zasloužil. Ale na druhou stranu dostal cenu kritiky, takže je taky rozkročený rozpor v tomhle směru.
0: Určitě otázka, jestli by tento stejný přínos nemohl mít, aniž by toto takto nepersonalizoval, kdyby to bylo ukázáno třeba, řekněme, anonymněji nebo na nějakém jiném v jiných kulisách, než kde všichni tedy toto poznali.
1: Ale já s vámi souhlasím a myslím, že jak znám Ondru Provazníka, on neskutečně touží potom, aby to jméno zvolili jinak.
0: Dobře, ale když jste mluvil třeba o tom, jaké nabídky odmítáte, třeba co se týká nějakých masových vrahů, zobrazování jich, tak implikuje to trochu nějaký váš třeba vztah ke true crime?
1: To pro mě to je žánr, který nevyhledávám, ani se na něj nekoukám. Myslím si, že o něm asi nebudu ani nikdy psát, jednak bych to neuměl a jednak, jak jsem řekl, mě to prostě autorsky nenaplňuje.
0: Říká Marek Epstein, scénárista, spisovatel. Mluvíme o jeho tvorbě, také jsme mluvili o filmu Franz, za nějž je, tedy za scénář k němu, aktuálně nominovaný na cenu Český lev. A teď je čas na další píseň a to je Golden Eye od Tiny Turner, takže bondovka.
1: To je bondovka, to jsme zase trochu v mém mládí, kniha do tramvaje, ale něco jako uchvatného a fenomén, takže já si dovolím.

0: Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem scénárista a spisovatel Marek Epstein. A my jsme před písní mluvili o tom, co vás jaksi neláká úplně tvořit. Tak mě zajímá právě ten opak, jak poznáte, že ten příběh je opravdu silný, že jde o osobnost, která ho nese a že ji chcete převést na filmové plátno.
1: Většinou tam při těch rešeržích, no při tom, když dostanu nabídku a začnu o ní uvažovat, musí tam nastat nějaký okamžik, kdy já tam mám pocit, že něčemu rozumím. Buď je to nějaká emoce, nebo je to situace, může to být i zprostředkovaný, ale asi bez toho, aniž bych věděl, že něčemu malinkatýmu, ono to tam ani v tom filmu nakonec nemusí být, ale že tam něčemu rozumím, tak bych asi do toho psaní nešel, nezačal bych.
0: 20 let, ne-li víc, se pohybujete právě na poli scénaristiky filmu. Tak při množství toho obsahu, zvláště na poli audiovize, který je dennodenně chrlen na diváctvo, tak jak uvažujete vlastně o tom svém příspěvku, jak se v tom moři právě svou kapkou vlastně zasloužit o tu pozornost, která zdá se být teď jako velmi, velmi ceněným statkem?
1: Já nevím, jestli na to mám vůbec nějaký jakoby názor takhle, nebo jestli o tom uvažuji takhle ze široka. Já jsem neskutečně vděčný za to, že jsem měl do téhle chvíle nějak asi štěstí, že se ke mně dostávaly příběhy, které mi stály za to odvyprávět, že jsem je odvyprávěl, tak že to ty, kdo to po mně chtěl, nějakým způsobem ocenili, ano, i honorovali, a ještě se to třeba natočilo, takže já to vnímám jako nějaký takovýhle řetězec šťastných náhod a pořád se snažím do jisté míry připravit na to, že ten řetězec může skončit, obzvlášť teď, když začínají nástroje psát, když pominu, jak neuvěřitelně rychle, tak ale vlastně už i kvalitně, a ta možnost té variability a ty změny v tom příběhu je neuvěřitelná. A mám samozřejmě vnitřní obavu, že až na to přijdou producenti, tak si začnou ty příběhy nějakým způsobem pořizovat jinak, než proč platit scenáristu, který bude rok přemýšlet a ještě přinese možná látku, která nebude přesně takovou, jakou on si vysnil a řekněme i zaplatil, když si to bude moc napromptovat během jednoho dopoledne. Takže já trochu teď vnímám tady ten statut svůj, jakože je to podzim trochu té kinematografie v té podobě, jak vypadá, a já se snažím ten podzim užít.
0: Dobře, ale zároveň mluvíte-li o AI, tak skutečně se domníváte, že bude schopno napsat prostě fungující scénář, aniž by bylo poznat, že to nepsal člověk? Protože u té tvůrčí chápu, že některé kroky se dají díky AI velmi dobře zefektivnit, ale potom ta tvůrčí záležitost, pokud jde o generativní AI, tak vždycky to přece jenom je extrakt z něčeho, co napsal někdo jiný, nebo...
1: Já bych hrozně rád vykřikl, že ne, že samozřejmě člověk bude vždycky člověk už tím, že tam páchá ty chyby.
0: Právě.
1: Mám velkou obavu, že ta věc se učí tak rychle a momentálně ona se zdrojuje od lidí, takže vlastně jejím zdrojem je člověk a její schopnost je ne myslet ještě, ale vytvářet variace. A z 10 variací, které budou hloupý a budou nelogický, ta 11. najednou vytvoří zase lidskou emoci. Jenom tím, že spojí prostě nějaké jiné emoce dohromady. A spojí je zrovna ve chvíli a způsobem, který na toho diváka může začít působit. Takže já si myslím, že tady ona má ohromný potenciál. A jak říkám, kéž bych se mýlil.
0: Je to třeba pro vás i téma, které, o němž byste rád psal, ať už knihu nebo scénář nebo rozhlasovou hru? Ostatně vy jste si třeba rozhlasovou hru umístil jako určitou dystopii do budoucnosti, teď už ne tak vzdálené. Tak je to téma třeba?
1: Já mám strach, že tady těch kusů o zoufalých scenáristech a
0: ne, myslím spíš o AI, které
1: no, já si myslím, že tak obecně si myslím, že těch příběhů lidí, postav a hrdinů nahrazených AI bude celá jakoby řada a možná některý budou opravdu antický, protože někomu to šáhne skutečně až na tu existenci. Asi se tomu nevyhneme.
0: Ale tím pádem to není pro vás úplně něco, co byste chtěl napsat jako film?
1: No já myslím, že v tuhle chvíli ještě sám nemám dostatečný odstup od toho fenoménu. Takže jednak sám ještě nevím, jak mě to zasáhne, kam mě to uvrhne. Těch lidí, jejichž příběhy bych mohl nějakým způsobem načerpávat. Těch, kteří už byli nahrazeni, ještě jakoby není tolik a nejsou tak jakoby fatální, že v tuhle chvíli jsem ten příběh ještě nenašel. Jak jsem říkal, že potřebuji něco jakoby nasouznit, něco tam pochopit, něčemu rozumět, tak ještě nemám pocit, že bych tuhle emoci měl, znal. Mm-hmm.
0: Tak to je možná dobře. Protože až ten pocit budete mít, tak to možná potom zase za Marka Epsteina už napíše úplně tady AI.
1: To je snad ještě ten hezký podzim.
0: Aha, ještě hezký podzim. Hezký podzim si užívá scénarista a spisovatel Marek Epstein, i když, alespoň tak, jak to vypadá, je naopak v největším tvůrčím rozpuku. Aktuálně nominovaný na Českého lva za nejlepší scénář k filmu Franz. A třetí píseň, kterou pro nás Marek dnes vybral, je Čekám na signál od kapely Nightwalk. Uvedete taky trošku proč?
1: Tak tady už mám tu argumentační plochu jakoby větší, protože to je z filmu, který teď nevím v kterém roce, ale 2000 určitě něco. Natočil Tomáš Řehořek podle mého textu a Vojta Dyk k tomu nejenom, že tam hrál, ale složil tuhle tu ústřední melodii.

0: dobře, tak ve jménu boží.
1: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: Nightwork ve vizitce Českého rozhlasu dnes od Marka Epsteina, scenaristy a spisovatele, který přijal pozvání do vizitky a bavíme se o, nebo dosud jsme se bavili o jeho filmové tvorbě, filmových scénářích, ale vy máte na svém kontě už řadu knih. Tak například teď vám vyšla kniha Koketérie, novinka, odehrává se v Praze v první polovině 20. století. Má to 500 stran, nebo tak nějak. Můžete přiblížit ten příběh, hoď jde?
3: No má to skoro 600 stran. To
2: tak vidíte, to jsem vám ubrala, nezlobte se.
3: Já nechci nikoho děsit. A odehrává se to v Československu, nejenom v Praze. A je to vlastně deník, nebo epistolární deník, řekněme, mladého, posléze už ne tak mladého muže, protože ta kniha teda existuje na nějakém půdorysu 30 let, končí v roce 68, začíná v roce 37-38 a trochu koketuje s dějinami. To znamená, že sice jsou to jako intimní zápisky, řekněme každodenní hrdiny, ale ta kulisa, ty dějinné události jsou tam vždycky trochu pootočené, protože mě velmi zajímalo, jestli by člověk, ten hrdina, byl například mobilizován v roce 38 a ten národ mobilizovaný by se nevzdal tomu Hitlerovi tenkrát, nějakým způsobem by vzdoroval, tak jestli tenhle národ, ač by se ty historické konotace zase vrátily do těch kolejí, zachoval stejně v roce 48 a jestli by se zachoval stejně v roce 68. Takže ty dějiny jsou tam vždycky trochu jakoby posunutý, ale jsou odvyprávěný přes tu intimitu toho deníku, toho jednotlivce.
2: Čili jste se vydal na pole, které mají historici tolik rádi, tedy alternativní historie?
3: Asi je to alternativní historie, ale já pevně věřím, že nějakým způsobem se snaží reflektovat jakoby nás teď, současnost.
2: A k čemu jste dospěl, nebo co se týká právě toho, co se vám objevilo skrze tohle psaní o naší současnosti?
3: V knize jsem dospěl, to je spíš nabídka k současnosti, kam bychom dospěli. A ve své knize jsem dospěl, že rok 68 by pravděpodobně, ač já už se tam tím nezaobírám, ale vlastně, že by možná proběhl úplně jinak, než proběhl. Možná, kdybych to dneska spojil se současností, možná by byl blíž té situaci, která je dneska na Ukrajině. Třeba.
2: Vy právě jaksi žánrově tedy obsahujete celou škálu, celé spektrum a zároveň tedy, co se týká těch dob, do kterých se ponoříte ve svých dílech, tak ty jsou také různé od právě budoucnosti po tu historii. Jak si vlastně vybíráte nebo jak vás osloví to, které téma nebo ta, která doba, když mluvíme o roce, nevím, 2055 nebo teď tedy 1948.
3: Tak já si myslím, že většinou je to spíš kulisa pro člověka, který aspoň pro mě zůstává jakoby stále stejný, je nějak univerzálně kontinuální ve svých emocích, ve svých rozhodováních a bohužel se moc jakoby nemění. Takže to, když odvyprávím příběh budoucnosti nebo ho zasadíte do minulosti, by nemělo hrát pro toho čtenáře až tak matoucí roli, protože ty emoce, které tam ty postavy zažívají, jsou aspoň já si myslím totožné s těma, co zažíváme my. Že to lidstvo se bohužel nemění, bohužel se, nebo bohu dík, já nevím, zůstává jako stabilní ve svých touhách, láskách, i v tom rozhodování, v situacích, kdy se dostane k moci člověk, tak se chová způsobem, jakým se choval před 3000 lety a pravděpodobně se tak bude chovat i v dalších tisíciletích. Takže pro mě vždycky je důležitý ten příběh a ta postava, o které vyprávím.
2: A to, jak v případě toho, že tvoříte filmový scénář, takže píšete román nebo že píšete divadelní hru?
3: Já použiju jedno kliše, co nás učili ve škole, že psát jde jenom dobře a špatně a všechno ostatní je nějaká forma profese.
2: To chápu a proto mi prosím řekněte, jak k té formě přistupujete. Co zkrátka si vyžaduje psaní filmového scénáře na rozdíl třeba od psaní beletrie, na rozdíl od divadelní hry?
3: Tak vůbec je zajímavé, asi ten základní rozdíl je, že když napíšu beletrii, tak ty písmenka, které já tam nakladu, napíšu, tak to je můj přímý jakoby styk s tím divákem. Vlastně to, co já napíšu, to on si přečte. Jakou
2: s
3: já
2: čtenářem.
3: Se čtenářem. Jakou já emoci z něj chci nějakým způsobem dostat, vyprovokovat, tak mu naordinuju ty písmenka. Když to u scénáře, to je vlastně jenom předpis. Já nějakým způsobem řeknu, poradím režisérovi a kameramanovi a prostě celému tomu štábu, jak by to asi tak mohli odvyprávět. To znamená, že já jsem jakýsi autor kuchařky, ale vaří oni. A to, jestli tam dají kopr a kmín a v jakém množství, to už je tak trochu jakoby na nich. Já to nedokážu ovlivnit. O to je někdy vlastně frustrující, víc frustrující pro toho scenaristu, když ho třeba haní za výsledek scéna, jakoby za scénář výsledného filmu a on ví, že tam v tom předpisu bylo třeba něco jiného, že ten koktejl těch emocí nebo těch faktů byl jinak nastavený, ale jinak to nejde, prostě to k tomu patří. A proto si myslím, že spousta těch scenáristů utíká pak té beletrii, protože tady jsme zodpovědní jenom za to, co opravdu jakoby napíšeme.
2: A to jsme se ještě nedotkli rozhlasových her, nebo rozhlasových dramat, která jste také napsal. Tak tam je to ještě další level, to jsme říkali v tom úvodu, kde musíte zacházet s úplně jinými prostředky.
3: Ano, tam je to ještě jinak. Já si pamatuju, když jsem přinesl poprvé sem nějaký text rozhlasový, tak ta paní dramaturgyně říkala, no ale ty tady máš samý, jako co se tam děje, co se tam, jakoby, na co se kouká. Tady není žádný obraz, tady se ty věci k tomu divákovi dostávají jenom přes to ucho, to musíš všechno poškrtat a to, co tady máš, to vymysli tak, aby to bylo slyšet. Takže paradoxně ten film vlastně, a je to další jakoby rada a klišet ze školy, kde ti říkají, co se nemusí říct, ať se neříká, prostě to se dá ukázat, můžeš to ukázat, neříkej to. A ten rozhled zase říká, ty to musíš říct, jak to chceš ukázat. Takže ano, v té formě, v tom způsobu toho psaní je to vlastně až jako protipol toho. Mm. Ale je to technika samozřejmě, protože ve výsledku vy chcete příběh, vy chcete nějakou emoci a nejlépe nějakou katarzi. To chcete ve všech těch třech případech, ať je to beletrie, ať je to film nebo rozhlas. Jenom ta cesta je trochu jakoby jiná.
2: No a řekněte mi právě, když mluvíme o formální stránce, tak co se týče dobré, když říkáte, je dobré psaní, špatné psaní, tak co jde na margo formy a kdy píšete, kdy je tam nějaká intuice nebo autenticita? Určitě každý autor nechce psát něco prefabrikovaného, protože formálně je to dané takhle, takhle, takhle. Já to takhle napíšu, ale potřebuje právě tu emoci, která je většinou vzbuzena tím, že to je autentické, ne?
3: Ale já si myslím, že ta forma není takhle pevná, jak jste říkal. My jsme se tady bavili těsně, než jsme začali o různých knihách, které vám radí, jak napsat třeba dobrý scénář. Ono jich není zase tolik.
2: To je dokonce přímo titul, myslím.
3: Ano, ano, jak napsat dobrý scénář. Ty knihy jsou, ale nemyslím si, že by mohly pomoct někomu, kdo neumí psát. Já jsem říkal, že si myslím, že ty knihy jsou skvělý pro talentovaný lidi. Pro lidi, kteří intuitivně napíšou dobrý příběh, ale má třeba formální nějaké chyby, tak pak je skvělý si tu knihu vzít a zjistit, jestli skutečně ty body zvratu jsou na tom správném místě, jestli máte začátek,

0: Marek Epstein je hostem vizitky na Vltavě Českého rozhlasu, scénárista, spisovatel. A když jsme mluvili o tom množství vaší tvorby založené na slovech, tak jak se při takovém množství napsaných scénářů, knih vyhnete rutině? Nebo sedáte si prostě k počítači jak prázdné stránce stále ještě rád?
1: Snažím se si sedat rád. Myslím, že mi jako pánbu nadělil jednu pro někoho nepříjemnou asi vlastnost, ale já jsem si to nějak odůvodnil, že pro mě je to požehnání, že mám pocit, že si už nic nepamatuju. A tím, že si nic nepamatuju, tak nepropadám té panice, že už jsem to napsal.
0: Aha.
1: Zní to asi divně, ale...
0: A nikdo jiný vás neupozorní? Třeba Marku, tady se opakuješ už, prosím tě.
1: Upozorní, to se mě třeba upozorní a já si potom třeba vzpomenu, ale kdybych se to sám sebe, to vědomí toho, že už jsem tu situaci, ten dialog, že už jsem to odvyprávěl, tak bych měl hroznou paniku vůbec jako začít psát. A tady já myslím, že tohle postižení mi trochu jako dovoluje tam ráno sednout s čistou hlavou a myslet si, že ten den ještě něco vymyslím, co ještě nebylo.
0: Tak to je inspirativní přístup Marka Epsteina k tomu, když si člověk nic nepamatuje. Zkusím to použít sama pro sebe. Ale řekněte, dobře, tak to je takhle váš přístup, že máte tuhle, jak vy říkáte, požehnání, ale přece jen asi musíte si nějak udržovat ten pozorovací talent a nějakou aktivní fantazii, smysl pro vytváření příběhů. Vypadá to tak, že třeba pozorujete hodně lidí okolo sebe, nebo když jdete, nebo znamenáte si na kartičky, na papírky.
1: Papírky ani deníky si nepíšu. O to zajímavější pro mě bylo právě v koketerii vlastně zkusit napsat deník, ač jsem zjistil, že vlastně já sám jsem úplně nedeníkový typ, protože aby ten deník, nebo aspoň tak já si to představuju, a tak jsem se to snažil psát, ač je to vyfabulovaný, tak ten deník má zaznamenávat nějakou denní rutinu, vlastně bez toho přidání, bez té nadhodnoty, té fantazie, aby to jednou mohlo nebo mělo být objektivní. Samozřejmě jsem se dostal do bodu přemýšlení nad tím, proč vlastně člověk píše deník, proto aby si ho sám přečet, aby ho nikdo nepřečet, aby ho někdo cizí přečet, protože každý ten přístup vám vlastně volí jiný jazyk.
0: Ano, no. A vy jste zvolil tedy jaký přístup?
1: Já jsem vlastně zvolil ten přístup velice striktního sucharského vyprávění, ale tím, že mám fabulovanou postavu, tak vlastně to, co by se mohlo zdát, kdybych to zažíval sucharské, tak najednou si myslím, že je hrozně životaschopný, protože jsem si to mohl a měl jsem tu možnost si to vymyslet. A navíc mi ten deník přišel skvělý, protože on vlastně snese velmi intimní zpovědi. Tam můžete napsat prostě milostný dopis, vlepit vedle lístku na vlak. Vlastně, že tam ty nárazy těch věcí, které si do toho deníku můžete vložit, jsou opravdu jako veliký a žádný jiný tvar to nepřináší, nenabízí. A zároveň jsem si mohl dovolit taky něco, co už si asi nevyzkouším a ve filmu to moc nefunguje, nechat tu postavu literárně zestárnout. Tam mám kluka, který začne psát před maturitou a na konci mám pána svého věku prostě, který něco prožil, ale dál zapisuje a samozřejmě zapisuje už jiným jazykem, zapisuje, jinak přemýšlí, taky si už tolik nepamatuje. Prostě ta postava je úplně jakoby jiná a ten oblouk tam vzklenout, to mě hrozně lákalo, že si to můžu vyzkoušet. Ale abych se vrátil
0: ano, to
1: k tomu,
0: jsme odběhli o to, že vy jste říkal, že si nepíšete deník.
1: Ale snažím se, když narazím na zajímavý příběh někde dneska na těch sítích, nedá se tomu vyhnout, nebo když mi ho někdo odvypráví, rychle se to snažím napsat, mám takovou soubor nápadů, který už nikdy neotevřu, asi nikdy si ho nevytisknu, ale vždycky si tam jako dopíšu ten nápad v domnění, že prostě nemám, že bych neměl ten příběh pustit. Takže snažím se poslouchat, mít oči otevřený a když to jde, tak si to rychle poznamená.
0: A ten proces psaní u vás je takový, že skutečně třeba máte vymezený čas, kdy si sednete k počítači a to je teď vaše práce a teď budete pracovat na tom a tom?
1: To se snažím, když mě to ty tři děti jakoby dovolí, ale zároveň já myslím, že jsou dva základní typy autorů a to jsou prostě analytičtí psáči, kteří si ty věci dokáží poskládat, pracují s kartičkama, pracují s obrazama, se scénama, pracují s nima logicky a pak jsou prostě intuitivní psáči, kteří naopak potřebují jakoby do toho procesu upadnout, potřebují se nějakým způsobem vcítit a ve chvíli, kdy tam jsou, přestávají být oni aktivní, ale stanou se pouze zapisovateli toho, co se tam jakoby děje.
0: A vy jste který druh psáče?
1: To je asi můj případ, takže já jsem ten, který hrozně touží potom, aby ho to pohltilo, aby aby si tam mohl sednout do koutu a jenom zapisovat a být překvapený, co tam ty postavy jakoby dělají. Ale vnitřně si někde hrozně přeju být tím analytickým, protože třeba pro ten scénář je to mnohem lepší, když pak někdo potřebuje něco odargumentovat, proč se to napsal, proč je to tady, tak by se mi mnohem víc hodilo, kdybych vytáhl tabulku těch scén a řekl bych, tady je tahle emoce, tady je tahle, jestli chceš, tak tuhle strčíme semhle, tady to posuneme, tak jak s tím asi pracuje pro mě ten profesionál, který já ve svém vnitru stále nejsem profesionál, protože tohle jako neumím. Já jsem ten, co si tam opravdu někam do koutka přidřepne s tím papírem a teď se chce jenom divit.
0: Říká Marek Epstein, spisovatel, scénárista, aktuálně nominovaný za scénář k filmu Franz na cenu Český lev. Já vám moc děkuju, že jste přišel do dnešní vizitky. Jsme ve finále. Naschledanou.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: A ještě si zahrajeme písničku Prach, kterou pro nás Marek Epstein vybral na závěr. Adam Mišík, Serge Barracuda a film Banger.
2: To ticho mě ničí.

0: nechali mě propadnout, řekli nám je líto, chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok, holky odvracely pohled, nechtěli mě píchat, chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly, nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v řeči před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarád?

0: Tak to dozněla poslední skladba vizitky, jejímž hostem byl scénárista a spisovatel Marek Epstein. Víkendová vizitka zase zítra opět od 5:00 odpolední a tentokrát si připomeneme pořad, jejímž hostem byla hudebnice, spisovatelka a také novinářka Cecílie Jílková. Vizitka zítra v 17:00. Ale teď, milí posluchači, zpátky k sobotnímu 8. srpnovému podvečeru. Nás už za malou chvíli čeká hudební pořad Otakara Svobody a o 6:30 nezapomeňte na další kapitolu četby na pokračování z Belsova románu Válka světů.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
2: Jazzový podvečer.
3: Pětice nahrávek z nových desek světových a jednoho domácího interpreta, to bude dnešní jazzový podvečer. Začneme ukázkou z novinky lehce na alternativnělého trumpetisty Makise Hilla a jeho sestavy, která se jmenuje Sweet Surrender. Ve vybrané ústřední skladbě hostuje mladý představitel velmi současné generace, atlantský zpěvák Zacchaeus Paul.

0: A teď je na řadě onen domácí zástupce, moravské trio, které si říká Band of Hejsek, neboli Banda Hejsků, a zaměřuje se už opakovaně na bluesovou muziku, a protože logicky uvádějí, že pro pořádnou bluesovou nahrávku musí zamířit do státu, udělali to i tentokrát. Při přípravě novinky Sticky Ricky, která vyšla včera. V Americe přizvali pár tamních muzikantů, včetně slavného Charlieho Musselwhitea. No a šlape jim to, myslím, ve skladbě Hard Nails and Bones.
1: Yeah, y'all ready? Y'all ain't ready for this. Mississippi boys and remember the public. Check the public. Oh, damn.

A teď novinka stockholmské zpěvačky a autorky Eddie Sand. Jmenuje se I Will Be Right There a já vybírám ukázku The Villain in Your Story.

A na severu zůstaneme i v další věci, tentokrát z novinky 67-letého opět švédského kontrabasisty Larse Danielsona. Tu pojmenoval Ecomir, co si jako ozvěna z bažin. Tak se podívejme, jak se prosazuje ve skladbě nazvané stručně G.

Zpěvačka Gabby Hartman zbyla na závěr dnešního jazzového podvečera, aby vše sklidnila a zesentimentálnila. Fuga se z novinky O slzavých očích, kam zřadila i svou baladu Les armes dans tam passé, Slzy časů minulých. Tak neplačte, další jazzové pořady jsou už brzy na řadě. I ten můj za týden.

Tak to byla půl hodinka, která je každou sobotu na Vltavě zasvěcená hudbě, konkrétně hudebnímu výběru hudebního publicisty Otakara Svobody, a nás už za malý okamžik čeká četba na pokračování. Co když se jednoho dne na obloze objeví něco, co tam rozhodně nemá být? Co když návštěvníci z vesmíru nepřicházejí v míru a lidstvo najednou zjistí, že není pánem vlastního světa? H.G. Wells to napsal už před více než 100 lety. Jedná se o román Válka světa a na Vltavě ho uvádíme jako premiérovou četbu na pokračování. Další kapitola už za okamžik.

0: Billy Moller je jazzový basista a také kapelník, působí v Los Angeles a studoval pod vedením takových legend, jako jsou Herbie Hancock, Christian McBride a nebo Terence Blanchard. A my jsme si právě poslechli jeho autorskou skladbu Fight Song. Je to skladba z roku 2022, číslo 2 na jeho albu s názvem Anatomy.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Anglie na sklonku 19. století. Obyvatelé země zaslepení pýchou na vyspělost své civilizace netušili, že 10 krátkých vzdálených záblesků kdesi na planetce Mars znamená dosud největší ohrožení lidstva v jeho dějinách. Pojďme si poslechnout, jak pokračuje příběh, který napsal anglický spisovatel Herbert George Wells a svůj román nazval Válka světů.

První věc, kterou jsem po příhodě s chapadlem učinil, než jsem se vypravil do spižírny, bylo zajistit dveře mezi kuchyní a přípravnou. Spíš však zela prázdnotou. Zásoby zmizely do posledního drobtu. Zjevně je předchozího dne všechny sebral Marťan. Při tomto zjištění se mne poprvé zmocnilo opravdové zoufalství. Po celý 11. a 12. den jsem nepozřel jediné sousto a jediný doušek. Zprvu jsem pocitoval jen sucho v ústech a v hrdle a zřetelně mi ubývalo sil. Posedával jsem potmě v přípravně, malomyslný a zubožený. Neměl jsem na mysli nic jiného než jídlo. Myslel jsem také, že jsem ztratil i sluch, jelikož jsem již nevnímal žádný ruch z jámy, kterému jsem přivykl. Necítil jsem se dostatečně silný, abych se tiše doplížil ke škvíře, jinak bych se šel přesvědčit na vlastní oči, co se děje. 12. den jsem měl již tak vyprahlo v krku, že bez ohledu na Marťany, na to, že bych je mohl na sebe upozornit, jsem prudce zapumpoval vrzavým čerpadlem a získal tak několik skleniček kalné, zahnívající dešťové vody. Nesmírně mě osvěžilo a povzbudilo mne i to, že se přes skřípot pumpy žádné slidivé chapadlo neobjevilo. Úporně se mi tyto dny vracela myšlenka na vikáře, na způsob jeho smrti, ale byly to spíše jen blouznivé představy bez jakékoliv logiky. 13. den jsem se opět trochu napil vody. Podřimoval jsem a hlavou mi střídavě probíhaly představy jídla a nesoustavné, neuskutečnitelné plány na únik. Sotva jsem upadl do dřímoty, pronásledovali mne ve snu hrůzné vidiny. Vikářova smrt neustále mne trápila ostrá bolest, která mě nutila znovu a znovu pít. Světlo, které proudilo do přípravny, již nebylo šedavé, ale narudlé. Pro mou zjitřenou představivost to byla barva krve. 14. den jsem se odvážil do kuchyňky a s překvapením jsem zjistil, že otvor ve stěně je zarostlý výhonky šarlatového moru, takže se dosavadní polosvětlo místnosti proměnilo v karmínové šero. 15. den, časně z rána jsem zaslechl z kuchyně podivně známý sled zvuků. A jak jsem se zaposlouchal pozorněji, zdálo se mi, že tam snad čenichá a hrabe nějaký pes. Když jsem do kuchyňky vstoupil, spatřil jsem, že skrze robustní šlahouny marťanského plevele skutečně strká do rozsedliny čenich jakési psisko. Nesmírně mě to překvapilo. Sotva mě ten pes ucítil, zaštěkal. Napadlo mě i hned, že kdybych ho mohl tiše přilákat do místnosti, dokázal bych ho snad zabít a měl bych co jíst. A že bych ho asi měl tak jako tak usmrtit, aby jeho pohyb nepřilákal pozornost Marťanů. Opatrně jsem se sunul kupředu a pošept mu jsem přitom říkal: hodný pejsek, pojď sem. Ale pes náhle hlavou ucukl a zmizel. Naslouchal jsem, sluch jsem měl zřejmě v pořádku, ale v kráteru nastal zcela určitě klid. Zaslechl jsem cosi jako třepot křídel a jakési zakrákání. Ale to bylo vše. Dlouho jsem ležel u otvoru a netroufal jsem si odstrčit nachové rostlinstvo, které ho zakrývalo. Jednou či dvakrát bylo slyšet jakési cupitání, jako by psí tlapy, kde si v písku dost hluboko pode mnou, a znovu ten zvuk ptáků. Ale to bylo vše. Konečně mi panující ticho dodalo odvahy a vyhlédl jsem škvírou ven. Až na kout jámy, kde se hejno vran tahalo a strkalo nad kostrami obětí, jichž Marťané užili za potravu, nebylo v kráteru živého tvora.
Sivěl jsem kolem, nevěřil jsem svým očím, zmizela veškerá technika, až na vysoké hromady šedomodrého prášku v jednom rohu, pár hliníkových tyčí v druhém a černé ptáky a kostry pobytých lidí, to byla jen a jen prázdná kruhová jáma, vyhloubená v písku. Zvolna jsem se šarlatovým bílým prodral ven a vystoupil jsem na hromadu suti. Měl jsem rozhled všemi směry, kromě prostoru za sebou, k severu, a nikde nebylo vidět pro žádného Marťana ani stopy jejich přítomnosti. Pod mýma nohama spadala srázně dolů stěna kráteru, ale o kousek dál tvořila vyházená hlína přirozený výstup na vrcholek rozvaliny. Příležitost k úniku byla tu. Roztřásl jsem se. Chvíli jsem ještě váhal a pak v záchvatu zoufalého odhodlání a se srdcem až kdesi v hrdle jsem se vyšplhal na hromadu sutin, pod níž jsem byl tak dlouho pohrben. Znovu jsem se rozhlédl. Ani směrem k severu nebylo vidět žádného Marťana. Když jsem spatřil tuto část šínu naposledy za denního světla, byla to ulice v zahradní čtvrti, samé útulné bílé a červené domky s hojností stinných stromů a zahrad. Nyní jsem stál na haldě zhrouceného zdiva, hlíny a štěrku, nad níž se rozrůstala buřeň karmínově rudých kaktusů podobných rostlin, po kolena vysoká, bez jediné pozemské byliny, která by si troufla soupeřit o kousíček půdy. Stromy poblíž byly spálené do hněda, ale opodál šplhala po dosud živých kmenech spleť šarlatových šlahounů. Sousední domy byly všechny pobořeny, avšak žádný nebyl vypálen. Stěny zůstaly stát, mnohdy až po druhé patro, jen okna a dveře byly povyráženy. V pokojích bez stropů a bez střech všude bouřlivě bujel šarlatový mor. Pode mnou se otvírala velká jáma a v ní zápolily vrány o kořist. O kus dál jsem zahlédl vyzáblou kočku plížit se schrbeně podél zdi, ale po člověku nebylo nikde ani památky. Denní světlo mi připadalo ve srovnání s mým dosavadním vězením oslnivě jasné. Obloha plála zářící modří. Ach, jak sladký byl každý doušek vzduchu. Nějaký čas jsem zůstal nejistě stát na vrcholku haldy, nedbaje o vlastní bezpečnost. V zatuchlém úkrytu, z něhož jsem právě vystoupil, jsem nedokázal pomyslet na nic jiného, než na bezprostřední nebezpečí. Nedokázal jsem si ani představit, co se právě odehrává se světem. Nepředvídal jsem tento ohromující pohled na zcela neznámou scenérii. Čekal jsem, že uvidím zříceniny šínu. Namísto toho jsem se octl v podivné krajině, křiklavě obarvené karmínem, jako by na jiné planetě. V tu chvíli jsem zažil pocit, který je člověku běžně cizí, ale který velice dobře znají nebozí tvorové, jež jsme ovládli. Bylo mi jako králíkovi, jež se vrací ke své noře a náhle mám před sebou tucet kopáčů, hloubících základy domu. Poprvé jsem si jasně uvědomil cosi, co mne tísnilo již řadu dní. Zakoušel jsem vědomí, že jsme právě sesazováni z trůnu. Ochutnával jsem poznání, že už nejsem pánem tvorstva, ale pouhým živočichem mezi živočichy. Pod patou Marťanů. Povede se nám tak jako všem ostatním. Budeme se skrývat, číhavě rozhlížet, utíkat, schovávat se. Vláda člověka, strach z něho, byli ti tam. Avšak jakmile jsem si tento zvláštní stav uvědomil, pocit pominul a zcela ustoupil přehlušujícímu hladu po onom dlouhém a mučivém půstu.
opačným směrem od kráteru, jsem za zítkou překrytou šarlatem zahlédl proužek jakési ušetřené zahrady. Povzbudilo mě to. Vydal jsem se kupředu. Brodil jsem se nachovým plevelem až po kolena, místy dokonce až po bradu. Hustota porostu skýtala uklidňující pocit jakéhosi úkrytu. Zeď byla asi 6 stop vysoká. A když jsem se jí pokusil přelézt, zjistil jsem, že nedokážu vyšvihnout nohu k jejímu hřebeni. Kráčel jsem tedy podél ní, až jsem došel k rohu vyzděnému z kvádrů. Po nichž se mi konečně podařilo vyšplhat nahoru a překulit se na druhou stranu do zahrady, cíle mého úsilí. Nalezl jsem tam pár mladých cibulí, cibulky gladiol a spoustu mrkviček. Pobral jsem, co jsem mohl, a vydal jsem se pod šarlatovými a karmínovými stromy směrem ke Kew. Cesta jako by byla lemována alejí gigantických krvavých krůpějí, posedlý 2 myšlenkami. Opatřit si více jídla a dobelhat se, jak mi jen síly budou stačit, co nejdále z dosahu kráteru, z té nezemské, prokleté scénérie. Na palouku o kus dál vyrostlo celé hnízdo hub. Snědl jsem i ty a poté jsem došel k hnědavé ploše lenivě plynoucí mělké vody v místech, kde bývaly lučinky. Těch pár soust však jen vydráždilo můj hlad ještě víc. Voda vystoupla z břehů, teď uprostřed horkého a suchého léta, mne zprvu překvapila. Až později jsem zjistil, že onu povodeň měla na svědomí tropická bujnost šarlatového moru. Jakmile ten zvláštní pokryv narazil na vodu, nabýval okamžitě gigantické s ničím nesrovnatelné plodnosti. Stačilo nasypat jeho semena prostě do Temže a do Vyů a dravě bující obrovité výhonky dokázaly úplně ucpat obě řečiště. Kamkoliv se voda rozlila, všude se bezprostředně za ní rozrůstal šarlatový mor, takže se rozbuřené vilky temžského údolí ztrácely v narůžovělých bažinách, jejichž okraje jsem právě prozkoumával a jež zakrývaly mnoho ze spouště napáchané marťany. Zánik šarlatového moru byl posléze téměř stejně náhlý jako jeho rozbujení. Zachvátila ho rychlá sněť, způsobovaná, jak se domníváme, činností určitého druhu bakterií. U všech pozemských rostlin se totiž procesem přirozeného výběru vytvořila jistá odolnost vůči bakteriálním chorobám. Nestane se, že by jim podlehli bez úporného boje. Avšak šarlatový mor tlel, jako by šlo o rostliny dávno odumřelé. Výhonky nejprve bělaly, poté usychaly a křehly. Lámaly se při sebe menším doteku a ještě tytéž vody, jež jim pomáhaly vyrašit, odnášely poslední stopy jejich existence k moři. První, co jsem učinil, když jsem k vodě dorazil, bylo samozřejmě ukojení žízně. Pil jsem nesmírně mnoho a pak, veden okamžitým nápadem, jsem pár výhonků šarlatového moru rozžvíkal. Byly však sama

Zde se kulisa měnila. Cizí a podivná scenérie byla vystřídána obrazem zkázy věcí až příliš dobře známých. Místy krajina vypadala, jako by se tudy přehnal ničivý orkán. O pár jardů dál jsem zase procházel úseky naprosto nedotčenými. Domy měly spuštěné žaluzie a uzavřené všechny dveře, jako by si jejich obyvatelé jen vyrazili na jednodenní výlet nebo spali uvnitř. Bylo tu vidět mnohem méně šarlatového moru. Vysoké stromy tvořící alej podél cesty byly prosté šlahounovitých karmínových lián. Pobíhal jsem mezi stromy a hledal něco k snědku, ale bezvýsledně. Vnikl jsem i do několika ztichlých domů, ale byly už vesměs prohledány a vydrancovány před mou návštěvou. Zbytek dne jsem odpočíval, zalezlý do křevisek, tak unavený a zesláblý, že jsem neměl sil pokračovat v cestě. Po celou tu dobu jsem nespatřil človíčka a také nebylo nikde ani stopy po marťanech. Potkal jsem také dva vyhladovělé psy, ale oba se mi obezřetně vyhnuli a utekli. Sotva jsem je začal lákat k sobě. Zahlédl jsem dvě lidské kostry. Nikoli mrtvoly, ale dočista obrané skelety. A v lesíku opodál hromádku roztroušených a zpřelámaných kostí, několika koček a králíků a ovčí lebku. Ale třeba, že jsem je z části ohryzával. Nic k jídlu už se na nich nedalo nalézt. Po západu slunce jsem se belhavě pustil dál, cestou do Patny, kde z nějakých důvodů zřejmě došlo k užití paprskometů. A v jedné zahrádce jsem nazbíral spoustu nezralých brambor, které mi pomohly zcela utišit hlad. Ze zahrady jsem v údolí pod sebou viděl Patny a také řeku. Zašera vyhlížela osada, krom obyčejně zpustošená, zčernalé stromy, očouzené zbořeniny a dole pod kopcem kalná záplava rozvodněného toku, narudo obarvená vybujelým marťanským plevelem. A nade vším ticho. Pomyšlení, jak kvapně se tudy přehnala ta spoušť, mne naplňovalo až nepopsatelnou hrůzou. Určitý čas jsem byl přesvědčen, že lidstvo bylo prostě vymazáno ze světa a že jsem zůstal jen já sám, samojediný člověk, který si zachoval život. Těsně pod vrcholkem Patny Hillu jsem narazil na další kostru s pažemi odtaženými na několik jardů od ostatních pozůstatků. Cestou dále jsem byl stále víc a víc přesvědčen, že až na náhodné výjimky, jakou jsem byl i já sám, byla zhouba člověčenstva v této části planety dokonána. Marťané, říkal jsem si, táhli dál a za sebou zanechávali zpustošenou krajinu, spálenou zemi. Vydali se hledat potravu jinde. Snad právě v tomto okamžiku ničí Berlín nebo Paříž. A nebo se možná pustili severním směrem. Noc jsem strávil v hostinci, který stojí na samém vrcholku kopce. A byl to i můj první nocleh v pořádné posteli od chvíle, kdy jsem se vydal na útěk do Leatherheadu. Nebudu dlouze popisovat, jakou práci mi dalo vloupat se dovnitř. Až později jsem zjistil, že pní dveře nebyly vůbec zamčené, ani jak jsem v místnosti usilovně hledal cokoliv k jídlu. Až jsem na samém pokraji zoufalství v komůrce, patrně pro služku, nakonec nalezl skroje chleba celý ohlodaný od krys a dvě plechovky ananasového kompotu. Celý dům už byl před mým příchodem prohledán a zcela vydrancován. Ve výčepu jsem pak objevil nějaké sušenky a staré sendviče, které unikly pozornosti. Sendviče se jíst nedaly, ale sušenkami jsem se nejen zasytil, nýbrž jsem si jimi i vycpal všechny kapsy. Světlo jsem nerozžehl, bál jsem se, že by těmi končinami Londýna mohl bloudit nějaký marťan v honbě za potravou. Než jsem ulehl,
Nedokázal jsem se ještě dlouhou dobu uklidnit. Kradl jsem se od okna k oknu a vyhlížel opatrně ven, nespatřím-li někde stopy po oněch obludách. Spal jsem jen málo. Sotva jsem si lehl, zjistil jsem, že jsem opět schopen soustavně myslet. Pokud jsem se upamatoval, nepodařilo se mi to za celou dobu od poslední debaty s vikářem. Po všechen ten čas by se byl můj duševní stav dal popsat nejspíš jako rychlý sled prchavých pocitů nebo snad pouhého otupělého přijímání vnějších podnětů. Ale tu noc se mi v mozku, asi rovněž vzpruženého tím, že jsem se trochu najedl, náhle rozjasnilo a dařilo se mi opět přemýšlet. Tři představy soupeřily o mou pozornost. Smrt vikáře, Marťané a jejich zmizení a osud mé ženy. Na vikářův konec jsem dokázal myslet už bez pocitu hrůzy anebo výčitek svědomí. Hleděl jsem na jeho skon jako na cosi, co už je uzavřeno. Byla to vzpomínka krajně nemilá, ale nyní již zcela prostá jakéhokoliv sebeobviňování. Viděl jsem sebe sama a spatřuji se tak dosud, jak jsem krok za krokem doháněn k onomu ukvapenému úderu, jak zřetězené nešťastné události nevyhnutelně vedou jedna k druhé, až po onu závěrečnou. Nepociťoval jsem vinu, avšak ona vidina, vzpomínka ustrnulá v nehybnosti, mne nepřestávala pronásledovat. V tichu noci jsem se zodpovídal sám před sebou jako jediným tribunálem, před nímž jsem za ten čin stál, z onoho okamžiku hněvu a strachu. Krok za krokem jsem se vracel k našim rozmluvám. Od chvíle, kdy jsem vikáře poprvé viděl skloněného nade mnou, kdy nedbal mé strašné žízně a namísto toho mi ukazoval prstem plameny a dým stoupající z trosek Weinbridge. Nebyli jsme schopni navzájem si porozumět a vycházet spolu, ale nešťastná shoda okolností, která nás svedla dohromady, se na to nijak neohlížela. Kdybych uměl předvídat, opustil bych ho hned v Halifordu. Já jsem však všechny důsledky nedohlédl a zločinu se dopouští jenom ten, kdo předvídá a přesto nedbá. Popsal jsem celou tu událost, stejně jako všechno ostatní v tomto příběhu, tak, jak se stala. Svědkové nejsou žádní, mohl jsem ovšem pomlčet. Avšak já jsem ji uvedl v úplnosti a je na čtenáři, aby svůj soud vynesl sám. Když jsem takto s nemalým úsilím odsunul do pozadí obraz vikáře ležícího na zemi přede mnou, stál jsem před problémem, kde jsou Marťané a před otázkou, jaký osud stihl mou ženu. O Marťanech mi chyběla sebe menší informace. Domýšlet jsem se mohl stovky věcí a stejně tak jsem se mohl bohužel jen domýšlet, i pokud šlo o mou ženu. Noc byla naráz plná děsu. Přistihl jsem se, jak sedím na lůžku a zírám do tmy a jak se modlím, aby jí byl dopřán rychlý a bezbolestný konec zásahem paprskometu. Podivná noc. Snad nejpodivnější v tom, že sotva se rozbřesklo, já, jenž se před chvílí obracel k Bohu, jsem z domu vyklouzl, jako když se krysa vyplíží z úkrytu, jako tvoreček nelišící se od ní přes příliš velikostí, pouhý živočich, zvířátko, které se pro pobavení svých pánů pokorně modlí k Pánu Bohu. Jedna věc je jistá. I kdybychom byli nijak z této války nezmoudřeli, alespoň jedné věci jsme se přiučili. Soucitu. Soucitu se všemi němými tvářemi, kterým je souzeno trpět naši nadvládu. Jitro bylo jasné, nádherné. Na východě nebe začínalo růžovět a bylo poseto drobnými nazlátlými mráčky.
Na silnici k Wimbledonu byly roztroušeny početné žalostné pozůstatky po panikou zachváceném davu, jen se tudy zřejmě hrnul do Londýna onoho nedělního večera, kdy započaly boje. Do bláta, teď již zatvrdlého, byl zašlapán nějaký slamák a na kopečku ve West Hillu leželo okolo převrženého napajedla spousta roztříštěného a zakrváceného skla. Loudal jsem se, neměl jsem žádný pevný plán. Byl bych se rád dostal do Leatherheadu, třeba že mi bylo jasné, jak mizivá je naděje, že bych tam snad našel svou ženu. Vždyť moji příbuzní i s ní, pokud by je nestihla náhlá smrt, by odtamtud již dávno jistě prchli. Měl jsem však pocit, že bych se tam mohl nějak dovědět anebo dopátrat, kam se obyvatelé ze Sary uchýlili. Prostě jsem chtěl nalézt svou ženu. Neskonale jsem se roztesknil po ní a vůbec po světě lidí, jenom jsem neměl sebemenší představu, jak v pátrání pokračovat. Uvědomoval jsem si teď, jak nesmírná je moje samota. Odbočil jsem na rohu do skrytu křoví a stromů a pod jejich ochranou jsem došel na okraj Wimbledonských luk, rozprostírajících se široko daleko přede mnou.

Vltavský podvečerní čas už po 16. patřil četbě na pokračování z románu anglického spisovatele H.G. Wellse, románu nazvaného Válka světů. Posloucháme četbu na pokračování, kterou z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák a v režii Vlada Ruska účinkuje Igor Bareš. V jeho podání si další část četby z Wellsova slavného románu Válka světů poslechněte zase zítra.

0: Toto leto vyšlo veľa zaujímavých albumov, preto sa teším, keď vám ich budem môcť pustiť v budúcom dieli. Želám vám príjemné kúpanie a teším sa v září.
1: Na Vltavě se v tuto chvíli uzavřelo sobotní vydání pořadu Sedmé nebe. To nedělní bude patřit Monice Načevě, která si do studia pozvala hosta. Bude jim výtvarník malíř Josef Bolf.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
1: Máme tu 8. hodinu večerní, krásný sobotní, 8. srpnový večer vám od mikrofonu přeje Martina Kolajová a už za chvíli vás společně s Vojtěchem Babkou, autorem dnešního operního večera, provedu částí dnešního večerního programu, která bude patřit Rossiniho komické opeře o dvou dějstvích Turek v Itálii a v titulní roli se představí italský basista Sesto Bruscantini. O 23. hodině se zaposloucháme do 6. a zároveň předposlední kapitoly četby na pokračování z románu Margaret Dirasové Milenec. Po 6. nás tedy tento milostný příběh zavede do meziválečné Indočíny. A až uzavřeme pro dnešní večer toto vrcholné dílo nejvýraznější francouzské spisovatelky 20. století, čeká nás ještě závěrečná půlhodinka dnešního večera, bude zasvěcená hudbě, hudbě soudobé, hudbě dvou českých autorů, budeme poslouchat skladby Haštala Habky a Františka Chaloupky. To vše v půlhodince se soudobou hudbou od 23. hodiny a 30. minuty. Krásný sobotní večer s Vltavou, milí posluchači.
2: Operní večer.
4: Komické role jsou mnohem těžší než ty dramatické. Je nesrovnatelně těžší lidi správným způsobem rozesmát, než je rozplakat a udržet v napětí. Mne si divadla zvou spíše na ty komické, protože najít představitele dramatických partií je mnohem snazší.
1: Tak, to říkal italský basbaritonista Sesto Bruscantini, legendární pěvec, který si během své bezmála 50-leté kariéry podmanil publikum kontinentální, ostrovní i zaoceánské. Prošel obdivuhodnou repertoárovou cestou od basu až k vysokému baritonu, cestou, kterou se jako červená nit vine hudba Gioacchina Rossiniho, v níž bychom vám maestra Bruscantiniho chtěli představit.
4: Čeká nás vzácný live záznam opery Il Turco in Italia, Turek v Itálii, v jejíž přibližně 25. minutě připlouvá na scénu Sesto Bruscantini jako titulní hrdina, Turek Selim, aby se dočasně zahleděl do fešné Italky Fiorilli, ale aby si nakonec zpět do vlasti pod srpkem půlměsíce odvezl svou starou lásku, tureckou krasavici Zaidu. Dobrý večer, od mikrofonu Vltavy vás zdraví autor pořadu Vojtěch Babka. Spolu se mnou je u mikrofonu moderátorka Martina Kolajová, v režii je s námi mistr zvuku Petr Váně.
1: A zveme vás na Wiener Festwochen 1968, kde se Turek v Itálii hrál ke stému výročí Rossiniho úmrtí a mikrofony rakouského rozhlasu byly u toho. A na pódiu mezi jinými i Sesto Bruscantini, jehož si dovolíme vám blíže představit v přestávce mezi prvním a druhým jednáním.
4: Mám napsat komedii a nemůžu najít její téma. Tahle slova zpívá básník krátce poté, co se zvedá opona před prvním aktem opery Turek v Itálii. Libreto k této opeře patří k nejmladším textům Felice Romaniho, jimiž doprovodil tak slavné opery jako Belliniho, Montecchi a Capuletti, Anu Bolejnovou, Náměsíčnou, Normu nebo Nápoj lásky.
1: Ale zde přichází básník se svým postesknutím trochu pozdě. Nejenže už jsme se stihli seznámit s tlupou kočovných cikánů někde na pláži u Neapole, mezi nimiž jsou i dva Turci, Albazar a Zaida, ale také už víme, že Zaida je nešťastná, protože ztratila muže, jehož miluje. A tak před námi vyvstává témat hned několik.
4: A náš zoufalý básník už jen pokračuje v tom, v čem začal a v čem vytrvá po celou operu. Bude se snažit napodobovat a komentovat skutečný život, tedy v jeho úhlu pohledu život operního typu, který se odehrává před jeho očima. A to vše ve snaze vystavět drama, do kterého je sám zapleten.
1: Turek v Itálii je druhým Rományho libretem, které napsal pro Gioacchina Rossiniho. Tím prvním byl titul Aureliano in Palmiera, kterým se otevírala karnevalová sezóna v divadle Alla Scala v prosinci 1813, jen pár měsíců před premiérou Turka v Itálii. A zatímco Aureliana podepsal jen iniciálami, Turka v Itálii nepodepsal romány vůbec.
4: A to prý proto, že zde bohatě čerpal z dřívějšího Turka v Itálii, tedy stejnojmenného textu, jehož autorem byl italský básník Caterino Mazzola, krom jiného také upravovatel libreta pro Mozartovu operu La Clemenza di Tito. Tohoto původního Turka v Itálii zhudebnil skladatel Seidelmann a hrál se ve Vídni v roce 1789 a neunikl tam pozornosti slavného Mozartova libretisty Lorenza da Ponteho, který se tu prý nechal inspirovat při práci na textu k Mozartově opeře Così fan tutte.
1: To, že Felice Romani užil už existující text, bylo jeho současníkům známo. Obě verze příběhu, Mazzolova i Romaniho, se odehrávají v Neapoli. A také se většina postav Mazzolova libreta vrací na scénu i u Felice Romaniho. Turecký princ Selim, rozmarná Fiorila a její manžel Don Geronio, básník a ovšem i dvě postavy, které uprchly ze Selimova dvora, Zaida a Albazar.
4: Felice Romani přidal pouze postavu Dona Narcisa, oddaného rytíře ve službě Doni Fiorilli, a to hlavně proto, aby mohl Gioacchino Rossini využít kvalit tehdy slavného tenoristy Giovanniho Davida. Květinové jméno této postavě perfektně sedí. I přesto, že v rukopisu finále prvního aktu si ho Rossini omylem spletl s jinou mýtickou figurou, s Hyacintem.
1: Turek v Itálii má v podtitulu psáno Drama Buffo a podobnost s Mozartovým Donem Giovannim, kde čteme Drama Giocoso, nás jistě napadne. Jen s rozdílem, že Turek v Itálii končí happy endem, zatímco Mozartův titulní hrdina, jak víme, se v bolestech propadá do pekla a jeho milující manželce zůstávají jen oči pro pláč.
4: Ve finále naší dnešní opery Selim a Zaida vyplouvají na cestu do Turecka. Geronio nabízí vděčné Fiorile usmíření a jenom nebohý Narciso zůstává sám a musí se tak zamyslet nad dosavadním stylem svého života. No a básník? Ten dle časem posvěcené tradice vyjadřuje naději, že obecenstvo bude s jeho dílem maximálně spokojeno.
1: Jenže obyvatelé Milána spokojeni rozhodně nebyli. Cítili se svedeni na cestí svou lichou představou, že Turek v Itálii bude vlastně jen jakousi převrácenou imitací Rossiniho předchozí opery Italka v Alžíru, která pod Rossiniho taktovkou sklízela velký úspěch v jiném milánském divadle.
4: Na obranu milánského publika musíme říci, že imitace a pseudoimitace byly v oné době běžnou věcí. A zatímco pro Rossiniho bylo něčím naprosto běžným složit novou hudbu pro starší a už dříve použité libretto, příchod Turka v Itálii i hned po Italce v Alžíru se ukázal pro milánské diváctvo jako příliš silné sousto.
1: Nejenže si tedy libretto Turka v Itálii leco spůjčuje z dřívějšího díla. Jak jsme řekli, zdá se ale, že i příběh samotný je jakýmsi zrcadlovým odrazem Rossiniho předchozí opery. A kritický despekt můžeme vycítit v jednom z vůbec prvních dobových ohlasů na milánskou premiéru.
4: Rossini tady sebe sama velmi baví svou rolí šíleného milence, který se nedokáže zříct krás a půvabu své předcházející skladby. Italská dívka v Alžíru toužila po manželovi a plodný génius básníka a skladatele se ocitá jako svědek na její svatbě s Turkem v Itálii. Narodí se ale z tohoto manželství děti? Veřejné mínění se kloní k tomu, aby svatební lůžko zůstalo raději netknuté.
1: A obžaloby nezůstala ušetřena ani hudba samotná, když byl skladatel obviněn, že bezostyšně čerpá ze svých starších děl. Zdání však skutečně klamalo. Obvinění, že si tu Gioacchino Rossini půjčuje sám od sebe,
5: v případě jiných oper oprávněné, bylo zde opravdu liché.
4: Rossiniho Turek v Itálii totiž není dřívějším operám svého autora Pranic dlužen. Ano, zápletky Turka v Itálii i Italky v Alžíru jsou příbuzné a obě náležejí do ranku italské tradice opery buffy. Ale díla jako taková jsou diametrálně odlišná.
5: Italka v Alžíru. Tak to je v skutku šílená komedie, v níž je turecký vladařský dvůr vykreslen s přehnanou klauniádou. Hlavní hrdinka Izabela je klasickou kolonialistkou, která přechytračí chvástavého Mustafu, ovládne každou situaci a svým italským přátelům dává na vědomí, že jsou pro ně při útěku z Turecka důležití.
4: Turek v Itálii, naše dnešní opera, je mravoličnou komedií, propracovanou meditací nad tématy lásky, umění a vědomí vlastního já. Selim, titulní hrdina, není žádný klaun, plně odpovídá svým společenským stavem Doně Fiorile, a to jak v pozitivní, tak i v negativní rovině. Ve chvíli, kdy jsou konfrontováni s jinakostí toho druhého, ano, Fiorile je Italka a Selim je Turek, se ocitají na okraji propasti a ustupují o krok zpět. A zároveň jsou oba dva zcela jinými lidmi na začátku, když se zvedá opona, a na konci, kdy se za jejich osudy zavírá.
5: Turek v Itálii je mezi Rossiniho komickými operami jedinou, která má i dnes, více než 200 let po premiéře, nejednoznačnou pověst. Nejen, že se prvotní milánské reakce, o kterých jsme se zde už zmínili, táhly s touto operou i během dalších inscenací, ale zradili ji i další potíže, které při jejím provozování vyvstaly.
4: Tak například v pařížském Théâtre Italien se, aniž by se na tom sám skladatel jakkoliv podílel, hrála opera v podobě, v níž byly rozměrné části hudby nahrazeny hudbou z řady děl současných autorů, ale i Rossiniho samotného. Třeba hudbou z jeho opery Popelka, La Cenerentola. Vzniklý pelmel, navíc zcela nesoudržný, jak po hudební, tak po dramatické stránce, byl pak některými francouzskými vydavateli publikován, právě jako Turek v Itálii.
5: A tak se tento hudební myšmaš také rozšířil. A někteří znalci jsou dodnes touto neautentickou partiturou zmateni, čímž nemálo trpí pověst obou děl, jak Popelky, tak Turka v Itálii.
4: My ale poznáváme, že hudba Turka v Itálii je pozoruhodná a originální. Třeba tím, že se jedná de facto o ansamblovou operu, kde například i vstupy Doni Fiorilli a Selima jsou zapleteny v ansamblovém předivu. V každém případě tvoří Rossini svět, ve kterém se hudba a příběh brilantně doplňují a souzní spolu. Alespoň dva příklady.
5: Ve triu v prvním jednání se básník až maniakálně raduje z dramatu, které nám vypráví. Zatímco Narciso a Geronio si stěžují na role, které v něm dostali. A vše je vystavěno na čtyřnotovém motivu v orchestru, který se vynalézavě mění z hlavní melodické myšlenky na doprovod a drží tak celý hudební kus pohromadě.
4: A nebo v duetu Fiorilli a Geronia nadšeně sledujeme, jak prohnaná manželka změní svého nakvašeného chotě v ubohého prosebníka. Vrhá se na něj, potom přemlouvá, prosí, vzliká. A nakonec se obrací k dámám v auditoriu s tím, že jim právě dala návod, jak správně nakládat s manželem. Rossiniho hudba v jejím výstupu Voi vedete il pianto mio, vidíš můj pláč, to je prostě čisté potěšení. A my nevíme, jestli obdivovat víc její fňukání, nebo prostý a zároveň až puntičkářsky přesný doprovod orchestru.
5: I když tu na nás Gioachino Rossini vybaluje celý svůj komický arzenál, nezabraňuje mu to nastolit i pár momentů pro posluchačskou reflexi a tichou nádheru hudby. A ukazuje nám, jak blízký mu byl Mozartův geniální způsob práce s předstíranými city a způsob, jakým ho dokáže hudebně zhmotnit.
4: Avšak, nepleťme se, ani tady není Rossini žádným opisujícím imitátorem. V celém jeho Turkovi v Itálii je snad jediný typicky mozartovský ansámbl. A to ve scéně Věřte ženám, credete alle femmine.
5: Vydejme se teď za hrdiny Turka v Itálii do prvního jednání. Sotva dozní předehra s virtuózními soli na žestové nástroje a my už míříme za skupinou cikánů, tábořící nedaleko Neapole. Je mezi nimi i Zajída, která naříká nad ztrátou své lásky.
4: To básník zápasí s jiným živlem. Dostal za úkol napsat komedii, ale nemůže natrefit na vhodný materiál. Náhle ho ale inspiruje zmíněná barvitá úvodní scéna v Cikánském ležení. A básník se rozhoduje, že příběh před našima očima napíše sám život a že on, básník, vybere ze svého nejbližšího okolí hlavní postavy a že se zaměří na důvěřivého Dona Geronia a jeho krásnou, leč poněkud rozmarnou mladou paní Fiorillu.
5: Pro zvláštní moresy jeho přelétavé ženy přivádějí Geronia na pokraj zoufalství. Radu a pomoc hledá u Zajídy, která je kovaná v oboru astrologie. Jenže Zajída, stejně jako ostatní cikáni, hraje jen hru. A podezíravému muži i domnělé nevěře jeho manželky se pouze vysmívá.
4: Poté hovoří Zajída s básníkem a zmiňuje se o svém neštěstí. Její snoubenec, turecký princ, se dal oklamat falešným obviněním jejich sokyň a odsoudil jí k smrti, čímž Zajídu donutil uprchnout. Dona Fiorilla se mezitím zříká monotónního manželského života.
5: A když k neapolským břehům připlouvá jistý turecký princ, náš titulní hrdina, aby obdivoval krásy a pamětihodnosti Itálie, dostává příležitost ho uvítat. Jedva Turek Fiorillu uzří, je krásami Itálie okamžitě uchvácen. Jak zpívá, slunce, vzduch, vlny i květiny, všechno se jen směje. A což teprve ty ženy, hned se s nimi člověk chce bavit a žertovat.
4: A oba rychle navazují známost. Don Geronio o tom spravuje básníka a také Dona Narcíza, oddaného Fiorillina obdivovatele, zdrceného turkovým příjezdem. Když se ukáže, že Turek je vlastně Selim, který býval Zajídiným milencem, je k básníkově radosti obsazení dramatu kompletní. Je zde žárlivý manžel, rozmarná mladice, její ctitel a dva separovaní milenci, Zajída a Selim. Perfektní pětilístek.
5: Ocitáme se v Geroniově domě. Zbrusu nový pár, Fiorilla a Selim, vrkají a cukrují nad černou kávou. Přichází pán domu a přestože je rozhořčen, je nucen se k hostu z Turecka chovat uctivě. A už je tu Narcízo, planoucí žárlivostí a rozlícený Geroniovou slabostí. Selim a Fiorilla využívají zmatku a domlouvají si dostaveníčko na pláži. Básník je opět maximálně spokojen s kvartetem postav, který právě do své hry zakomponoval.
4: Don Geronio už opět o samotě se svou ženou se pokouší obnovit svou autoritu. Jenže jeho paní Dona Fiorilla přesně ví, jak si úzkostnými výlevy a mámením může omotat kolem prstíku. Mezitím Selim očekává na pláži Fiorillu, aby spolu mohli uprchnout do Turecka. Básník ovšem, veden touhou po správných dramatických zlomech, v tuto chvíli aranžuje Selimovo setkání s jeho bývalou láskou Zajídou.
5: A stará láska znovu zahoří. Než by se ale v závěru prvního jednání mohly všechny komplikace nějak jednoduše vyřešit, přicházejí na pláž také Fiorilla, Don Narcízo a Don Geronio. Ovšem opět k básníkově nemalé radosti. Neboť mu, tvůrci příběhu, zuřivá hádka dvou žen a rozpoutaná žárlivost všech zúčastněných, poskytují úžasné, turbulentní a strhující finále.
4: Gioacchino Rossini, Turek v Itálii a první jednání.
5: Osoby a obsazení.
4: Selim, Turek, basbariton, Sesto Bruscantini. Dona Fiorilla, soprán Mariella Adani. Don Geronio, bas Giorgio Taddeo. Don Narcízo, tenor Giorgio Grimaldi. Básník, bariton Renato Capecchi. Zajída, soprán Anna Maria Rota a Albazar, tenor Piero de Palma.
5: Pěvecký sbor a symfonický orchestr rakouského rozhlasu řídí Argeo Quadri. Snímek koncertního provedení opery ke stému výročí úmrtí Gioacchina Rossiniho vznikl na festivalu Wiener Festwochen v červnu roku 1968.

0: Básník před našima očima rozehrává na scéně strhující příběh o starých a nových láskách, ženských půvabech a důmyslu, ale i o kulturních diferencích a vědomí či nevědomí vlastního místa ve světě. Donu Fiorillu k smrti nudí život po boku nevynalézavého Geronia, nadšená není ani ze svého platonického obdivovatele Narcíza. Až teprve Selim, přitažlivý Turek, připlouvající na dovolenou do Itálie, rozněcuje její rozmarné city.
1: Jenže je tu také Zaida, Selimova někdejší láska, přinucená z Turecka uprchnout. Náhodou, kterou básník umí dokonale zorganizovat, se postupně všichni setkávají a dozvídají se každý o každém to podstatné. Rozvířená žárlivost, stupňovaná do krajnosti, slibuje opravdové drama. Jenže v tu chvíli naštěstí padá opona.
0: Doznělo první jednání opery Il Turco in Italia, Turek v Itálii, Gioacchina Rossiniho. Na Vltavě uvádíme vzácný snímek rakouského rozhlasu ERF z roku 1968, zachycující koncertní provedení opery na festivalu Wiener Festwochen ke stému výročí skladatelova úmrtí.
1: V titulní roli se nám dnes večer představuje legendární italský basbaritonista Sesto Bruscantini. Maestro Bruscantini se narodil v italském městě Civitanova Marche 10. prosince 1919 a zemřel tamtéž 4. května 2003. Jeho aktivní kariéra trvala stěží uvěřitelných 45 let, během kterých budoval svůj repertoár v pozoruhodné šíři hudební i dramatické. Nejprve to byly basové komické figury v Donizettim, Mozartovi a Rossinim a v jedné z nich ho dnes večer posloucháme.
0: Poté vystoupal výš k poloze baritonové a dokonce uprostřed své umělecké činnosti přijal i vysoké baritonové partie v operách Giuseppa Verdiho. Sesto Bruscantini nedisponoval nijak ohromující velikostí hlasu, ale pracoval s ním tak promyšleně, že ani v těch nejtěžších a nejkvětnatějších vokálních linkách u něj necítíme žádné napětí. Co mu ale sudičky přiřkly v míře svrchované, to bylo umění představitelské.
1: A právě díky němu mohl Bruscantini stvárňovat tolik úloh a v takové šíři. V 50. letech měl strhující úspěch na festivalu v britském Glyndebourne, v letech 60. pak v lyrické opeře v Chicagu, zpíval v milánské La Scale, v římské opeře a v řadě jiných operních scén po celé Itálii.
0: Bruscantini šel ovšem nejprve ve šlépějích svého otce, právníka. A Maceratskou univerzitu absolvoval v roce 1944. Jenže zároveň přišlo také vítězství na jedné prestižní pěvecké soutěži. Sesto Bruscantini začal zpěv studovat intenzivněji a přivydělával si tvorbou veršovaných komentářů na aktuální témata, které vycházely v různých italských týdenících.
1: Profesionální debut přišel krátce poté, v roce 1946, v postavě Colina v Puccinyho Bohémě. A brzy přibyly další menší postavy, jako třeba notář v opeře Gianni Schicchi a Bruscantini také zahájil plodnou a dlouholetou spolupráci s italským rozhlasem jako Silpis v Donizettiho Dceři pluku.
0: V milánské La Scale poprvé vystoupil jako třicátník v roce 1949, co by Don Geronimo v Cimarosově tajném manželství Il Matrimonio Segreto. O rok později nastudoval Selima v Turkovi v Itálii a to po boku Marie Callas. Následoval Donizettiho Dulcamara, Mozartův Mazetto a k 50. výročí Verdiho úmrtí připravil Sesto Bruscantini part v opeře Jeden den králem, kterou také zaznamenal italský rozhlas.
1: V roce 1951 zpíval v Glyndebourne Dona Alfonza v Mozartově opeře Così fan tutte a zde se poprvé setkal s jugoslávskou pěvkyní Senou Jurinač, která tu zpívala Fiordi Ligi a kterou si později vzal za manželku. To bylo v červnu 1953, přímo uprostřed senzační kariéry obou pěvců. Vedle opery Così fan tutte se oba objevili také ve Strausově Ariadně na Naxu. Sena Jurinač jako skladatel a Bruscantini, co by učitel hudby.
0: A Bruscantiniho cesta směrem k baritonovému oboru pokračovala rolemi, jako jsou Mozartův i Rossiniho Figaro, později i Paisielův Figaro, dále Papageno, Malatesta či později Don Pasquale. V roce 1959 se představil v Londýně v Pergolesiho Služce paní La Serva Padrona, ale především titulní rolí v Cimarosově jednoaktovce Il Maestro di Cappella. V jeho podání byl Cimarosův kapelník prý strhující one-man show, která zaplnila jeviště imaginárními postavami a spolehlivě dostala obecenstvo na lopatky.
1: Další milník Bruscantiniho kariéry přišel v roce 1960, kdy nastudoval všechny čtyři padoušské postavy v Hoffmanových povídkách. A také Verdiho Falstaffa, oběd na festivalu v Glenburn. A absolvoval svůj americký debut. To, když se představil v lyrické opeře v Chicagu jakožto Rossiniho Figaro.
0: A stoupal senzačně dál, jak co by pěvecká hvězda, tak co by někdejší basista a nyní baritonista. Přibyly verdiovské partie Markýz Póza, Renato a Giorgio Germont, vystoupil v londýnské opeře Covent Garden. Jeho precizní stvárnění role Simona Boccanegri vysílala společnost BBC přímým přenosem na nový rok 1976.
1: A brzy si připsal do kalendáře senzační debut na festivalu ve Wexfordu a konečně i v metropolitní opeře v New Yorku. To bylo v roce 1980. Sesto Bruscantini se tu jako šedesátník představil v roli Tadea v Rossiniho Italce v Alžíru a jako Dulcamara v Donizettiho Nápoji lásky.
0: Po celá 80. léta ještě dále pokračoval ve Spojených státech amerických i v Evropě. V 70. letech se Mozartovým Donem Alfonzem s aktivní kariérou rozloučil a ve svém rodišti, městě Civitanova Marche na pobřeží Jaderského moře, si otevřel pěveckou školu.
1: V Chicagu, kde sesto Bruscantini zažíval senzační úspěchy jako Figaro, Malatesta, Sharpless nebo Rigoletto, vznikl také rozhovor, kde sesto Bruscantini mimo jiné říká.
0: Komické role jsou mnohem těžší než ty dramatické. Je nesrovnatelně těžší lidi správným způsobem rozesmát, než je rozplakat a udržet v napětí. Mne si divadla zvou spíše na ty komické, protože najít představitele dramatických partií je mnohem snazší.
1: Na otázku, jestli má poslední slovo dirigent či režisér, hudba či scéna, sesto Bruscantini řekl, že neví, protože dosud během své práce nepotkal producenty či režiséry, kteří by po něm nesprávné věci chtěli. A uzavírá.
0: Ale jako divadelník musíte i nesprávnou věc udělat, když se po vás žádá. Bohužel, producenti a režiséři jsou častokrát vedeni touhou, aby se jejich jménu dostalo publicity. A čím podivnější věc udělají, tím se o nich přece bude více mluvit. A přestože se třeba snaží o inovace, měli by si uvědomit, že hlavním a jediným jejich posláním je sloužit hudbě.
1: Sesto Bruscantini neměl rád rozměrné a rozlehlé operní domy, jako třeba i milánskou La Scalu. Posteskl si...
0: Jak mohou lidé v zadních řadách vidět mou tvář? Vždyť u Rossiniho musíte nejen slyšet, ale i sledovat, co se odehrává v obličejích postav.
1: A prohlašoval, že ideálním divadlem je benátské La Fenice s 15 stovkami míst, nebo neapolské San Carlo, Teatro Colón v Buenos Aires či barcelonské Teatro Liceu. A to prý proto, že jsou tyto domy stavěné ze dřeva. A ještě jedna myšlenka sesta Bruscantiniho.
0: Když jdu do muzea a vidím Rafaelův obraz, líbí se mi. Když ale vidím moderní malbu, nerozumím ničemu. Neříkám, že není dobrá, ale ptám se, proč jí nedokážu porozumět. S hudbou je to stejné. Současní skladatelé píšou prostě jinak. Realistická opera přestává být operou. Myslím, že verismus operu jako žánr prostě zabil. Pro mě je skutečnou operou Monteverdi, Cimarosa, Rossini, Donizetti. A ovšem Verdi, který operu dovedl na nejvyšší možnou příčku.
1: A my už se teď vraťme za sestem Bruscantinim na Wiener Festwochen 1968, kde v koncertním provedení Rossiniho Turka v Itálii stvárnil titulní postavu.
0: Přestože se Selim během vyhrocené scény na pláži setkal se svou někdejší láskou, Zajdou, zdá se, že jeho srdce bije opět pro paní Fiorillu a činí, podle mravů své země, důmyslnou nabídku směrem k jejímu manželovi Geroniovi. Jeho paní pro...

0: nejbližšího milence, Fiorilla dostává šanci polapit Selima do svých tenat znovu.
1: A už je tu opět básník, stvořitel příběhu a náš průvodce. Básník varuje Dona Geronia s tím, že Fiorillin únos už je naplánován a že ho Selim vykoná kde jinde než na maškarním plese. Básník ale ví, co si počít. Zajída a Don Geronio musí na bál přijít ve stejných kostýmech jako Fiorilla a Selim a únos tak zmařit.
0: Vše zpovzdálí vyslechl Fiorillin ctitel Don Narciso a je mu jasné, že všem nadějím na jeho šťastný život po Fiorillině boku je konec. Noří se do zoufalství, ne ale do té míry, aby ho zcela připravilo o rozum. Bere ho do hrsti a rozhoduje se, že i on půjde na maškarní ples v přestrojení za Turka Selima.
1: A už jsme na plese, kde vypuká očekávaný zmatek. Fiorilla padá do náručí Dona Narcisa a Selim si omylem odvádí Zaidu. Páry si přísahají svou lásku a páté kolo uvozu náš podpantoflový Don Geronio vidí najednou před sebou dvě identické dvojice. Ve vzteku je žádá, aby se demaskovali.
0: Ještě jednou spěchá básník nešťastnému Geroniovi na pomoc. Geronio bude muset žádat o rozvod s Fiorillou, opuštěnou ale zároveň i Turkem Selimem, který se znovu a definitivně vrací do laskavé náruče Zaidiny a chystá se s ní k návratu do své vlasti.
1: Fiorilla přichází a zjišťuje, že dveře jejího domu jsou zašroubovány a básník jí suše sděluje Selimovo rozhodnutí. Soudní vykonavatel jí doručuje žádost o rozvod a také skromných pár věcí, které u manžela v domě měla. Sklíčená a opuštěná Dona Fiorilla se musí vrátit do domu svých rodičů v nedalekém Sorrentu.
0: Don Geronio to ale vydrží zpovzdálí pozorovat jen chvíli. Než mu pukne srdce žalostí nad tou scénou, přichází k Fiorille a pár se udobřuje. A šťastný je i básník, protože se mu příběh podařilo dovést k pravému opernímu happy endu.
1: A my, vážení posluchači, k němu dospějeme se Sestem Bruscantinim a dalšími, kteří se na vídeňském koncertním provedení Turka v Itálii v roce 68 podíleli. Operu nastudoval a řídí dirigent Argeo Quadri.
2: Cosa serve? Ormai bisogna darsi pace. Ella fra poco con la sua compagnia a cenar qui verrà. Potrete allora correrla sul fatto. Ora bevete e in bando vada un solo istante la moglie capricciosa ed il galante.
3: A proposito, amico, senza molto cercarti, io qua ti trovo. Gran cose debbo dirti.
2: Intrigavo.
3: E grandi cose anch'io. Bramavo dirvi, appunto.
2: Io mi ritiro per

0: Manželský pár Don Geronio a Donna Fiorilla je usmířen. Jejich rozluka odvrácena a mohou tak náležitě poučeni z kolotoče žárlivosti, záletů, záměn a omylů dále budovat své štěstí. On jako muž, kterému se navrátila důstojnost, ona jako polepšená, kajícná a pokorná ženuška.
1: Selim, turecký gentleman, který po Fiorille nejprve nemálo pošilhával, si z italského výletu odváží zpět svou někdejší lásku, Zaidu. A jenom nebohý Narcízo, který se dosud omezoval pouze na platonické vzdychání po půvabech italských žen, bude muset lecos ve svém životě přehodnotit. A básník, který to celé spískal, ten si mne ruce, jak se mu jeho drama Buffo povedlo vystavět a vykulminovat.
0: Dozněly poslední tóny opery Il Turco in Italia, Turek v Itálii, jejímž autorem je Gioachino Rossini. Opera vznikla na libreto Felice Romaniho a svou premiéru měla v Miláně v roce 1814. My jsme se dnes za Turkem v Itálii vydali do Vídně a poslechli si vzácný záznam koncertního provedení konaného v rámci festivalu Wiener Festwochen ke stému výročí Rossiniho úmrtí v roce 1968.
1: Osoby a obsazení.
0: Selim Turek, basbariton, Sesto Bruscantini. Donna Fiorilla, soprán Mariella Adani. Don Geronio, bas, Giorgio Taddeo. Don Narcízo, tenor, Giorgio Grimaldi. Básník, bariton, Renato Capecchi. Zaida, soprán, Anna Maria Rota. Albazar, tenor, Piero De Palma.
1: Pěvecký sbor a symfonický orchestr rakouského rozhlasu ERF řídil dirigent Argeo Quadri.
0: A my věříme, že jste rádi omluvili technické limity naší archivní nahrávky z roku 1968.
1: Operní večer připravil a uváděl Vojtěch Babka, u mikrofonu se mnou byla moderátorka Martina Kolajová. Technicky spolupracoval Petr Váně. Všichni vám přejeme krásný večer s Vltavou a na úplný závěr ještě vybíráme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Jehož jméno tu mnohokrát během dnešního operního večera zaznělo. Mozartovu sonátu S-dur pro kladívkový klavír nám zahraje Ronald Breutigam.

Tečku za dnešním operním večerem, ve kterém jsme poslouchali Rossiniho Turka v Itálii, učinil teď Wolfgang Amadeus Mozart. Mozartovu sonátu S-dur pro kladívkový klavír zahrál právě na Vltavě Ronald Breutigam. Vojtěch Babka vám z Vltavy přeje klidnou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Rydina Ahmedová a Petr Tichý.
6: V čele hudebního uskupení Hlas kontrabas.
5: 4 basisté a 4 zpěvačky na festivalu Dobrská brána 2025.
6: Koncert poslouchejte na Vltavě v rozhlasové premiéře ve čtvrtek 13. srpna od 21 hodin. Četba s hvězdičkou.
7: V roce 1984 vyšel poprvé francouzský autobiografický román Margaret Dirasové Milenec. O 6 let později byla do kin uvedena také stejnojmenná filmová adaptace toho románu. A my na Vltavě uvádíme román Milenec jako 7-dílnou četbu na pokračování. Pojďme si teď poslechnout část 6. a tedy předposlední. Čte Jana Čtvrtecká.

čínský milenec. Vozí mě autem do licea, vozí mě autem z licea, navzdory tomu, že všichni mnou za to pohrdají. A najednou před liceem není. V černém autě sedí jen šofér. Říká mi, že se pánův otec roztonal, takže mladý pán odjel do Sadeku. On, šofér, dostal příkaz zůstat v Saigonu a vozit mě do školy a zpátky do internátu. Mladý pán se vrátil za pár dní. Znovu sedělo vzadu v černém autě, jako tenkrát na přívozu přes Mekong, s odvrácenou tváří, aby neviděl pohledy lidí, jako vždycky celý ustrašený. Bez slova jsme se políbili, přímo tady. Zapomněli jsme, líbali jsme se přímo před školou. On přitom plakal. Jeho otec zůstane naživu. Poslední naděje se rozplývala. Můj milenec požádal otce, snažně ho prosil, aby si mě ještě mohl nechat, aby mě mohl mít u svého těla. Řekl otci, že to přece musí pochopit, že on sám za svůj dlouhý život jistě zažil alespoň jednu takovouhle vášeň. Není přece možné, aby ji nezažil. Prosil otce, aby tu vášeň nechal jednou jedinkrát prožít i svého syna. Tuhle vášeň, tohle šílenství, tu zběsilou lásku k bílé dívence. Prosil otce, aby ho ještě chvíli nechal ji milovat, než ji pošlou do Francie. Aby mu ji ještě nechal, možná ještě rok, protože on už se téhle lásky nedokáže vzdát. Je ještě příliš nová, příliš silná, ještě je příliš divoká, ještě příliš narůstá a odloučit se teď od jejího těla by bylo tak zoufalé, tím spíš. A to otec přece dobře ví, že něco takového už nikdy nepřijde. Otec mu znovu řekl, že by ho raději viděl mrtvého.

Společně jsme se polévali chladivou vodou z hliněných nádob. Líbali jsme se, plakali jsme a zase jsme se z toho mohli pominout. Ale tentokrát už v slasti bez útěchy. A pak jsem mu řekla, aby si z toho nic nedělal, že o tom, co dělám, nemohu sama rozhodnout. Řekl, že i tohle je mu už jedno, teď, když je všechno ztraceno. A tak jsem mu řekla, že souhlasím s jeho otcem, že bych s ním stejně nezůstala. Neřekla jsem proč. A víc už o tom nemluvíme. Rozumí se samo sebou, že on už se nepokusí otce přemlouvat, aby mu dovolil vzít si mě za ženu. Že otec nebude mít se synem slitování, nemá je s nikým. Ze všech čínských vystěhovalců, kteří drží v rukách zdejší obchod, je starý Číňan z modrých teras ten nejstrašnější, nejbohatší. Jeho jmění sahá nejdále za hranice Sadeku až k Šolonu, čínské metropoli francouzské Indočíny. Můj milenec ví, že otec i bílá dívka se rozhodli stejně a že jejich rozhodnutí je neodvolatelné. Tak trochu začíná chápat, že odjezd, který ho od ní odloučí, je v tomhle všem jistou šancí. Že ona není z těch, které se mají vdávat, že z každého manželství uteče, že ji bude muset nechat jít, zapomenout na ni, vrátit jí bílým, jejím bratrům.

Od té doby, co šílel po jejím těle, netrpěla už dívenka tím, že má tělo, že to tělo je tak útlé. A ku podivu i matka si s ním přestala dělat starosti, ne jako dřív. Jakoby i ona přišla na to, že to tělo je konec konců obstojné, přijatelné jako každé jiné. On, čínský milenec, si myslí, že malá bílá dívenka si přestala dělat starosti i díky tomuhle vedru. Říká jí, že to vedro je navzájem zpřízňuje. Říká, že za všechna ta léta, která strávila v téhle nesnesitelné zeměpisné šířce, se z ní stala Indočíňanka. Že má tak jako zdejší dívky jemná zápěstí, husté vlasy, do kterých jakoby se soustředila veškerá síla. Má je tak dlouhé a hlavně má jejich pokožku po celém těle. Ta je z dešťové vody, ve které se tu koupou ženy a děti. Říká, že francouzky, které poznal v Paříži, měly ve srovnání s těmito ženami kůži drsnou jako struhadlo. Říká ještě, že v tom hraje své i chudá strava v tropech, která se skládá hlavně z ryb a ovoce. A také hedvábné a bavlněné látky, ze kterých se tu šíjí šaty široké jako hávy, aby se v nich volné a nahé tělo nedotýkalo látky.

a půl. V Sadeku se to roznese velice rychle. Stačí se podívat, jak chodí oblečená, vždyť je to hanba. Matka to nemá v hlavě v pořádku, vždyť ani neví, jak má vychovávat dceru, chudák dítě. Jen si nemyslete, ten klobouk není tak nevinný, ani ta rtěnka. To všechno o něčem svědčí. Má to přilákat pohledy, peníze. Bratři jsou prach zprostí darebáci. Prý je to nějaký Číňan, syn toho miliardáře z vily u Mekongu, z té vily obložené modrou keramikou. Ani ten se tím prý necítí nijak poctěn. Pro svého syna ji nechce. Rodina bílých darebáků. Děje se to večer co večer v jedné vykřičené čtvrti. Večer co večer si ta malá nestoudnice nechává hladit tělo nějakým špinavým miliardářským Číňanem. Přitom chodí do licea, kam chodí i bílé holčičky. Malé bílé sportovkyně, které se učí plavat v bazénu sportovního klubu. Jednoho dne jim zakážou s ním mluvit. A to je prosím dcerou sadecké učitelky. O přestávce se dívá na ulici. Je úplně sama. Zády se opírá o sloup na nádvoří licea. Matce o tom nic neřekne. Dál jezdí do školy v černé limuzíně toho Číňana. Spolužačky se dívají, jak odjíždí. Nenajde se jediná výjimka. Žádná s ní nepromluví. V téhle nucené samotě se jí ostře vybaví v paměti ta paní z Vinlongu. Tenkrát jí bylo 38 let a dívence 10. A teď, když na ní vzpomíná, je jí 16.

říkali jí ta paní z Vinlongu. Jejího muže totiž přeložili do Vinlongu, ona se ale celý rok ve Vinlongu neukázala. Kvůli tomu mladému muži z koloniální správy v Sanavaketu nemohli se dál milovat. A tak vzal revolver a zastřelil se. Doneslo se to až do manželova nového působiště ve Vinlongu. Ten den, kdy odjížděla ze Savanaketu k manželovi do Vinlongu, si její milenec vpálil kulku do srdce. Na náměstí zalitém sluncem. Řekla mu, že to musí skončit, protože má malé dcerky a manžela přeložili. Když mi bylo 10, ta paní sedávala na terase svého pokoje. Pořád ji vidím, jak hledí na široké třídy lemující Mekong. Vídám ji, když chodím s mladším bratrem z katechismu. Pokoj je uprostřed paláce skrytými terasami, palác uprostřed zahrady s oleandry a palmami. Proč na ni teď vzpomínám? Tu paní i tu dívku v klobouku s nízkou střechou totiž dělí od ostatních lidí v kolonii stejná odlišnost. Obě hledí na dlouhé ulice lemující Mekong. Obě jsou na tom stejně. Obě jsou osamělé. Osamělé královny. Obě jsou odsouzeny k nemilosti. Musí být odsouzeny k nemilosti, protože mají takové tělo. Protože to jejich tělo hladili a líbali milenci. Protože se oddávali hanebné slasti, ze které by se prý k smrti pominuli. K oné tajemné smrti, již umírají milenci bez lásky. A právě o tohle jde, že až k smrti. Vyzařuje z nich, je z nich cítit, že by se z toho pominuli až k té smrti. Ví se o tom po celém městě, na venkovských úřadech, v provinčních metropolích, na recepcích, na vleklých bálech vrchní správy. Paní z Vinlongu teď začala na tyhle oficiální recepce znovu docházet. Myslí si, že už je po všem, že se na mladého muže ze Savanaketu zapomnělo. A tak ta paní znovu chodí na večírky, protože člověk se přece jenom občas musí setkávat s lidmi. Občas se musí zbavit té děsivé samoty na služebních místech v koloniích, ztracených uprostřed čtvercových políček rýže, strachu, šílenství, zimnice, zapomnění. Také ta dívka žije nestoudně. Večer po škole je vidět ulice a tutéž černou limozínu. Tentýž nestoudný dětský klobouk, tytéž zlaté lodičky. A ona jde. Jde si nechat obnažit tělo čínským miliardářem. Bude ji umývat pod sprchou. Dlouho, jako se každý večer umývala u matky. A pak ji mokrou odnese na postel, zapne ventilátor a bude jí líbat a všude a víc a víc a ona bude chtít ještě a ještě a pak se vrátí do internátu a nikdo ji nepotrestá, neuhodí, nezmlátí, nikdo jí neřekne ani slovo. Milenec paní z Vinlongu se zastřelil k ránu na náměstí zalitém jiskřivým světlem. Ona tančila. Pak se rozednilo. Světlo obnažilo obrys těla. Časem se jeho kontury na slunci rozmazaly. Nikdo se k němu neodvážil přiblížit, až policie. V poledne, až se vrátí šalupy z Mekongu, po něm nebude ani stopy. Náměstí bude čisté. Matka řekla ředitelce internátu. To nevadí, na tom přece nic není. Všimla jste si, jaký ty obnošené šatečky, ten růžový klobouk a zlaté lodičky sluší? Matka je radostí celá bez sebe, když mluví o svých dětech. A pak z ní vyzařuje ještě větší kouzlo. Mladé vychovatelky z internátu ji dychtivě poslouchají. Všichni, říká matka, všichni do jednoho se kolem mé dcery točí. Všichni muži tady ve městě, ženatí i svobodní, točí se kolem ní. Chtějí tuhle malou, chtějí ji. A přitom to ještě ani není ryba ani rak.
Podívejte se, vždyť je to ještě dítě. Lidé říkají, že je zneuctěná, a já říkám, jak by se dala nevinnost zneuctit. Matka mluví a mluví. Mluví o do očí bíjící prostituci a směje se. Mluví o skandálu, o šeškovském ustrojení, nevhodném klobouku, o úchvatné eleganci dítěte, které pluje přes Mekong. A směje se. Směje se nad tím, jak tomu ve francouzských koloniích nikdo neodolá. Té její bílé pleti. Té dívence, která se dosud skrývala na venkově a najednou vychází na světlo boží a veřejně se kompromituje s tou čínskou miliardářskou lůzou a na prstě má diamant jako mladá bankéřka. A pak se matka rozpláče.

Když matka poprvé uviděla ten diamant, zašeptala. Připomíná mi to jeden solitérek, který mi dal k zásnubám můj první manžel. Říkám, pan Temný? Směje se. On se tak opravdu jmenoval, říká. Misie Obskur. Dlouho jsme se na sebe dívali a ona se pak velice něžně a trochu ironicky usmála a z toho úsměvu bylo cítit, jak hluboce zná své děti a jak ví, co je později čeká, že jsem jí málem pověděla o svém čínském milenci. Neudělala jsem to. Nikdy jsem jí to neřekla. Dlouho mlčela, než na mě znovu promluvila. A pak mi tiše řekla. Víš, že je konec? Že tady v kolonii se už nikdy nevdáš? Krčím rameny, směju se. Říkám, vdám se všude, když budu chtít. Matka zavrtí hlavou. Ne, říká. Tady se všechno ví. Tady už ne. Dívá se na mě a říká věci, na které se nezapomíná. Líbíš se jim? Odpovídám. Ano, přesto přeze všechno se jim líbím. A ona na to řekne. Líbíš se jim také proto, že jsi taková, jaká jsi. Ještě se zeptá. Chodíš s ním jen pro peníze? Váhám a pak říkám, že jen pro peníze. Znovu se na mě zadívá, nevěří mi. Říká. Byla jsem jiná než ty. Učení mi dalo víc práce. A byla jsem spořádaná. Moc dlouho jsem byla spořádaná. A pak už bylo na rozkoš pozdě. Nedokázala jsem se z toho těšit.

Čínský milenec přivykl do zpívajícímu tělu bílé dívenky, až ztrácela hlavu. Slast, kterou mu večer co večer skýtá, zabrala všechen jeho čas, celý jeho život. Už s ní skoro vůbec nemluví. Možná si myslí, že by nepochopila, co by jí říkal. Co by jí říkal o ní? O lásce, jakou ještě nezažil a o níž nedokáže nic říct. Možná přichází na to, že spolu ještě nikdy nemluvili, že na sebe jen volají ve výkřicích večerního pokoje. Ano, myslím, že se mnou mluvit neuměl a že si začínal uvědomovat, že to neumí. Dívá se na ni. Dívá se na ni, i když zavře oči. Vdechuje její tvář. Vdechuje do sebe to dítě. Se zavřenýma očima vdechuje její dech, ten teplý proud, který z ní vychází. Čím dál nejasněji rozeznává hranice jejího těla. To tělo není jako jiná těla. Ještě se neuzavřelo. V pokoji neustále roste. Nemá ještě pevný tvar. Každým okamžikem se dál dotváří. Není jen tam, kde ho vidí. Je i jinde. Sahá do nedohledna. Rozprostírá se do hry. Do smrti. Je poddajné. Celé propadá slasti, jako by už bylo velké. Dospělé. Není zlovolné. Je děsivě vnímavé.

Dívala jsem se, co se mnou dělá, jak se mnou nakládá. A nikdy bych se nenadála, že by se mnou někdo mohl tohle dělat. Překonal veškeré mé naděje v souladu s údělem mého těla. A tak se ze mě stalo jeho dítě. I on se pro mě stal něčím jiným. Začala jsem poznávat jeho nevýslovně hebkou kůži. Pohlaví, bez ohledu na něho samotného. Pokojem jistě procházel i stín jiného muže, stín mladého vraha, ale já o tom ještě nevěděla. Tohle mé oči ještě neviděly. Jistě procházel pokojem i stín mladého lovce, ale o tomhle stínu, to ano, o něm jsem věděla. Někdy se podílel na mé slasti a já jsem to milenci z Šolonu říkala. Vyprávila jsem mu o jeho těle i o jeho pohlaví, o tom, jak je nevýslovně jemný, jak je statečný v lese a při ústí řek, kde jsou černí pardály. Všechno rozdmíchávalo jeho touhu a on se mě musel zmocňovat. Stala jsem se jeho dítětem. Večer co večer se miloval se svým dítětem. A někdy dostává strach. Náhle se strachuje o její zdraví, jako by přicházel na to, že je smrtelná, a jako by mu docházelo, že ji může ztratit. Je tak útlá. A on z toho někdy dostává ukrutný strach. I z toho, jak jí často bolí hlava a leží jako mrtvá, synalá, bez hnutí, s mokrým obkladem na očích. I z toho, jak se jí někdy hnusí život, když to na ní přijde, když myslí na svou matku a z ničeho nic se rozkřičí a pláče zlostí, že nemůže nic změnit. Že matku nemůže udělat před smrtí šťastnou, že nemůže zabít ty, kteří tohle zlo způsobili. Z tváří na její tváři si bere její pláč. Vší silou ji tiskne k sobě, šílený touhou po jejich slzách, po jejím hněvu. Zmocňuje se jí, jako by se zmocňoval svého dítěte. Takhle by se zmocňoval svého dítěte. Hraje si s tělem svého dítěte, obrací je na všechny strany, pokrývá si jim tvář, ústa, oči a ona se mu poddává přesně tím směrem, jakým se vydal, když si s ní začal hrát. A náhle je to on, kdo úpěnlivě prosí. Neříká oč a on na ní křičí, aby byla sticha, křičí, že už ji nechce, že se s ní už nechce milovat. A najednou se znovu octnou ve vzájemném zajetí. Najednou je to k sobě v tom děsu znovu přibije. A najednou se ten děs znovu rozplývá a oni se mu znovu poddají v slzách. Zoufalství. Štěstí.

černém autě, které ji veze zpátky do internátu, mu vysíleně položí hlavu na rameno. On ji obejme kolem ramen. Říká jí, že je rád, že brzy přijede loď z Francie a odveze ji pryč a odloučí je od sebe. V ložnici internátu svítí modré světlo. Voní to tu kadidlem, pálí ho vždycky za soumraku. Je nehybné vedro. Všechna okna jsou do kořán a vzduch se ani nepohne. Zouvám si boty, abych nedělala hluk, ale jsem klidná. Vím, že vychovatelka nevstane. Teď už se trpí, že se v noci vracím, kdy chci. Hned se jdu podívat k posteli Heleny Lagonelové. Vždycky se bojím, že přes den z internátu utekla. Je tu. Tvrdě spí. Pamatuji se na její zarputilý, téměř nevraživý spánek. Odmítavý. Nahé, bezvládné paže má za hlavou. Její tělo neleží způsobně jako těla ostatních dívek. Má skrčené nohy, není jí vidět do tváře. Vytuším, že na mě asi čekala a pak netrpělivá a rozhněvaná takhle usnula. Asi i plakala a pak se propadla kamsi do propasti. Ráda bych ji probudila. Potichonku bychom si povídali. S milencem si totiž už nepovídám. Ani on si se mnou nepovídá. Potřebuji slyšet vyptávání Heleny Lagonelové, ale nejde to. Nemohu ji probudit. Když se Helena Lagonelová takhle vzbudí uprostřed noci, už neusne. Vstane, chce jít ven. Jde ven. Žene se dolů po schodech, po chodbách, po velkých pustých dvorech. Běží, volá na mě, je tak šťastná. Proti tomu člověk nic nezmůže. Závidím jí. Ještě váhám? Ale ne, neprobudím ji. Pod sítí proti moskytům je vedro k zalknutí. Ale já vím, že je to tím, jak jsem přišla zvenku od Mekongu. Přívoz ještě pořád pluje přes Mekong. Ale já už jsem na druhém břehu. Nikdy neusnu hned. I přes tu novou únavu v mém životě. Myslím na milence ze Šolonu. Jistě je někde v baru kolem Sours se svým šoférem. Jistě mlčky popíjejí rýžovou pálenku, jako vždycky, když jsou sami. Nebo se vrátil domů. Usnul v tom osvětleném pokoji a s nikým nepromluvil. Najednou už nemohu vystát myšlenku na toho muže, na mého milence. Nemohu vystát ani myšlenku na Helenu Lagonelovou. Jakoby jejich život byl naplněný. Jakoby se jim toho dostávalo odkud si zvnějšku, mimo ně. Jakobych já nic takového neměla. Matka říká, ta nebude nikdy s ničím spokojená. Myslím, že začínám vidět, co bude obnášet můj život. Myslím, že si to už tehdy dokážu říct. Cítím nejasnou touhu umřít. Tohle slovo už bude nerozlučně spjato s mým životem. Myslím, že cítím nejasnou touhu být sama. A přitom si uvědomuji, že nejsem sama od té doby, co jsem se rozžehnala s dětstvím, s rodinou lovce. Budu psát knihy. To jediné v tuto chvíli vidím na velké poušti, v níž se přede mnou rozkládá můj život.

Margrét Dirasová a román Milenec. Na Vltavě jako sedmidílná četba na pokračování, kterou z překladu Anny Kareninové upravil Ludvík Němec. V režii Lukáše Kopeckého účinkovala Jana Čtvrtecká a v jejím podání si poslední epizodu z četby z románu Milenec poslechněte zase zítra ve vltavské předpůlnoční četbě s Hvězdičkou o 23. hodině. Teď je půl dvanácté, finále dnešního a sobotního vltavského večera bude patřit hudbě.

Příjemnou půl hodinu s koncertní hudbou dneška přeje Renáta Zbysarová. Habka a chaloupka a jejich skladby pro mezinárodní festivaly v České republice. Rok 2025. Téma pro dnešní večer, ve kterém vyslechneme kompozice, jež vznikly poměrně nedávno pro festival Pražské jaro i Muzik Olomouc. Kdo je Haštal Habka? Letos 29-letý skladatel, který má za sebou už první operu, ale také skladby pro orchestry, ansámbly, hudbu k filmu i divadelním představením. Ze všeho nejdřív ale vystudoval fonetiku a obecnou lingvistiku na Univerzitě Karlově. Poté skladbu. Výrazné a velmi nadějné jméno soudobé klasické koncertní hudby. Z minulého roku zmíním od Haštala Habky absolventský houslový koncert s Pražskou komorní filharmonií a houslistou Michalem Sedláčkem, spolupráci s orchestrem Berg a při té příležitosti nová skladba Chlapec s šedivými řasami, anebo Pražské jaro 2025 a na něm víkend Prague Offspring a světová premiéra, byť krátké, ale výživné skladby Lay in the Dive. Svou oblíbenou píseň nejmenované britské kapely jsem rozcupoval na kousíčky, jak strukturálně, tak melodicky, dynamicky a harmonicky. A z těchto kousíčků se mi opět sestrojil. Připadal jsem si, jako bych rozebral milovanou osobu, ale pak se jí pokusil znovu sestavit, ale jinak. Taková a další hravá přirovnání uvedl k této skladbě Haštal Habka při jejím provedení. Jeden z oslovených skladatelů, kteří dostali na základě výsledků soutěže Reading Lessons Pražského jara objednávku pro ansámbl Modern a ten dirigoval Michal Vendeberg.

Náročný pat pro ansámbl Modern napsal v minulém roce pražský skladatel Haštal Habka. A jeho skladba byla společně s dalšími objednanými 5-minutovkami provedena v rámci soudobo hudebního víkendu Prague Offspring pražského jara v Doxu. Rozhlasové mikrofony byly u toho. Slyšeli jsme tedy skladbu A Lay in the Dive. O novou kompozici byl požádán dnes už brněnský skladatel, letos 45-letý František Chaloupka, který pro Muzik Olomouc, festival současné hudby, napsal dvojkoncert pro klavír, violončelo a orchestr. Ve světové premiéře skladbu uvedla Moravská filharmonie Olomouc, v roce tedy 2025 dirigoval Petr Vrábel a při své kompozici myslel František Chaloupka na dva, dalo by se říci, poslední dobou nerozlučně spjaté solisty Miroslava Baňhau a Matiase Lorence. K nové kompozici uvedl: snažím se hráče rytmicky rozladit. A to tak, aby nehráli spolu, respektive aby nehráli rytmicky spolu určitým způsobem. Je to vlastně docela dobrodružství, protože 20-30 let trénují, jak hrát spolu. Mohutná naléhavá masa orchestru téměř po celou dobu první věty, ve které jen tušíte solové party, ty se pak, tedy klavír a violončelo, vynoří po orchestrálním úvodu ve druhé větě a dostanou dokonce melodický a rozhodně kontemplativní prostor. A v této náladě se celý koncert pak vlastně komorně uzavírá. František Chaloupka, dvojkoncert pro klavír, violončelo a orchestr.

0: Dvojkoncert pro klavír, violončelo a orchestr, skladba z roku 2025 Františka Chaloupky, Moravská filharmonie, Olomouc a dirigent Petr Vrábel a solisté, klavírista Miroslav Benhauer a violončelista Matias Lorenz. Záznam světové premiéry skladby z muzik Olomouc. V závěru je půl hodina se soudobou hudbou, kterou pro vás dnes z díly českých skladatelů naplnila Renáta Spisarová.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příští stanice, Staroměstská.
2: Stanice Staroměstská pražského metra. Právě tady vystupují mnozí ze studentů konzervatoře, když jdou do své školy. My tam dnes směřujeme také, a to za panem ředitelem Petrem Čechem. Má připravený výběr hudby pro naše vysílání, je dnes na stanici D-dur při její pravidelné návštěvě hostitelem. Petr Čech je varhaník, nadále také koncertuje jako klavírista a je nejen pedagogem a ředitelem školy, založené už v roce 1811, a je nejen výkonným umělcem, ale také varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí, v kostele s nejstaršími pražskými varhanami, nástrojem ze 17. století. Můžeme se v jeho výběru těšit na varhaní i symfonickou hudbu, na hudbu českou, francouzskou, německou, na barokoromantismus i na hudbu Petra Ebena. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Petr Weber.
1: Staroměstská.
2: Jsme u pana ředitele Čecha v jeho ředitelně. Ze zdí se na nás dívají jeho předchůdci, mimo jiné Bedřich Dionýs Weber anebo Antonín Dvořák, předchůdci v úřadu. A za zdí je slyšet klavír, ale nevadí, my se soustředíme na to, že pro vás postupně máme krásný výběr hudby, výběr Petra Čecha, a to výběr nejen varhaní, jak by se dalo čekat, ale samozřejmě i jiné hudby. A ta první skladba, kterou před sebou na CD máme, ta je především o zpívání, když to řekneme takhle nehezky, ale samozřejmě i ten varhaní podíl tam je veliký. Janáčkova Glagolská mše s tím slavným postludiem, které jste taky určitě mnohokrát hrál.
3: Tak já bych předem popřál všem krásný den při poslechu. Věřme, že ten výběr bude pro posluchače příznivý a bude zaujímavý. A rád bych tedy představil samozřejmě Janáčkovu Glagolskou mši, která pro varhaníky je určitým momentem, kdy se dostanou do kontaktu s hudbou, která není psaná pro varhany úplně typickým způsobem, tak jak psávají varhaní skladatelé, ale tím, jak je napsaná, a samozřejmě Janáčka všichni z nás znají velmi dobře, jak je specifický svým jazykem, svou hudební řečí, tak je samozřejmě i pro varhaníky něčím, co v sobě skrývá určité výzvy. Já jsem Janáčkovu Glagolskou mohl interpretovat při mnohých koncertech s různými tělesy, nicméně nejčastěji jsem se dostal vlastně do kontaktu s Janáčkovou filharmonií Ostrava, a považuji vlastně toto propojení za zcela ideální, protože nechci mít ty předsudky, že Janáčka nejlépe interpretují Ostraváci, ale přeci jenom i tím, že pocházím vlastně z toho janáčkovského kraje, tak mám k té muzice opravdu velmi blízko a interpretoval jsem nejenom i klavírní dílo, ale také například se svou sestrou, houslistkou Janáčkovu houslovou sonátu. Absolvoval jsem pražskou konzervatoř s klavírní sonátou Janáčkovou, takže k tomu dílu mám velmi blízko. Trošku si postesknu, že pro varhany nemá toho Janáček více ze solových skladeb, ale jsem rád, že aspoň ta Glagolská zaujala své pevné místo v repertoáru varhaníku, nejenom v rámci toho pozdludy, které je nejběžnější, ale ty party varhaní, které jsou v rámci celé mše, ať je to v části věruju, tak jsou opravdu krásně napsané a člověk si to vždycky s radostí zahraje. Dneska bych vám chtěl představit nahrávku, která vznikla při kolaudaci varhan, renovovaných varhan v Barceloně. v Palace de la Musica na krásný nástroj Valkruv, tedy krásný romantický nástroj. A je to právě se zmíněnou Janáčkovou filharmonií Ostrava, diriguje Tomáš Resner.
2: Dokážeme říct i solisty, byli tam s vámi nebo s filharmonií z Česka v Barceloně?
3: Nebyli to čeští solisté, z takových těch známějších asi posluchačům, to bude Petr Mikuláš, nebo správně Peter Mikuláš, a potom to byli spíše cizinci jako Katarína Jovanovič, Mojca Vedrjak a Evgenij Šapovalov.
2: A sbor?
3: Sbor byl přímo z Barcelony, tedy katalánský sbor.

0: Na stanici D-dur dozněla Janáčkova glagolská mše. Hudbu dnes vybírá Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník, a byl to také on, kdo v té nahrávce na varhany hraje. Vznikla v Barceloně při hostování Janáčkovy filharmonie z Ostravy. Solisty byli Katarina Jovanovič, Mojka Vederňák, Jevgení Šapovalov a Petr Mikuláš. A zpíval místní barcelonský sbor. Pane Čechu, zmínil jste, že jste z kraje Leoše Janáčka. Co přesně to znamená? Kraj Leoše Janáčka, to je Lašsko a to je strašně malý region. Tak jste přímo z něj nebo někde poblíž?
1: Tak já to samozřejmě vnímám tak, že Janáček je spojený s Ostravou hlavně, ale musím přiznat, že nejsem ani přímo z Ostravy, ani z toho Lašska, ale pocházím z Opavy. Nicméně má studia byly spojené s Ostravou, takže k tomu Janáčkovi mám opravdu velmi blízko a samozřejmě ten kraj je mi velmi blízký a mám ho procestovaný skrz i ty Hukvaldy. Takže s tím Janáčkem jsem spojen velmi blízce.
0: Pokud nás poslouchá někdo z Brna, tak určitě teď se naježil, protože samozřejmě Janáčka si v uvozovkách přivlastňují i Brňáci, konec konců strávil tam delší část života než tam u vás nahoře. To asi to nebem nějak řešit tohleto, že?
1: Já bych to viděl, že je to český skladatel. A asi bych
0: moravský?
1: Samozřejmě ta specifika té hudební řeči, tak řekněme moravský.
0: Vy jste nicméně teď už delší dobu Pražák. Vy jste absolvoval v Praze už studia, nebo jste ještě nějaká měl na začátku na východě, na severovýchodě?
1: Já jsem vždycky takový nejistý, když mi řekne někdo, že jsem Pražák. Já se pořád cítím tím Moravákem a myslím si, že možná posluchači i sami posoudí, že se mě zatím úplně nedotkla ani vlastně, nebo nedotknul ten dialekt vlastně té pražské češtiny, ale že si zachovávám tu, řekněme tedy moravskou, nevím, nech to posoudí posluchači sami. Ale co se týče studií, tak já jsem vlastně do maturity byl na Ostravské konzervatoři a po maturitě jsem odešel do Prahy a s Prahou vlastně už jsou spojené moje další vlastně kroky nejen studijní, ale i profesní. Nicméně i v rámci potom následujících let se vlastně můj život propojoval i s jinými oblastmi a bylo to vlastně také Německo, vlastně studia ve Stuttgartu a poté jsem se vracel tedy zase na východ, ale mírně jižněji, asi do Bratislavy k doktorandskému studiu.
0: Na Pražské konzervatoři už léta učíte a teď jste se stal jejím ředitelem, k tomu se ještě můžeme vrátit a dostat určitě, ale s Prahou je spojena i ta vaše profesní varhanická přítomnost. Jste tituárním varhaníkem v jednom krásném starém pražském chrámu, v Týnském chrámu, který, jak známo, je významný tím, že tam jsou nejstarší pražské varhany, říkám to správně.
1: Jako Moravák, který pokud navážu na svůj původ, tak jsem nesmírně vděčný a velmi si vážím toho, vlastně jaké posty můžu tady zastávat. Ať je to pozice ředitele Pražské konzervatoře, to je nejvýznamnější, řekně, hudební instituce vzdělávací u nás, tak samozřejmě i post varhaníka chrámu Matky Boží před Týnem, což je post, který opravdu je velmi ceněný, nejenom z toho hlediska, jaký je to kostel, jaká je to stavba architektonicky, ale samozřejmě i z hlediska toho, jaké se tam nachází varhany. Je to v podstatě nástroj, který je evropským, ne-li celosvětovým skvostem z roku 1671, a jestliže jsme jmenovali tady pár mých předchůdců v pozici ředitele Pražské konzervatoře, tak bych se pozastavil vlastně i u svých předchůdců v rámci vlastně varhaního postu u Matky Boží před Týnem. A tady můžeme jmenovat hlavně skladatele Johana Norberta Ferdinanda Segra, který tam působil přes 20 let. Celá řada dalších skladatelů a významných osobností, takže z tohohle hlediska opravdu si tohoto velmi cením a člověk má v sobě v podstatě takový moment, kdy i díky tomu, jaké měl předchůdce, ať tedy tady ve škole nebo v tom kostele, tak k tomu všemu přistupuju a snažím se přistupovat s respektem a s pokorou.
0: A můžeme tedy Týnské varhany teď poslouchat? Máte nějakou nahrávku pro nás?
1: Mně se podařilo natočit na Týnské varhany krásnou nahrávku vlastně cyklu aparátu s muzikou Organisticus. Jsou to vlastně tokáty od Georga Moffata, jihoněmeckého skladatele, a toto dílo vlastně zcela koresponduje právě s tím nástrojem, který je v chrámu postaven, protože je postaven podle jihoněmeckého vzoru varhan, a hudba Georga Moffata je tedy s tímto nástrojem velmi úzce propojená, protože člověk i v tomto ohledu musí přece jenom dávat pozor na to, jakou hudbu na ten daný nástroj interpretuje. Tedy Georg Moffat, tokáta prima z cyklu Apparatus Musico Organisticus.

0: Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře a varhaník v chrámu Matky Boží před Týnem, v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, teď dohrál tokátu od Georga Muffata právě na tento v úvozovkách svůj nástroj. Pane řediteli, o vás je nicméně známo, že také nadále hrajete, a to i veřejně, tedy samozřejmě, na klavír. Tak předpokládám, že k tomu nástroji máte blízko a tušil bych, že když jste hrál teď raně barokní hudbu, takže jste soustředěn především na ní, což ovšem u klavíru asi nejde, tak jak tohle ten rozpor jste řešil ve svém dosavadním životě?
1: Ten rozpor je opravdu velký, protože když si vezmeme ty dva nástroje vedle sebe, tak jsou si velmi vlastně vzdálené, ale zároveň v některých ohledech taky velmi blízké. Nicméně já jsem měl ke klavíru vždycky velmi blízko, protože nejen, že varhaník musí velmi dobře či výborně ovládat klavír, ale také z toho důvodu, že jsem vlastně už od roku 1993, kdy jsem nastupoval v Ostravě na konzervatoř, studoval vlastně i druhý hlavní obor vedle varhan, a sice tedy klavír. Já vnímám vlastně klavír jako opravdu stěžejní nástroj i stěžejní nástroj nejen varhaníku, ale svého života. Protože když porovnám ty dva nástroje vedle sebe, tak každý má odlišné vyjadřovací prostředky. A mám takový pocit, že kdybych byl pouze tím varhaníkem a hrál na varhany, že bych byl vlastně sám pro sebe ochuzen o ty možnosti výrazové, dynamické a tak dále, které zase umožňuje právě ten klavír. Klavír vlastně umožňuje úplně něco jiného výrazově než varhany, kde u varhan se cítím mnohdy spíše jako, řekněme, skladatel, popřípadě dirigent někde na pomezí těchto dvou vlastně profesí. Skladatel z hlediska toho, že vlastně u těch varhan, když připravuju registraci, tak je to v jistém slova smyslu příprava instrumentace toho díla a i na tom velmi záleží, jak to dílo bude tomu posluchači podáno. Na klavír vlastně jsem hrál a hraju celou dobu také se svou sestrou, se kterou jsme vlastně v roce 1993 vyhráli mezinárodní soutěž Concertino Praga. A bylo to vlastně v duu housle a klavír a od té doby jsme vlastně jezdili mnoho koncertů, vlastně nejen tady u nás, ale po celém světě. Dostali jsme se do Kanady, dostali jsme se i do jiných zemí a máme z toho spoustu krásných zážitků právě díky tomu tedy, že jsem hrál a hraju i na ten klavír. To, co vlastně mě přivádí k tomu klavíru, je samozřejmě také tvorba, hlavně potom romantiku, romantických skladatelů, jako je Franz Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms a další. Pokud bych se vrátil myšlenkově k tomu, že jsem si už posteskl tady jednou, k tomu, že je škoda, že Janáček nenapsal více díla pro varhany, tak u Schumanna si postesknu asi stejným způsobem, protože toho varhaního díla opravdu není moc, jsou to spíše studijní záležitosti, ať je to cyklus šestifuk na BACH nebo skici, ale je to opravdu minimum toho díla a mně to přijde strašná škoda, protože ty vyjadřovací prostředky, které zrovna Robert Schumann ve své hudbě má, jsou tak úžasně romantické, že člověk se k téhle hudbě velmi často utíká. Z jeho díla mě vlastně nejvíc oslovují nejen písňové cykly, ke kterým se vlastně taky dostaneme, ale je to především klavírní koncert, který původně komponoval vlastně jako fantazii pro klavír a myslím si, že můžeme být rádi, že dopsal i druhou a třetí větu a stal se z toho tedy plnohodnotný klavírní koncert.
0: Tak jakou máte nahrávku?
1: Rád bych představil nahrávku, kterou považuji za opravdu špičkovou a je to Berlínská filharmonie s Claudiem Abbádem a klavírní part hraje Marie Pereira.

0: Náš hostitel Petr Čech, varhaník a také klavírista, ředitel Pražské konzervatoře, nás ve svém výběru hudby, jsme dnes u něj na návštěvě, zavedl do světa romantismu. Poslouchali jsme Schumannův klavírní koncert s Mary Perrajou, Claudiem Abbadem a berlínskými filharmoniky. Vrátíme se patrně ale zase k varhanám. Předpokládám, tak jak vidím, co tady máte teď před sebou připravené. A vrátíme se zase ke starší hudbě?
1: Vrátíme se ke starší hudbě. V tuto chvíli to bude Georg Friedrich Händel, který není úplně, řekněme, typickým varhaním skladatelem období baroka, tak jako třeba známe dílo Johanna Sebastiana Bacha, ale Händelovo dílo obsahuje jednu výraznou sbírku, která je s varhanama, či řekněme spíše možná s varhaním pozitivem či portativem propojená.
0: Čili s menšími malými varhanami.
1: S menšími varhanami, protože vlastně to dílo bylo komponované pro přestávky během opery, takže to musely být přenosné varhany a jsou to vlastně varhaní koncerty.
0: To je právě to, co Bach nemá vlastně. Že?
1: To je to, co nemá. Bach pouze přepsal vlastně dva Vivaldiho houslové koncerty, respektive dvojkoncerty, že je to A-mol a D-mol, takové ty, řekně, nejznámější vlastně pro dvoje housle. Nádherná muzika, samozřejmě my varhaníci je velmi rádi hrajeme, protože jsou i posluchačsky velmi vděčné. Nicméně koncerty Händelovy jsou v mnohem, řekněme, originálnější, protože samozřejmě jsou komponované přímo pro ty varhany. U toho Bacha se jedná přece jenom spíše, řekněme, o transkripce, které jsou vždy z hlediska interpretace diskutabilní mnohdy. Takže Händelovy koncerty jsou opravdu originály, i přesto, že mnohé věty vlastně v těchto koncertech jsou převzaty z flétnových sonát nebo ze sonát pro jiné nástroje. Jinými slovy, se sám Händel vlastně ve svém díle vykrádal.
0: Aranžoval sám sebe, řekněme to trošku diplomatičtěji.
1: Dobře, dobře. A používal vlastně tedy tyto věty i pro svou koncepci těchto varhaních koncertů. Jsou to nádherné kusy, které jsou posluchačsky velmi vděčné, krom toho vlastně nejenom varhaníkovi, ale i tomu orchestru dávají nepřeberné množství pro improvizaci, což je vlastně obor, který je s varhanama velmi úzce spjat a je na každém varhaníkovi, jaký styl, druh improvizace pro ty koncerty zvolí.
0: Máte na mysli improvizaci jako zdobení ornamentiku nebo i nějaké kadence, nebo co všechno?
1: Přesně tak, mám na mysli jak zdobení ornamentiku, tak právě i kadence. Dokonce někdy i celé věty, protože u některých koncertů vlastně se setkáváme s tím, že Händel pouze napsal číslo věty a varhany dle libosti. Takže to nechal čistě na varhaníkovi.
0: Ani číslovaný bas tam není?
1: Ani číslovaný bas tam není. Je to čistě na libosti varhaníka a samozřejmě tady přichází obrovská rizika s tím, aby varhaník neskazil Händelovi celý koncert. Takže velmi dobře musí zvážit, jestli bude tu větu improvizovat, anebo jestli bude hledat opětovně v jiném Händelově díle a použije zase nějakou úpravu, která bude vlastně tomu händlovskému stylu velmi blízká.
0: A co s tou improvizací potom provádí dirigent, pokud tam je, nebo varhaník v tomto případě vždycky diriguje od varhan?
1: Většinou diriguje přímo varhaník od varhan. Pokud je dirigent, tak se samozřejmě spoléháme na takové ty klasické závěry kadencí a koukneme krátce na sebe, dáme si signál, a aby mohl orchestr vlastně pokračovat. Já jsem dneska vybral teda nahrávku, která dle mého pohledu je opravdu i z hlediska té improvizace jednou z nejlepších vůbec, které existují. Je to nahrávka s varhaníkem či čembalistou Tonem Kopmanem. Orchestr vlastně je amsterdamský barokní orchestr a improvizace, nejenom z hlediska té ornamentiky, ale i těch kadencí, které Ton Kopman vlastně do toho díla vkládá, jsou opravdu obdivuhodné.
0: Čili představujeme si nástroj malý, koncertní, nikoli v chrámový.
1: Je to malý vlastně koncertní nástroj přenosný. Posluchači můžou vlastně v té nahrávce vnímat také klepání, mechaniky toho nástroje. Je to zcela přirozené, k těm nástrojům to patří.
0: A to je nástroj bez pedálu.
1: Ano, je to bez pedálu.

0: Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnes jsme pro vás, vážení posluchači, na návštěvě u našeho hostitele Petra Čecha, ředitele Pražské konzervatoře a varhaníka. A poslouchali jsme varhanní hudbu, koncert číslo 1 z opusu 7 od Georga Friedricha Händla. Pane Čeku, kdo hrál, připomeňte, prosím.
1: Hrál varhaník Ton Kopman a za doprovodu amsterdamských barokních solistů.
0: Je to repertoár, který hráváte taky, anebo jste především tím chrámovým hudebníkem?
1: Hrávám i tento repertoár. Myslím si, že varhaník by měl být vlastně širokospektrý ve svém záběru a měl by vlastně vycházet jak z té, řekněme, chrámové literatury a být tím schopným, řekněme, doprovazečem i liturgie, ale zároveň by měl opravdu mít ten rozptyl k té koncertní hudbě, nejenom sólové, ale právě i s tím orchestrem.
0: A takhle připravujete i studenty na konzervatoři tímto široce rozkročeným směrem?
1: Určitě ano, protože si myslím, že je to obzvláště v dnešní době velmi nutné, protože čím větší záběr, nejenom varhaník, ale ten hudebník má, tím samozřejmě má větší možnost i uplatnění. A to se netýká jenom varhan a varhaníku, ale i všech oborů. Myslím si, když zabrousíme ke klavíru, tak že je výborné mít soli, ale je také skvělé mít výborného komorního spoluhráče, popřípadě korepetitora. Toto jsou činnosti, které vlastně se musí v tomto propojovat a pokud ten interpret je schopen tyto vlastně činnosti, všechny tyto spektra pojmout do své činnosti, tak si myslím, že nemá problém z hlediska uplatnění a bude velmi vyhledávaným solistou, komorním hráčem i korepetitorem.
0: Teď máte pro nás připravenou desku s hudbou Sergeje Rachmaninova, jeho druhý klavírní koncert. Hrál jste ho někdy?
1: Nehrál jsem ho. Tohle už je přece jenom klavírní literatura, která vyžaduje úplně jinou vlastně technickou výbavu. Přece jenom tady bychom se museli obrátit na jména, jako je Ivo Kahánek a jiní interpreti. A samozřejmě je to hudba, ke které člověk vzhlíží a poskytuje i posluchačsky vlastně obrovský záběr barevnosti, vlastně nejenom orchestru, ale i barevnosti toho klavíru, protože tady vlastně není klavír pojat, řekněme, mnohdy jako sólový nástroj, ale spíše jako součást toho symfonického tělesa. To je vlastně na tomto fantastické, že tam dochází k tomuto propojení a jsou to v podstatě mnohdy rovnocenné party mezi tím orchestrem.